0: pro klubu spolu s jubilantem i řadu milých hostů. A protože s námi nemohli být všichni, kdo mají Josefa Becka rádi tak jako my, nabízíme vám aspoň sestřih této nahrávky. Z Euroklubu vás tedy opět zdraví Tomáš Sláma a Josef Beck.
1: Já nic nemám, já nic nechci, jsem jak pták. Já nic nejsem, chci jen volat.

Chcete, abych vám něco vypravoval? Fakt chcete? Tak já vám to teda povím. Já vám jdu jednou kolem plotu malých zahrádky a tam stoletýho dědu vidím jako z pohádky. Rejpá v líně a jak jdu, tak kolem otočí se v tom a hned začne vysvětlovat, že prej sází novej strom. Jak vám říkám, šéfe, dědek starší byl než Abraham. Proč se teda tře s tím stromem, to byl pro mě hlavolám. Tak se ptám ho, proč to dělá a co z toho bude mít. A on řekl mi, že žil vždycky, jako by měl věčně žít. Chápete, šéfe? Ten děda žil, jako by měl žít věčně. A já mám žít, jako bych měl každou chvíli natáhnout brka. A tak proto, a jen proto, jsem já tam. To, co vidím, to si vemu, jak ten tam.

Josef Beck začínal v roce 1942 u divadla. Jeho první smlouva z 1. října roku 1942 dokonce byla smlouvou na operu, operetu a balet, přátelé. První jeho rolí byla Cikánská láska a následovala slavná éra v Olomouckém divadle, pro mě nezapomenutelná role Josefa Becka v Shakespeareovi Otelu. V roce 1954 přechází do městských divadel pražských a jeho první roli v tomto divadle je Sen noci svatojánské, tedy ne role, ale účast v této inscenaci. Natočil 83 filmových rolí, první z nich byla Frona. Jedna z jeho nejkrásnějších rolí byla Řek Zorba. Dámy a pánové, dovolte, abych uvítal na pódiu Euroklubu pana Josefa Becka a pozdravil ho k jeho krásným 75.

0: nejhorší, co bys mohl udělat, kdyby ses nám rozplakal, Pepičku.
1: Já už jsem na měko teď, čověče. Je to... Já bych se rád omluvil tady přítomným, že jsem je vyhnal v neděli do ty nepohody, ale já pro gratulaci nejsem já, spíš kdybyste mě pak projeli hlubokou soustrast ke konci. Tak já nevím, ty jsi tady vlastně kurikulum víte řekl celý.
0: No, já jsem řekl jenom trošku, samozřejmě se to nedá v mnoha větách říct, protože to bych tady musel být stejně tak dlouho. Toulavej den!
1: No to, jak jsem někde začal toulavej den, když některý herec to prošvih, tak já před oponou jsem se skandalizoval, víš? A oni si pak ze mě kolegové dělali legraci. No ne, no, je to takhle. Já jsem v tom 54. přišel do těch městských divadel, to jsem udělal dobře, to mě pámbu tenkrát ved kroky, protože Ota Ornesto nebyl ředitel, to byl kamarád a teď ty kluci kolem, to víte, teď už jsme dětkové, tady se Sváťou už takový dva seniori, už se sotva klepem, ale já bych jenom tak připomněl, v tom 54. jsem střídal pana Marvana, který šel do Národního divadla a tím pádem jsem se dostal do takzvaný mistrovský šatny v Komorním divadle, tam jsme byli čtyři, dva, taková úzká šatnička, tady jsem seděl já, Rudla Dale, Saša Rauscher a Vašek Vidra, tatínek toho Vidry, který teď dělá tu reklamu na kafe. A takhle jsme měli stůl, zrcadlo, veliká balustráda a tam seděli ostatní kolegové, Svatík Beneš měl takhle stůl proti, Vašek Voska měl za rohem a Rudla Dale každého 21. března vylez na tu balustrádu, slík si kalhoty a spodky vystrčil tam na ten zbytek bílej zadek a zval, kuci Jaro, a to dělal až do 21. června. A jednou jsme vyrazili na zájezd do Náchoda dvouma taxíkama. V tom prvním taxíku byl Vašek Voska, Irena Kačírková, Rauscher a já v tom druhým s Rudlou Dalem. No a tak jedeme za Českou Skalici, taková široká silnice a ten Rudla říkal, pane řidiči, kdybyste chvilinku jel vedle nich, já bych něco udělal. Tak on jel vedle nich a zase Rudla stočil v okinko, slík si kaloty spodky a vystrčil tam na ně vedle bílej zadek. A teď jsem čekal, pať Vašek Voska byl nejen vynikající herec, ale i veliký legracista, tak jsem čekal, jak na to zareaguje. Sedíme v ty náchodský šatně a najednou ten Vašek říká Rudlovi, ty Rudlo, nežer tolik, ty už máš ksicht jak prdel. No a hned jsme tomu dali moto, tady to je. Pač, já bych nerad, aby to byla trizna, aby jsme se trošku pobavili.
0: Podívej zase na straně druhé. Na straně druhé, jak se dívám na Petra Kostku, toto nemůže být moto k tým 75.
1: No ten nám jednou hezky potrh nohy, čověče. On tam přišel jako kluk vyžehlený a hráli jsme zrovna Moniku. To bylo, my jsme si říkali, to bude průšvih, jmenovali se to Lidé z Budapešti. No režíroval ta Ota Ornest, no a to byl pak největší šlágr, tu Moniku hrála Dana Medřická a tam jsme začínali, ten autor nebyl blbej. On začínal, jak studenti začínají na maturitní večírku a začínali jsme Gaudeamus igitur, juvene sedum sum. No a teď jsme se rozprchli do světa, tak někdo byl, to vlastně bylo o tom, o ty kontrarevoluci. No tak někteří byli pravičáci, no já pochopitelně za skladnej hrdina, tak jsem byl levej blok a s Vavruškou Svatík Beneš, ten držel tu pravici s Vaškem Voskou a s Dubským. No a teď nám tam dali, já nevím, jestli někdo ochořel a najednou tam přišel tenhle vyžehlený Kostka, že jo? No a teď my si říkali, no hoku, tak nesmíš do světel vůbec. Pač mu jsme se začali líčit literou K, aby jsme ty vrázky, pač nám bylo kolem 40 víc, Váťo. Ale bylo to, musím tady prozradit.
2: Dobrý byl.
1: Ale musím tady prozradit na Otu Ornesta, to byl ředitel, dneska klidně, někdo má rýmu a odseknu a vyženou lidi ven. Ota nepustil diváka, pač ten to Komorní divadlo bylo vždycky nabitý. Teď nám onemocněl zvukář. No a teď jsme mysleli, tam byla důležitá zvuková kulisa. No a Ota říkal, ne, já to všecko znám, já to udělám. A už to začalo, ten malér. Bylo to, myslím, takhle zhasla světla a tam z ničeho nic, tam bylo takový veliký křídlo a to se mu nějak loupla noha, byla rána, lidi byli tady do 20. řady, mysleli, že je převrat už tenkrát. A A ten Čotek začal tedy pracovat a Ota tam měl takový ohromný režijní nápad, ten Vavruška byl taky pochopitelně komunista, to zastřelili, ty kontrarevolucionáři. A on tam pat na divadle a on tam měl ohromný gag, jak padá maďarská vlajka na takových bílejch najlenových nití a teď to dopadlo na toho Vavrušku a měl k tomu pustit pochod padlejch revolucionářů. Ta, da, da, da, ta, da, da. A Ota, jak to tam, to tak najednou pustil do toho. On to stáčel dozadu. Takže to vypadalo jako ten rozstřílený Vavruška, že mu uchází ten vzduch. No a pak byl vrchol, když tyhle kluci, ty kontralevucionáři utekli do Vídně, tak tam byli na takové jako střelnici Vašek Voska, Svatík Beneš, Eda Dubský a k tomu měl pustit takový hot jazz. Pá, brá, brá, brá, brá. A Ota jak to tak tomu pustil. Pim, pididi, pim, pididi. Takže se to politicky postavilo úplně na hlavu a vrchol všeho byl, že přišel do šatny a povedal, že to nebylo tak nejhorší.
0: Děkuju moc, protože vím, že pan Petr Kostka pospíchá na představení a mě bylo moc a moc líto, kdyby zmizel na představení a já bych neslyšel jeho hlas, ale copak já, ale rozhlasoví posluchači. Petře, poprosím také i paní Carmen Majerovou, abyste byli nerozlučně spjatí, tak jak životem vás to provází. Jaká je vaše gratulace Pepičkovi Bekovi?
3: Karmínko, začni, ale já si neodpustím tam vyskočit, abych mohl stisknout ruku.
0: Pojďte oba.
4: Tak pojďte kuku zlatý.
0: My bydlíme... Carmen Majerová a Petr Kostka.
1: Furce Škočka.
5: Pepánku, já ti chci jenom říct, že Puget máš v Klimenský, přece ho neponestu do Opletalky, to je jasný, takže já se zastavím. Fajn. A jinak se přiznám vám před Evičkou, před svým Petrem a před publikem, že Pepu nesmírně celý léta miluju. Přeju mu hodně zdraví. Tady je důkaz. Tak teď to nechám na tobě.
0: Si dovolíte, já bych poprosil zvukově, nám ta pusinka nevyšla ještě jednou, prosím.
1: Jo, ty jsi hodnej.
5: To musím na to, jak to musím?
1: Tak, kamarád, tak, maskavou.
5: Takhle maskavou. Mm.
0: Teď to bylo rozhlasový, děkuju, paní Carmen.
1: To je dobrý, já jdu domů.
0: Petr?
3: Štěstí, zdraví, dlouhá léta, to je samozřejmě, tak já bych jenom dvěma větami chtěl zavzpomínat. Znám vás celý svůj divadelní život. Za všechno vám děkuji. Já dokonce vzpomínám a vím, nebo jsem svědkem toho, kdy už před snad 25 lety jste se rozhodl tenkrát, říkal jste, ten úsměv bolí. Já už tu masku toho bodráka, furt na každýho, ahoj, nazdar, nazdar sem, nazdar tam, já už ji odložím. Jen jste se k tomu na jednom zájezdě všatně odhodlal, vešel nějaký cizí člověk a vy už jste byl plný úsměvu znovu.
1: Ano.
3: A já dneska vím proč. Protože to u vás není maska.
1: Děkuju.
0: Děkuju Petrovi Kostkovi. Děkuju. Na jeviště přichází solistka Hudebního divadla v Karlíně, paní Cihelníková a doktor Vladimír Truc.

0: pamatuju. Vážený mistře, milý Pepíčku.
1: Když jste mi řekla mistře, to je hezký začátek.
0: Já bych vám za všechny operetáky, protože patříte k nám srdcem určitě, moc chtěla popřát hodně zdraví a životního optimismu.
1: Děkuji moc.
2: Děkuji.
3: A pokud paní Cihelníková řekla, že Pepíčku patříš k operetě, tak pak by se určitě zlobila paní Stella Zázorková nebo pan Svatopluk Beneš, kdybychom tvrdili, že skutečně patříš jen a jen k operetě, protože patří samozřejmě činohře. Dovolte, abych pozval na podium paní Stelu Zázorkovou, pana Svatopluka Beneše. A můžu se vyškrábat já k vám, ale já myslím, aspoň na schůdek, paní Stelo, zkusíme to, pojďte, prosím.
4: Pepíček říká, že nesleze a já tam mám chodit nahoru, to nemůžu, že jo. No a co ode mě chcete vědět? Musíte vidět, že my už si tak toho jako moc nepamatujeme. Právě.
3: No, popravdě řečeno, vy jste jednou tady hodinu bavila lidi při přímém přenosu tobogánu, řekla, že si z toho nic nepamatujete, ale byl to jeden z nejhezčích pořadů Českého rozhlasu.
4: Děkuji vám mnohokrát, ale já vás opravdu ubezpečuji. Představte si, co se stalo nám s Pepíčkem. My hrajeme dost dlouho již manželské dvojice. Někdy velice kruté a někdy takové docela roztomilé, jako teďko právě v komedii Ten, kdo utře nos od George Feydeaua. A já mám opravdu potíže se jmény. Ale to mám už od dětských let, takže to nemohu svádět na svůj věk tedy. Ale musím se vám přiznat, že najednou, dovedete si představit uprostřed hry, když já se k němu takhle přitočím, protože já hraju hluchou tam, víte, a říkám, prosím tě, jak se jmenuješ? On se jmenuje Penšár, já jsem si to neuvědomila. A Pepa se na mě tak otočí a říká, Pepik. Tak co máme? Tak...
3: Jaká byla další geneze téhle situace?
4: No naštěstí bylo to tak tragické, že jsme se ani jeden, ani druhý takzvaně neodboural, ale to byste měli vidět za kulisama. A ještě, abych ještě svatíček promine, protože jak se dostanu už do toho laufu, tak pak je to těžké.
1: Pojď nahoru.
4: Já bych šla. No, to je právě o ty schody. Víte, my vždycky, když jsme přišli na to jeviště, tak jsme tam jako vpluli takhle, no. A teď jsme to odehráli a přišli jsme do zákulisí těsně za jeviště a tam už nám technikáři připravili takový kanape a Pepa říkal, pojď na ten polster. Ještě, že nás to publikum nevidí.
1: Stelinko, a můžu vzpomenout, to jsme hráli v Písku, to bylo takový šťastný představení, já ztratil hlas, takže jsem to odsýpal a teď jsme tam měli vplout nádherně ten manželský pár a teď v tom oni ty chlapi nějak nepřibyli koberec a Eva tam vlastně, Stella tam plula, brkla o ten rantla, jela tedy skokem plavmo až
4: v boudě. Ale takovýhle klobouk s plerézou, víte, a
1: všecko
4: já
1: jsem měla potom
4: břiše, no to bylo neuvěřitelné.
1: A já se k ní takhle nakupač, já jsem normálně chcípák a já říkám, Stelinko, já tě nezvednu, musíš si pomoct sama. Tak se překulila k tomu gauči a tam se narovnala, ví. A mělo to úspěch, tak jsme to opakovali ještě jednou v Praze.
3: Takže děkuju, paní Stelinko.
1: Stelinko, rukulíbám tě.
3: Milý pane Beneši, moc vás vítám.
1: No. Já musím tady prozradit na svatíka, že ten předběh dobu, teďka jak jsou všude sami manažéři a tohle, tak sváťa už byl v 70. roce, kde nám dělal manažera, tedy obrovskýho, my jsme tomu tenkrát říkali, vedoucí umělecké
5: o
1: družiny.
5: O 10 let dřív to bylo. Pepo.
1: Ještě o 10, tak v 60. Když jsme tedy hráli Otela, Sváťa byl umělecký vedoucí, přitom tam se hrál Lodovíka. Umlátili jsme to, jak říkal ředitel Šumperského divadla, o 9 lidech. Páč, to je komorní hra, který se týká jenom Otela, Desdemony, Lodovíka, Roderiga, Pepi Kemmer, tam byl Cassio, takže ještě Růžena jako Emílie, protože ty vedle ty přicmrdávači, ty vždycky to zkazejí, ať buď upadnou, nebo se jim zapíchne meč. A my jsme to sehráli a jezdili jsme s tím, jak dlouho, svatí?
5: No, 2 roky, 3 roky.
1: Já myslím,
2: ne,
1: pět
2: nejméně
1: let.
2: Tři, ne, pět let to nebylo, no. Ale bylo to hodně dlouho, bylo to asi čtyři roky.
1: No a pak Svaťa byl podnikatel a ještě k tomu jezdil Volhov. Takže tenkrát, tedy on předběh dobu, to kam se na něj hrabou tyhle manažeři.
2: No, ale já pořád si vzpomínám na tu naši pověstnou premiéru v Šumperku, kdy si taky točil něco.
1: Ano.
2: On měl premiéru Otela a ještě přitom do odpoledne točil, potom ho tam přivezli taxíkem do Šumperka a byl celý takovej...
1: No, ještě... Ulítlo nám kolo.
2: No, jednak jim ulítlo kolo, takže já už byl oblečený tedy na svého lodovíka a Pepa tam pořád nebyl. A teď někdo přišel, nějaký posel, a za ním se hnal Pepik a povídám, co se děje. A teď tam máš kostýmy. On povídám, no my jsme nám ti ulítlo kolo a pamat, co chceš dělat, teď máš kostýmy v tom autu. Tak jsem sedl v kostýmu a jel jsem pro ty kostýmy. Ovšem stejně byla premiéra velice vzrušující, protože Pepa to hrál s takovou vervou, že tady s kolegyní...
1: Jsem málem přizabil Jiránkovou, která je tady.
2: Jiránkovou, a že s nima spadla postel.
1: Ano.
2: V obě nohy.
1: Já ji tam škrtil, a tak jsem ji škrtil, že jsme se teď zřítili a lidi byli ohromní, ani nedutali. Pak čekali, co teď bude.
2: Měl vztek na sebe, ale škrtil Jiránkovou.
1: No ne, kdyby se smáli, tak by šel na rampu a řekl, tak je to tragédia nebo legrace. A oni by se sklidnili.
2: No to už si řekl jednou, když se nám zase smáli a neměli se nám smát.
1: Ano, Ježíš, to bylo krásný, tak to jsme dělali Učiň mě vdovou. Já jsem
2: ano,
1: tam dělal
2: ano,
1: takovýho policajta anglického a hrali jsme to ve Varnsdorfu a bylo to odpoledne pro učňovský domovino, to víte, pro ně divadlo. Ty řevali a Sváťa bledej, jak tam byl, já nechám stáhnout oponu. Já pán neblbní, čoče, máme za to určitý obnos. A tak jsem pan, já to srovnám, já tam v les, já takhle chodil ze široka a teď jsem, no oni začali zas hlas, tak jsem šel a teď jsem, tak se si ty divadlo nebo hospodu. A teď jsem takhle chodil. Oni se stahli a teď já už jsem pak nemusel hrát tu komiku, až se bálí smát. Tak jsem přišel o roli, ale umlátili jsme to víc, Váťo.
2: Ale nejvíc vyvedl z míry mě s tím, protože teď jsme nemohli nahodit řemen, víte?
3: Děkuju. Já bych chtěl popřát i panu Benešovi všechno nejlepší a děkuji vám za to, že jste přišel pozdravit Pepička Beka. Díky vám moc. Pozdravujte.
1: Svetíku, hlavně, aby nám to zdraví. Šlapalo, víc.
3: Děkuju, já vás doprovodím.
1: To je seka, Sváťo. Je to krásný člověk.
3: A dovolte, abych pozval dalšího gratulanta, ano. Jejím zpěvák Pavel Bob a Pavel Bobek. A
1: je to dobrý, nebo je unavený, ten je denně vytížený s námi.
3: Já jsem fakt denně vytížený. Tak jak jsem tě nazval, Bobku?
6: Pavel
3: Bob, čověče.
1: No pak jsi veliký, čověče.
3: Tak. Pavlíku a Miloši, už radši nebudu říkat.
7: Já děkuji moc krát, já už se nebudu představovat, už jsem byl představen. Takže...
1: Lásko mě ubývá síl, to bych tě prosil.
7: Jestli dovolíš. Já pozvu Markétu Lipšovou, aby zpívala se mnou.
1: Ježíš, to by bylo moc hezký. Pať ženská tady chybí.
8: Já sám pozdě večer.

0: Děkuji moc. Děkuji Pavlovi Bobkovi. Vzhledem k tomu, jak jsem tady oslovil Pavla Bobka, dostal jsem papírek, kde je napsáno Tome. Ljuba Hermanová chce zpívat. Samozřejmě, je to velmi jednoduché, takže já pozvu Ljubu Hermanovou, která už je tady jako doma. Dobrý večer.
1: Jako na trni. Tak já si myslím jenom, že se teda dovoláme Pána Boha, aby mě pomohl s tou pamětí, jinak zde mám svého dvorního napovědu doktora Truce. Já vám řeknu takovou napovědu, Ježiš, promiňte, pane, které, a oni vás všude vyhodili. Víte, on je totiž tak slušnej, tak hodnej a tak tichý, pan doktor Truc. Já nevím, jak je doma. Jo, my jezdíme v autáku, akorát, když jenom na zájezd. Pan doktor je strašně slušný, všechno, ještě jsem ho neslyšela. Jedno nahlas slovo a taky tak napovídá, víte. On zná ty texty, jenže je neslyším. No takže... No, znáte, máte to tam napsaný pěkně, tak bych se toho držel, že jo, kdybych nevěděla. Já jsem se teď rozhodla, že teda, Pane Bože, že jo, a vy všichni, já totiž celý život říkám, že divadlo bylo, jest a bude, dicinky prýma, hospodine.

A když už mě všechno, ale všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda prohřevík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru, režisér, trouba, autor, cvok.

až za vším spadne opona. V tu ránu jsem zase u maminky. A je mi sotva 20 let. Ráj pro mě voní vůní šminky a prkna znamenají svět. Den je jak vyhledaný z ráje a kašlu na kostým a plat. A jsem jen šťastná, no že se hraje.

Aș zaf și spadână, o bona. Ah, to je to starý zaklinadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si ten teatr. Ten teatr je ale prýmá.

0: Ljuba Hrmanová.
1: Ty mi nevykládej, že ti něco je. Bezvadný.
2: Já mám jenom terému děsnu.
1: Ne, neměj. Ne, já bych na Ljubu něco prozradil. Pojď sem, Ljubo. Já bych tady prozradil na Ljubu, až my spolu jezdíme. Elixír mláďaneb navzdory vrázkám.
2: Ano.
1: Jednou jsme přijeli do hranic u Aše.
2: Jo.
1: A já mám takovou půlhodinovku na úvod. A
2: no,
1: pak tam přijde Ljuba a má takovou vstupní píseň Praha, zdraví, a teď jmenuje to město. Nabyli jsme v té hranici a já jsem si to odbil a ta tam začíná Ljubka zpívat a najednou slyším ticho, pán Hergo, co se tam stalo, a najednou jako dupot, a ona vlítla, pán Pepiku, kde jsme, já pán v hranici, a ona tam byla, doklepla to a bylo to hotový. Takže ona se s tím není brá, pak vždycky nakonec já blbec přidávám Dulitla, Štěstíčko, a Ljuba tam přijde a říká, přídavek. A teď si jeme tu nohu a udělá tohle, já se skácím a jdem.
2: Opřu se o něj. Já vám moc děkuju, jsem ráda, že po těch třech měsících, co jsem teď neúčinkovala, že mě to ještě přece jenom došlo a drobítek. Můžu vám říct, že jsem měla největší trému svého života, přesto, jak říkám, mám skvělýho napovědu, jenom že ho neslyším. Jednak už jsem asi hluchá, pak ho mluví tiše.
0: Takže... Děkuju, paní Ljube Hrmanové. Poprosím, Ljuba Hrmanová.

0: Pane Pavlíčku, prosím, tam máte další dárek pro oslavence.
1: Tak to je pan Pavlíček, s kterým jsem v Hradci. Jsme se tam doskandalizovali tenkrát. A vy jste tam učil ty barmany, jak se míchají nápoje. To je náš přeborník. Kde jste všude byl, pane Pavlíček? A vůbec jste nezestár. To je asi 5 let zpátky.
2: To je strašný srandista.
1: No, ne.
2: V Hradci Králové 4000 diváků a míchali jsme my dva spolu Beton Lux. To je mezinárodní beton, Becherovka tonik plus bílé víno. Ano. A furt to nemohl trefit, ale pak nakonec
1: ne, pak
2: to
1: jsem
2: povedl.
1: Se trefil. Ale já tady prozradím na pana Pavlíčka, on taky dělá takový mixáž, je obrovský, světový. A jednou takhle v baru tam jeden seděl a teď přišel pán a řekl zrzavou rézi. Vy jste mu tam něco namíchal, on to tam kop a řekl, Ježiši Kriste. Ještě jednou. Tak mu tam namíchal ještě už zase. Ježiši Krista. Odešel, zaplatil a ten šel k němu a pál, prosím vás, pane Pavlíček, co to bylo za to? No to zrzavá rézi. Mohl byste mi to namíchat tak, jak mu to namíchal, mu to tam kopa. Nic mu to neřekl ještě jednou. Ještě to tam kop, hamba. Kolik to stojí? 3000. Ježiši Krista.
2: Přesně tak. Bylo by toho víc, ale bude to 10. února v Palace Hotelu. Z tohohle se pije u prezidenta Havla Becherovka. Ano. To je takzvaný pohár míru, jo?
1: Ano.
2: Tadyhle máte k tomu první náplň.
1: No to tak to je tam jenom náprstek do tohohle.
2: Ano. A tady ještě k tomu pro
1: abych se nespálil rukavice, ale já tady nevařím doma, já na to nešáhnu.
2: To je pro
1: jsem
2: paní
1: úplně
2: právě,
1: blbej,
2: jo?
1: To je pro paní.
2: Zástěrka v tomhle a až Ježíš, vám tam bude blbě, hoša. Tak tam má připravenou Becherovku.
1: Ano,
2: jo?
1: Já vám moc děkuju, pane Pavlíčku.
0: Děkuju panu Pavlíčkovi.
1: A přeju vám, ať se zase sejdeme po 5 letech. Děkuju ti, holku zlatý. Děkuju.
0: A poprosím.
1: Někdo to složil.
0: Jo. A poprosím Václava Postráneckého.
3: Já se pokusím být hodně stručný. Tady během dnešního večera nejčastěji bylo vzpomínáno stáří a jeho neduhy. Já jsem rád, že vždycky, když byly vzpomínány, tak byly vzpomínány s humorem. Já bych přidal jenom něco malého o Svaťovi Benešovi. Četl nějaký dopis na jevišti, něco zkoušeli. A Svaťa se nakloní k nápovědce a říká, děvenko zlatá, musíte napovídat hlasitěji, já špatně slyším. On říká, když to čtete, pane Beneši, to si můžete přečíst, nemůžu, já špatně vidím.
4: To není celý a pan režisér
3: říká, no a Svaťo, že by ses to naučil, to taky nemůžu. No. Já jsem rád, že se nejvíc smějí ti, jich se to týká. To je totiž svědectvím a dokladem toho, že nejsou staří. Protože to, co nám mohli předat pánové, jako je pan Beneš nebo Pepíček Beck, to je něco, co nejsem si tak jist, jestli my budeme to předat těm, co přijdou po nás. A to jsou takové zvláštní základní lidské archetypy. Oni totiž symbolizují, oni zastupují přímo, řekl bych, některé vznešené lidské vlastnosti, každý trošku jinou, ale zaručeně jsou obě vznešené. A já si myslím, že té vznešenosti a rytířskosti je mezi námi málo a na to, abyste to šířili dál, pánové, sil máte ještě stále dost.
1: Děkuji ti. Já něco na něj prozradím. Já bych... Vašku, já ti děkuju. Já vzpomínám na Vaška, když přišel k nám do městských divadel a hrál Hraběte Gernyho. To byla vůbec jeho největší role. Ale ty mladí kluci, nikdy v těch městských divadlech nebyla přehrada mezi mladejma a starejma. Tam nebyli mladí, aby řekli, už by měli do starého železa, nebo zas my starý jsme neříkali ty kantedasové, co nám tady vykládají. Oni kluci, třeba tam přišel Vašek Postranecký, Petr Kostka, Lojza Švehlík, Franta Němec, no prostě tadle tak, který jsou dnes oporou Národního divadla, kdyby dostali se klízu. A tak je to prostě... Bylo to nádherný. Oni už kluci, třeba když jsme my přišli, my starý, tak oni už klekali v klubu na zem a mlátili čelem, že přišli my stránkové. Nebo na Zelený čtvrtek jsme hráli a oni se doslechli, že biskupové mejou nohy 12 starcům, tak už tam měli v putince teplou vodu a už nám drhli nohy. A my zas naopak jim, pač když breptali na divadle, tak měli žákovský knížky a my jim tam psali poznámky a jejich malí děti to museli doma podepisovat. Ivašku, děkuju.
0: Děkuju Václavu Postráneckému, poprosím Pavla Bobka. Bobby do toho.

0: A slovo dostává Josef Zima.
1: My jsme experti tak, přes dechovku tady, Boba.
0: Josefe, Josefe, já ti především musím tady, to ti posílá babička Klepáčová.
1: To je moje káča
0: z Hrátek.
1: To jsem ti tak na tebe žádil, když jsi do toho motal, do
0: tady
1: toho
0: ti
1: vztahu.
0: Posílá ještě obálku, to není honorář, teda ne. To je psaní. Evička někde dabuje, to víš, ty to znáš,
1: no to
0: kšeft je kšeft. No. No a já osobně bych ti chtěl popřát, ne 75 ještě, ale 74.
1: No tak to
0: nebylo
1: hodnej,
0: tak jako každý, že
1: jako Baťovi.
0: No a my jsme si vždycky při takovýchhle příležitostech přávali většinou u pijána v klubu. Tak jestli se neurazíš.
1: No Ježíš, ne Pepo, naopak, já tak jsem šťastný, že
0: já, i když
1: nějakou
0: na to
1: neumím,
0: já na to neumím hrát, ale to zase tady ty lidi, co mě znají, vědí, takže mi to prominou.
1: Tak Pepo, buď tak hodnej.
0: Já bych si rád vzpomněl na jednu písničku z jednoho krásného filmu. Zanedlouho zase jsem se dočetl, poběží v televizi. No je to Gilbert Bécot, Země, odkud přicházím, text Zdeněk Borovec.

0: Já bych tady na Pepu něco prozradil, protože Pepík, my máme trošku stejný osud. Já začínal v operetě a Pepík teď do ní taky fušuje. Hrál titulní roli Podskalákovi, byl dokonce v Kanadě a měl tam obrovský úspěch. Potom jsem tě viděl v Čardášce, kde jsi byl vynikající. Takže Pepi, kde v mých šlépějích? Kde já to přerušil, on to dokopne do konce. Pepo, přeju tě, ti to vydrží.
1: Dík. Děkuju, pane Zimovi.
0: Já bych tady rád ukončil, pač každý herec rád vzpomíná na roli, kterou měl nejradši, já jich měl tady hodně, pod panováním Oty Ornesta. Byl to Jindřich Bolingbrook, byl to Ross v Remarkově Poslední dějství, nebo Pan Dott má schůzku a Řek Zorba, muž jménem La Mancha. Ale na tuhle roli, to jsem byl ještě mladý, kde zvítězila ta mladická spontaneita, to už bude 50 let pomalu, je to Lišák Pedro. Tu hříčku napsal pan Miguel Cervantes a rozkošnou muziku napsal Jeníček Fischer. Kdo chce tím světem jít, pralí, frlá, ten musí na ramě mnoho znát.

Tak to byl sestřih pořadu, který jsme věnovali životnímu jubileu Josefa Becka. Stejně jako rozhlasové tobogany ho pro vás připravili Tomáš Sláma, Zdeněk Doležal a Saša Vébrová. My všichni se také těšíme na další setkání s vámi, a to 9. dubna, kdy společně v Euroklubu oslavíme už 150. vydání toboganu. A slavit budeme celý den. Dopoledne přivítáme v toboganu herečku divadla na Vinohradech Gabrielu Vránovou, Broln a další hosty. Odpoledne je na programu dětská opera Brundibár v podání Dismanova souboru. No a večer v cyklu 12 rovín moravských vám opět zahraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A tady je malá zvuková pozvánka. Hraje a zpívá Broln.

0: Kolej.
1: Vážení přátelé, dnešní tobogán pomalu končí. Loučí se s vámi Tomáš Sláma, Zdeněk Doležal a od mikrofonu Saša Vébrová. Spolu s techniky Martinem Kubištou a Lenkou Strnadovou vám přejeme hezké Velikonoce, bohatou pomlásku a za týden opět v sále Pražského Euroklubu. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
0: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
1: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
0: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
1: recepty z kuchařek našich babiček,
0: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Znělka ohlásila náš pořad, který i dnes přinese novinky a zajímavosti ze světa vědy.
4: A také jeden užitečný test. Meteor právě začíná.
3: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
4: a Kateřina Březinová.
3: V zrcadle pranostik.
4: Proč po dešti cítíme hlínu?
3: Brontosaurus existuje.
4: Nepál, nejvyšší hory, ale bez vody.
3: Jak poznat kvalitní šunku?
4: Má velryba nervy jako ze železa?

0: letošních meteorech se měsíc po měsíci díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
1: Především rolníků, zemědělců a jak bychom řekli dnes, také meteorologů.
0: Své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí si předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
1: Velmi důkladně je zpracoval ve své nové knize Hold slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Kniha před dvěma týdny na veletrhu Svět knihy získala cenu za nejlepší výkladový slovník roku.
1: Mimochodem, kniha má 1180 stran a obsahuje neuvěřitelnou sbírku 8500 pranostik.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červen.
2: Červen v zrcadle pranostik. A co mož libějšího býti než to, což je na světě? Aj kak tě krásně a divně nebe svět obklíčilo. A kterak je krásné a slunečné světlo a počasí je večas letnije. A co je v květí utěšení je, co v ovoci, v lukách, v hájích, v důbravách, čirých polích, v potocích, v řekách. Onde tráva rostůc jako hemze, onde valmo valís je obilé rosta. Onde kmen vinný tak krásně okolo sebe své půšti je jabřatky. A co je pak utěšení je v ptactvu, v jejich zpívání.
3: Tak krásným jazykem dokázal již před více než 600 lety vzdát hold létu náš nejvýznamnější filozof, myslitel, autor četných česky psaných literárních děl a překladatel latinských teologických spisů Tomáš Štítný ze Štítného.
4: Naši předkové ve svém ekologicky velice výstižném dělení roku na 8 ročních období vymezovali léto časovým úsekem od svatého Medarda 8. června do na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Červnové pranostiky se tedy týkají především velkých aktuálních letních témat.
3: Jahod, třešní, trávy, senoseče, sena, mléka, sběru léčivých a čarovných bylin a koření, dlouhého dne, vlnícího se obilí, příprav na žně, ale například i koupání.
2: Červen dá jahody a kosami seče lůky. Nejkrásnější loukou je louka červnová. Sečme luka, když nám jich je nejvíce líto. Hojná píce, plný krajáč. Když kvete pšenice, jsou nejlepší raci. Po božím těle do vody směle. O svatém Janu Křtiteli snadno se noc na návsi prosedí. Svatý Jan otevírá léta chrám. Již v červnu se ukáže, co Bůh dá na daře. V červnu již rolník ví, jaké bude posvícení, zda bohaté či chudé.
3: A snad právě proto celá řada našich básníků a spisovatelů povyšuje červen na vůbec nejkrásnější období roku, jako například Josef Holeček, který píše:
4: Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem.
3: Pozorný posluchač mohl zaznamenat, že při našich předchozích setkáních jsme si uváděli příklady pranostik, které měly bezprostřední vztah především k teplotnímu vývoji roku, k takzvaným teplotním singularitám. S přibližujícím se létem se však situace pronikavě mění.
4: V hlavním vegetačním období roku narůstá četnost pranostik s vazbou na singularity srážkové. V našich zemědělských podmínkách přestává být hlavním omezujícím faktorem vývoje a růstu vegetace teplota, ale umocňuje se význam vláhového zabezpečení. Ostatně tuto skutečnost potvrzují i následující příklady pranostik k 1. červnu.
2: O svatém Fortunatu kapka deště má cenu dukátu. Déšť na Nikodemův den budiš všemi pochválen. Po suchém máji červnové deště cenu zlata mají.
3: Že vláhové zabezpečení zemědělských plodin na konci května a v prvních červnových dnech dosti často neodpovídalo jejich optimální biologické potřebě, potvrzují četná dobová hospodářská selská hodnocení, včetně záznamů kronik. Svědčí například o konání prosebných procesí a veřejného modlení za životodárný déšť.
4: Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla až překvapivě často odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není však výsledkem působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem uplatnění letní atmosférické cirkulace, která je s vysokou pravděpodobností provázena zvýšením srážkové činnosti.
3: Její nejčastější příčinou bývá vzestup tlaku vzduchu v oblasti Azorských ostrovů, což podmiňuje zesílení severozápadní a západní složky proudění a vede obvykle k déle trvajícímu přílivu chladnějšího a vlhkého oceánického vzduchu do evropského vnitrozemí.
4: Toto srážkonosné pronikání chladnějšího mořského vzduchu na prohřívající se evropský subkontinent je v lidové meteorologii už po staletí neoddělitelně spojováno se svátkem svatého Medarda. Hovoří se proto o nástupu medardovského počasí, k němuž u nás dochází v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 60-70% právě ve dnech na přelomu 1. a 2. červnové dekády.
2: Medardová kápě 40 dní kape. Svatý Medard vládne deštěm. Červen louky kosí, Medard vodu nosí. Medardovské deště na kosu jsou kleště.
3: Červnovou část pověstného medardovského období lidová meteorologie rozděluje na medardovskou vlnu vítských dešťů a na takzvané svatojánské deště.
4: Vítské deště se na naše území dostavují s pravděpodobností 60-70% od dnů na přelomu 1. a 2. červnové dekády až po polovinu 2. dekády. Pranostiky k tomu říkají pro 11. červen.
2: O svatém Barnabáši bouřky často straší.
4: Pro 13. a 15. červen
2: svatý Antonín a svatý Vít polím a trávě dávají pít.
3: Nástup pověstného medardovského počasí někdy vyvolává na tocích vznik povodňových situací. Naposled tomu tak bylo například v roce 2013, kdy bylo právě v tomto období postiženo povodněmi v České republice celkem 970 obcí, došlo k evakuaci 26 tisíc osob. Povodně si vyžádali 15 lidských životů a celkové škody přesáhly 10 miliard korun českých.
4: Mimořádného věhlasu se v naší lidové meteorologii dostalo v pořadí druhému medardovskému období takzvaných svatojánských dešťů, proslulému přívalovými dešti a bleskovými povodněmi. Dostavují se s pravděpodobností kolem 60% ve dnech kolem poloviny 3. červnové dekády až po dny na konci měsíce a jsou signalizovány například následujícími pranostikami k 24. červnu.
2: Svatý Jan Křtitel, deště je ctitel. Pakli jsme před svatým Janem o déšť prosili, po svatém Jáně bychom se ho rádi zprostili. Kolem svatého Jána častá povodňová rána.
3: I tato vlna medardovských svatojánských dešťů se na našem území stala nedávno příčinou pověstných svatojánských povodní. Došlo k nim ve dnech 24. června až 1. července roku 2009. Ze zasažených oblastí muselo být evakuováno 19 000 lidí, zahynulo 15 osob a povodňové škody byly vyčísleny částkou 8,5 miliardy korun českých.
4: Je přímo neuvěřitelné, že v červnu mezi vítskými a jánskými dešti, tedy v takzvaném alojském létu, ve dnech na přelomu 2. a 3. červnové dekády, a v pavlovském létě, ve dnech na konci června a počátku července, svatí jednotlivých časových úseků s relativními srážkovými útlumy pohotově registrují aktuální klimatickou změnu a pilně se věnují například kosení luk, sušení sena, anebo jen tak odpočívají ve stínu.
3: Například 19. června
2: svatý Gervazi a Protazi na lukách kopky sena rozhází.
3: Obdobně 21. června je rolník ubezpečován.
2: Na svatého Alojze poseč louku, neboj se.
3: A k 23. červnu je pranostikou dokonce doporučováno.
2: Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
4: K neopomenutelné teplotní singularitě června bezesporu náležejí pravidelně se dostavující hluboké poklesy teplot, nazývané v lidové meteorologii ovčí chladna. Tato výrazná ochlazení zrcadlově korespondují s vlnami zvýšené srážkové činnosti vítských a svatojánských dešťů.
3: Jejich pojmenování má své logické hluboké kořeny ještě v úhorových soustavách hospodaření. Vlhké a chladné počasí ovčích dnů velmi nepříznivě poznamenalo tehdy značně rozšířený chov ovcí. Zejména docházelo k úhynu choulostivých jehňat pocházejících z takzvaného jarního skopení. U našich starých vlnařských plemen bylo nejobvyklejší.
4: Rovněž při pozdějším takzvaném dvoustřižném způsobu získávání ovčí vlny docházelo čas od času ke značným ztrátám čerstvě ostříhaných dospělých ovcí, neboť první ovčí střiž se zpravidla při tehdejších vysokých stavech těchto zvířat protáhla až do tohoto kritického červnového období.
3: V dobových hospodářských záznamech existují doklady, že ovčí chladna při extrémním deštivém a chladném vývoji povětrnosti někdy způsobovala až zdecimování celých stád.

0: To byl červen v zrcadle Pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka. Četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Poslední dva týdny jsme si užívali poměrně deštivého počasí.
1: To je pravda. Ale jak se úžasně vyčistí vzduch. A po dešti je také krásně vidět daleko do krajiny.
0: Že po dešti se dá poznat i po tichu. Vlhkost stoupá od země a když bylo před deštěm sucho, můžeme dobře cítit i hlínu.
1: To je fakt, ale proč vlastně? Kapky dešťové vody rozpustí hlínu a když se začne směs odpařovat, vítr ji zavane až k nám?
0: Je to složitější. A ten základní mechanismus vědcům celou dobu unikal. Až teď na to přišli. Více už doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: O ten jev, že po dešti člověk má pocit, že cítí mokrou hlínu v ovzduší a někomu je to příjemné. Po dešti ten vzduch je vyčištěný od těch prachových částic, protože ty dešťové kapky vychytávají vlastně ten prach z ovzduší, takže ten vzduch je čistý a zároveň ale voní jakoby po hlíně. Ten mechanismus toho, jak vlastně se může v uvozovkách ta hlína nebo to, co je v té hlíně obsaženo, co voní, dostat do atmosféry, ten byl odhalen, dá se to tak říct, teprve publikací, která vyšla v začátku tohoto roku. Neboli mladí výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology publikovali zajímavý článek, co se vlastně děje, když ta dešťová kapka dopadne na povrch té půdy, který je částečně pórovitý. Použili na to velmi rychlé kamery, které dokážou vysledovat, co se s tou kapkou děje těsně po tom dopadu, že se jí začne tak jako rozplácne se na tom povrchu a při tom rozplácnutí stlačí totiž ten vzduch v těch pórech v té hlíně. Ten vzduch v těch pórech se maličko jakoby napruží a vrátí se prudce zpátky do té kapičky, která je rozpláclá na tom povrchu, vytvoří tam drobné bublinky, které stoupají vzhůru v té rozpláclé kapičce vody a poté prasknou, jako když máte bublifuk. A to prasknutí vytváří drobný sprej, který se potom z toho místa dopadu té kapky odnáší větrem. Vtip je v tom, že ten vzduch v těch drobných kuličkách, tak to je vlastně ten vzduch z těch půdních pórů. A takovýmto mechanismem se vlastně ten vzduch z těch pórů, z té hlíny dostane do ovzduší a může být odvát řádově na desítky, stovky metrů i na kilometry daleko. Ten vzduch v těch pórech také nemusí obsahovat jenom ty vonavé látky, které my vnímáme jako tu vůni té půdy, ale může obsahovat i bakterie, takže takhle se dá potom poměrně dobře vysvětlit, jak se šíří třeba infekce z infikovaných půd do větších vzdáleností.
1: Takže ta vůně půdy to není zaschlá kapka smíchaná s půdou, to je vzduch, který byl v půdě uvězněn už před deštěm.
0: Přesně tak. A v půdě není jenom vzduch. Jak říkal Jan Hovorka, právě takto se mohou do okolí šířit nebezpečné půdní bakterie. O tom se dosud nevědělo.
1: Je na čase nový poznatek využít.
2: Samozřejmě, všechno se dá využít, nicméně první věc, která jako vědce zajímá, je vysvětlit, co se vlastně děje, pochopit to, co se kolem nás vlastně děje, jsou věci, kolem kterých běžně chodíme a vlastně neznáme velmi dobře, proč. A tohle je jeden z důvodů, proč. Čili má to dalekosáhlé důsledky, protože samozřejmě my potom už víme, jak se šíří ta infekce z těch půd do větších vzdáleností a třeba se tomu dá i do jisté míry zabránit. Zabránit se tomu dá jednoduše, že vlastně zamezíte tomu vzniku těch kapiček, jednoduše jakoby zalepíte ty pory v té půdě, to znamená tu půdu zavlažíte a tím pádem nemůže tento jev vznikat.
0: Jako prevence proti šíření půdních bakterií tedy stačí před deštěm zalít půdu.
1: V principu je to velmi jednoduché, ale v praxi zalít obrovské území, to je asi nereálné. Každopádně odborníci už teď vědí, jak se mohou půdní bakterie šířit.
0: Ano, prostě si počkají na přehánku.

0: K něčemu se přiznám. Miluju film Cesta do pravěku.
1: No to určitě nejste jediný. A kouzlo dobrodružství působí i na nás, na holky.
0: No, ten film má velkou fanouškovskou základnu. Zkrátka, co člověk vidí jako dítě, to se mu vrije do paměti. Jako ta scéna, kdy na loďce kluci míjí obřího brontosaura.
1: To je ten velký vodní dinosaurus s obřím tělem, dlouhým úzkým krkem a malou hlavou.
0: Přesně ten. A jméno Brontosaurus je u nás všem dobře známo.
1: Ostatně jméno Brontosaurus nese od roku 1972 i folková skupina Bratrů Nedvědových a od roku 1974 Hnutí ochránců přírody.
0: No jo, má to ale malý háček. Desítky let odborné kruhy vědí, že Brontosaurus nikdy neexistoval.
1: Jak to? Vždyť se našly jeho kosti? Je v muzeích?
0: Ano, jenomže to vůbec není samostatný druh. A měli bychom mu říkat jinak. A teď to zamotám úplně. Už to neplatí. Brontosaurus možná přeci jenom je samostatný druh.
1: Petře, jde mi z toho hlava kolem.
0: Tak víte co? Předáme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1, ať nám v tom zmatku udělá pořádek.
2: Každý milovník brontosaurů ví, že vlastně brontosauři neexistují. Byli a jsou jenom apatosauři. Prvního apatosaura našel americký paleontolog Othniel Marsh už v roce 1877 a dal mu vědecké jméno Apatosaurus ajax. O dva roky později našel další skamenělinu obřího ještěra a toho pojmenoval Brontosaurus excelsus. Marsh se s popisem dinosaurů nepáral. Soutěžil s jiným paleontologem, s Edwardem Koppem, o to, kdo z nich najde víc druhů velkých ještěrů. A Brontosaurus pro něj vlastně představoval jenom další zářez na násadě geologického kladívka. Pro oba vědce byla otázkou cti popsat více druhů než ten jeho konkurent. Počátkem 20. století z toho měli Koppovi a Marshovi následovníci pěkně zamotanou hlavu. Nemohli přijít na to, čím se vlastně Apatosaurus od Brontosaura liší. Nakonec došli k závěru, že jde o dva různé jedince téhož druhu. A protože jméno Apatosaurus bylo o dva roky starší, dostalo přednost. Brontosaurus tak z vědeckých prací nenávratně zmizel. Nyní ale portugalský paleontolog Emanuel Chop prostudoval skameněliny několika desítek apatosaurů roztroušených po muzeích celého světa a došel k závěru, že některým je tato apatosauří škatulka malá. Tyto dinosauři vykazují tolik zvláštních rysů, že pro ně je potřeba najít nové jméno. Kupodivu k nim patřil i ještěr, jehož ostatky objevil v roce 1879 Marsh a popsal jej jako brontosaura. Chop tak nemusel pro staronové dinosaury vymýšlet zbrusu nové jméno a vrátil brontosaura opět mezi oficiálně uznávané paleontologické názvy.
1: Tak teď už je mi to jasné. Vítáme brontosaura zpět mezi živými, tedy zkrátka mezi dinosaury, kteří žili na naší planetě.
0: Zdravíme jednoho z oprávněných hrdinů filmu Cesta do pravěku, ve kterém už v roce 1955 asi tušili, že o 60 let později bude brontosaurus opět uznán jako druh.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: V našem seriálu o vodě, ve kterém si čteme z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě, se dnes vydáme do země, o které v posledních týdnech hodně slýcháme.
1: Do Nepálu. Jaká tam byla situace s vodou, ještě než zemi postihla ničivá zemětřesení? Čte herec Jiří Švarc.
2: Nepohodlná, ale funkční minulost. Dnes vás zavedu do vysokohorského Nepálu. Jak je na tom s vodou? Hlavní město Kátmandú bylo ještě před druhou světovou válkou zásobováno pitnou vodou stejným způsobem, jaký známe ze středověké Prahy. Vodu přiváděli do centra vodovody od pramenů ležících v čistém prostředí, v horách mimo městskou aglomeraci. Každý obyvatel měl možnost nabrat si pitnou vodu z některé z kašen. Nepohodlné, nedůstojné 21. století, řekl by Evropan. Tento tradiční způsob zásobování ale zaručoval, že každý měl k dispozici nezávadnou vodu. Městské kašny byly a zůstaly dodnes společenským centrem oblíbeným především mezi ženskou populací. Ženy si odtud odnášely nejen kvalitní pitnou vodu, ale i nejnovější informace z okolí. Kromě toho oficiálního zdroje pitné vody měl téměř každý větší dům v Kátmandú svou vlastní studnu. Ta však sloužila jen jako zdroj vody užitkové. Odpadu bylo minimálně, organické zbytky se kompostovaly, splachovací záchod byl neznámý pojem a spotřeba vody ve srovnání s dneškem tak byla nepatrná. Pak přišel problém charakteristický pro celý rozvojový svět. Počet obyvatel hlavního města začal závratným tempem narůstat. Ne, Nepálci se nezačali více množit. Jejich problém spočívá v tom, že začali méně umírat. Nezvýšila se porodnost, ale klesla úmrtnost. Nepál demonstruje typický problém většiny rozvojového světa. Populační exploze předbíhá ekonomický růst. Chudé vesnické obyvatelstvo podléhá mýtu snadného života ve městě a odchodem do příměstských slamů ztrácí své kořeny, schopnost uživit se.

Na tomto místě si dovolím pootevřít příslovečnou pandořinu skřínku, kolem které se většinou jen opatrně našlapuje. Na populační explozi rozvojového světa se všemi jejími negativními následky se rozhodující měrou podílí lékařská péče, kterou sem přinesla civilizace vyspělého světa. To je tvrdé prohlášení a jen málo kdo má odvahu je pronést nahlas. Někdy na počátku 20. století měla nepálská rodina 6 a více dětí. Dospělosti se ale dožila ani ne třetina. A dnes? Děti mají Nepálci stejně, jenže díky lékařské péči jejich úmrtnost klesla k evropským standardům. Počet obyvatel Nepálu se proto za jedinou generaci zdvojnásobil. Dovedu si představit rozhořčenou reakci humanisticky zaměřeného posluchače. Zeptá se, snad si tedy nemyslíte, že by bylo lepší nechat rozvojový svět na úrovni středověku? Bylo by snad lépe nechat cíleně umírat nevinné děti, aby se počet obyvatel stabilizoval? Samozřejmě, že odpověď na takovou otázku musí být negativní. Rozvojovému světu je třeba pomáhat, ale jak? Právě Nepál může posloužit jako ideální příklad demonstrující mimořádnou složitost nalezení optimálního řešení.

důsledku rychlého nárůstu populace v Kátmandu způsob zásobování vodou, který dokonale fungoval po staletí, skolaboval. 3milionovou aglomeraci již není možné zásobovat stejně jako malé město v 17. století. Katastrofální situaci ještě zdůraznil problém s odpady. I to málo vody, které doteče ke spotřebiteli, se znečištěním mění v nepoužitelnou kapalinu. Jen s malou nadsázkou lze pateticky prohlásit, že před sebou vidíme tikající pekelný stroj, který může ze dne na den vybuchnout. Může explodovat ve formě epidemie cholery nebo tyfu, a to v rozsahu, který si nezadá se středověkými morovými pandémiemi. Důsledkem budou tisíce, desetitisíce obětí. Ale dost už negativismu. Podívejme se na problém zásobování pitnou vodou Kátmandu z jiného, optimističtějšího pohledu. Dlouhou dobu žili obyvatelé Nepálu zcela odloučeni od všech civilizačních vymožeností. Až teprve za krále Mahendry Bir Bikramšáha v 60. letech se Nepál začal v některých aspektech přibližovat Evropě. Z bohaté civilizační nabídky si však vybral jen něco. Král dal budovat vodovod, ale již jen ojediněle se stavěla kanalizace. A čističky splaškových vod, na ty se téměř zapomnělo. Vodovody přivádějící komfortně vodu přímo do domácnosti zvýšil její spotřebu a narůstající objem splašků začal ohrožovat kvalitu podzemní vody. Jeho královská výsost tehdy udělala zcela elementární chybu, kterou ale králům lze tolerovat. V dnešní terminologii bychom řekli, že porušil jednu ze zásad managementu vodních zdrojů. Je ale neuvěřitelné, že stejnou systematickou chybu dělají dnes i lidé odpovědní za humanitární pomoc v rozvojových zemích. Lidé, kterým by se podobné přehmaty promíjet neměli.

0: To, že hlavní město Nepálu začalo trpět katastrofálním nedostatkem pitné vody, se může zdát jako paradox, protože Katmandu má dostatek srážek, kterými jej zásobují pravidelné monzuny. Problémem tedy není nedostatek vody, ale nouze je o vodu kvalitní. Současný způsob distribuce pitné vody pro 3milionovou aglomeraci je zcela nevyhovující. Jen část města je napojena na vodovodní síť přivádějící vodu z okolních hor. Většina obyvatel je odkázána na vlastní zdroje, vodu ze studní, jejíž kvalita zcela odporuje hygienickým limitům. Řešení je teoreticky snadné. Proč tedy ale zůstává bakteriální nákaza nejčastější příčinou tamní dětské úmrtnosti? O tom si povíme příště.
1: Složitá situace v Nepálu se ještě zkomplikovala silným zemětřesením. Co s tím?
2: To si řekneme za týden, kdy se do Nepálu vydáme ještě jednou.
1: A teď naše soutěž. Minule jsme se ptali.
2: Jaká je nejvyšší teplota varu vody? Jinými slovy, když budete zvyšovat tlak, při jaké nejvyšší teplotě dokážete udržet vodu v kapalném skupenství?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Jedná se o takzvanou kritickou teplotu vody, která je 374 stupňů Celsia při tlaku 218 atmosfér, což znamená zhruba 22 megapaskalů. Tato informace je pro hydrogeologa, tedy pro mě, velice důležitá při studiu takzvaných geotermálních systémů, například na Islandu. V podzemí se zde totiž skutečně můžeme setkat s horkou vodou o teplotě blížící se zmíněné kritické teplotě.
2: Kapalná voda i při teplotě 374 stupňů. Kolik posluchačů tohle vědělo?
1: 25. Vítězem se stává Ivan Klíma z Plzně.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní otázka bude taková početní. Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0 stupňů, 4 stupně nebo 25 stupňů Celsia?
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 1. června.

0: A už ve studiu nejsme sami, jsou tu s námi Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Vítáme vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co pak to je? Vy si dneska nesete svačinu?
0: Šunka, tu já rád.
2: To, co bychom tady rádi předvedli, tak je jednoduchý chemický důkaz toho, jestli v šunce je nebo není přítomen škrob, který by v kvalitní šunce být neměl, protože ta by měla být vlastně čistým masem.
3: Škrob se většinou přidává do šunky z toho důvodu, aby ta šunka lépe držela pohromadě, a pokud je tam málo masa, musíme zbytek něčím nahradit, to znamená, dáme do toho třeba bramborový škrob nebo do toho dáme nějaká jiná plnidla a z toho důvodu pak ta šunka může být levnější.
1: Máte tu dvě balené šunky, ukažte. Ta první 10 deka za 16 korun, to je levná, píšou tu 65% vepřového masa.
0: A tahle dražší za 30 korun, vepřová kýta 80%, pitná voda 15%.
1: Jak otestujeme, ve které je doopravdy méně přidaného škrobu?
2: Použijeme na to jednoduchou chemikáli, která se dá pořídit v lékárně, a to je takzvané jodové pero, kde tou účinnou látkou je jod, který je přítomen v tom roztoku.
3: Takže máme tady jodové pero, což není nic jináčího než plastová lahvička, ve které vevnitř najdeme malou skleněnou ampulku obsahující načervenalý roztok. Je to roztok jodu vázaného ve speciálním polymeru, ze kterého se ten jod postupně uvolňuje, a běžně se to používá na dezinfekci, například po nějakém zranění nebo pokud se někde řízneme.
2: Tak já bych možná, než začneme testovat tu šunku, tak vyzkoušel, co ten jod vlastně se škrobem provádí. Já vidím, že tady máte před sebou svačinu pravděpodobně, tak bych si poprosil o kousek té bagety, kterou tamhle máte.
0: Tady se nic neschová. Dobře, tady je moje svačina.
2: Děkuji. Tak já tady kousek bagety odloupnu a poprosím, jestli kápneš trošku jodu.
3: Přidáme z jodového pera trošinku jodu a vidíme, že se nám pomaličku začíná původně načervenalý roztok zabarvovat do fialova. Hmm. Ale bageta je nějaká suchá.
2: Tak, ta charakteristická barva škrobu v přítomnosti jodu je fialová. A to zbarvení nám tady vzniklo relativně pomalu a dá se trošku urychlit, když tu bagetu navlhčíme. Zkusíme to ještě jednou.
3: Já tady přidám kapičku vody a vidíme, že fialová barva se nám krásně prohloubila a teď je intenzivní. A není pochyb o tom, že v naší bagetě je velké množství škrobu. Nejspíše bude z mouky.
1: Bageta z mouky. Kdo by to byl tušil?
0: Tak to byl jenom test. Viděli jsme, že jod dokáže škrob spolehlivě odhalit.
1: Ano, dokáže. Ale jak to dělá?
2: Ta reakce funguje tak, že samotný jod má hnědou barvu, kterou vidíme v tom jodovém roztoku. A škrob je tvořen molekulami polysacharidů, to znamená dlouhatánských řetězců, kde jsou spojeny jednotlivé glukózové cukerné jednotky. A v té struktuře škrobu jsou takové dva motivy. Jeden ten motiv jsou rozdětvené řetězce, které zajímavé příliš nejsou. A pak tam jsou šroubovice, takzvané amylózy, do kterých se právě molekula jodu jako taková malá tyčinka přesně vejde. A v okamžiku, kdy ten jod zajede do té šroubovice, tak interakce těch dvou molekul způsobí, že ta molekula změní zbarvení z té hnědé na tu modrofialovou nebo až černou.
0: Molekula jodu se přesně vejde do šroubovice škrobu. Skvělá náhoda, které teď využijeme i na ty šunky.
3: Tak já zkusím nejprve tu levnější. Vidím, že je vlhká sama o sobě, takže uvidíme, jestli se zadaří pokus.
1: První kapka jodu.
3: Zkusím přikápnout ještě trošinku té vody.
1: To už je lepší.
3: Pokud necháme reakci chvíli probíhat, tak uvidíme, že se nám začnou vylučovat takové nafialovělé tyčičky, které jsou způsobené vylouhovaným škrobem zevnitř té šumky.
2: Tak můžete se podívat.
0: Vidím tady takové malé fialové tečky.
2: To je přesně ono.
1: Porovnáme si to s tou druhou šunkou a uvidíme, jestli bude nějaký rozdíl.
3: Tak vezmeme kvalitnější šunku a přidáme opět malé množství jodu a zakápneme malým množstvím vody.
2: Tak a vzhledem k tomu, že to může chviličku trvat, tak bychom si mohli udělat ještě srovnávací test. Tentokrát ne se šunkou, ale s nějakým salámem, kde přímo v té receptuře je naprosto legálně velké množství mouky. Takže já bych poprosil, máme tady salám junior. To je takový ten běžnější, levnější salám.
3: Stojí asi 9 korun za 10 deka.
2: A v něm je relativně velké množství mouky, takže tam by ta reakce měla být průkazná a velmi rychlá.
3: Já vezmu plátek a navlhčíme jodem a přidáme trošku vody a vidíme intenzivní fialové zbarvení, které nám vzniká prakticky okamžitě.
2: Tak, tady můžete natáhnout ruku a dostanete kolečko junioru.
4: No, tak to už si teď na chleba nedám. S tím fialovým flekem velikým.
1: Je to jasné. V junioru je škrobu opravdu hodně.
0: V šunce o dost méně a v té nejkvalitnější, ukažte.
1: Skoro nic fialového.
0: Prakticky bez škrobu.
1: Škrob ale není nic špatného, ne?
2: Škrob, vzhledem k tomu, že je to naprosto přírodní látka a je to dokonce důležitá složka naší výživy, není nic špatného, ale spíš jde o to, že pokud je nějaká třeba kýta uzená deklarovaná jako čisté maso, tak by v ní skutečně neměly být ani stopy škrobu, neměl by tam být přidáván žádný škrob, žádná mouka.
0: Takže můžu si koupit levnější šunku, ušetřím, ale s tím vědomím, že nekupuju jenom maso, ale z části škrob.
2: Přesně tak. V levnější šunce tam toho škrobu není moc, ale v těch salámech tak tam je to naprosto významná součást té potraviny.
3: Je to tak, že ten salám je většinou o to levnější, o kolik je tam míň toho masa, protože cena masa je vždycky stejná a o co levnější salám si koupím, o to méně tam budu mít masa a o to více je tam látek, které jsou levnější, tedy například škrob, voda nebo jiné přísady, které slouží vlastně jenom jakási plniva.
1: Rozhodnutí je na každém z nás. Já ale, pánové, vidím, že tu máte ještě něco dobrého k jídlu.
0: Co kromě šunky a salámu můžeme testovat na škrob?
2: Škrob se nepřidává jako pojivo pouze do masných výrobků, ale přidává se i třeba do mléčných výrobků, jako je jogurt. Takže máme tady opět pro srovnání dva jogurty, kterých vyzkoušíme, jestli obsahují škrob. Jedno je farmářský jogurt, kde je deklarováno, že se jedná pouze o mléčnou surovinu se sušenou syrovátkou, jogurtovou kulturou a vodou. Takže já jogurt otevřu, naberu lžičkou a poprosím, jestli bychom mohli opět přikápnout trošku jodu. Tak. A chvilku počkáme, jestli se nám objeví nějaká tmavá barva. A vedle pro srovnání dáme vzorek jiného jogurtu. Ovocného, je to borůvkový jogurt, který můžeme relativně často vidět i v televizi v reklamách. A uvidíme, jestli se jedná skutečně o čistý mléčný výrobek. Poprosím opět jod.
3: Tak, několik kapiček, tak. Já myslím, že výsledek je jasný.
1: Ovocný jogurt je se škrobem, je to hned vidět. Zatímco ten farmářský je skutečně mléčný, nestmavl.
0: Ještě jste přinesli máslo, i tam máme hledat škrob?
2: Tak, máme tady ještě jednu dvojici potravin a to je obyčejné máslo. Pokud je máslo máslem, tak se jedná vlastně jenom o mléčnou bílkovinu, mléčný tuk a vodu. Tak, vyzkoušíme. Co se stane, když kápneme trochu jodu na kostku másla.
3: Tak, přidáme jod.
2: A vidíme, že ta hnědá nebo nažloutlá barva se nemění. A pro srovnání tady máme pomazánkové máslo, které se vlastně dneska už pomazánkové máslo ani jmenovat nesmí.
3: Opět přidáme pár kapiček jodu.
2: Tak. A když se podíváte, tak nám tam okamžitě na povrchu pomazánkového másla vzniká šedé zbarvení v důsledku přítomného škrobu, který je tam jako zahušťovadlo.
1: Rozdíl je naprosto očividný, to reagovalo hned?
0: Z těch testů, co jsme tady provedli, jsme dali škrobu punc, takové nechtěné látky, která se přidává do potravin, ačkoliv o to, dá se říct, nestojíme. Existuje jiné využití škrobu? Plní nějakou důležitou funkci?
3: Určitě, škrob je velmi univerzální látka, která se nachází jak tedy v potravinách, tak například v některých neškodných lepidlech a používá se ve velké množství i například ve farmacii. Slouží zde jako plnidlo, jako jakási látka, která nám pomáhá naředit účinnou chemikálii, účinné léčivo, tak, aby se z něj dali vylisovat tablety o velikosti pro snadné požívání. Já tady mám vzorek léčiva, na kterém si můžeme opět ukázat pomocí jodového testu, že je škrob vevnitř přítomný.
1: Už to dobře známe, navlhčíme, zakápneme jodem a...
0: A pilulka se nám výrazně zabarvila.
1: A to je konec dnešního testování. Děkujeme, pánové, že jste nám předvedli, kde všude najdeme škrob a jak se dá poznat.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou za týden.
1: Naschledanou.

0: za dva dny bude, víte co?
1: Pondělí.
0: Ano, ale kdo bude slavit?
1: 1. června. Aha, děti.
0: Mezinárodní den dětí. My dva ho už nějaký pátek neslavíme.
1: To ne.
0: Ale někteří naši posluchači ano. A tak na děti myslel i Jiří Grygar, když vybíral ze své sbírky citátů.
1: To jsem moc zvědav. Děti a věda.
2: Kromě citátů slavných vědců a nebo filozofů a jiných myslitelů, tak jsem také sbíral pozoruhodné výroky, které děti píší do školních kompozic a které se týkají vědy, tak jak ji oni pochopili, tedy nepochopili spíše. Je jich několik a snad mě posluchači odpustí, že to bude trvat chvilečku déle, než normálně citáty trvají, ale jsou, myslím, velmi kouzelné. Takže první citát. Když je zatmění slunce, děje se zvláště to, že se na to dívá hodně lidí. Druhý. Kanály na Marsu se vyznačují tím, že tam nejsou. Třetí. Když slunce vyhasne, za 9 sekund zhasne též naše země. Ve výšce několika set metrů je už vzduch velice zesláblý. To je 4. citát. 5. citát. Ve vesmíru nelze poslouchat rozhlas, poněvadž tam není uzemnění. 6. Vesmír se skládá z oblohy, mraků, ovzduší a rodné země. 7. Přes den se země točí kolem slunce, v noci kolem měsíce. 8. Hemisféra je vzduch až někde úplně nahoře. 9. Polární noc trvá půl roku i ve dne.
0: Kdo se vyzná v astronomii, jistě poznal, v čem děti udělali chybu.
1: Mně se nejvíc líbilo, že Země přes den obíhá kolem slunce a v noci kolem měsíce.
0: I my dospělí občas říkáme něco zavádějícího. Třeba mít nervy jako ze železa. Co pak jsou nervy železné?
1: To nejsou, ale jsou pevné, hodně pevné. Ostatně si někdy vzájemně přejeme pevné nervy.
0: To je pravda. A pevné jsou, pokud bychom je

0: nervy v páteři, tak to je bolest opravdu ukrutná. A tady máme živočicha, který má ty nervy poměrně dlouhé a dokáže je natáhnout na dvojnásobek délky. A tím živočichem není nic menšího, než je velryba plejtvák, myšok. Plejtváci jsou jedni z největších, nebo plejtvák obrovský, úplně největší živočich, jakého na téhleté planetě máme vůbec. A tihleti živočichové se živí zvláštním způsobem. Oni se ponoří do velké hloubky, oni jsou schopni se ponořit do hloubky 500 metrů. A při tom návratu nabírají do tlamy obrovská množství vody. Oni jsou schopni nabrat tolik vody, jako je objem jejich těla. A ten plejtvák myšok může měřit ke 30 metrům a váží, dejme tomu, 50 tun. Takže představme si, jaké obrovské množství vody on do té tlamy nabere. A pak tu vodu vlastně procedí přes kostice a zachytí se mu tam drobné rybky anebo korýši, kterým říkáme kryl. A tohle to je úžasně vydatná potrava. To znamená, ono se dá spočítat, kolik ten plejtvák vynaloží energie na ten ponor a návrat na hladinu. To je nějakých, já nevím, 32 tisíc kilojoulů. A taky se dá spočítat, kolik teda na to, protože on během toho vynoření je schopen takhle třikrát se nakrmit, tak kolik tedy on získá, a on může získat až 2 miliardy kilojoulů. Takže ta efektivita je skutečně obrovská a on může získat víc jak 200krát víc energie, než kolik on na to vynaložil. Takže je to velmi efektivní. Ale musí nabrat do té tlamy obrovské množství vody a ta tlama se mu, i to břicho, vlastně se mu roztáhnou. A protože to všechno je vlastně prorostlé nervy, tak se musí natáhnout i ty nervy.
1: Evoluci vlastně nezbylo nic jiného, než aby vyrobila plejtvákovi natahovací nervy.
2: Je to tak, jinak by byl ohladu. Objev natahovacích nervů na sebe nechal dlouho čekat. No, není se co divit, tento král moří se zkoumá těžko.
0: To zjistili nedávno kanadští vědci vlastně náhodou, že zatáhli za ten nerv, který měli vypreparovaný z uhynulého plejtváka, a zjistili, že ten nerv se natáhne neuvěřitelným způsobem. Takže to studovali, zjistili, že to je vlastně dané tím obalem toho nervu, ten, že je tak zvláštně upletený vlastně z bílkovin, takže je tam ta rezerva na to, aby se to natáhlo jako lano. Jak se můžou natahovat ta nervová vlákna, jak se to natahuje uvnitř, to se ještě pořádně neví, ale fakt je, že se to dá natáhnout a oni ti vědci říkali, že vlastně to natahovali rukou a že se jim to povedlo natáhnout na dvojnásobek, ale že předpokládají, že ten tah té vody na to břicho, ten obrovský tah těch několika tun nebo mnoha tun, takže bude zřejmě větší a nevylučují, že ty nervy jdou natáhnout ještě víc.
1: To se někdo má. A my lidé při každém nepatrném zatažení nervů trpíme bolestí.
2: My a skoro všichni ostatní živočichové je známo jenom několik výjimek.
0: My známe z bezobratlé říše živočichů. Živočichách, to je zej, to je vlastně plš, mořský plš, tak ten je schopen natáhnout některé nervy na pětinásobek. Ale u obratlovců jsme nic takového neznali. Nikdo to ani nepředpokládal. Ale přitom teďka zpětně, když už víme, že ty velryby takhle mají tyhle ty nervy pružné, tak se začalo typovat, kde ještě by stálo za to hledat tyhle ty nervy z gumy. A jeden z typů je třeba, jsou žáby, protože všichni jsme viděli žábu, která nafukuje ten ozvučný vak, aby mohla kvákat, aby se to krásně neslo. A tam by mohly být taky tyhle ty pružné nervy. A pak ještě to všichni určitě jsme viděli a nenapadlo nás to, že tam musí být pružný nerv, to je jazyk chameleona. Víme, že přeci, že chameleon vystřelí ten jazyk, který je lepkavý a trefí se do hmyzu, který si stáhne tím jazykem zase zpátky. A tam by tedy měl být taky nerv, který je pružný, protože se dá natáhnout a zase smrštit podobně jako nervy v tom obrovském vaku těch plejtváků.
1: Velké zvíře přineslo velké překvapení.
0: Je to zajímavé, protože velrybu máme pocit, že všichni velmi dobře známe, že to je obrovské zvíře, na kterém se toho nedá mnoho přehlédnout a najednou se tam najde takováhle pozoruhodnost, která vědce zaskočí. Takže je vidět, že ani ty velryby pořádně neznáme.
2: Já osobně tedy žádnou velrybu opravdu neznám.
1: Já taky ne, ale znám vás, Petře, a vím, že za týden se spolu opět setkáme v dalším Meteoru.
2: To bych moc rád. Budu se těšit na slyšenou. Loučíme se s vámi, milí posluchači, Kateřina Březinová
1: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, nadešel první dubnový pondělní večer a s ním vlídné tóny, tedy pásmo posluchačsky chytlavých a příjemných instrumentálek. Výběr v té první části je veden smutnou informací, že 16. března zemřel ve věku 81 let v nemocnici v kalifornském městě Loma Linda kytarista a průkopník kdysi módního surf rocku Dick Dale. Tento rodilý Bostonian vlastním jménem Richard Anthony Mansour významným způsobem vytvářel styl založený na dominantním zvuku kytar a vytvářející patřičnou atmosféru pro sportování na surfařských prknech s pěnivými příboji, sluníčkem a samozřejmě opálenými děvčaty. Lámající se vlny vždy přitahovaly a něčím hypnotizovaly spoustu lidí a surfing je svým způsobem fyzické vyjádření tohoto okouzlení. Dickův otec pocházel z Libanonu a matka Sofia Fern-Danksiewicz měla polsko-běloruský původ. Dick ve svém dětství a raném mládí vystřídal řadu nástrojů. Učil se hrát na klavír, na trubku i na ukulele a nakonec se stala jeho životním instrumentem kytara. Tu první si koupil od kamaráda za $8 po tom, co se jeho rodina přestěhovala z Massachusetts do El Segunda v Kalifornii, se naučil Dick Dale jednak surfovat, jednak hrál pilně rock'n'roll a hrál ho dost razantně s využitím zpětné vazby kytary a zesilovačů Leo Fendera. I když se Dicku Daleovi říkalo už na začátku 60. let král surfové kytary a měl tehdy velký počet příznivců hlavně na koncertech se svou kapelou Deltones, na hitparádě velký úspěch vůbec neměl. Možná v roce 1961 s výjimkou vlastní instrumentálky Let's Go Trippin', tedy Užijme si, která malou vzpomínku na legendárního kytaristu Dicka Dalea otevře. Jiříka Salvám přeje příjemný poslech.

Miss Lou, neboli egyptská žena, tato stařičká melodie putovala různými kouty světa a zvlášť jí měli v oblibě Řekové usazení v Americe. Dick Daly slýchával při tanečních zábavách, ale i doma. Při koncertech se při ní pořádně vyřádil a v roce 1962 ji natočil na single. Celosvětově slavnou se však stala Miss Lou až zásluhou uvedení v úspěšném, byť eticky kontroverzním filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction v 90. letech. Přátelé, posloucháte Vlídné tóny neboli Hudbu beze slov na Českém rozhlase České Budějovice. V náladě, navozené průkopnickým kytaristou Dickem Dalem a sérií jeho klasických surfrockových instrumentálek, zůstaneme a vlastně i ve spojitosti s filmem, opět poněkud kontroverzní. Jde o snímek Lolita, natočený v roce 1962 režisérem Stanley Kubrickem na základě kdysi skandálního románu Vladimíra Nabokova o nezletilé lymfě a jejím otcovské milenci. Byl to vůbec první americký film, který o tématu sexuální nároživosti pojednával veřejně a otevřeně. Vyhlas filmu s Jamesem Masonem a Sue Lynovou hlavních rolích potrhla i doprovodná hudba, která byla dílem slavného kapelníka, aranžera i autora Nelsona Riddla, jednoho ze strůjců úspěšného návratu Franka Sinatry na scénu v 50. letech minulého století. Nutno ale říci, že Nelson Riddle ve službách mocné nahrávací společnosti Capitol významně spolupracoval i s jinými hvězdami, jako Deanem Martinem, Johnny Mathisem, Peggy Lee i dalšími. Velmi pohotově se zmocnila Riddlovy melodie z filmu Lolita slavná americká kytarová kapela Ventures a dokonce s ní uspěla i na hitparádě ještě v roce 1962. Zde je.

Věhlasná americká kytarová skupina Ventures vlastní instrumentálkou Yellow Jacket, žluté sako z roku 1962 dovedla téměř do konce dnešní vlídné tóny. Ještě vám pánové Edward a spol zahrají Blue Moon, čili Modrý měsíc. A předtím vám, přátelé, Jiří Kasal poděkuje za zájem a i za mistra zvuku Michal Koláře popřeje klidný jarní večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluků, anebo vlastně proč to čtu já, když to je váš text, když jste herečka, tak si to laskavě přečtete s patřičným výrazem sama, no?
1: Byla jsem dlouho nepolíbená, velmi naivní, spíš venku s partou kluků, anebo doma s knížkou. Když mě nějaká bavila, museli mě od ní doslova odtrhávat. Stejně tak dráťák. Nedělní pohádka v něm byla pro mě nutnost. Seděla jsem na lavici u dráťáku a poslouchala všude kolem poobědové ticho.
0: Jo. Když vám tohle o sobě napíše mladá herečka, přinejmenším vás to naplní čímsi moc hezkým, tedy aspoň mně se tak stalo. Petra Bučková je herečka, jak sama píše, volnonožka a přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste z jižních Čech, dnes putujete z divadla do divadla. Co jihočeského si vozíte v sobě sebou?
1: No, zamilovala jsem se do kočičích hlav, do všeho prostě historického. Takže teďka, když jsem se nedávno přestěhovala do Prahy, tak jsem vlastně zjistila, že je to takovej zvětšený tábor, kde jsem vyrůstala. Prostě historický plus příroda. To je úžasné.
0: A vy jste byla taková holka kluk, nebo jak tomu mám rozumět? Vašemu s klukama?
1: No s klukama, já jsem prostě běhala spíš s partou kluků než holek, než že bychom si hráli jako s panenkama, nebo nějaký malý panenky jsem taky měla, ale s nima jsem dělala takový příběhy, jsem si vymýšlela, tak to jsem jako by je režírovala ty panenky, ale s klukama venku prostě takový ty indiánky jako v bojky, a, nebo ještě jsme to ani neznali, už jsme to hráli. Jo.
0: Si představte, že já jsem si hrál s panenkama zase.
1: No.
0: Nevidíte na tom nic špatný.
1: Ne, vůbec.
0: Mně se moc líbilo, jak jste mi napsala, že máte v sobě taky ten rybník Jordán, takový místo, kde jste asi něco prožívala, co?
1: No já teďka úplně volně, prostě co mě napadá, já když jsem jednou přinesla vysvědčení v první, druhý třídě, tak jsem běžela pak do Jordána bez cviček, my jsme tam museli chodit s cvičkama, protože tam někdy vojáci rozbili nějaký piva a zůstali tam střepy.
0: Aha.
1: A já jsem tam běžela bez cviček a cítila jsem takovou bolest, jo, jak jsem se rozeběhla, vždycky jsme vlítli do toho Jordána a prostě plavali a tak já jsem se rozeběhla a najednou jsem cítila takovou tupou bolest. Ohlídla jsem se a za mnou velká stopa krve, jo, fakt to vypadalo strašně dramaticky. Ale mě to tak nebolelo v té vodě.
0: Jasně.
1: Tak jsem vylezla ven, moc jsem se ani nedívala, tu cvičku jsem si jako na to narvala zpátky na tu nohu. Protože to bylo jako zakázaný bez těch cviček. Jo. A šla jsem teda jako domů a z té cvičky crčela krev. No a pak jsem nějak teda zazvonila na mamku, že jsem se asi trochu bouchla a aby přišla, už jsme jeli na šití, tam málem nechala palec.
0: Takové to vbíhání do rybníka, to je taky jakýsi symbol touhy po svobodě, nebo jak bych to řekl, že jo?
1: No, já jsem vždycky ve vodě hrozně divočila. A pak mě naši dali dokonce na akvabely, jsem byla rok akvabela, protože já jsem se furt potápila. Měli jsme takový skřipec, štipec, různě tomu říkali, byly dva druhy, jeden byl takový šroubovací, jeden byl takový obyčejný drátový. Já měla ještě ten obyčejný drátový, jsem byla taková začátečnice. A doma jsem musela strkat do lavoru hlavu s vodou a učit se jako vydržet
0: pod vodou.
1: No, minutu a půl jsme měli úkol jako domácí.
0: Vy jste bydlela asi někde poblíž vojenských kasáren. Jak jste vnímala ty vojáky jako dítě v okolí?
1: No, táta byl voják, takže
0: táta
1: vlastně
0: voják.
1: Já ho jinak neznala než v zeleným.
0: Jo. Neznám horší kombinace pro dcery než táta voják.
1: No něco na tom bude.
0: Ulítla do divadla.
1: Tak to je možný. No.
0: Byl přísný tatínek?
1: No to ne, to, nebo já ani nevím, já mám vlastně, já v dětství mám jenom takových pár vzpomínek s ním, který jsou hodně silný a vlastně dobrý, ale hodně silný, že mě vždycky, že mě třeba vysadí na ramena, řekne mi, že se musím postavit a dotknout se rukama stropu. A když to neudělám, tak jsem posera bábovka, jo, takže mě takhle jakoby hecoval nebo házel různě v té vodě a takže s ním mám takový ty zážitky, že když už náhodou doma byl, tak to byly jako zážitky silný. Jo, nebo jsme šli na běžkách Já s ním docela dlouhou trasu a když už jsem nemohla, tak mě vyprávěl o Meresjevovi, jo. Že on jako vydržel.
0: To byl zajímavý příběh, že jo?
1: No, že mě to jako zajímalo a zase jsem teda ještě mohla, jo. Ale že prostě byly to, šlo se vždycky za hranice trošku, no.
0: To jste musela na ramena i během prvomájových průvodů, ne?
1: No, během prvomájových průvodů jsme s třídou, my jsme si to vlastně užívali. Jo. Já jsem vůbec netušila nic o komunistech, o nějakých stranách, nebo ne vůbec. My jsme prostě šli ten první máj a my jsme strašně řvali a to nás bavilo. Jak jsme mávali prostě a dělali jsme jakoby takovou, ať je první máj. Strašně jako jsme se vyřvávali a ještě na ty tribuny jsme jako řvali schválně ještě víc nahlas, jo? Že nás to bavilo, že můžeme takhle řvát. Takže já nemám s tím spojený nějaký blbý zážitky.
0: Takže vy jste ještě ke všemu byla kombinace extrovert na těch prvomájových průvodech. A pak introvert doma. Mě moc potěšilo, když jste mě napsala, jak jste milovala Dráťák, rozhlas
1: no,
0: po Dráťák.
1: To je úplně.
0: A poslouchala jste nedělní pohádky.
1: Já jsem byla úplně dojatá, když jsem dělala svoji první četbu Hajajů. Já jsem uslyšela ve sluchátkách tu a teď já úplně, mě úplně šly slzy do očí, musela jsem se zasoustředit na tu povídku nebo pohádku první. Protože to byl prostě problik do minulosti, jak tam sedím na takový rohový lavici a za mnou je Dráťák, to byla taková prostě krabice, my jsme měli takovou jako modrou, modrobílou, plastovou, nebo prostě taková krabice.
0: Ano.
1: A to bylo v tom rohu, otočit knoflík a sedla jsem a prostě už jenom poslouchala, nikde nikdo po obědě, jo, taťka buď spál, nebo já nevím, co mamka si dělala, ale já prostě tam byla sama v kuchyni, nádobí umytý, jo. A prostě jsem poslouchala a představovala jsem si věci.
0: Vydržela vám ta láska k rozhlasu doteď?
1: No je. Prostě miluju.
0: Jinak byste tady asi neseděla.
1: Jo, mám teda.
0: A co mě ještě zaujalo z toho, co jste mi o sobě napsala, že vás rodiče kdysi někde zapomněli v Itálii na benzínce?
1: No, to mám.
0: To se nestává každý den, pravda?
1: Ale ona z toho má spíš trauma, jo. Pro mě to bylo spíš dobrodružství. My jsme byli poprvé nějak po revoluci ve Francii a pak v Itálii, takový ty zájezdy. A já jsem jela s mamkou a byla to taková karosa upravená na spací podobu, že se tam prostě dalo jakoby i spát a zatáhnout takový záclonky, jo. No a tak na jedné benzíně v severní Itálii, kde už byla docela zima, v noci, já nevím, ve tři v noci, jak jsme se tak vraceli z té Itálie, tak já jsem tam už spala nahoře a jak jsem viděla benzínka zastavenou, tak jsem prostě rozhrnula záclonky, vyběhla jenom v takovém tričku, v gaťkách, jo, prostě vyběhla jsem ven.
0: Kolik vám bylo roku, prosím?
1: 12 necelých. No a tak jsem vyběhla, šla jsem na záchod a když jsem vylezla ven, tak jsem viděla jako takhle z dálky světlatý karosy ze zadu.
0: Jak to bývá v těch filmech.
1: Fakt, úplně, ale to bylo takový zvláštní zastavení. Teď já úplně prostě skoro nahatá, jo, tam lidi, kteří měli takový, jako, tam byl takový, co obsluhoval nějakou péřovou. No tak jsem tam chvilku seděla jako na trupkách takových a pozorovala jsem ho, jestli je seriózní. Jo, že jsem prostě si jako řekla, ho budu pozorovat, jestli jako je
0: měl
1: dobrý.
0: Měl jste strach aspoň, nebo?
1: No ne strach, právě že ne, spíš jsem tak jakoby tak sklidnila. Já vždycky v nějaký extrémní situaci jako spíš jako klid a pozorovala jsem ho. A pak jsem šla za ním a jako nějak jsem mu ukázala, že chci taky tu péřovku. A pak nějak jsme se rukama, nohama domluvili. No a pak mě vzal nějaký další zájezd Čechů, co tam přišli platit. A ten pracovník té pumpy se jich něco zeptal a ten Čech mu říkal, co chceš, nebo jak něco. A říkal, vy jste Čech. A tak mě vzali, že mě schovají pod sedadlo nebo co, že mě jako nějak provezou. No a na hranicích pak už jsem viděla tu naší karosu, protože mamka to samozřejmě pak zjistila, že za záclonkama nejsem.
0: No to pro ní musel být člověk.
1: No úplně strašnej, to ona musela ztratit 10 let života. Takže ona stopovala zpátky na tu benzínu. No, velký dobrodružo. Tak jsme se shledali.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Petru Bučkovou, herečku. Pak jste se z těch idylických jižních Čech přestěhovala do Brna. Pro mě idylické Brno, ale pro vás to možná mohl být šok docela.
1: No, to byla panel story.
0: Kolik vám bylo roku? Panel story.
1: No, 11 asi. Mm-hmm. Já jsem byla v Primě v Táboře na francouzském gymnáziu, čili jakoby do 6. třídě, takže v Primě. Čili humanitní obory, jazyky, to jako, že to bude řečtina, že bude všechno. A přestěhovali jsme se do Brna. To byl takovej podvod, protože táta říkal, že do Brna nikdy nepůjdem. Jo, a já jsem plakala, že přece to no, jako se nemůžem stěhovat. A on mě držel a říkal, ne, neboj se, kdyby mě prostě nějaký plukovník převelel, tak já mu rozbiju hubu. Tak prostě.
0: A důvod vlastně toho stěhování?
1: Převelili ho, jo, no, nebo prostě nějaké jako ty posuny. No a tak jsme se ocitli v Brně, vlastně v Medlánkách, tehdy ještě rozestavěným panelovým takovým tam sídlišti. No, takže bahno, panely, dokončování, teďka tramvaje, auta, provoz, puberta, jo, nikoho jsem neznala.
0: Žádný rybník.
1: A ještě, ne, nic, já vůbec nevěděla, kam mám jít ven. Já jsem chtěla jít ven a doma jsem jenom třeba v plavkách vyběhla rovnou do Jordána, jo. A tady já prostě nevěděla, kam mám vůbec jako jít, co mám vlastně dělat. A všichni jsme to tak jako těžce se nějak aklimatizovali. No nicméně, jo, no, že ještě k tomu na humanitním, tehdy na Plovdivský nebylo místo, takže mě dali na reálný gymnázium. Takže já do sekundy nastoupila deskriptivní geometrii, fyziku, matiku, prostě všechno, co mi nikdy nešlo. Takže to byl totální horor.
0: Navíc jste byla ve věku, kdy už se člověk trošku rozhoduje, co a jak dál, nebo to rozhodují rodiče.
1: No.
0: Po čem jste tak toužila v té době?
1: Já jsem jako nepřemýšlela o zaměstnání. Mě tyhle praktické věci trošku někdy trvají. Ale já jsem si pořád hrála večer nějaký příběhy. Když všichni usnuli, nebo už jsem viděla, jako, že sledovali televizi,
0: jo, jo.
1: Tak sestra třeba usnula.
0: A třeba jaký příběh?
1: No, většinou mě někdo unášel, nebo nějaký takový, nebo jakoby z Francie, když jsem viděla Angeliku a takový ty věci, jak to mě hrozně vzalo. Takže já jsem si vždycky nějaký jako korzet vymyslela, uvázala jsem si šňůru od županu na peřinu, přes peřinu, udělala jsem takový pás a chodila jsem prostě v těch šatech a jako mluvila jsem s osobama, hrála jsem si i ty prostě barikádníky a já nevím.
0: Ta herečka už tam někde byla.
1: No já jsem vlastně takový jako, já už jsem to prožívala.
0: A nakonec jste v 17. skončila v kanceláři, to není žádná teda umělecká.
1: No. No, to se naši se rozváděli a bylo to celý takový v tu dobu doma nahnutý, tak vlastně mamka mi říkala, že na vejšku asi nebude, ať s tím nepočítám. A já jsem už byla potom takovej rebel v tom smyslu, že jsem utíkala z domu, už jako nevyhovovalo
0: jak
1: mi
0: jste to.
1: Jak to
0: snášela, ten rozchod rodičů?
1: Já jsem byla hodně citlivá, až přecitlivělá, ale jako schovávala jsem to, takže jsem to řešila tím, že jsem pak vždycky někam jako utíkala s nějakýma partičkama podivnejma. Nebo i nepodivnejma, ale prostě.
0: A bolelo vás to třeba nějak?
1: Jestli co?
0: Vás to bolelo?
1: No je.
0: Jo?
1: No, tak bolelo moc, všechny to bolelo. A to je vždycky těžký, akorát každý se s tím jinak srovná, no. A někdo se s tím nesrovná třeba, no.
0: Ve vás to nějak zůstalo? Nechalo to nějakou stopu?
1: No, nechalo vlastně v tom, že třeba teďka máme s mamkou úplně nádherný vztah. Ale tehdy to bylo těžký. Tehdy to bylo těžký, takže já jsem domov opustila poměrně brzo, i když ona tam vždycky nějak byla, aby mě podpořila, když jsem se pak probojovávala nějak sama, nebo zkoušela jsem to. Takže tam vždycky byla ta máma, ale museli jsme se na nějakou dobu na poměrně no, dost let oddělit, aby jsem já se naučila nějaký samostatnosti a teď máme úplně nádherný vztah.
0: Přijímací zkoušky na JAMU. Když jsem absolvoval přijímací zkoušky na konzervatoř, tak trošku vím, co to je. Tak jak jste to prožívala ten den? Co jste měla připraveno? Koho jste tam potkala? To mě zajímá.
1: Jo, to bylo zajímavé, protože já když jsem šla dneska do rozhlasu, tak jsem šla kolem té JAMU. A já mám vždycky nějak tam tu vzpomínku, jak jsem tam šla na ty přijímačky. Já jsem totiž to prostě jen tak, že to zkusím. Mě nikdo nepřipravoval. Já měla asi 72 kilo v té době. Z toho kanclu jsem byla jako rozrostlejší. A já jsem to prostě, že to zkusím.
0: Bez přípravy?
1: No já jsem se připravovala sama. Jo. A tam byly nějaké jako zadání na to první kolo, to už si úplně...
0: Tak nějaký monolog,
1: nějaký tam byly jako nějaké jako úryvky a nějaký snad tanec nebo něco, ale takové jako, že mluví člověk s partnerem u toho. Tak to mi šlo, to já jsem si...
0: To věřím.
1: No ale já jsem si připravila, spárala takovej prostě úryvek, jo, kdy jako tam jsem snad mluvila chlapa dokonce, pak jsem si připravila Sepa Jergena z Krysaře, protože mě vždycky brali hlavně chlapský jako party.
0: Jasně.
1: Sepa Jergena, jak on prostě mluví jako s těma, jo, vy jste takové krásné, já to prostě tak, že jsem tam prostě dělala toho rybáře a to, tak tohleto.
0: Kdo seděl v porotě?
1: A já si pamatuju, no, byl tam profesor Martinec, to byl můj vůdce a dva roky a pak tam byl Saša Pernica, Stáňa Pergolová, takže, no já už si nepamatuju, kdo všechno tam seděl, protože já jsem je moc jako nevnímala, já jsem prostě tam přišla a právě pan Martinez mi tehdy říkal, že oni měli takový znamení, že obraceli propisky, že když někdo vejde do dveří, jestli se mu líbí,
0: vůbec má šanci,
1: nebo ne,
0: prostě.
1: A že prostě propiska jako horizontálně byla, že ne, a pak podle toho, jak moc se mu líbil, tak se to do...
0: A vy jste měla všechny vertikálně.
1: A on prý jsem vešla do dveří a že prý obrátil tu propisku jako jasně, jasný jo, což jako nevím, jo, ale já jsem fakt jako s nějakým sebevědomím tam šla. A předtím jsem si tady v Brně pouštěla v jednom obchodě s hudbou Ari Nessun Dorma, to si pamatuju. Že jsem si to nějak pustila, úplně nějak náhodou jsem se tam nějak jakoby ochomejtala.
0: Vaše šťastná melodie.
1: No a pak jsem prostě tady s tím pocitem, s tím Nessun Dorma, jak to tam, no jak jsem tam prostě šla.
0: Víte, co tu si teď zahrajeme?

0: Když jste byla na JAMU, tak jste měla havárku na kole, což pro nastávající herečku může být docela problém, pakliže ta havárie se týká oblasti, kde ta herečka by měla hovořit a vypadat hezky. Co se stalo?
1: Já jsem se připravovala na zkoušky u profesora Cejpka, dějiny divadla. A byli jsme se spolužákem, nebo u spolužáka Honzy Hergeta v Praze. A já jsem si půjčila od jeho maminky kolo. A jela jsem se projet. A prostě dopadlo to tak, že jsem měla bouračku. A já jsem mnoho let říkala, že si myslím, že mě něco srazilo, protože to byl obrovský náraz. Z ničeho nic, ale já si myslím, že jsem prostě blbě brzdila. Teďka si to jako musím už přiznat, jako že
0: jsem přední brzdou
1: a že to, ale ten náraz byl takovej, že to na tu nehodu skoro vypadalo, protože jsem měla natržený játra a rozsekaná jsem byla na hadry.
0: Pro Bůh, v jaké rychlosti to bylo?
1: No ne zas tak velká, ale z kopce takovýho a prostě může se stát. A měla jsem zlomenou čelist, mimo jiné, která mě jakoby prorazila do ucha. Takže vlastně jsem se najednou octla v Motole na Jípce. A tam právě, než mě tam odvezli, tak já si ještě pamatuju, že já jsem o tom hodně pak přemýšlela, když jsem viděla nějaký záběry třeba z pozemně třesení nebo tak, jak lidi přežijou a co přežijou. Tak já jsem vlastně ještě se zvedla, sebrala jsem to kolo z příkopu, ještě jsem se dívala, jestli je v pořádku, protože je pučený. A pak jsem nějak jakoby
0: skolabovala.
1: Klopítala někam. Projeli dvě auta, já byla skrvavená, mávala jsem na ně, to ty mě nezastavili. Jasně. Ale pak jsem viděla nějakou maringotku, to bylo u nějaký stavby a tam nějaký prostě lidi to viděli a zavolali sanitku a pak, jakmile už vlastně jela, tak jsem se začala tak jako vzdalovat. Nebyla jsem v bezvědomí, ale začala jsem ty lidi slyšet víc z dálky, nic mě nebolelo a bylo to takový jako měkký pocit. Mm-hmm. A když přijeli ti záchranáři a začali mě třeba v té sanice prohmatávat břicho a tak, protože tam že bylo vnitřní zranění, tak ta bolest mě přiváděla zpátky, já jsem prostě nechtěla, ať to dělají. To si pamatuju, že to samotný jakoby odcházení nebo takový vzdalování, řekněme, já jsem neměla nějakou klinickou smrt nebo tak, jenom prostě tady to vzdalování se bylo příjemný a měkký.
0: Dalo vám to něco, tahle ta zkušenost?
1: No, dalo, ale taky až s odstupem. Myslím, že mě to nějak zastavilo. A že tahle metoda na mě fungovala vícekrát v životě. Nějaká bolest prostě, že jsem si něco se stalo, nějaký většinou úraz. A že jsem se zastavila, sklidnila a rozšířilo mi to obzory.
2: Přiletěl tak, milej na okienko,

0: dosekaný.
1: Petra Bučková, herečka, přišla za Jaromírem Ostrým do pořadu Stříbrný vítr na Dvojce Českého rozhlasu. Stala se z vás herečka, a taková zvláštní. Každá herečka, nebo aspoň i herec, konec konců, hledá nějaké angažmá v Kamenném divadle, kam vždycky v 9 hodin přijde na tu zkoušku. Ve 2 hodiny po zkoušce někam na kšeft a večer představení. Vy ne? Vy jste šťastná v tom, že jste volná. Jezdíte po celé republice, nemáte nic stálého. Čili musíte mít každý měsíc nervy, jestli se uživíte. Že jo?
2: Mně se hrozně ulevilo, když jsem se rozhodla pro tu volnou nohu. Protože já ráda hraju. Ráda hraju, ale nerada se vyskytuju v divadlech. A já jsem to v několika angažmá zkusila. No, já potřebuju nějakou prostě svobodu. Takovou svojí vlastní. Jako. A já si ohromně užiju třeba hostování. Měsíc a půl s partou lidí. Já si to užiju naplno, pak si užiju to hraní, že je vídám jednou za měsíc, dvakrát do měsíce, když se hraje. Ale nechci já osobně zabředávat do těch vnitřních vztahů v divadle. To mě vždycky nějak ubírá energii, kterou já potřebuju. Mm-hmm. Nějakou takovou sílu a vrhá mě to někam, kde já nechci být. Mně to není prostě vlastní.
1: Přitom ale milujete zákulisí divadla? Čili jo. Kdybyste tam byla zaměstnaná, tak byste mohla být v zákulisí od rána do večera.
2: No to já si ho užiju i během toho představení. Mně se líbí takové ty věci, co se dějou jako za scénou. Ty mi přijdou zajímavý a vlastně jsem to ještě nikdy neviděla v nějakém filmu nebo dokumentu.
1: Tak nás tam zaveďte.
2: No... Třeba když kluci vylezou z nějaký scény, ve kterou jsem jako pozorovala z boku, jo, z toho zákulisí, a teď jsou zadýchaní, vyplivujou z pusy křupky, převlíkají se, teď potichu nadávají nebo něco, jo, a nějak jako tak jako dýchají a do toho z těch světel, které jsou tam tak podivně rozestavěný, nebo tam pronikají třeba z té scény, tak tam jde prach, jo, je vidět, jak se tak jako sype. A nebo třeba, když jsou nachystané rekvizity, tak jsou vedle sebe, to je takový obraz, že vedle sebe jsou věci, které k sobě vůbec nepatří. Mm-hmm. Jo? Třeba baletní boty, nějaký jídlo, talíře, úplně, který vůbec nemají co spolu dělat. A to je taky zajímavý. Nebo když třeba sleduju kolegu, jak on sleduje nějakou scénu, jo? A třeba si to užívá, tak to jsou... Z toho mám radost tady z těch věcí, nebo i v rozhlase, když se zrovna netočí, tak co jako lidi dělají, jo, nebo takový to lidský, no, takový to.
1: Já jsem jednou měl to štěstí, že jsem ze zákulisí viděl kočičí hru s Danou Medřickou tady v Brně. To byl zajímavý zážitek, protože vy úplně přesně neslyšíte a nevidíte to, co vidí ti lidi, co sedí v těch sedadlech. Vidíte to z boku, i ty hlasy jsou trošku jiný a najednou jsem si všiml, že vedle mě stojí pan Sovách, který má před výstupem. Byl to opravdu zvláštní pocit.
2: Je plně nádhera.

0: Petra Bučková, herečka, ale také zdravotní klaun. A to už při tom vytížení, jaké máte, teda mě překvapuje úplně. Protože být zdravotním klaunem není jenom tak. Jednak to vyžaduje nějaký čas a jednak to chce být psychicky tak odolný, aby člověk v sobě strávil to neštěstí, řekněme většinou dětí, za kterými chodíte. Co vás k tomu přivedlo?
1: Já bych řekla, že jsem šla intuitivně. Už na jamu jsem potkala svoje kolegy, budoucí, Petra Jarčevskýho a Janču, teďka nevím, jestli se nevdala, Janu Kučerovou. A oni šli s takovým kufříkem a že jdou do nemocnice a já říkám, co tam jdete dělat? A oni říkali, že tam jdou klaunovat na onkologii. Mm-hmm. A popsali mě nějaký takový zážitek, jak hledají myšku pod postelí u dítěte na jipce a jak on se jako směje, že tam žije s ním myška a jak pak ji najdou. A to ve mně nějak zůstalo ten pocit z toho, co mě vyprávěli. A tak jsem se zajímala o to, co to jako je to, jako proč to dělají, jak to dělají, jak to přišlo. No a když jsem přišla do prvního angažmá do Bezručů, tak tam visel plakát na casting na zdravotního klauna.
0: Na klauna se dělá casting?
1: Casting, to jsou, no a teď už jsou to vlastně třeba i 3-4kolový castingy.
0: Opravdu?
1: Mm-hmm. Je zájem o to dělat tuhle profesi a už je ten výběr opravdu musí být veliký.
0: Co musí umět takový zdravotní klaun nebo klaunka?
1: Nad tím jsem přemýšlela, protože my tam máme, u zdravotních klaunů nejsou jen herci a dokonce bych řekla, že herectví může být i na překážku v tomhle. Protože třeba v jednom městě se hledalo poměrně dlouho vůbec, jako aby se našli klauni a přišli na casting velice dobří herci, ale neměli to něco, na co se právě ptáte. No, to, co jako spojuje všechny ty klauny. Já myslím, že to je něco zase v osobnosti člověka, nebo že ten člověk je schopen improvizace a že má nějakou takovou, je nějak otevřený tomu neprosazovat svý, možná i svý ego, nebo jak bych to pojmenovala, je musí být velice empatický, ale zároveň se nesmí sesypat. Musí přijít na pokoj, kde jsou děti v různým stavu a navnímat atmosféru, ale nejen toho dítěte, ale třeba dvou dalších jiného věku, rodičů, kteří jsou každý v jiném stavu a ještě do toho tam běhá personál, kteří jsou taky prostě, můžou být třeba velice unavení, vyčerpaní. A do toho tam přinést to, že změní atmosféru v tom pokoji. Nebo se pokusí přinese nějakou radost. Nemusí to být zákonitě, že se všichni řešou, až se počůrají. I když i to se stává, to je samozřejmě jako taky radost. Ale třeba jen nějaký takový nový svěží vítr, bych řekla, slovy klasika.
0: Co jste potkala na těch cestách klaunských, v těch pokojích?
1: No spoustu radosti, protože děti jsou pořád děti a my jsme i na jednom z těch našich tréninků padlo takové slovo od jedné psycholožky Táni Horký, že je třeba nevidět nemoc a dítě, ale vždycky jít za dítětem a ta nemoc je prostě takhle malinká a tím se jí i dává nějaký signál. A ty děti opravdu jsou pořád děti, ať už jsou na jipce nebo na neurologii nebo prostě po operaci nebo na áru, tak pořád jsou to děti a mají zájmy jako ostatní děti, jenom jsou v jiném prostředí a za jiných podmínek. Takže dívat se na to takhle prostě, když je tam kapačka, tak se bere nějakým způsobem do hry, ne, že by se s ní nějak jako manipulovalo, ale je to nějaký součást toho pokoje, je to jejich denní partner, takže my se jí nebojíme, nebo injekce, nebo všechno to, s čím se tam setkávají, tak my s tím hrajeme.
0: Neničí vás to?
1: Máme supervize. Po nějaký době jsme zjistili, že je to nutný a to vždycky tak vyčistí atmosféru v tom týmu, ale jinak jsem si všimla, že klaunští kolegové, skoro každý má nějakou formu svého vlastního jako čištění, že ještě dělá něco pro to, aby to ze sebe dostal. Ať už je to, že dělá nějaký seminář nebo nějakou prostě formu psychohygieny, který se věnuje, protože je to potřeba. Každý to počase zjistí. No.
0: Dovedete si představit, že byste měla dítě? Tak, jak dnes žijete na cestách a jste zdravotní klaun, který vidí dětské neštěstí? Ne.
1: Zatím ne. Děti vlastně potkávám celý život. V těch nemocnicích jsme parťáci, že jo, svým způsobem. Ale nikdy mi tahle Nikdy jsem prostě neměla takovýto puzení vlastně ani v jednom roce svého života zatím, že bych si říkala, jo, už jako je čas. Takže asi tímhle možná se vymykám, no, že nemám to nějak jako ani v plánu a konečně jsem si přestala i vyčítat, že bych snad nějak měla, jo, že se prostě očekává. Tak já už jsem se rozhodla, že nebudu dělat věci, které se očekávají.
0: Vy jste taky vyrazila do Afriky jako zdravotní klaun. Ta zkušenost musela být úplně jiná, patrně než tady. Co tam člověk taky uvidí?
1: Pro mě to bylo nějaké završení toho, co to zdravotní klaunování a s tím spojený, řekněme, využívání mýho talentu v sociální oblasti, tak co to přináší, tak tam došlo k nějakému završení. Já jsem myslela, když jsem se dostala do tady toho mezinárodního týmu, který se jmenuje Emergency Smile, a funguje různě po světě, že se jezdí do uprchlických táborů, jsou taky klauni bez hranic a my jsme taky jeli vlastně s lékařema bez hranic. Mně to přineslo to, že jsem si uvědomila, že nemusím jít až tak daleko. Já jsem myslela, že to třeba teďka budu dělat každý rok, že pojedu na nějakou misi a že to bude prostě součást toho mýho roku a pak si zase budu užívat hraní. Tak teď momentálně po té Africe mám spíš pocit, že budu prostě dělat hlavně věci, které mě dělají radost. A
0: Afrika už byla moc.
1: Afrika mi ukázala, že právě to je důležitý. Že tam vlastně, já jsem si musela i položit otázku, když člověk chce někomu pomoct, co to vlastně skutečně je tady ta touha. A vlastně je zatím vždycky to, že chce nějakým způsobem udělat radost sobě s tím, že někomu pomůže nebo tak. A tam my jsme se totiž tak vydali s těma mýma kolegama, že jsme byli pak i v nějakým takovým trochu šoku, bych řekla. Já jsem si to uvědomila až třeba za 2 měsíce po návratu, že furt mám nějaký takový jakoby posttraumatický šok, i když jsme tam nezažili přímo válečný konflikt nebo tak, ale uvědomila jsem si, že jsme křehčí. Že já jsem mnohem křehčí, než jsem si myslela, že neunesu tolik, kolik jsem si namlouvala nebo představovala, že to, že se tady setkávám i s umírajícíma například, nebo velmi vážně nemocnejma, tak to neznamená ještě, že unesu třeba Afriku, no, že unesu situace, který si vůbec nedovede nikdo představit, než až se tam octne. A uvědomila jsem si, že jsme křehčí i jako Evropa, Evropani. Že prostě Afrika je silná, strašně silná. V každém směru. A to opravdu v každém. Prostě není tam strom, je tam obrovský strom. Není tam, když je emoce, tak je přímá, jasná, silná.
0: Když je bolest, tak je velká.
1: Když je bolest, tak je velká. A lidí je tam hodně a vlastně smrt se tam bere úplně jinak. I to utrpení, nebo utrpení, prostě bolest je přijímaná úplně jinak. Každá rodina má třeba 12 dětí, takže když 1, 2, 3 umírají, tak oni prostě pořád ještě potřebují uživit těch dalších 10.

0: Don't worry, be happy. Stříbrný vítr se jmenuje Stříbrný vítr podle Frání Šrámka. Takový ten vítr, co nám v mládí navává naše touhy a sny. Máte nějaký sen, touhu, která se vám ještě nesplnila?
1: Jo.
0: Tak, ven s ní.
1: No, to paradoxně vrací logicky i k tomu, co jsem dělala v dětství. Já bych prostě chtěla být v nějakém historickém prostě filmu. V tom kostýmu, který váží prostě 20-25 kilo, nebo v nějakým takovým to Game of Thrones, nebo cokoliv prostě, co má tady jako silný punc té historie a tak v tom něco.
0: A nějakou konkrétní postavu?
1: No tak napadla mě královna Margot, se mi vždycky líbila.
0: A to byste mohla i hrát?
1: To bych mohla i hrát. Proč určitě. Takže něco takového, no. Něco takového silného. Taky nevím, proč umím francouzsky tak dobře. Do Francie jsem dostala nabídku do angažmá, ale nešla jsem tam. Protože prostě mám to ráda tady, ale něco jo, i z té francouzské historie mi tam nějak jako voní.
0: Třeba tam jednou skončíte.
1: No, to ne. Mě Francouzi až tak sympatičtí nejsou. Oni prostě hodně přemýšlejí a my víc cítíme, bych řekla. To hodně zjednodušuju.
0: Jste šťastná?
1: Jo, jsem. A mám spoustu věcí, nad kterýma přemýšlím.
0: Třeba?
1: Třeba dneska jsem si říkala, proč nemám větší radost z některých věcí. Jak jezdím hodně vlakem, tak člověk tam buď jako tak pospává, nebo se nějak zabaví, ale někdy je tak přemýšlí a prostě mám pocit, že mám jít teďka za tím, co mi fakt přináší radost. Protože to pak dělám dobře.
0: Petra Bučková, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A co vám na těch vašich cestách daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
2: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, vyplývá to z vyjádření předsedů klubu i šéfa horní komory. Na letiště v Hradci Králové míří tisíce lidí, druhým dnem tam bude pokračovat aviatická pouť. A počasí nejprve bude většinou polojasno, postupně zataženo s přehaňkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
3: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
4: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
3: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
5: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
3: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Dnešním dnem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tamáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolán proti své vůli. Podle něj prezident morálně selhal a byl jenom loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích ve středních Čechách. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. O 10:30 dopoledne pak bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště bude otevřený od 9 hodin. Letový program začne v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
6: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martina Šonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos lítají jenom jednou.
2: V dnešním finále hokejového mistrovství světa v Curychu vyzve domácí Švýcarsko tým Finska. Utkání začne večer v 8:20.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Neděle bude většinou polojasná, na severovýchodě zpočátku až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti a postupně se přidají přehaňky a bouřky. Ty může doprovázet silnější vítr a taky menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
1: Doprava.
2: Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova srazilo osobní auto Zvěř, stojí za Mladou Boleslaví za sjezdem na Kosmonosy na kilometru 47,5. V Olomouci na výjezdu z města ve směru na Šternberg se srazila 2 osobní auta, nehoda je v Pavlovické ulici u Lidlu. Nehoda je taky v Praze v Korunní ulici, tam narazilo auto do zaparkovaného auta a v Hradci Králové a okolí i dnes čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 tam začne už zmíněný druhý den letecké show. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná nedělní dobré ráno na dvojce. U mikrofonu Václav Žmolík.
8: A přeji vám dobré nedělní ráno, přátelé. Také už se chystáte na své letní cesty do světa? Prázdniny jsou doslova na spadnutí a tak je nejvyšší čas rozmyslet si, kam se vydáte. Pokud už tedy nemáte dávno zamluvený nějaký hotel anebo zájezd. Já jsem vyrazil teď na konci května s kamarády na takovou pánskou jízdu po Francii a Belgii a zažil jsem tam ledacos, co by vás mohlo taky zajímat. Tak vám o tom povíme. Třeba co hezkého a inspirativního jsme tam viděli a zažili. Ovšem, nejprve pro vás budu mít pravidelné nedělní kalendárium, tak ať je nám společně hezky.

0: Dobré ráno ještě jednou a pojďme se hned teď podívat, co zajímavého se v historii událo právě v tento den, tedy 31. května. A začnu otázkou. Víte, jak se jmenuje nejstarší dochovaný most v Paříži? Pont Neuf, když to přeložím do češtiny, nový most. No, vidíte, a to slouží od roku 1607, tedy 419 let, pokud správně počítám. Stavěl se dlouhých 29 let, jedná se o kamenný most o 12 obloucích, který spojuje oba břehy Seiny a vede přes západní cíp ostrova Cité, což je doslova historické srdce Paříže, s katedrálou Notre Dame a svatou kaplí Saint-Chapelle. Most je dlouhý 238 metrů a široký 20,5. Po jeho obvodu se nachází opravdu krásná a jedinečná výzdoba. 385 konzol doplněných kamennými divadelními maskami. Každá je jiná. No, podívejte se, na fotografie jsou pochopitelně na internetu. A ještě zajímavost. Na Pont Neuf byly vybudovány první chodníky v Paříži. Střed mostu zdobí jezdecká socha krále Jindřicha IV. Panovníka, za jehož vlády byl most dostavěn. A pokud si myslíte, že odstraňování a rozstavování pomníků je ryze česká, či spíš československá specialita, tak vězte, že Francouzi ti to umějí také. Zmíněná socha Jindřicha IV. Byla totiž za francouzské revoluce rozstavena na děla a nová byla odhalena zase až Ludvíkem 18. po pádu Napoleona roku 1818. Pařížský Pont Neuf nejednou inspiroval i umělce. Najdete ho na mnoha obrazech anebo rytinách, objevil se ve filmech. V roce 1985 jej dva umělci celý zahalili do plátna a roku 1994 nechal jeden slavný módní návrhář Pont Neuf celičký vyzdobit květinami. Něco od nás. V poslední májový den roku 1884 byl v Brně zahájen provoz parní tramvaje, která tenkrát nahradila tramvaj koně spřežnou, co tam jezdila předtím. Tahle parní tramvaj zajišťovala nejen dopravu osob, jak jsme zvyklí dnes, ale převážela i náklad. První tramvajové tratě vedly v Brně z Pisárek do Králova pole k současnému Semilasu a z dnešní Václavské k hlavnímu hřbitovu. Jízdné činilo 6 až 20 krejcarů, to podle délky úseku, který cestující projel, a zatímco v létě jezdili tramvaje v půlhodinovém intervalu, v zimě každou hodinu. Většina brněnské tramvajové sítě byla potom roku 1900 elektrifikována, ale i potom ještě nějaký čas parní lokomotiva Karolíne zajišťovala nákladní dopravu ve městě. Mimochodem, brněnské tramvajové lokomotivy dostávaly ženská jména podle manželek pana starosty a pánů radních. Karolíne, Klarise, Hedvig, Mariette, Henriette, Gréte anebo Giselle. Zmíněná parní lokomotiva Karolíne se ostatně nachází ve sbírkách Technického muzea v Brně dodnes a občas bývá k vidění na brněnských kolejích. 31. května 1891 zahájila pro změnu zase v Praze provoz pozemní lanová dráha, kterou už tady bohužel nemáme, vedla na Letnou. A byla to první lanovka v Praze. Od tehdejšího řetězového mostu císaře Františka Josefa, tedy od dnešního vyústění letenského tunelu, k letenskému zámečku se jezdilo, tedy k restauraci v letenských sadech. Tam na tuto lanovku navazovala křižíková elektrická dráha do Královské obory, čili do Stromovky. Tato pozemní lanová dráha fungovala do roku 1916 a o 10 let později v její trase začalo fungovat, no, pohyblivé schodiště. Ano, až na Letnou už tenkrát vedl eskalátor. Slyšíte dobře. V roce 2019 nechalo město Praha zbytky horní stanice upravit na vyhlídkové místo s připomínkou téhle lanové dráhy. A u dopravy ještě zůstaneme. Přesně před 80 lety, 31. května roku 1946, bylo otevřeno v současnosti největší londýnské letiště Heathrow. Možná na něj také rádi létáte. Název nese podle osady Heathrow, kterou ovšem už nehledejte. byla kvůli výstavbě letiště na západě britské metropole na konci války srovnána se zemí. Tolik pár zajímavostí spjatých s dnešním dnem. A po písničce se podíváme, kdo se 31. května narodil.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Dovolte, abych dnes připomněl dva významné české básníky. Ono se to díky datu jejich narození nabízí. 31. května roku 1892 se v Petrkově na Vysočině narodil Bohuslav Reynek. Básník, malíř, grafik a překladatel francouzské poezie a literatury. Však se jeho ženou stala francouzská básnířka Suzanne Renaud, česky Renaudová. Osudným místem Bohuslava Reynka byl Petrkov, malá vesnice na Vysočině, kde jeho rodiče měli statek se zámečkem a kde prožil největší část svého života. Jeho poezie vycházela skoro po celý jeho život jenom časopisecky, anebo v bibliofilských vydáních. Souborného vydání svého díla se dočkal až v roce 1969, tedy po své sedmdesátce, a plného uznání až po listopadu 1989. Reynkovy verše byly nejednou i zhudebněny, třeba Ivou Bitovou. Dnes o usedlost v Petrkově pečuje památník národního písemnictví a zvolna se mění v česko-francouzské kulturní centrum. A tak co byste řekli takhle po ránu nějakým veršům od pána Petrkova?
2: Bohuslav Reynek, nedělní dopoledne. Nad rybníkem, na pahorku, odpočívám v stínu zeleného borku, plncem pohody. A naskokany zlatohlavé, kteří skřehotají, jest neděle a 9 hodin ráno v máji, patřím do vody. A na oranžové se dívám motýle, vítrocel, kohoutky rozmilé, poddán a chud pak nakláním šíji pod modrým baldachínem blaha. Světlo z lamp radosti piji, vůni z lamp radosti dýchám. Usmívám se oroseným líchám, podivné milosti vlitím, uvnitř i zevně se měně. Hutnými hrozny se sytím, tajemné, ohnivé, nejplnější vinice. V duši mé rozlévá se utěšeň rybník, veliké zrcadlo pokoje, lehounce a bez konce, až do ráje.
1: Krása, co, přátelé, jako doušek průzračné vody ze studánky někde hluboko v lese. Druhým básníkem, kterého bych rád připomněl, je, no, když povím Jiří Paukrt, tak vám to asi mnoho nepoví. Umělecké jméno měl Jiří Kuběna. Narodil se 31. května 1936, tedy právě před 90 lety v Prostějově. Vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii a pracoval potom desítky let v památkové péči. Sám vzpomínám, jak mě prováděl po hradě Býtov, kde byl 12 let kastelánem. Byla tam tenkrát se mnou i moje paní, jak mi včera připomněla. A uspořádal tam hned několik setkání básníků a kritiků během těch let. Napsal také několik knih o památkách Jižní Moravy. Jiří Kuběna patřil ke generaci 36tníků, narodil se roku 1936. A to společně třeba s Václavem Havlem, s nímž se účastnil na konci 50. let a v letech 60. různých neoficiálních literárních večerů. S Václavem Havlem Jiřího Kuběnu spojovala rovněž skutečnost, že před listopadem 1989 publikoval také pouze v samizdatu a nebo v exilu, ale nakonec se dočkal celé řady pořadů vesměs v Českém rozhlase Brno. A právě z jednoho z nich s názvem Hodina zpěvu je i následující zamyšlení. A tak si připomeňme v tomto krásném nedělním ránu i Jiřího Kuběnu.
3: Práce je mým nejmilejším potěšením. Odbývá Mozart na pohled úhybně a zdánlivě překvapivě některého ze současných a bez pochyby i dnešních senzací lačných novinářů a současně mu z hlubin věku odpovídá, tuším, jeho vlastně současník Goethe, když udává svůj slavný recept. Genius je z jedné desetiny talent a z 9/10 práce píle. Neboť tak veliký význam má před Hospodinem pokorné lidské přijetí údělu géniova spolutvořitelství na díle božím. Pomoz si sám a Bůh ti pomůže taky.
1: Tak to byla vzpomínka na Jiřího Kuběnu. A kdo všechno dnes slaví narozeniny? 31. května se narodili známá sinoložka a překladatelka z čínštiny Olga Lomová, herečka, dabérka, svého času moje partnerka u mikrofonu v rozhlasovém mikrofóru Dana Černá, fotbalový brankář Antonín Kinský a nebo herec Jan Holík. Tak všechno nejlepší, vážení oslavenci.

Tak to byl Lionel Richie. A na dnešek, na 31. května, připadají i svátky, které si zaslouží zmínku. Ten první je církevní, křesťanský. Jde o událost z Nového zákona, kdy se těhotná Panna Maria setkala s rovněž těhotnou příbuznou Alžbětou, která se poté stala matkou Jana Křtitele. Svátek navštívení Panny Marie, tak se jmenuje, se podle tradičního kalendáře slavil 2. července, ale podle nového mešního řádu se připomíná právě dnes, tedy 31. května. A ještě musím dodat, že navštívení Panny Marie inspirovalo celou řadu uměleckých děl. Tuhle biblickou událost stvárnili Rafael Santi, El Greco i Rembrandt a tomuto svátku je zasvěceno mnoho kostelů. Na dnešek připadá, to od roku 1988, taky Světový den bez tabáku. A jako nekuřák musím prohlásit, že je mi velmi sympatické, že se takto bojuje proti tabákovému kouři, který je nejen nepříjemný, ale také zabíjí. Vzpomínám v tomto případě nerad na svoje dětství, kdy nikoho nic takového nenapadalo a kouřilo se všude. I v autech anebo v nemocnicích. Všechno bylo nasáklé tabákovým kouřem. No, řeknu to, nediplomaticky, zkrátka, všelico smrdělo. A nebo si vybavuji, jak jsem před lety natáčel s řeckým televizním štábem v Aténách. Kromě mě tam kouřili všichni jeho členové. Kameraman, zvukař i produkční. A tak služební auto bylo doslova plné kouře a stále se větralo. Od té doby vím, že leden v Aténách dokáže být hodně, ale hodně studený. A tak k něčemu hezčímu, voňavému, to doslova, libému a až pohádkově kouzelnému. Na dnešek, na 31. května, připadá též den otevírání studánek. Navazuje na starý český lidový zvyk otvírání, vylévání či cídění studánek. Proč vylévání? Podle dobových svědectví nahá dívka, ještě dítě, neposkvrněná panna, sestoupila do studánky a vylévala z ní vodu. Měl se tím přivolat déšť. No, docela bychom to někdy potřebovali. Naši předkové v tomto zvyku spojovali vodu a čistotu a proto byl zvyk spjat s panami. Naši pradědové na vesnici měli také zvyk podarovat studánku různými pokrmy. Vánočkou, ořechem, jablkem. To se ovšem dělo až o Štědrém dnu, proto aby studánka dávala vodu po celý další rok. Což bych měl udělat v případě studánky ve sklípku u nás na statku, protože nikdy, opravdu nikdy vodu nestratila a toho je třeba si vážit i v době vodovodních řadů. Mimochodem, tímto krásným lidovým zvykem se nechal inspirovat skladatel Bohuslav Martinů, když zkomponoval kantátu Otvírání studánek. A tu byste si dnes, přátelé, mohli dát do sluchátek a vyrazit pěkně ke studánce. Možná v okolí taky nějakou máte.

Tak jako každý rok, i letos jsme s kamarády od nás z ráje, rozumějte z českého ráje, vyrazili na cesty. A protože nás všechny tři zajímá historie a Jirku s Mirkem, zejména ta válečná, vydali jsme se tentokrát po stopách bojů na západní frontě, jako byly bitva na Somě nebo o Arras a boje v Belgii během první světové války, které v těchto zemích říkají Velká válka. Musím ovšem podotknout, že naše pánské výlety, už jsme byli u Verdénu, ve Waterloo, na Piavě nebo v Normandii, jsou i za sportem, přírodou anebo kulinářskými zážitky. A tak jsme tento týden nevynechali ani květnovou koupel ve vodách kanálu La Manche a ochutnali místní vína, piva, krevety i proslulé belgické mušle. I slavné rovněž belgické wafle jsme okusili. Proč by taky jinak kluci jezdili na výlety, že? Hlavně jsme ale navštívili celou řadu památníků, vojenských hřbitovů a muzeí. A ta francouzská, ale i belgická muzea, ta jsou špičková. Hned první den byl naším cílem Loch Nagar Main, obří kráter ve vcelku nezajímavé rovinaté krajině, který vytvořili Britové, když se podkopali pod německé pozice a nechali tam vybuchnout obří nálož. Jejich cílem bylo prorazit obranu nepřítele v té nekonečné zákopové válce, ve kterou se válečný konflikt proměnil, kdy se fronta posunovala třeba jenom o stovky metrů tam a zpátky. Tam a zpátky. Nepovedlo se. O život tam během jednoho jediného dne přišlo 6,5 tisíce Britů. Když po desítkách let chtěli Francouzi kráter zahrnout a udělat tam pole, koupil pozemky jistý bohatý Angličan a proměnil Loch Nagar Main na pietní místo. Při naší návštěvě jsme tam potkali desítky dobrovolníků z Anglie, kteří tam bývají každý rok právě v tuto dobu, aby místo uklidili, posekali trávu, ořezali stromy a keře, opravili dřevěné chodníčky, natřeli lavičky a vylepšili informační tabule přibližující události, které se tam odehrály. No a třeba i provedli turisty. Jako nás tři zasvěceně prováděl 82-letý John z Devonshire. Budiš díky dobrovolníkům a jejich práci pro druhé. Ještě, že je máme. Celá krajina v okolí, na pomezí Francie a Belgie, je doslova posetá desítkami a desítkami vojenských hřbitovů. Všechny do jednoho jsou vzorně uklizené, tráva je posekaná a je tam teď i záplava květin, které kvetou doslova všude, kam se podíváte. Zvláště působivý a krásný je památník na počest padlých Kanaďanů, anebo monumentální památník věnovaný hrdinům z celého Commonwealthu, tedy britského společenství, u Tiep Valu. A vedle něj muzeum. Krásné, nápadité, názorné a interaktivní, jak je ve Francii obvyklé. Francouzi se nestydí dávat peníze na kulturu. Úžasné je to i v podzemí pod Arrasem. Novozélandští horníci tam byli za velké války půl roku zavření dole a kopali, aby se opět podkopali pod Němce. Něco podobného uskutečnili i Australáci na kopečku zvaném Hill 60. Možná jste o tom před časem viděli stejnojmenný hraný film. No a potom musím zmínit Ypres, francouzský Ypres, místo, kde Němci za první světové války poprvé použili chemické zbraně. I my jsme se o tom ve škole učili. Učili jsme se o Ypresu. Dnes je to malebné město okresní velikosti, kde by vás ani nenapadlo, že všechny ty krásné historické domy, paláce, kostely anebo i opevnění byly vlastně postaveny znovu. A to včetně famózní tržnice na náměstí, kde je dnes taky báječné muzeum. Protože na konci té první světové války všechny ty stavby byly ruinami. A zdali pak víte, že v Belgii se v 19. století říkalo bojiště Evropy a že za první světové války musela celá čtvrtina jejího obyvatelstva uprchnout do Francie, Nizozemska, Británie. Francouzi i Belgičané, co mohu po našem výletu soudit, jsou si těchto skutečností vědomí. Nejenže o všechny hřbitovy a památníky vzorně pečují a mají jedinečná muzea, ale všechna ta místa, která jsme navštívili, byla plná turistů,
Rodinky s dětmi, starší lidé i školní výpravy jsme tam potkávali. Všichni měli program na volné dny, stejný jako my. Mimochodem 25. května měli ve Francii svátek a volný den, který u nás nemáme. Svatodušní pondělí, které připomíná seslání Ducha Svatého mezi apoštoly. A je to vždycky pondělí po letnicích. No a ty připadají na neděli 50 dní po Velikonocích. A ještě musím povědět, jaký jsme měli s Jiřím a Mirkem úplně nejsilnější zážitek. Navštívili jsme československý vojenský hřbitov v Latarget, kde jsou pochovaní naši kluci, dobrovolníci z roty Nazdar, která po boku Francouzů bojovala a vykrvácela v roce 1915. Ale jsou tam i padlí z druhé světové války. Když jsem tam pod rozložitými lípami četl jména jako Kučera, Polák anebo Vaněk, byl jsem opravdu na měko.

Když nám teď ke krásnému nedělnímu ránu na dvojce zpíval Petr Muk, zdali pak tušíte, že tady u nás v Praze na Vinohradech v Havlíčkových sadech má svoji lavičku. Ano, je tam lavička Petra Muka. Ale vrátím se ke svému vyprávění. Ještě totiž musím zmínit, že na našich cestách po Francii a Belgii jsme teď na konci května s kamarády potkali řadu škol na školních výletech, a to zejména studenty ze Spojeného království. No, vždyť na této části fronty, kde jsme byli, bojovali právě Britové a vůbec vojáci ze zemí britského impéria. V autobusech, podobně jako my v našem obytném autě, teď objížděli místa bojů první světové války jejich pravnuci a pravnučky. Když jsme je sledovali, velmi a mile nás překvapilo několik skutečností. První bylo vůbec to, že si takto připomínali historii své země. Za další, jak jsme viděli, vesměs s velkým zájmem naslouchali svým kantorům, kteří, jak se nám zdálo, měli skutečnou autoritu. Jejich výklad, ale i příkazy poslouchali na slovo. A ještě něco. Nikdo z těch mladých lidí nežmoulal v ruce mobil. Neuvěřitelné. Nikdo neodmlouval, nikdo neobracel oči v sloup. Zajímavé. Zejména britské školní autobusy jsme potkávali u každé zajímavější památky na velkou válku. Ať to

anebo na zámku v Kroměříži a v tamnějších zahradách, či v javořičských jeskyních. Já jsem měl na těch výletech výhodu, anebo vlastně spíš nevýhodu, že s námi vždycky jako rodičovská výpomoc paní učitelce jezdívala moje maminka. No, to se pak Alotria dělala těžko. Neplatilo to ovšem, když jsme se pak z Přerova přestěhovali do Prahy. A jeden školní výlet potom předčil všechny ostatní. Ten poslední v devítce byl, jak to tak bývá, výletem rozlůčkovým a vlastně taky iniciačním. Jeli jsme tenkrát na 3 dny do chatiček ve skalách. Jenom už dnes nevím, jestli to bylo v Českém ráji anebo v Adršpachu. S námi byla naše třídní, velkorysá paní učitelka Nová a taky pan učitel Amler, kterého jsme milovali. Učil nás zeměpis a tělocvik a byl to zkrátka chlap, jak má být. Byl přísný, ale spravedlivý, což žáci a studenti nakonec vždycky ocení. Viděl jsem to potom i u svých dětí. A z tohoto výletu v devítce si pamatuju večery u táboráku a taky noční koupel, na kterou jsme vyrazili sami kluci. Voda byla ledová až hrůza, ale my jsme do ní všichni zkrátka museli. Byli jsme přece už dospělí, bylo nám 15 a dospělý chlap ten něco zvládne, ne? Když naši předkové byli kdysi přijímáni mezi dospělé muže, museli splnit nějaký ten náročný úkol, udělat nějaký hrdinský čin. Známe to i z Indiánek, anebo z různých dobrodružných knih. I my jsme tehdy podvědomně tušili, že musíme absolvovat tuhle, no vlastně iniciační koupel. A cítili jsme, že po tomto výletě s panem učitelem Amlerem, který byl ten správný dospělý chlap, co umí výmyk a ví, kde leží New York, i nás čeká dospělost. Byť zatím jenom na střední. Vzpomněl jsem si na to, když jsem sledoval ty britské študáky, jak naslouchají svému kantorovi na místech, kde umírali jejich pradědové, anebo spíš už možná prapradědové. Tohle byl jejich iniciační okamžik. Při naslouchání všem těm příběhům o hrdinství, ale taky o smrti, procházeli branou z dětství do dospělosti. Jak je to všechno stále stejné.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od zítřka jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí nejprve bude většinou polojasno, postupně zataženo s přehánkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů. Vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí lidem nějaké údaje a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Česká správa sociální zabezpečení proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů. Z toho víc než 280 v Paříži, potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
2: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam totiž začnou opravovat nástupiště a koleje. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace Rapid Filipa Drápala dlouhodobá.
3: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
0: S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči ve Šternberku u Olomouce. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu se nedostanou například na hlavní náměstí a do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začne v poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
4: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy jen o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou zpočátku polojasná, na severovýchodě i až zatažená. Během dne ale bude přibývat oblačnosti a postupně se přidají přehánky a bouřky. Ty může doprovázet silnější vítr a taky menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu na Slaný nová uzavírka. Mezi kilometry 17 a 18 je zavřený pravý pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na obec Lužice čekejte omezený průjezd. Odklízí tam následky nehody auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje pruh poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice. A v Praze na náměstí Míru v Korunní ulici je nehoda. Osobní auto tam narazilo do zaparkovaného auta a blokují jeden pruh. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno na Dvojce s Václavem Žmolíkem.
6: A já přeji pěkné pohodové ráno, vážení. A aby takové bylo, ledacos jsem pro vás nachystal i do další hodinky našeho ranního rozhlasového setkání. Tak třeba vám prozradím, co hezkého jsem ještě zažil a co pěkného mě potkalo. A už Bartouše. Za chvíli vás pozvu na výstavu, která má ambice stát se výstavou letošního roku. Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Rozhodně za návštěvu stojí, a tak tam hned po písničce zajdeme.

0: Teď už se ponoříme do naší historie, vážení, když tedy přijmete moje pozvání. Zvu vás na výstavu Přemyslovci do té krásné historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, tady kousek od Českého rozhlasu, kde už nás čeká archeolog a numizmatik docent Jiří Militký, který je garantem této výstavy a byl v čele týmu, který ji připravil. A tak koho jiného se ptát na to, co by návštěvník na téhle výstavě neměl opomenout a kterým exponátům by měl věnovat pozornost.
1: Výstava Přemyslovci je skutečně výjimečná počtem exponátů, protože když počítáme i ty drobné předměty, jako jsou mince, kterých je tu skutečně hodně, tak se dostáváme na počet přes 900 předmětů. Vesměs jsou to originály jen v malém, opravdu nepatrném množství, jsou to kopie. My jsme se samozřejmě snažili získat co nejvíce kvalitních reprezentativních předmětů na naší výstavu, také ne náhodou, kromě sbírek Národního muzea, jsou zde zastoupeny exponáty z mnoha skutečně desítek zapůjčitelských institucí v České republice a také ze zahraničí. Ono je trochu složité říci, na co upozornit, co jsou ty hlavní klíčové exponáty, ale přesto se pokusím na některé z nich upozornit. Hned, když návštěvníci vstoupí do výstavy u Přemyslovského rodokmenu, je určitě zaujme masivní sarkofág z Vyšehradu, který má za sebou takový tajemný příběh. Ono se mu říká také někdy sarkofág svatého Longína, pače opředen legendami, že v něm měly být uloženy ostatky svatého Longína, které byly na Vyšehradě skutečně na počátku 15. století uctívány. Ovšem ani to není jisté. Jisté je to, že je to jedinečná památka, která velmi pravděpodobně pochází z přemyslovské hrobky, možná krypty, ona se nám nezachovala, ve které byl s jistotou pohřben Vratislav II., ale také jeho poslední nejmladší syn Soběslav I. A možná, že právě někdo z nich byl ten, který v tomto sarkofágu, který zde máme vystaven, byl skutečně ten, který v něm spočinul. Snad bych jenom řekl, že ten sarkofág velmi pravděpodobně vůbec poprvé od toho pozdního 11. či první poloviny 12. století opustil brány Vyšehradu a je možné si ho prohlídnout tentokrát ze všech stran u nás v Národním muzeu.
2: Což je opravdu výjimečná příležitost, když návštěvník postoupí dál, tak tady mimo jiné uvidí také korunovační klenoty, což my návštěvníci máme rádi.
1: Je to tak, máme jich tu více. Já bych jenom doplnil, že ty, u kterých stojíme, jsou pohřební korunovační klenoty. To znamená, že jsou to klenoty, které byly vloženy do hrobu. V daném případě do hrobu českého krále Přemysla II. Otakara. A tady bych upozornil na výjimečný předmět, je to zlatý prsten, opět z hrobu, tentokrát hrobu Přemysla I. Otakara, zemřel v roce 1230, je to zlatý prsten s turmalínem. A zde tedy můžeme prakticky s jistotou říci, ano, toto je předmět, který patřil českému přemyslovskému králi. Takže předmět mimořádně významný.
2: A nádherná zlatnická práce.
1: Ano, ano, je to tak.
2: No a když se otočíme, tak tady vidíme další královské koruny.
1: Jsme vlastně v srdci 13. století, kde máme možnost se seznámit se dvěma soubory. První z nich jsou vlastně pohřební korunovační klenoty Rudolfa Habsburského, takzvaného Rudolfa Kaše, který zemřel v roce 1307 u Horažďovic. Byl to král, který vládl krátkou dobu, nebyl ani korunován v tom zmatku po smrti Václava III. A protože zemřel v Čechách, byl také tehdy ještě bazilice svatého Víta pohřben a pro jeho pohřeb byly vyrobeny tyto pozlacené stříbrné korunovační pohřební klenoty. Ale asi největším lákadlem naší výstavy je malá část pokladů ze Slezské Středy. Slezská Středa je městečko ve Slezsku, asi 30 kilometrů na východ od Vroclavy, Bratislavy, kde byl v 80. letech na dvě části odkryt obrovský poklad mincí a v jednom z nich byly také zlaté šperky. Největším lákadlem a nejzajímavějším předmětem z toho druhého pokladu je královská zlatá koruna. My zde máme vystavenou v originále, je to zápůjčka z Národního muzea ve Bratislavi a je to předmět, který skutečně láká všechny návštěvníky svojí uchvatností, dokonalým zlatnickým provedením a jedinečnou krásou. Ta koruna byla vyrobena buď v Paříži, anebo někde na Sicílii. Je to určitě koruna ženská, ceremoniální, možná svatební. A je samozřejmě otázka, pro koho byla vytvořena. Jak jsem říkal, nález je ve Slezské Středě, v židovském getu, kde někdy kolem mincem je spouhle vyjatováno, kolem roku 1350 se dostává do země a nebyla vyzvednuta. Zřejmě v tom je smutný příběh nějakého židovského pogromu. Víme, že 1350 byl židovský pogrom v nedaleké Vratislavi. A tato koruna nějakým způsobem se jako zástava z Čech dostává v té době do Slezska, které bylo součástí zemí koruny české. A proč byla zastavena? Kým byla zastavena? Nevím, no tak muselo to být někým v okruhu pravděpodobně Karla IV. Nebo přímo panovníkem. A teď přichází ta otázka, komu patřila. V úvahu přichází Eliška Přemyslovna, Eliška Rejčka, možná Blanka z Valois. Na té koruně je celá řada reparací, takže vypadá, že je starší. Takže některá z těch jmenovaných Elišek, Eliška Rejčka, Eliška Přemyslovna, možná, že mohly být jejími vlastnicemi. Rozhodně je to jedna z mála v celé Evropě zachovaných královských korun, vzniklých někdy na konci 13., možná začátkem 14. století. Velmi pravděpodobně tedy souvisí s tím českým přemyslovským prostředím.
2: A vy jste taky trochu detektivové, že?
1: Tak to je úděl archeologie, protože spousta archeologických nálezů, a toto je samozřejmě regulární archeologický nález, přináší vždycky spoustu otázek a jenom část odpovědí a samozřejmě skládání si té složité mozaiky je údělem archeologie, která se opravdu v některých případech může podobat detektivní práci.
0: Přitakal mi docent Jiří Militký. No a my se za ním do Národního muzea v Praze na výstavu Přemyslovci v nedělním Dobrém ránu ještě vrátíme. Mám na něho totiž ještě jednu docela zvídavou otázku.

0: Ještě jednou se teď v nedělním dobrém ránu vracíme do historické budovy Národního muzea v Praze na výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Když už jsem si na ní povídal s jejím garantem, docentem Jiřím Militkým, a věděl jsem, že náš rozhovor budete poslouchat právě v tomto pořadu, nemohl jsem se nezeptat, jaká byla rána našich knížat a králů Přemyslovců.
1: No určitě podobná jako ta naše, akorát ve zcela jiných reálích a ve zcela jiné době.
2: No právě, tak co patřilo k takovým ránům v panovnickém domě?
1: Tak my ty rituály takto detailně samozřejmě nemáme zmapovány. Asi zcela jiná situace byla v první polovině 10. století a zcela jiná situace byla ve 13. století na Královském dvoře, kde již se utváří skutečně ritualizované procedury, ten takzvaný královský protokol, který samozřejmě fungoval podle nějakých pevně daných pravidel. Ale ono na druhou stranu, nepředstavujme si, že panovník ve 13. století byl někdo, kdo vlastně ráno vstává a žije podle nějaké šablony. My z listin víme, že poslední Přemyslovci byli nesmírně mobilní. To znamená, ten panovnický dvůr je neustále v pohybu. Proto má po Čechách ty své opěrné body, proto má města královská, proto má své hrady panovník. No a on vlastně nemá místo, které bychom řekli, že je doma. Má svoje opěrné body, mezi kterými se neustále s dvorem pohybuje. A pak je samozřejmě otázka, jak vlastně bylo možné nějaký pevný protokol dodržovat, když se každých 10 dní objevujete v jiném prostředí, s jinými správci, s jiným služebnictvem. Tohle to asi není úplně dobře zmapováno, ale určitě to nemohlo být tak, že každé ráno stejné. Někde vařili lépe, někde to jistě bylo horší a tak dále. No. Ale k tomu samozřejmě to jsou spekulace, nemáme k tomu prameny.
2: Čili je to vlastně jako u současných vrcholových politiků, říkám si.
1: Ne, skutečně ta mobilita raně středověkých panovníků byla vysoká, to vidíme už od franských panovníků, kteří vlastně také se svým dvorem neustále se pohybují po říši, svaté říši římské. A vlastně tento model je potom od raného středověku dobře dokladovatelný i ve středověku vrcholném. A navíc do toho samozřejmě máme různé vojenské výpravy, kdy pochopitelně vše je jinak. Ten panovnický luxus je zajištěn nějakým výborně zařízeným stanem, ale samozřejmě je to nesouměřitelné s tím, jak je na nějakém domácím hradu. Já si myslím, že hezky si můžeme udělat představu o tom, jak vypadal panovnický luxus na jednom z nejlépe zachovaných královských hradů v Čechách, a to je hrad Bezděz. My tam samozřejmě nemáme zachovány ty interiéry, máme jenom tu stavbu, ale i z toho můžeme pochopit, že to je hrad, který byl skutečně na svou dobu nesmírně luxusní, a když si ho představíme, jak takový objekt mohl vypadat s nábytkem, s obložením, s malbou, tak to samozřejmě musel být na dobu konce 13. století nesmírně moderní a nesmírně dobře fungující areál.
2: Ovšem panovník tam nejprve po té strmé kamenné cestě musel koňmo vjet.
1: Samozřejmě, a ne vždy to byl objekt celá útulný, pač konkrétně Bezděz bylo místo, kde byl vlastně Václav II. Jako mladý chlapec se svojí mámou dokonce i vězněn.
2: Ano.
1: Než se stal českým králem.
2: Ano, ano. Učíme se o tom na školách dodnes, ale přece jen ranní bohoslužba musela být.
1: Ano, určitě probíhala, pokud tedy byla k tomu kaple, možná, že mohly fungovat i bez kaple, pokud to byly nějaké prostory, kde kaple nebyla k dispozici, určitě byla nějaká ritualizovaná snídaně a potom protokol s panovníkem neustále komunikuje spousta lidí, panovník dává audience a má sebou svoji kancelář, to znamená úředníky, kteří vlastně jsou odpovědní za to, že panovník nějaké úkony vyřizuje a že vydává listiny. A právě na těch listinách dost často je uvedeno, v kterém místě jsou vydány. A my díky tomu můžeme dělat ty cestovní itineráře, že vidíme, jak se panovník hýbe, protože ty listiny jsou datovány a jsou lokalizovány. Ale to se samozřejmě týká až 13. století a samozřejmě víme, že spousta těch listin se nám nezachovala, takže v těch itinerářích jsou samozřejmě velké vakáty, prostě jsou období, kdy nevíme, kde se panovník pohyboval, ale třeba pro Přemysla II. Je dobře sledovatelné, že měl místa, která byla oblíbená, Zvíkov nebo Písecký hrad, kde sídlí dneska Práchenské muzeum. To byl hrad, který si postavil v rámci středověkého města Písku. Takže to jsou místa, na které se panovník potom vrací. Navíc u toho Přemysla II. To souviselo tou komunikací do rakouských zemí. On byl zároveň rakouským vévodou a tím pádem samozřejmě potřeboval opěrné body v jižních Čechách. A jsme zase u té mobility.
0: No vážení, možná jste si knížecí a královská rána představovali úplně jinak a možná by vás nebavilo putovat po naší zemi jako kočovníci. Na výstavě Přemyslovci v historické budově Národního muzea se dozvíte i spoustu dalších zajímavých a často překvapivých informací, ale zejména uvidíte všechny ty nádherné předměty, které tam její autoři v čele s docentem Militkým nashromáždili. A co kdybyste na ně vyrazili hned dnes? Jenom co v klidu svého domova vykonáte všechny obvyklé rituály a radůstky, neboť vy, na rozdíl od našich dávných panovníků, nemusíte putovat od hradu ku hradu, abyste dokázali naplnit vladařské povinnosti. Tak krásné ráno.

0: A propos, co jsou to vakáty, které zmínil pan docent Militký? To jsem si našel. Tak tedy vacat znamená latinsky prázdný a termín vacáty se používá v typografii. Pro stránky v knížkách, v publikacích, které jsou záměrně ponechané prázdné. No a prázdná místa jsou i v itinerářích našich panovníků. No, ruku na srdce, kdo z nás někdy v životě nepotřeboval nějaký ten vacat, tedy prázdnou stránku i ve svém soukromém životě? Že?
1: Václav Žmolík a nedělní Dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

Někdy se dějí opravdu zvláštní věci. To takhle na chalupě venčíte psy, jdete po cestě mezi poli, kolem které kvetou vlčí máky a kudy jste kráčeli už mnohokrát. A najednou, kde se vzali, tu se vzali. Proti vám z kopce jdou tři vojáci, kteří vypadají, jako by vystoupili z nějakého starého obrazu anebo historického filmu, či přímo z pohádky. Na sobě mají staré, oválené a zmačkané uniformy, na nohou zaprášená bagančata, na zádech torny a přes rameno pušky předovky. No, zdá se, že jsem se nějakým zázrakem ocitl v 19. století, říkám si. A už se přicházejících vojáků ptám, odkud táhnete, chlapci? A oni na to z Valečova, to je zřícenina hradu u nás v Českém ráji. A já si domýšlím, že se tam pod hradem asi odehrála rekonstrukce nějaké bitvy či podobná akce klubů vojenské historie. A potom přemítám o tom, jakou moc má taková dobová uniforma a vůbec historický kostým. Podíváte se na člověka, který ji má na sobě a rázem se ocitnete v úplně jiné době. Ale nejen to. V Turánu si umíte představit řadu nečekaných událostí a to, co se tenkrát dělo, jak se tenkrát žilo. Takovou moc historický kostým má. Své o tom vědí herci. A pochopitelně i diváci. A protože my, moderátoři, jsme taky tak trochu herci, své víme z různých zkušeností a zážitků i my, co se živíme u mikrofonů, ale třeba i před kamerami na nejrůznějších akcích. A tak vám mohu říct, že pro mě byl třeba jedinečný a neopakovatelný zážitek, když jsem před lety moderoval ples klubů vojenské historie ve Volduchách na Rokycansku. Oblékli mě tam totiž do originální uniformy našeho pilota, který sloužil za druhé světové války u britského královského letectva RAF. Rázem jsem se cítil tak nějak jinak. Musel jsem se narovnat a vypnout prsa, jak se v uniformě sluší a patří. A popravdě nedýchat moc zhluboka, protože chlapík, který uniformu nosil, byl přes hrudník štíhlejší než já. Ale byl to velký zážitek moderovat v jeho uniformě. Byl to závazek, byla to čest a člověk si říkal, co všechno asi zažil muž v téhle uniformě. Jakou moc mají kostýmy, si moc dobře uvědomili i v Litomyšli, když tam před 15 lety vymysleli zahajování lázeňské sezóny, při kterém se vždy na konci dubna otevírají tamnější lázeňské prameny Ducha. Ano, Litomyšl, Lázně Ducha, tak se ta akce jmenuje a já mám možnost ji už od druhého ročníku moderovat. Znamená to ovšem být také každý rok v nějakém kostýmu. Jedná se totiž o akci recesistickou, tedy do značné míry. V Litomyšli přece žádné reálné minerální prameny ani nějakou rašelinu nemají. Za to tam díky osobnostem, jako byli Bedřich Smetana, Magdalena, Dobromila Retigová a nebo třeba Josef Váchal a Olbram Zoubek, tryskají ony prameny Ducha, které z tohoto krásného historického města udělali jedinečné místo naší země. A když se jedná o recesi, vyhlásili pořadatelé, aby lidé přišli na lázeňskou promenádu pod tamnějším zámkem, oblečení jako za časů našich pradědečků a prababiček. Návštěvníci na tuhle hru přistoupili. A tak tam každoročně koruzují desítky a stovky lidí, oblečených jako ve 20. letech minulého století, anebo v období Fin de siècle. A to je výzva pro moderátora. Každoročně s mojí paní vymýšlíme a ladíme to správné oblečení. Jednou mám bořinku a černé sako, jindy slabáček, žirardáček a elegantní pruhované sáčko a potom třeba bílý oblek se slamákem. K tomu motýlky anebo staré kravaty po tátovi a po dědečkovi. No, je to výzva, se kterou mi už nejednou pomohli i ve skladu kostýmů Národního divadla. V Českém rozhlasu žádný sklad kostýmů nemáme. A pokaždé si to pak na promenádě užiju. Stejně tak bývám v kostýmu i na festivalu Hudba z ráje, v operách, jako jsou Prodaná nevěsta nebo Carmen. No ne, že bych tam zpíval, to ne, ale mívám na starosti mluvené slovo. A jako Georges Bizet a nebo Bedřich Smetana nemohu přece přijít na jeviště v džínách a nebo v kraťasech. To dá rozum.
Když mluvím o svých kostýmovaných úkolech, nemohu nezmínit, jak jsem roky v Olomouci uváděl festivaly dechových hudeb, co by maršál Radecký. Ano, nejslavnější český vojevůdce Václav Radecký z Radče. To jsem vždycky měl opravdu parádní uniformu a čepici se zeleným chocholem. To víte, maršál, jediný český maršál. Jenom jsem raději nemyslel na jednu malou historickou nepřesnost. Pan maršál byl drobného vzrůstu, zatímco já mám skoro 1,90 m. Tuhle roli jsem si před pár lety taky zopakoval. Při jízdě kočárem, kterou tam pořádá každoročně můj kamarád, zakladatel jedinečného muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr, kdy jsme objížděli vesnice a města na Prostějovsku. A už se moc těším, až se převtělím opět do Radeckého, ale i do dalších postav na letošním prázdninovém Josefkolu, tedy na setkání mistrů řemesel kočárnického, kolařského a dalších letos v červenci. Možná tam taky budete.

písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: mi kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Co všechno v nás vyvolává vzpomínky, že? Zvuky, hudba, třeba píseň Josefa Laufra, vůně, ale hlavně obrazy, obrázky, fotografie. Prahu v minulých týdnech třeba zdobily billboardy zvoucí do muzea Kampa a na nich kytice od malíře Václava Špály. A já jsem vzpomínal, ne na Václava Špálu, toho jsem neznal, ale na svého dědečka, tatínka mojí maminky. On totiž právě kopie kytic Václava Špály maloval a některé zarámované potom zdobily jeho dům. Dědeček byl moc šikovný malíř a mohl být asi i kopista. Maloval třeba i obrázky podle Josefa Lady. To pro nás, pro svoje vnuky, pro mě a mého bratra Vláďu. Tyhle obrázky zase pak visely v našem dětském pokoji. Bylo to v 60. letech, kdy dědečkovi už dávno znárodnili všechno, co mohli, nemohl se svým vysokoškolským titulem pracovat v jiných než v dělnických profesích a tak si jako velmi aktivní, až řekl bych akční člověk, svého času úspěšný podnikatel hledal, čím zaplnit čas. Věnoval se zahradě, roubování, podával zlepšovací návrhy ve fabrice, kde pracoval, navrhl třeba židle, na kterých sedíme u jídelního stolu na našem statku, choval holuby, chodil na ryby, psal a maloval. To jsme věděli. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme až po jeho smrti na půdě domu objevili veliké desky plné kreseb a olejomaleb z jeho mládí. Portréty, ve kterých jsme poznávali členy rodiny. Zátiší, architektonické návrhy, ledaco spodepsané VL, čili Vladimír Srbek, čtvrtá či pátá A a tak podobně. Dědeček byl totiž studentem reálného gymnázia, jak on říkal reálky, dnes bychom řekli průmyslovky. A tak v hodinách kreslení se učili i tak, že co nejvěrněji znázorňovali třeba hlavice antických sloupů anebo různé předměty. Byl to začátek 20. století, který měl úctu ke klasickému vzdělání a ke kultuře, z níž vzešla křesťanská Evropa, tedy ke starému Řecku a Římu. Z těch kreseb a maleb, které jsme našli, vyplývala zajímavá skutečnost. Dědeček byl opravdu talentovaný. Malíř, zručný a šikovný. A kdo ví, kam by to dotáhl, kdyby svůj talent dál rozvíjel už v mládí, nejen až po nějakých 50 letech, kdy už maloval jenom kopie slavných mistrů pro svoje vnuky. A protože se nesměl realizovat jinak. Ale tak už to je, že naše osudy mnohdy řídí doba. Do dědečkova mládí zasáhla válka, ta první světová, a po ní bylo všechno úplně jinak. I v jeho životě.

Člověk se nemá chlubit, ale já prostě musím přiznat, že mám hezkou práci. I když není vždycky jednoduchá a lidé kolem bývají všelijací. Ale dělám něco, co mě baví a co baví a těší taky další lidi. Přináším jim společně s kolegy pohodu, potěšení, radost. No a to je hezký pocit. A snad to není ani chlubení, když to tak říkám. A tak se s vámi ještě rád podělím o to, co mě v poslední době potěšilo. O výletu s kamarády po Evropě už jsem mluvil, stejně tak, jako jsem vás už pozval na jedinečnou výstavu o Přemyslovcích do Národního muzea v Praze. Na dvojce jsem vysílal i reportáž z bytu Olbrama Zoubka v Litomyšli, po kterém v rámci komentovaných prohlídek teď provádí jeho dcera Eva Zoubková. To se opravdu podíváte do domu Zoubkových na tamnějším Smetanově náměstí. Moc rád jsem se tam při návštěvě setkal i s manželkou Olbrama Zoubka, s paní Marií. A ta, představte si, mi připravila i pohoštění. Věděla totiž, že spěchám zpátky do Prahy, kde potom hned něco mám a nebudu mít čas se ani najíst. To víte, manželka a maminka početné rodiny, ta je zvyklá pečovat. Chleba se škvarkovou pomazánkou i koláč od paní Zoubkové byly vynikající. Dlouho a rád budu vzpomínat i na národní zahájení festivalu muzejních nocí, které se letos odehrálo už po 22. A tentokrát to bylo ve Znojmě, v tamnějším novém muzejním objektu v Alšovce. Zahájení za účasti krále Jana Lucemburského, jeho choti a jihomoravských muzejníků se opravdu vyvedlo. Ale to, co mě potěšilo hlavně, to byla samotná znojemská muzejní noc, která do tamnějších muzeí, tedy nejen do Alšovky, ale i do někdejšího kláštera minoritů a na Znojemský hrad, přilákala spousty návštěvníků, kteří si užívali nejen vstup zdarma, ale taky úsměvy muzejníků, kteří je vítali, a různé doprovodné akce nachystané znojemskými školami. A bylo opravdu moc hezké vidět celé rodinky, taťku, mamku i děti, navíc s dědou a babičkou, jak si vyrazili do muzea. Atmosféra byla milá, vstřícná, přátelská a zvídavá, abych tak řekl. A do muzea díky muzejní noci, kdy bylo otevřeno v nezvyklé hodiny až do 22, přišli i ti, které by to jinak nejspíš ani nenapadlo. A myslím, že byli spokojeni. Věděli, co je za zdmi, kam jinak nechodí, spatřili, jaké bohatství a co zajímavého se tam nachází a na co mohou být.

země je. A tak bohatá společnost, jako je ta naše, by měla na kulturu dbát. Plné žaludky i košíky v supermarketech, ty už máme. Vůbec nás teď čeká spousta hezkých akcí. Léto už je za humny, a tak se budou konat koncerty, divadelní představení, tancovačky, besedy, zahradní slavnosti a mnohé další události pod širým nebem. Nejspíš se na ně taky těšíte. Začnou ještě za světla, neboť den je v tomto ročním čase nejdelší, a za zpěvu ptáků, neboť ti teď pějí jako o život, aby pak pokračovali za vlahých večerů a teplých nocí, které nás v tomto čase jistě čekají. A to se často rodí nové lásky, že, přátelé? A tak vám přeji, pokud tedy nejste zavázáni, abyste se třeba v těchto krásných dnech, které jsou před námi, zaláskovali. Vždyť co může být hezčího?

No, nestůjte a pojďte, přátelé, pojďte ven. Měl by nás čekat další krásný jarní den tady u nás v Praze. Nám do studia hezky svítí sluníčko. Doufejme, že ty slibované bouřky a průtrže mračen nás až tak moc nepotrápí a že si ten dnešní poslední květnový den opravdu krásně užijeme. Ještě abych nezapomněl na gratulaci všem Kamilám a Mílám, tak milé dámy, všechno nejlepší. Loučíme se s vámi my dva pánové tady ve studiu a v režii Českého rozhlasu za mixážním pultem Jirka Mištera a u mikrofonu Vašek Žmolík. Mějte se hezky, opatrujte se a zase někdy naslyšenou.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 17. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, měsíc lásky, tedy květen, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tak jistě uznáte, že písničku v máji, která naše dnešní setkání zahájila, jsem vůbec nevybral náhodou. Naspíval jsem ji v roce 1966 ve studiu Strahov s tanečním orchestrem Československého rozhlasu se sborem Lubomíra Pánka pod taktovkou Josefa Vobruby. Tuto píseň italského autora Jimmyho Fontány mě přivezl do Prahy britský producent Robert Mellin s tím, že mě hodlal uvést na angloamerický trh. Máji, to není jediná píseň, kterou jsem od Jimmyho Fontány převzal. V roce 1971 bodovala ve světových žebřících další Fontánova píseň Que Sara v podání José Feliciana. A protože cover verzi téhle písně u nás pod názvem Nádherná láska naspíval Pavel Novák, tak trochu mě předběhl, protože měl pohotovějšího producenta Miloše Skalku. Naspíval jsem ji alespoň v Německu. Udělal jsem si tam radost v roce 1972.

Dnes slavná píseň Que Sera, spjatá se zpěvníkem slavného nevidomého portorikánského zpěváka a výtečného kytaristy José Feliciana. Když se mi v roce 1972 v Hamburku nahrával, ani ve snu by mne nenapadlo, že o dva roky později budu mít s Felicianem společný koncert v pražské sportovní hale. Přiznám se vám, ne společný, ale tenkrát jsem mu tak trošku hrál předskokana. Po koncertě jsem ho pozval domů, přišel jeho management, přišli jeho hudebníci a u nás doma samozřejmě velká party, přišli mý muzikanti a pochopitelně tenkrát, protože jsem nebyl ještě ženatý, byly přítomny krásné dívky, které Feliciano nemohl samozřejmě vidět, ale za to si je patřičně osahal. No a k této návštěvě se váže taková historka, kdy už 5 ráno party byla opravdu rozjetá naplno. José se omluvil s tím, že už se bude muset loučit a že se musí trošku prospat, protože brzo ráno pro něj a členy jeho kapely připravil Prago koncert vyhlídkovou projížďku Prahou. To ne, že by Prago koncert samozřejmě byl tak netaktní, ale jak jsem poznal všechny nevidomé tyto geniální, fantastický zpěváky, tak oni prostě svůj handicap viděli s nadhledem. Mimochodem v roce 1979 vystoupil José Feliciano na bratislavské Lyře a před 2 lety koncertoval v pražském klubu Sasazu. Škoda, že jsem neměl čas. Mohli jsme si tu party zopakovat trochu v jiném obsazení.

0: José Feliciano ve svém vůbec největším hitu, ve slavné písni Light My Fire, kterou si už v roce 1968 vybral z repertoáru americké skupiny Doors a jejího frontmana Jima Morrisona. Rodák z Puerto Rica, ročník 1945, přesídlil s rodiči už jako dítě do španělské části newyorského Harlemu. Tam neustále poslouchal rock'n'rollové a jazzové desky a z nich se učil. Jeho posedlost s hudbou prý neměla meze. Zavíral se s deskami v pokoji a často celý den nevycházel ven. A při poslechu zkoušel hrát na kytaru. A jak je vidět, velmi se mu to vyplatilo. Felicianovy písně jsou plné zvláštní nostalgie a latinoamerického rytmického citu. Na jednom svém koncertním záznamu úplně improvizovaně zaspíval jen tak s kytarou píseň No Dogs Allowed. Psům vstup zakázán. Když jsme se v Praze setkali, ptal jsem se ho, co ho inspirovalo k této písně. A tak mě vyprávěl, že když přišel do hotelu, kde měl rezervaci se svým psem, který ho vedl, skutečně mu na recepci řekli, sem psi mají zakázaný vstup. No dogs allowed. V 50 zemích světa vydal kolem 65 alb a získal 8 amerických hudebních cen Grammy. Pro dnešek se s jeho zpěvníkem rozloučíme nádhernou baladou No me hables más de amor. Nemluv na mě zamilovaně.
1: No me hables más de amor.

José Feliciano a balada No me hables más de amor. Na svém posledním pražském koncertě uvedl svou verzi písně I've Got a Woman z repertoáru jednoho z mých nejoblíbenějších zpěváků, Ray Charlesa. Když jsem krátce před založením divadla Apollo měl v roce 1965 v divadle Semafor společný recital s Evou Pilarovou, nemohli jsme s Evou písně z Charlesova repertoáru vynechat. Tady jsou dvě z nich.

Příznivci, fanoušci Ray Charlese, prominou. Znalci, kritici, prosím vás, nesrovnávejte. Ale musíte uznat, že jsme s Evou Pilarovou zpívali tyto písně s láskou a že jsme se snažili. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film, který pro vás týden co týden připravuje a uvádí Karel Gott. Frank Sinatra o Ray Charlesovi prohlásil, v naší branži je to jediný skutečný genius a gigant. I tentokrát s ním musím souhlasit. Několikrát jsem měl možnost vidět Ray Charlese na koncertním pódiu, nejen v Praze, kde vystupoval v Paláci kultury a kde jsem ho obdivoval, jak přesto, že je těžké vytvořit vůbec nějakou atmosféru v tomto kongresovém sále. Jemu se to podařilo, byl to fantastický koncert, kde nás uvedl doslova do tranzu. Ale viděl jsem ho i v jiných evropských městech. Nikdy jsem neodcházel zklamaný. Naopak nadšený a uchvácený tím, jak tenhle nevidomý umělec uměl vyspívat lásku k hudbě a k životu. A protože Ray Charlese pro nás, jeho obdivovatele, není nikdy dost, tak bych vám teď rád nabídl tři jeho nahrávky. Začneme písní Georgia on my mind, kterou rodák z Albany ve státě Georgia poprvé nahrál v roce 1960. O 19 let později se tato píseň stala státní písní, nebo chcete-li hymnou, tohoto amerického státu.

Ray Charles ve třech velkých hitech své pěvecké kariéry. Možná jste i vy viděli skvělý životopisný film Ray z roku 2004. Americká filmová akademie snímek ocenila dvěma Oscary za nejlepší zvuk a Oscarem pro nejlepšího herce v hlavní roli, tím byl Jamie Foxx. Ray Charles byl dvakrát ženatý a přiznal se k 9 dětem. Podle jeho přítele a dlouholetého manažera Joe Adamse, který ho na každém koncertě přiváděl ke klavíru, však po světě běhá mnohem víc malých Charlesů. Vedle žen byly jeho největší vášní terénní vozy. Jednou byl prý dokonce přistižen, jak v nevadském údolí smrti sám řídí a traduje se, že po jednom z koncertů v jednom z Los Angeleských klubů se ve 3 ráno rozhodl zaletět si do San Francisca. Když s ním nikdo z přátel nechtěl letět, prohlásil: klidně se bez vás obejdu. Ve vzduchu si to odřídím klidně sám, ale nikdy mě nechtějí dovolit, abych taky sám přistál.

Ray Charles dospíval zřejmě největší hit své pěvecké kariéry. Skladbu, kterou u nás zařadili do svého repertoáru mimo jiné Pavel Novák, Karel Hála nebo Marie Rotrová s Petrem Němcem. Ray Charles vydal tuhle původně countryovou píseň v roce 1962 na albu Modern Sounds in Country and Western Music. Geniálně na něm propojil soul, rhythm and blues, gospel, swing, jazz, blues, rock and roll a country, tak jako nikdo před ním ani po něm. To způsobilo v roce 1962 takovou senzaci v celé hudební branži, protože to bylo něco úplně nového. Překvapil tím celý barevný svět i celý bílý hudební countryový svět. Ray Charles na to reagoval větou: country hudba je upřímná hudba. Ještě rok před smrtí, v roce 2003, nahrál Ray Charles album duetů. Já vám jeden z nich nabídnu. Ray Charles v něm spojil svůj zpěv s Eltonem Johnem. A to v jeho krásné baladě Sorry Seems to be the Hardest Word. Promiň, je to nejtěžší slovo.

Ray Charles a Elton John. Po melancholické písni změníme trochu náladu, protože nás čeká židovská anekdota. Pan Poperstein s jeho ženou Esther se rozhodli, že si udělají takovou dobrodružnou cestu, že ještě neznají Saharu. Ztratili orientaci a už třetí den byli bez vody, bez jídla, pátý den už skutečně jenom leželi a byli skoro už u konce života, když náhle pana Poperštajna napadlo: Esther, už si poslala ten klavír do té naší školy těm dětičkám na obci? Ne, ještě ne. A už si zaplatila poplatek na obci? Ještě ne. A poslala si ty peníze synagoze? Ještě jsem je tam neposlala. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, proč je to dobře? Tak to nás najdou.

Born to Lose, píseň z countryového repertoáru Ray Charlese, jsem s českým textem Jirky Štajdla a pod názvem Kvůli vám naspíval v roce 1967 na album Hlas můj nech tu znít. No a to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučím se s vámi písní Crying Time, kterou vedle Ray Charlese naspíval též její autor country velikán Buck Owens. Jirka Štajdl píseň nazval Jsem na světě rád. Mějte se krásně a za týden se společně sejdeme nad 18. dílem pořadu Zpátky si dám tenhle film. Už se teď těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Slovy Jana Wericha začíná se dnešní setkání se ženou opravdu nevšední. Se ženou, která jde životem přes všechny nesnáze krokem pevným a dokáže se těšit z radostí velkých, ale i těch docela malinkých. Markéta Fridrišková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Markéta?
1: Řekla bych, že při tom deštivém počasí docela dobře.
0: Musím říct, že ve chvíli, kdy natáčíme, skutečně prší, zároveň to trošku namrzá, takže ta cesta pro vás mohla být i docela komplikovaná, ne?
1: Naštěstí to tak moc neklouzalo, ale tady naštěstí mám doprovod dneska, tak je to dobrý.
0: My musíme prozradit, že Markéta Fridrišková je od narození nevidomá. Co se vlastně, Markéto, stalo?
1: No, tehda vlastně začátkem těch 80. let nebyla technika na takové úrovni, jako je dneska. Mm-hmm. Nebyla povinná prohlídka ultrazvukem, to bylo opravdu jenom ve výjimečných případech. No a vlastně mamce až na sále sestřička zjistila, jo, maminko, vy už máte velký břicho, tak už budete rodit. No, až na sále sestřička zjistila, že vlastně mamka čeká dvojčata. Inkubátory taky nebyly všude, takže vlastně bráška při převozu do Olomouce zemřela, jsem se vlastně narodila v Přerově. Mm-hmm. No s tím, že já teda s váhou kilo 10 jsem to nějak, tak nějak...
0: Vy jste měla kilo a 10 deka,
1: jo,
0: když jste 10. se narodila. Mm-hmm. Co to pro vás znamenalo?
1: No,
0: důsledku.
1: Vlastně to, že se ještě nevědělo, jako se ví dneska, že vlastně kyslíkem se dá, nebo stává se to hodně často, stávalo dřív, teď už tolik ne, že se vlastně pálí sítnice. Takže teď už proto mají ty děti ty brýlečky na očích. No a tehdy se to vlastně nevědělo, takže tím to vlastně celý vzniklo, odumřela mi sítnice postupně.
0: Takže pro vaši maminku to velké štěstí bylo zároveň i neštěstí, protože bráška zemřel. Vy jste tedy po tom inkubátoru zůstala slepá. Jak to maminka prožívala?
1: No, řekla bych, že hodně těžce, protože si po mně pořídila dalšího brášku, takže mám vlastně dva sourozence, jednoho staršího o rok a druhý vlastně, ten je o 3 roky ode mě mladší. Řekla bych občas, že se s tím nesrovnala ani doteď. Někdy mám z toho takový pocit, ale jako mamka mě vždycky se snažila brát jako sobě rovnou, učila mě samostatnosti, za což se mi teďka hodně vděčná.
0: A co sourozenci, když měli sestřičku, která neviděla? To musela být pro vás trošku nevýhoda, ne? Při hraní tedy myslí.
1: Nebyla, protože starší brácha, ten mě prostě navigoval, takže my jsme spolu špahali po futrech, vozili se po dveřích, hráli si na strážníky a vězně, přitom jsme zalomili klíč, naši z nás měli fakt radost.
0: Jaký to je vlastně svět dítěte, které nevidí nic?
1: Tak vlastně všechno jenom posloucháte ušima, mě nikdy nevadilo, jakoby o co jsem, nebo o co jakoby přichází, mě to nikdy nepřišlo, já jsem vyrůstala tak nějak mezi bráchama, mezi vlastně bratranci, sestřenice byli a hráli si se mnou, no ale jako necítila jsem se nikdy nějak, pak normálně jsme si hrávali potom i s bráchovýma spolužákama, jsme byli větší na schovku, na vybíjenou, vždycky jsem s někým tam běhala. Takže to bylo takový fajn, že jsem se cítila dobře, že jsem vlastně mezi vidícíma.
0: Každý máme nějakou paměť, vy máte asi zvukovou, ne?
1: To nevím, jestli bych úplně takhle přímo řekla. V podstatě já si pamatuju všechno spíš pomocí různých, třeba podle toho, co jsem měla na sobě, co jsem jedla, co jsem zrovna ten den dělala. Tak podle toho si vlastně vybavím potom příběhy a vlastně všechno ostatní. No, nevím, jestli přímo zvukovou, spíš jenom i třeba sny mívám prostě bez toho zraku.
0: Jak takový sen vypadá tedy, když je bez toho vizuálního věmu? Co se vám třeba tak často stává a zdává?
1: No, tak když prostě třeba někam jdu, tak v tom snu nejdu normálně, že bych jako by šla jako vidící člověk, že jde normálně, kouká se očima, aha, tam je auto, tak já prostě v tom snu jdu s hůlkou, protože prostě už mám takhle spojenou v tom životě a takhle vlastně probíhá ten můj sen tak, jak vlastně normálně.
0: Vy slyšíte lidský hlas, dokážete si představit, jak ten člověk může vypadat? Teď třeba slyšíte mě. Jak si myslíte, že vypadám? Já vám pak řeknu, jestli jste to trefila. Tak no, popisujte.
1: Tak, já si představuju, že máte tmavě hnědý vlasy, Tmavě modrý oči a že jste tak... Tak to už teďka, protože jste mě vlastně vedl tady k tomu stolečku, tak to už je trochu zavádějící. Představuju si, že jste trochu jakoby vyšší, tak 180 bych to typla.
0: No vy jste to trefila úplně přesně až na ty vlasy, ty už jsou trošku prošedivěle. Oči mám tedy tmavohnědé. A co myslíte, mám vousy nebo...
1: No vidíte, to mě nikdy nenapadlo přemýšlet.
0: Dokážete si představit tu tvář třeba?
1: Ne, to ne. To právě, že tím, že jsem jakoby nikdy neviděla, tak tady to obrazové vnímání v podstatě moc nemám. A i když mi někdo si představí takový ten pohled jakoby z úhlu na něco, tak to já prostě absolutně jakoby nezvládám tím, že jsem to fakt nikdy jakoby nezažila, neviděla, tak tohle to já prostě neumím. Neumím si to ani nějak přebrat. To mi někdo musí říct, dát přede mě nějakou stavebnici. Tak tady si to osahej. A takhle to vypadá z toho úhlu, takhle to vypadá z tamtoho úhlu, jakoby se na to, musím se na to vyloženě jakoby hodně soustředit, abych si to uměla představit.
0: Takže na ulici, když jdete, tak se neotáčíte za chlapem kvůli hlasu?
1: Tak jako, ne, to spíš ne, to spíš za nějakým, teď už mám jiné starosti k hlídání, tak už spíš to řeším tak, že ne, kvůli hlasu určitě ne, ale mám kamarádku, která to takhle tímto způsobem řešila, že říkala, je, ten má hezký hlas, určitě hezký.

0: Markéta Friedrichsková je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Když jste už začala chodit do školky třeba, existuje nějaká školka pro nevidomé, nebo jste chodila do normální školky?
1: V současné době se hodně rozmáhá právě taková ta integrace vidících lidí nebo i dětí, když se budeme bavit mezi zdravé. Já jsem ráda, že jsem si prošla klasickou mateřskou školou pro zrakově postižené. Tehdy to bývalo na Kohoutové ulici, tuším, že je to tady v Brně v Husovicích. Bylo to tam nově udělané, nějak myslím, že nově otevřené. Teďka už je to spojené se základní školou, vlastně i se střední školou na Hlinkách v Pisárkách. A vlastně tam já jsem vyrůstala, tam jsem začala chodit od nějakého 85. roku. No, tam se to nějakým způsobem vlastně, byla jsem tam jakoby mezi dětma, které mají stejné postižení, nebo třeba byť jen nějaký malý zbytek zraku, protože tam se to hodně odlišovalo i třeba skrz hry a tak. Protože děti, které viděli, tak s náma nemohli hrát na slepou bábu, že? Že by nás jakoby hnedka chytli. Nebo by nám se před náma schovali a tak.
0: Takže tam jste si musela najít první kamarádku, ne?
1: Přesně tak, tam jsem našla první kamarádku.
0: Kdo to byl?
1: To byla Soňa Fialová, se jmenuje. A vlastně jsme o 14 dnů od sebe vlastně věkově. A tam taky prostě, že jo, taky z inkubátoru sitnice. No a my se vlastně vydáme doteď, do současné doby.
0: Vy jste v té době chození do mateřské školky taky měla takovou hezkou příležitost seznámit se s policií tehdy. Co se to stalo vlastně?
1: No, my jsme byli na procházce, na ty jsme chodívali hodně často. No to bylo ještě před převratem, takže vlastně dřív to opravdu tak bývalo, že nevidomí byli pozavíraný v nějakých těch, nebo nemůžu říct přímo zavření, no prostě nechodilo se moc mezi lidi. No a takže jsme vyjeli tam někam do přírody, byla zima. Si úplně do dneška pamatuju, jak jsem na sobě měla ty kozačky oteplováky prostě. Šli jsme přes hluboký sníh. A teď stáli jsme na té tramvajové zastávce a já nevím, co se stalo. Prostě já jsem byla asi už unavená, já jsem se prostě, jsem dělala strašně ráda, když jsem byla malá. Zvedla jsem hlavu a koukala jsem jakoby do nebíčka. Babička mi vždycky říkala, nekoukej se do toho nebíčka. No a já jsem tam tak stála a teď si najednou uvědomuji ten zvuk té odjíždějící tramvaje. Dala jsem tu hlavu dolů a děcka už tam nebyly, ani soudružky tam nebyly. No a teď co já? Já tam zůstala sama, já ani nevěděla, kolik je hodin. Tak to je takový ten prvotní šok.
0: Že jsem začala... strach? Co bude?
1: No, já jsem právě začala poskakovat a volat hrozně, soudružko, soudružko, soudružko, vraťte se pro mě. Já jsem tam byla ta silnice, já jsem do ní jakoby skočila, pak mi došlo, že to je silnice, že musím zpátky. Tak jsem tam se vlastně vrátila a teď jsem čekala, přijel trolejbus. To si úplně pamatuju. Vystoupila paní a říká mě, jak pak se jmenuješ, holčičko? A já říkám, Markétka Friedrichsková. A kde bydlíš, holčičko? V Přerově. Musela koukat, co dělám teda jako v Brně. Tak to teda probírali tam s řidičem. Tak ten řidič se s někým spojil vysílačkou. To si úplně pamatuju, jak jsme fakt stáli, ty dveře otevřený, ta zima v tom trolejbusu.
0: Ten dispečerský hlas.
1: Ano, teď ten hlas tam jako... A tak jsem seděla paní na klíně, paní mi dala cigaretovou žvíkačku, říkala mě, ať nemlaskám, to si taky úplně pamatuju, protože to bylo jako jedno z malá jídel, co jsem tak jako, že jo, po svačině a pak to byla vycházka. No a vzpomínám si, že mě potom předala pánovi a ten mě říká, čau kočko, půjdeš se mnou? A já, a mě prostě čaple, já jsem se ho chytla kolem krku, on mě nesl. Jsem si říkala, je, to je skoro jak taťka, já se mám. No a to už jsem právě byla s tím panem policistou. Už jsem tam seděla a dělala jim tam čurbec. Chtěla jsem telefonovat, protože mě od malička už bavilo telefonovat.
0: Co paní učitelka, když zjistila v trolejbuse, že tam nejste?
1: Já vlastně vůbec nevím. Já nevím, jak si pro mě obě dvě přijeli. Ptali se mě, kudy jsem s nima ještě šla, protože jim vůbec asi
0: nevěděli, kde jste se odpojil.
1: A já jsem říkala, ptali se mě, jestli jsem s nima šla přes ten hluboký sníh, říkám, že jo, že až odjela ta tramvajka. No, tak říkali nikomu nic neříkat a pamatuju si, že jsem měla hrozný jako veget, jo, že mě uložili do postýlky, teď ty nohy tam, jo, zahřívali, teď jsem jedla chleba s vajíčkem v postýlce, no to nehrozilo, jo, školce, hezky u stolu. Takže tak, to byla taková legrační, vlastně první taková dobrá zkušenost s policií a zůstalo to tak, no. Už párkrát mě takhle pomohli opravdu, že jsem třeba někde, že bych díky tomu třeba někam zajela úplně, nebo možná i byla okradená jednou.
0: Aha, no. Co se stalo?
1: No to bylo vlastně, to už je tak, to už jsem vlastně měla malého Danečka, tomu se dostanem asi, že? No prostě jsem šla podchodem tady ve městě a lidi prostě mají hodně tendenci mě jakoby oslovovat ahoj, potřebuješ pomoc. Mě to tehdy nějak prostě vadilo, jako měla jsem takový období, tak jsem vždycky jako jestli si tykáme a teď prostě nás zastavil právě taky jeden takový policista, co tam byl na obchůzce. No a chtěl potom pánovi občanku a pán samozřejmě občanku neměl. A potom pán se cítil jakoby hrozně dotčeně, že jsem tu pomoc jakoby odmítla od něho, jo? Že prostě on začal jako, že my se známe a toto začal fakt jako si vyloženě vymýšlet. Já jsem jenom kývala hlavou, že to tak není. No, to byla...
0: To jste měla možná štěstí, ne?
1: No, právě, že už jako fakt kolikrát přišli vyloženě včas za 5 minut 12.

0: Markéta Friedrichová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy jste chodila do školy a musela jste mít svoje sny. Jaké jste měla sny jako školačka?
1: Po té základní škole člověk moc nevěděl, co dělat, jak dělat. Tehdy se hodně rozmáhala zase ta integrace a do toho se mi až tak úplně nechtělo, tak jsem si vybrala obor jakoby technika administrativy a výpočetní technika, což vlastně je něco jako obchodní akademie. No a vlastně jsem zjistila, že mě to i baví, ta ekonomie, účetnictví a tady tyhle věci a že vlastně by se v tomhle, díky tomu, že už vlastně hodně se právě rozmáhali i mluvící počítače a tak, tak, že díky tomu vlastně by ta práce nějaká snad i mohla být. No a pak potom nějak se to zlomilo v tom třeťáku na té střední škole, že jsem si říkala, že bych chtěla i teda na práva. Tak jsem tam šla s nějakým...
0: Jedna z nejtěžších škol.
1: No, tak jsem tam šla s takovým jako nadšením, že budu pomáhat lidem, jsem říkala, anebo ještě jazyky, jako že by taky připadaly v úvahu, tak jsem tak jako nevěděla. Tak
0: bylo těžké se dostat na práva?
1: Jsem byla v té druhé půlce jakoby těch lidí, co se tam hlásili, nebo co vlastně úspěšně udělali ty testy. Bylo to docela těžké, ale řekla bych, že na odvolání to prostě vyšlo, měla jsem asi štěstí. Je potom horší dneska se na té škole potom udržet. No, tam jsem vlastně poznala přítele.
0: No a to nás zajímá. Jak jste ho poznala, jak tomu došlo?
1: Ne, tak to není o tom, že by, protože o mně se povídalo na střední, že mám hlavu v oblacích a jen tak s někým nebudu a princezna nedostupná a tak. A, protože já jsem měla svého vysněného právě právníka, jo. A, no a to tak nějak souviselo jedno s druhým a já jsem potom odešla z té školy. My už jsme se vlastně s Martinem znali dřív, už vlastně od základní školy. On je totiž mladší o 3 roky než já. No,
0: a úplně první setkání bylo teda s Martinem kdy? Co se stalo? Kde jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali potom docela pravidelně vždycky, když jsme dojížděli na Inter, potom jakoby v neděli na střední školu, tak tam jsme se potkávali, poslouchali písničky, ale to je jako ještě... Ani pro něj, ani pro mě nic neznamenalo.
0: To jste ještě netušila, že to bude láska?
1: No vůbec, jako mě to nenapadlo. My jsme si tak jako povídali, poslouchali ty písničky, on měl svoji přítelkyni a svýho vysněnýho prince. A...
0: No a jak se to tedy stane, že najednou z kamaráda se stane láska?
1: Myslím, on se dostal taky na vysokou školu. A on totiž studoval obor výpočetní techniky a pedagogiky nějak. Teď doufám, že jsem to moc nepopletla. Jakože je to speciální pedagogika a výpočetní technika, tak, na té vejšce. A on tam se mnou přišel, že potřeboval číslo na mýho spolužáka. No a potom za náma začal chodit a začali jsme si povídat a psali jsme seminárky do rána, jakože i s ním. A stylem, že jsme si u toho povídali a řešili jsme to a pak jsem šla na seminář a skoro jsem nemluvila třeba.
0: To?
1: No, protože jsme si celou noc povídali.
0: Jo.
1: Protože jsme seděli, prostě pili kafe a povídali jsme si a do toho jsme jakoby konzultovali, co tam kdo na tu seminárku řekne. To bylo teda právě s tou mojí nejlepší kamarádkou. Jsme tam psali ten seminář a on se na nás tak jako koukal, povídal a říkal, tyjo. Vždycky tam tak jako to a já říkám, no nic, tak nic, tak my už radši ani nebudem spát, nebo na ten seminář nevstanem. Jako seminárka dopadla dobře všechno a já jsem tam prostě všechny ty právníky dostala, že jsem jim řekla, kde má ombudsman otvírací dobu.
0: No, vidíte.
1: Teď už to nevím, ale teda vím, že se dobře pobavili, tak to bylo zase jako takový dobrý, že jsme věděli, že poslouchají, že to prostě neberou jedním uchem tam, druhým uchem ven.
0: Čím si vás Martin získal?
1: No, to je právě to, my to máme takový komplikovaný, my totiž slavíme celý leden, my vlastně nevíme, kdy jsme se dali totiž pořádně nahromady, protože on totiž Martin je romské příslušnosti a takže prostě já jsem si říkala, proč si jako nebudu, to mi naši nikdy neschválí, toto, tamto, no a taky jako, že ne, no. Já nevím, to tak prostě přišlo nějak samo. Jsem najednou pak zjistila, že ho mám asi ráda, že mi na něm záleží. Pak z ráda přešlo na... No,
0: navíc.
1: Navíc.
0: A, no, a rodiče s tím nebyli smířeni?
1: Ne. Samozřejmě ne. Já jsem dostala ultimátum. Já jsem stála před jedním z nejtěžších rozhodnutí v životě. Buď teda Marťa, nebo oni, no já jsem si vybrala Marťu, takže jsem se z Přerova nastěhovala sem do Brna. Měla jsem spoustu hodných lidí, kteří mi s tím pomohlo. No, jsme do teďka spolu. To bylo vlastně 2008, jsem se stěhovala, 2005. Jsme se tak nějak, budeme mít asi 10 let výročí teďka, si myslím v lednu.
0: Příští rok.
1: No, 4 nebo 5.
0: A s maminkou a s tatínkem teda od té doby nekomunikujete?
1: Jo, jo, Daneček se narodil a svět se zbláznil.
0: Tak mi řekněte, jaký je Martin? Jak ho vidíte?
1: Martin?
0: Když ho nevidíte.
1: No, tak já jsem zjistila, že umí být hrozně hodný, chápající, citlivý a je hlavně na rovinu. To se mi líbí, že prostě řekne hnedka, co si myslí, když se mu něco nelíbí. A jak vypadá, tak oči má tmavý, tmavě, hodně tmavě hnědý. Mm-hmm. On vypadá vlastně skoro jako Daneček. Že Daneček je téměř kopie svého tatínka. Černý vlasy, vysoký tak 170, možná lehce přes.
0: Mm-hmm.
1: No, teď už má trošku bříško, ale předtím byl hubený jak lund. Když jsme se poznali.
0: Jste si ho vykrmila trošku?
1: Já jsem pravda taky měla o pár kilo míň.
0: A tak to, jak vy ho vidíte, to jste si ho poznala prsty nebo jak? Dotyky?
1: No, jako na mě úplně nejvíc zapůsobilo to jeho charisma. Jakoby on prostě přijde a je ho všude tak nějak plno. Jo, že on prostě, ne že by byl vyloženě živej, ale má prostě takovou tu auru, nebo jak to říct.
0: Mm-hmm.
1: No, to ostatní přišlo, přišlo potom, ano, těmi dotyky.
0: Musím jenom dodat, že Martin je taky nevidomý, aby naši posluchači věděli.
1: Mm-hmm.
0: Takže vy jste spolu a vlastně se vidíte každý den.
1: Přesně tak.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

věří, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mu

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou. Tak jste s Martinem žili a pak najednou jednoho dne přišla dobrá zpráva. Pamatujete si ještě na tu chvilku, kdy jste zjistila, že budete mít miminko?
1: Úplně přesně, to bylo, já jsem to už tak trochu tušila, protože my jsme to plánovali, protože my jsme jakoby dřív, to bylo takový jakoby těžší, nevěděli jsme, neměli jsme oba úplně dostatečně zajištěnou práci, nevěděli jsme, jak by jsme finančně zvládli byt, ve kterém jsme bydleli, úplně stěhovat se nám nechtělo. No a já jsem navíc ještě před sebou měla jednu operaci nosu, protože jsem, no prostě jsem si taky někdy dřív vyrazila zub a bylo potřeba srovnat prostě
0: přepážku. Přesně. Taky jsem podobnou operaci absolvoval, čili vím, o čem mluvíte.
1: Ano, no, takže to byla taková, já jsem říkala, dáme to dokupy a uvidíme, jak se to povede, no, takže prostě se to všechno tak nějak srovnalo, ještě jsme oslavili Silvestra, no a pak ještě tak nějak ten leden, únor. No, v březnu, koncem března, já jsem to tak trochu tušila, já jsem říkala aj sestřičce, tak buď jsem teda těhotná, nebo se mnou něco je jinýho, doufám, že to bude to první, no. A tak ještě jsme si z toho dělali srandu, já jsem tam tak jako ležela a ona mě říká, no a říká mi, a to můžou být sestři i dvojčata, babička je z dvojčat, mamka je z dvojčat, já jsem z dvojčat. No, to by mohly být dvojčata, to by bylo dobrý, no tak dneska už si to nemyslím, že by to bylo dobrý. No a to ještě tam tehdy byl zástup. A paní doktorka říká, tak vás klamu, děcko je tam jenom jedno. A já jsem z toho měla takovou radost. Marťa zrovna měl v práci, on pracuje v brněnském tyflocentru. A on tam zrovna měl spoustu právě studentek na exkurzi. A já jsem mu to prostě zavolala a říkám mu, jo, tak čekáme Mimi. A on prostě pauza v tom telefonu a jenom hustý.
0: A dozvěděla jste se předem, že to bude klučina?
1: Já jsem to chtěla vědět, abych věděla, co vlastně mám nakupovat. A dověděla jsem se to, no. Já jsem se hrozně chtěli holčičku, chtěli jsme Natálku. No, ale když jsme zjistili, že to bude kluk, tak jako jsme říkali, tak to byla Daneček a taky jsme se pak už na něho těšili.
0: Jaký pocit bylo to narození?
1: To bylo takový smíšený, protože vlastně Daneček, všechno probíhalo normálně, nikde tam nenastala, nebo nevím o tom, že by tam nastala chyba, ani z těch záznamů, tam jako by nic takového nebylo. Ale Daneček prostě se mu nedělal dobře ty testy, jak mají dělat miminka. On prostě s ručičkama dělal, že je dával jakoby, že mu prostě volně nespadly, jak by měli miminkům, ale dával jakoby hřbety od sebe a k sobě, že mu takhle vlály ty ručičky. Oni potom zjistili, že měl vlastně málo kyslíků z pupečníkové krve. Takže on jako nebyl přidušený, on si sám dýchal, jenom prostě neplakal, jenom si tak jako kníkal. A oni říkali, jo, ale to se stává, prostě dáme ho na kyslík trochu a to se srovná. On měl taky 51 cm a 3,87 kg.
0: Tak to byl kluk jak Bůh.
1: To byl docela veliký.
0: A tatínek byl u porodu?
1: Jo, byl u porodu, no. Byli jsme tam všichni a všechno bylo v pohodě. No, takže nám Danečka odvezli na takový to chlazení, jak se to teďka dělá, aby právě nedošlo k většímu poškození mozku, toho se báli. Takže jsme půl roku nevěděli, co bude, jak bude s naším Daninkem, no, takže jsme si ho trošku rozmazlili, roznosili. Hlídali jsme každý jeho nadechnutí a všechno, aby prostě bylo všechno v pořádku, brali jsme léky, no, bylo to ze začátku takový těžký. Teď ještě kolem toho se stalo to, že vlastně já jsem chodila za Danečkem, on byl vlastně, protože vlastně, že ochladící jednotka je tady v Brně v dětské nemocnici, ale ta byla obsazená, v Olomouci místo taky nebylo a mě ten jeden pan doktor říkal, no, ale on je tak jako hodně na hraně mezi tím prvním a druhým stupněm, jako radši ho tam, jo, dáme, aby prostě tam nedošlo k většímu poškození mozku. Asi to bylo dobře. Daneček i sestřičky říkali, že vlastně Daneček se chová jak zdravý dítě po tom procesu, po tom chlazení. Se tomu vlastně říká správně řízená hypotermie. My jsme za Danečkem jeli právě do Ostravy, no a já jsem s ním potom, jak už měl týden a už byl převezený do Brna, tak jsem za ním den co den chodila do té dětské nemocnice. No a jeden den jsem tam prostě přišla pondělí, úterý, tak jsem si ho prostě jakoby zkoušela, že jo, maminka prostě v Přerově. S mamkou jsme to tak nějak, protože jak jsem říkala, Daneček se narodila najednou prostě. Mamku to začalo hrozně zajímat a já jsem jí to vůbec ani nechtěla říkat, že máme tenhle problém a ono nás to tak jako trochu svým způsobem zblížilo, jo? Že měla vlastně podobnou zkušenost z toho inkubátoru, kdy taky vlastně za mnou 3 měsíce asi nebo jak jenom dojížděli s taťkou do toho Olomouce, do té Olomouce, je to vždycky pletu.
0: A nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Jo, Daneček je zdravý. No a tam to právě nastalo, že se mě tam právě zavolala paní doktorka, taková už působila na mě hlasově sotva před důchodem, když to takhle řeknu. A ptala se mě, jak to jako mám pořešený, jako mám postižený dítě, jak se o něj chci starat, že bude potřebovat cvičení a já nevím, co všechno. A já jsem říkala, no, tak jako mám domluvenou kamarádku, já se všechno naučím, dítě už prostě jsem ho uměla přebalit, jo. Postarat se o něj, dát mu prostě flašku, co takový jakoby malý miminko víc jakoby okoupat, jo. Může chtít, já jsem věděla, že se ona mě říká, no víte co. Ty to tam začala vykládat jiné paní doktorce, která Danečka ani neměla mít na tom obilňáku na starosti, protože já jsem říkala, já chci jít s ním někam na rumínk, já chci být od rána do večera, abych vám byla schopná říct, ano, o takový dítě se zvládnu postarat, ne, to nezvládnu. Já vám to teďka prostě nemůžu říct, ne, to nezvládnu, když jsem si to prostě ani neskusila.
0: Měla jste strach, že o Danečka přijdete?
1: Bála jsem se hodně. Bála jsem se, protože to bylo moje zlatíčko. Věděla jsem, že mě potřebuje a bála jsem se, nikdy se mi od něho nechtělo domů. To bylo takový těžký. No. A potom, jak už jsme byli spolu na tom obilňáku, tak ona mě potom říká, ta doktorka, no naštěstí, to jsme bude řešit obilňák. No tam jsem přišla, tam první taky rozhovor se sociální pracovnicí a to byla otázka. Jak poznáte, že je poblinkanej? Jak poznáte, že se vám dusí? Jsem říkala, jdemane, tak za prvý prostě je to malý miminko, nebudu jakoby od něho na hodinu pryč, prostě někam doprčit. A fakt to tak bylo, jo. Marťa pomalu pral, žehlil, všechno vařil, já jenom kolem Danečka. Potom vlastně na tom obelňáku, která až mě vidělo pár jiných sestřiček, protože tam se to točí, jak na kolo točí jeden den, jsou tam 2 sestřičky, pak jsou tam na noc, jo, pak jsou tam na další den jiný 2 sestřičky. Takže prostě pochopili, že ho opravdu zvládnu vykoupat. Ukázala jsem jim spoustu pomůcek, který mám třeba, že na injekční stříkačce, abych poznala, předaneček musel dostávat jakoby injekční stříkačkou nějakou medicínku. Tak ať mi tam udělají zářez, já si to podle toho zářezu na tom pístu najdu, dám si tam necht a poznám, že tam mám i tu dávku, kterou mám mít, jo. Tak úplně na mě koukali, že jsem věděla, kam jsem si dala plínky. A já jsem říkala, jo, kdybyste mi to tady zkusili přeorganizovat, tak jsem...
0: A už jste pomalu začínala věřit tomu, že ten souboj vyhrajete, že jo?
1: No, přesně tak. Potom jsme došli teda domů, přišla Danečková, jakoby dětská doktorka a zase kolotoč na novo. Říká, neřekla to ani mě, protože ona se spíš jakoby měla tendenci, já jsem tam tehdy měla Danečkovu tetu, jakoby na ty 2 dny a ona taky pochopila, protože já jsem s Danečkem byla na tom obilňáku 10 dnů, co se jako chcete učit, jo, prostě, nebo samozřejmě, jako je to hrozně individuální, někteří jsou šikovní, někteří míň. Tak já mám to štěstí, že mě ta mamka opravdu vedla k té samostatnosti a že mě řekla, já tady nebudu pořád, musíš se to naučit. Brala mě fakt jako sobě rovnou, takže jsem fakt doma dělala všechno. Takže jsem tady díky tomu teďka měla jakoby navrh, že jsem se s tím dokázala porvat. Jsem si říkala, když jsem to dokázala celý mobil nějakou, tak to dokážu i dětské doktorce. Tak ona byla chvilku úzkostlivá, samozřejmě na mě zavolala ospod zase, že přišla paní z ospodu. Ta byla hrozně teda v pohodě, taky jako vyptávali se na finanční situace, na všechno tady tohleto kolem toho, jak to máme zařízený, jak to budeme dělat. Tehda byla hodně krutá zima, když se dali, nebo jako rozhodně ty 2 zimy, co byly teďka, tak nebyly tak náročný sněhově a tak. A bylo potřeba jezdit hodně, každý týden na rehabku. Bylo potřeba fakt jako jezdit a v tomhle to nám právě hrozně moc pomohlo i Tyflocentrum, protože nikdo nevěděl, nikdo se s tím jakoby nesetkal. Nikdo se nesetkal s tím, že by 2 nevědomí, nebo samozřejmě jako nějaký výjimky jako jsou, ale vím, že se to málo kdy obejde bez nějakých problémů. Pokud jim řeknete, že nemáte nějakou blízkou příbuznou osobu, která vám s tím dítětem pomůže, tak oni to hrozně zkoumají. Jakoby ono je to jejich práce, já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu já jsem se fakt bál, jako my jsme se fakt jako báli, že takže paní ze sociálky dokonce přišla jednou, mi pomáhala sama na tu rehabilitaci, kde jsme s Danečkem cvičili Vojtovu metodu. Jo, a sama prostě se mnou jela s kočárem, protože prostě jiná možnost nějak nebyla, nebo to nevycházelo časově, už teď přesně nevím. Ale vím, že tehda se zachovala, že věděla, že mám snahu se o to dítě starat, takže to není o tom, že bych to dítě nechtěla, nebo měla jenom proto, abych na něho brala nějaký peníze. No, pak se mě snažila ještě jakoby ve spoustě, jo, rodičák jsme spolu vyřizovali všechno.
0: Co bylo nejtěžší z toho všeho? Pro vás.
1: Ten pocit té nejistoty, že mě vlastně nevěří, že se dokážu postarat o to dítě. To bylo jakoby nejtěžší přesvědčit, hlavně svoji dětskou doktorku, když už potom Daneček byl větší a věděla a já už jsem ho v pohodě tam převlíkala, tak to bylo nejtěžší. Ona paní doktorka byla starší, takže to bylo takový jako nejtěžší dokázat, nebo aby fakt jako nebyla úzkostlivá a jednala se mnou jako ze sobě rovnou.
0: Jaké bylo první slovo, které Daneček řekl?
1: Mamam. Mamam. Potom to bylo tatat.
0: Teď už mluví.
1: No, teď
0: jak
1: už.
0: Dospělej.
1: No, skoro. To ještě ne. Má 2 roky, tak.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou, nevidomou maminku. A to mě řekněte, tatínek nevidomý, maminka nevidomá a dítě dvouleté vidící. Jo. Už to chlapec pochopil, že může s vámi taky sehrávat nejrůznější hry?
1: No, jo. Myslím, že velmi rychle na to přišel, že stačí se jenom schovat.
0: Jo.
1: No, někam a být chvilku potichu.
0: A kde má takovou skrýš nejoblíbenější?
1: Nejoblíbenější na sedačce úplně v rožku, tak tam si s něčím zaleze. A když mu řeknu, Dani, a on na mě udělá, ne, tak já vím, že, já vím, že má v ruce něco, co mít nemá. A nebo on teďka dělá to, že ukazuje, že má rok a ukazuje jakože 2 roky, ale on to ještě neumí pořádně ukázat. Mm-hmm. Ještě ho to tak jako trochu doučujem. No ale teda, co teda ho hrozně baví dělat, že něco provede, vezme třeba, taťka sbírá gramofonové desky.
0: Jo.
1: Mm-hmm. Tak vezme tu desku a udělá Nani. Že on si neřekne Dani, on Nani, protože ví, že já mu dělám Dani. A nebo třeba, když na něho zavolám, že nevím, jako fakt, co dělá, a já mu třeba chystám nějakou dobrotu, dneska měl máčenku s rýžou, a já mu chystám nějakou dobrotu, a on teda zrovna nesedí v židličce své jídelní, kde teda papá sám už se snaží žičkou, tak řekne, ne, hi. A znamená to, že prostě jako, že se dívá z okna, že je tam prostě za sklem a dívá se, co dělají děti na zahradě, nebo že tam prší, takže on prostě tím, jo, když na něho zavolám, tak se mi snaží většinou říct, co dělá. A když už je fakt jako ticho, tak to už je opravdu zlé.
0: Po kom jeden?
1: Povahově nebo vizáží?
0: Povahově, vizáží i povahově.
1: A, no, on to má teďka prej takový nějaký namixovaný. Mm-hmm. Výrazově hodně po mně říkají. No a povahově já si myslím, že je hlavně svůj.
0: Co z něho jednou bude? Máte nějaký sen?
1: No, já bych hlavně chtěla, aby si to prostě rozhodl sám.
0: Mm-hmm.
1: No, jeho teďka baví tak nějak všechno. Baví ho všechno montovat, baví ho poklízet, baví ho když to, co vidí dělat nás. Takže když vidí, jak taťka zapoje si do mixu klávesy, že bude hrát, tak chce taky.
0: Tak jestli ho baví poklízet, tak to bude mi v životě dobré. To se hodí vždycky.
1: Já se bojím, že ho to přijde puberta, že ho to přejde.
0: Máte takového zajímavého koníčka vedle toho, že milujete svoji rodinu a veškerý čas vlastně věnujete jí. Vy sbíráte prázdné flakonky od parfému. Kolik jich máte?
1: 2000. Je, už se to blíží pomalu ke 3000. Mm-hmm. 2300 jich mám těch úplně jakoby prázdných nebo s malinkým zbytečkem parfému, protože asi ty, který jakoby si vypoužívám sama, tak si tam nechám malinký zbyteček.
0: Mm-hmm.
1: A ty, který vlastně, a pak mám ještě nějaký plný, no, nějak se vždycky vydávají nový, tak se za rok, za dva přestanou dělat, protože ty vůně málo, který jsou takový, že by se vyráběly pořád, jako třeba Christian Dior, nějaký ty vůně od něj. Tak to se musím právě jakoby rychle kupovat, abych pak o ně nepřišla.
0: Vaše nejmilejší vůně?
1: Moje nejmilejší je teďka, no, když byste se mě zeptal spíš úplně na první,
0: no,
1: tak já jsem to začala sbírat vlastně ty flaštičky, mě už od malička babička říkala, ty budeš narkomanka vůní. Na to nezapomenu, ale vždycky, protože já jsem totiž seděla, vždycky já jsem byla schopná sedět. Ona měla takovou, ještě fakt takovou hodně starou babičkovskou, ono se to potom vrátilo.

0: Taková jedna, taková úplně si upamatuju, Polska, nespomenu si na jméno, protože tehdy mě to tolik nezajímalo a oni všichni, ježiš, já si musím vzít brejle, aby to přečetli.
1: Markéto, jste šťastná?
0: Já bych řekla, že jo. Že vlastně já jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu, která mě má ráda, lidi, který mám ráda já. Jsem šťastná, že se postoj vůči nevidomým, být to tak třeba kolikrát se hodně naštvu i na ulici, že se to hodně zlepšuje, že lidi už ví, jak mají pomáhat, že je lepší se vždycky nejdřív zeptat a potom pomoct. To mě hrozně těší, že vás, že to prostě jde někam dál, že to prostě nestojí na místě. A jsem šťastná, že jsem tady s váma dneska mohla sedět a povídat si.
1: Tak to je oboustranné štěstí. Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla Markéta Friedrichová. Moc děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se moc hezky.
0: Děkuju vám také.

0: pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Krásné ráno, pokud vstáváte.
3: Dobrý večer, pokud jdete právě spát.
2: Ano, Meteor můžete poslouchat kdykoliv.
3: Ze záznamu na stránkách rozhlasu.
2: Ale ať nás slyšíte kdykoliv, přejeme příjemný poslech.
3: Kateřina Březinová.
2: I autor pořadu Petr Sobotka. Co si myslí malinké miminko?
3: Jsou vědci normální lidé?
2: Voda po zemětřesení v Nepálu.
3: Faraonovi hadi z cukru.
2: Umělé sny.
3: První sonda u největší planetky.
2: Začal červen a my plníme svůj slib.
3: Slib společný. Náš a doktora Františka Koukolíka. V dubnu jsme sbírali otázky vás, posluchačů Meteoru, které jste doktorovi Koukolíkovi zaslali.
2: A že jich bylo. Srovnány za sebou do jediného dokumentu vydali na 52 stran.
3: A co na to František Koukolík?
4: Užasl jsem. Všem, kdo napsali, děkuju a jsem vděčný. Budeme odpovídat dlouhou dobu.
2: Zásoby máme minimálně na rok. Přišly ale také dotazy, na které František Koukolík odpovědět nemůže, protože není klinický lékař, pacienty nevyšetřuje ani neléčí.
3: Jeho doménou je lidský mozek jako fascinující živý systém. Pojďme k prvnímu dotazu.
2: 9letá Běta Pavlíková se prostřednictvím maminky ptá, co si myslí malinké miminko. A maminka pokračuje. Pojmem malinké miminko má na mysli novorozence a tahle otázka jí nepřetržitě vrtá hlavou již 3 týdny, tedy přesně od doby, kdy jsme si jedno takové miminko přivezli domů z porodnice. Že o tom přemýšlí opravdu velmi intenzivně, svědčí skutečnost, že se mě již 2x ptala, jestli už jsem napsala do toho Meteoru, ač vaši výzvu slyšela teprve předevčírem.
4: Milá Bětko, myslí si toho moc, jen si to ještě neuvědomuje. Ty, 9letá Bětuška, si plně uvědomuješ. Já jsem Bětka. Tohle je třeba moje ruka, moje noha, nebo hlava, tady mě to bolí, když se praštím a je mi dobře, když mne maminka pohladí. Miminko si ještě neuvědomuje, já jsem já. Je mu dobře, když je maminka hladí, udržuje suché, když je krmí a chová. V tomhle stavu je miminku dobře. A dobře ten stav rozlišuje od hladu, žízně, bolesti, chladu nebo osamělosti. Jakmile je něco v nepořádku, miminko začne plakat. Já jsem já, tohle je moje ruka, moje bolest, začnou děti rozlišovat postupně a plně si to uvědomují až tak věkem počínaje 3,5 roku.
2: Takže se nedá říct, že by miminka myslela.
3: Za to přesně rozlišují.
4: A pamatují si. Nesmírně rychle se učí a rozvíjí vlastnosti, které si lidé přinášejí na svět po svých předcích, prapředcích a prapraprapředcích. Představ si, Bětko, že některým z těchto vlastností je víc než 500 milionů let. Chceš vědět, jak vznikly? Až půjdeš kolem vysokého, velkého a velmi hustého keře třeba v zámecké zahradě, strč do něj opatrně hlavu a podívej se od země nahoru. Uvidíš spleť větviček, které se rozdvojují a stoupají nahoru. Zelené lístky jsou až nahoře po obvodu. A představ si, že tohle je keř života na planetě Zemi. No a teď si představ větvičky dole u Země jako velmi jednoduché podoby života. Ve škole je uvidíš na obrázku. Každá z nich žije, dejme tomu, několik milionů let. Pak se rozvětví a vzniknou z ní dvě nové podoby života. Nebo uschne a zanikne. Ty dvě nové větvičky, dvě nové podoby života se mohou po dalších a dalších a dalších větveních od mateřské větvičky odlišovat. Nicméně některé základní informace, vlastnosti podědili po větvičce, ze které vznikly. Představ si, že v hlavě, v jádrech svých nervových buněk neseme informace, které jsou velmi podobné informacím v jádru nervových buněk struhů, skokanů, úžovek, dnešního ječmene a pšenice, kosů nebo šimpanzů.
5: Nevyvinuli jsme se z nich, ale máme společné předky.
2: To znamená, že miminka přicházejí na svět a v hlavě mají informace starší než 500 000 000 let.
4: Mají je schované v nervových buňkách mozku a jejich spojeních. Nervové buňky mozku jsou živé. Jakmile dostanou nové informace, rostou jejich výběžky podobně, jako rostou větve stromu. Staví si nová a nová spojení, vznikají nové a nové sítě a jde to nesmírně rychle.
5: K tomu dochází bětko ještě před narozením miminka.
2: Ještě když je u maminky v bříšku.
4: Pár týdnů předtím, než miminka přijdou na svět, dobře rozlišují zvuky. Poznají a naučí se hlas vlastní maminky. Jakmile přijdou na svět, rozlišují hlas vlastní maminky od hlasu žen, které jejich maminkou nejsou. Před narozením si zapamatují a po narození poznají jednoduché melodie.
2: Opravdu si pamatují hlas vlastní maminky?
4: Opravdu. Proto je důležité, aby maminky na své nenarozené děti nějakou dobu předtím, než přijdou na svět, mluvily. Některé maminky jim zpívají, jiné jim pouštějí jemnou, veselou hudbu, třeba Mozartovu.
2: Co třeba taková věc, jako je mateřská láska? O ní se hodně mluví, ale z hlediska mozku miminka má ten pojem smysl?
5: I tohle miminka rozlišují?
4: Počínaje chvílí, kdy přijdou na svět, miminka začnou lásku dobře rozlišovat. Jak jsem řekl, jejich rozlišování lásky se podobá velmi rychlému růstu stromu. Nejdřív je proutek, pak se objeví první větvičky s lístky a za krátkou dobu je z proutku stromeček. Betko, zkus říct slabiku da-da. Takhle, jednoduchou slabiku, da-da. Dokážeš ji říci něžně, vřele a laskavě? Zkusi to a potom slabiku dada řekni jakoby nic. A nakonec si zkus říci přísně, ostře a zle, da, da. Docela jako v divadle. Určitě ti to půjde. A představ si, že miminka stará pouhých 1 až 5 dní dokáží něžný tón bezpečně rozlišit od tónu přísného, ostrého a zlého. Sama si to neuvědomují. Ale jejich mozek si to při opakování zapamatuje. Táž se, jak se na to přijde? Mozek vyrábí slabounké elektromagnetické vlny. Ty se dají zaznamenat. Jestliže miminko poslouchá něžný, laskavý a vřelý tón, jsou tyhle vlny vycházející z jeho mozku docela jiné, než v případě, že poslouchá tón zlý, přísný a ostrý.
2: To je velmi zajímavé.
5: A co jiné podněty, třeba dotyky?
4: Miminka bezpečně rozlišují druhy dotyků. Dotyky mají celou řadu vlastností. miminka bezpečně rozlišují laskavé dotyky od nelaskavých, od počátku nejlépe na zádech. Vědí, že maminka nebo táta láskyplně pevnou teplou dlaní hladí po zádech od hlavy až k zadečku. Jestliže nemají jiné trápení, sklidňuje to. A představ si, že právě tohle si odneseme z miminkovského věku do celého dalšího života.
5: My dospělí vnímáme, říká se, asi 70% informací zrakem. Jak vidí miminka?
4: V prvních týdnech do hloubky asi 20 cm. Když si je dáš před oči, podívá se ti do nich. A dokonce někdy dovedou napodobit některé výrazy ve tváři, třeba vypláznutý jazyka. Citové výrazy ve tváři rozlišují později, ve věku 3 až 4 měsíců. Přesně poznají, jestli má maminka tvář laskavou, zamračenou nebo ustrašenou. Tak, milá Bětko, teď už víš kousek toho, co si myslí malé miminko. A tajně ti řeknu, myslí si toho mnohem víc, ale to už se nám sem do meteoru nevejde.
2: Ano, meteor nafukovací není.
5: Za to dětský mozek, ten se vyvíjí tak rychle, jako by nafukovací byl.
2: Další dotaz zodpoví František Koukolík za týden.

0: rozcuchaný Albert Einstein s vyplazeným jazykem.
1: Nebo Sheldon v populárním seriálu Teorie velkého třesku.
0: Vědci bývají zobrazováni jako podivíni, zejména ve filmech, seriálech.
1: Je to už takové klišé. Někdy je to vážně přehnané, jako by si neuměli sami ani nakoupit.
0: Možná by vás zajímalo, jak vidí vědci sami sebe.
1: Zeptali jsme se předních českých vědců, členů učené společnosti.
0: Jsou vědci normální lidé? Chodí na pivo, nakupují v supermarketech, hádají se o politice? Nebo je svět vědců přeci jenom tak trochu světem sám pro sebe?
1: Profesor František Čermák, jazykovědec.
2: Jsou i nejsou. Mezi sebou jde u nich o úzký svět věčného hledání a nekonečné diskuze, málo srozumitelný navenek. Vedle navenek samozřejmě jsou normální lidé a chodí na to pivo také a podobně.
0: Profesor Jiří Drahoš, chemik.
3: Já si myslím, že vědci a jejich drtivá většina patří mezi zcela normální lidi. Otázka je, co je normální člověk. Oni dělají všechno to, co jste zmínil. Samozřejmě ve svých profesích, ale to platí nejenom pro vědu, pro jakoukoliv komunitu, mají svůj jazyk a své zvyklosti, ale to, myslím, je nijak nevyčleňuje z běžných poměrů. Takže já bych řekl, že vědci jsou naprosto normální lidi a vyskytuje se mezi nimi těch nenormálních asi stejné procento jako v jiných profesích.
1: Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
4: Tak já myslím, že jistě, že trošičku věci se baví o vědě a podobně, což asi lidé nedělají tak často, ale já si myslím, že jsou naprosto normální lidé. Já mám velice rád jednu stať, kterou psal Feynman, což byl jeden z možná největších vůbec fyziků teoretických, a, nebo ne spíš stať, ale vzpomínku. On měl studenta, který za ním přišel, byl jeho velký obdivovatel a říkal, pane profesore, je to úděsný, protože moje maminka pořád nevěří tomu, jak je to možné, že v Austrálii můžou být lidé normálně také na země kouli a že nejsou vzhůru, naopak než my. Nemohl byste jí něco napsat a nebo nějak poradit? A Feynman jí napsal, vážená paní Brownová, nedejte moc na svého syna, věda není vůbec nejdůležitější, nejdůležitější je láska. Teda psal tento muž, který otvíral sejfy v Los Alamos, který byl postrachem nejrůznějších fyziků a který hrál na bongo v barech.
0: Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
5: Myslím, že vědci jsou jako všichni normální lidi. Ani si je člověk nesmí idealizovat, ani si je nesmí člověk ošklivět. Vědec přestane být trošičku normální jenom v okamžiku, kdy narazí na nějaký problém, který ho úplně pohltí a potom se jakoby oddaluje od života. A já na to říkám, že na to musí mít vědec nějakou dobrou manželku, která ten život v té době a ten řád věci, aby rodina běžela, tak obstarává. Smůla je, když vědcem je ta manželka, protože potom myslím, že ten manžel tuhle funkci tak úplně neplní.
1: Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
6: Mně se líbí vaše představa normality, chodit na pivo a nakupovat v supermarketu, popřípadě hádat se o politice. Já v tom normalitu nespatřuji, i když je nám ten obraz normality takhle vnucován. Já bych za normalitu spíš považoval schopnost žít v souladu se sebou a se světem, zdravě se adaptovat na podmínky třeba i náročné, vyrovnávat se stresem a nereagovat patologicky na zátěž. V tom směru si myslím, že svět vědců je úplně stejný jako svět jakékoliv jiné skupiny a představa vědce, který je příslušníkem jakési podivné skupiny světa sama pro sebe, je spíš mediální než skutečná.
0: Profesor Václav Pačes, genetik.
7: Vůbec ne. Vědci jsou úplně normální jako všichni ostatní. Jsou mezi nimi vtipní lidé, jsou mezi nimi suchaři, jsou mezi nimi fajn lidi, jsou mezi nimi i pěkné potvory. Myslím, že to byl František Běhounek, který říkal, že vědecká laboratoř je horší než herecká šatna, že se tam lidi hádají skoro víc než nějací umělci mezi sebou.
1: Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
8: To je tak, že vědci jsou lidé různého založení, tak jako kterékoliv jiné profesi. Tak máte vědce, který nepoznáte, vlastně ani byste neřekl, že jsou to vědci, chovají se úplně normálně, jak vy říkáte, nebo co je normální, je otázkou, ale žijí běžný život. Většinou to tak už dneska je. Možná dřív to tak nebývalo, protože vědci se rekrutovali třeba z různých bohatých rodin a tak dále. Dnes je to otázka vysokoškolsky vzdělaných lidí, lidí, které to zajímá, a ti se samozřejmě dnes chovají většinou normálně. Ovšem máme i takové zvláštní typy, které prostě vybočují a dalo by se říct, až mimořádně se chovají svým způsobem a věnují se třeba jenom té vědě a neznají už v životě nic jiného. Ale nemyslím si, nebo nevypadá to tak dnes, že by tito lidé byli úspěšnější než ti, kteří žijí takzvaný normální život.
0: Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
9: A samozřejmě, že jsou normální lidi, ale na druhé straně velké soustředění, intenzivní práce vede ke zvláštnostem, které mohou vypadat směšně, ale když se člověk zamiluje, tak také vypadá směšně, ne?
1: Profesor Jan Pirk, chirurg.
10: Vědci jsou taky lidi z masa a kostí. Znám řadu vědců, kteří chodí na hokej, na fotbal, spíš než na pivo, chodí na víno. Určitě vědecký svět má svá specifika, která jsou určitě zcela zásadně odlišná od světa politiků, ale že by typický vědec musel být rozcuchaný s přepnutým kroflíčkem na košili a s vázankou na půl žerdi, tak jsou takoví vědci, ale znám řadu vědců, kteří jsou velcí elegáni.
0: Doktor Jiří Grigar, astronom.
11: Nevím, jestli je světem sám pro sebe, ale určitě vědci nejsou normální lidé, protože mají mnohem více společného s dětmi než s dospělými. Když se podíváte na malé děti, tak oni jsou nesmírně zvídavé. Oni pořád něco, buď se na něco dívají, pořád to sledují, chtějí vědět, proč to tak je. Mají opravdu v sobě takový ten put zvídavosti. A ten rozdíl mezi normálními dospělými a těmi vědci je právě v tom, že normální dospělí asi tento put nějak potlačí, už je to tak jako nezajímá, když to ten vědec, ten neustále jako dítě a stále se snaží teda jako přijít věcem na kloub, a to je takový jeho principiální motiv. Samozřejmě klidně si jde koupit do supermarketu jídlo, ale považuje to za značné zdržování a to se také možná liší od těch ostatních. A samozřejmě, že pije pivo a dokonce třeba i velmi rád a u toho piva třeba si povídá, ale zase si spíš povídá o té své vědě, než aby vedl jenom takové ty hospodské řeči. Čili jako nejsou to úplně normální lidé, ale co je to vlastně normální?
1: To byly zajímavé odpovědi, takové šalamounské. Vědci jsou i nejsou normální. Otázka je, co považujeme za normální.
0: V každém případě bývají zobrazováni dost přehnaně. Jsou to často výjimeční lidé, ale lidé z masa a kostí, jako vy nebo já.
1: Jako poslední mluvil v anketě astrofyzik Jiří Grigar. Tak mu ještě nechme slovo.
0: Toto je další citát z jeho rozsáhlé sbírky.
11: Většina posluchačů Meteoru jistě zná vizionáře a člověka, který mnoho věcí předjímal a který přitom velmi dobře uměl popularizovat vědu a také psát přitom sci-fi, to byl Arthur Clarke. Žil v letech 1917, zemřel v roce 2008 a v roce 1975 napsal do jednoho amerického populárně vědeckého časopisu přesně tohle. Jev UFO nám neříká nic o inteligenci kdekoliv ve vesmíru. Dokazuje pouze, jak je vzácná na Zemi.
1: Tomu se musím zasmát.
0: Není potřeba nic dodávat. Pojďme k tématu, které tak veselé rozhodně není. Nepál. Země s nejvyšší horou světa, chudá země, byla postižena dvěma silnými zemětřeseními.
1: Nepál měl už před zemětřesením problémy s vodou. Jak by šli řešit a půjde to vůbec po zemětřesení?
0: Hydrogeolog Zbyněk Hrkal speciálně pro dnešní Meteor aktualizoval kapitolu ze své knihy O lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švarc.

Kátmandu má žízeň. V minulém týdnu jsme spolu navštívili Nepál a pověděli si o historii zásobování hlavního města vodou. Kátmandu trpí nedostatkem kvalitní pitné vody. Stav to byl neutěšený před rokem, zcela katastrofálním se však stal po letošním zemětřesení. Slíbil jsem, že vám dnes povím, jak by se problém dal řešit. Pravda, s ohledem na rozměry dnešního neštěstí by to nebylo řešení zásadní, ale alespoň jakost vody by se začala zlepšovat. Nepál je země v skutku kuriózní, kde se setkáte s kombinací problémů, které nikde jinde ve světě nemají obdoby. Humanitární pomoc v oblasti vodního hospodářství zde narazí na nečekaný problém. Pilířem Nepálu byl vždy hinduismus a byl to tak významný prvek, že ani vládnoucí komunisté se nepokusili proti němu vystoupit. Můj první kontakt s hinduismem nebyl příliš veselý a měl nečekaně úzké spojení s tématem jakosti vody. Řeka Bagmati je pro Nepálce stejně posvátným symbolem jako například Ganga pro Indy. Přímo v Kátmandu, na dohled od mezinárodního letiště, leží pro Evropana velmi ponuré místo. Pašupatinat. Zde se na betonových stupních spalují mrtví. Hinduisté věří v reinkarnaci a duše je podle nich nesmrtelná. O tom, v jaké podobě a především zdali to bude zpět na zemi, do nebe nebo do pekla, rozhodují především činy zemřelého v období jeho aktivního života. A tím nejlepším místem pro návrat je právě Pašupatinat. Zhruba po 4 hodinách je vše, co zbude na plošině po lidském tělu, smeteno do řeky protékající hlavním městem. Změnit praktiky realizované v Pašupatinat nelze. Jakákoliv diskuse na toto téma je předem odsouzena k nezdaru. Pro představu, situace v Kátmandu by mohla připomínat naše hlavní město. Kdyby Vltavou protékala jen zhruba setina jejího průtoku, takový větší botič. Počet obyvatel by ale Praha měla trojnásobný a všechny odpadní vody by končily bez čištění ve Vltavě. Centrální hřbitov bychom měli v Modřanech. A na pobřežní náplavce by žilo zhruba 100 000 bezdomovců, pro které by Vltava byla jediným zdrojem vody. Pohled z Karlova mostu si snad dovede představit každý, prostě něco strašného. To byl stav před zemětřesením. Nyní počet lidí bez přístřeší ještě dramaticky vzrostl.

Nepálská společnost stojí na kastovnictví. Každý člověk je zařazen do některé z tříd a bere to jako fakt, o kterém se příliš nediskutuje. Pašupatinat je místo, kde jsou spalováni především bráhmani, lidé z nejvyšší vrstvy společnosti, a tam dole u řeky bydlí daliti nedotknutelní. Tato nejubožejší část nepálské populace je zcela mimo kastovní systém. Kvůli nim stavět čističku? To by pro řadu Nepálců byly zcela vyhozené peníze. Existuje vůbec řešení, jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Ano, ale rozhodně to není snadná cesta. Na první pohled nejsnazší je získání zahraniční finanční subvence na zajištění výstavby kanalizace a čističek odpadních vod. Jde o miliardové investice. Připustíme variantu, že se najde bohatý mecenáš, kterému se zželí místních obyvatel a z kapsy vytáhne nezbytnou sumu peněz. Jen velmi prostá a idealistická duše by však tyto peníze poslala přímo do Katmandu. Podle informací mezinárodních humanitárních organizací pouze zhruba 10% finanční pomoci, která sem směřuje, končí tam, kam byla cílená. Člověk by po pár týdnech v místních podmínkách propadl depresi a malomyslnosti. I nepálské hlavní město však v sobě ukrývá ohromný potenciál, který zde zatím tiše dřímá. Stačí ho jen probudit a nastartovat proces podnikání.

0: Obyvatelé Kátmandu trpí třemi problémy. Znečištěním místních zdrojů pitné vody, všudy přítomnými organickými odpady a chudobou. Paradoxně nejúčinnějším řešením je propojení těchto problémů do jednoho celku. Ještě v nedávné době každý dům své organické odpady kompostoval. Tento staletími osvědčený způsob likvidace odpadů je v Kátmandu prakticky zapomenutou technologií. Přitom založit průmyslovou kompostárnu je finančně i technicky nenáročný proces. Zdroj pro provoz takového zařízení je ve městě vidět a cítit všude. Nepálský nezaměstnaný je ochotný pracovat za pár dolarů denně a síť primitivního sběru organického odpadu by přinesla pro kompostárnu levnou surovinu. V podmínkách bídy na ulicích Kátmandu by sběrači byli vděční za tuto práci, která by přinesla obživu pro jejich rodinu. Městu by se ulevilo. Množství odpadu, které likviduje pitnou vodu pro město, by začalo postupně klesat. Ne, nechtěl bych vykonávat práci sběrače biologického odpadu. Probíhá v podmínkách, které jsou v rozporu s tradičními hygienickými normami. V Nepálu ale nejsou odbory, které by protestovaly proti nízké mzdě a vyžadovaly ochranné pomůcky v evropských standardech. V okamžiku, kdybychom se snažili nastavit do tohoto systému naše zažité představy o odměňování a hygieně, celý návrh se zhroutí jako domeček z karet. Aby ale celý systém fungoval, kruh se musí uzavřít. Sběrači by snížili ekologickou zátěž ve městě, jakost vody by se postupně začala zlepšovat a odpad by se zpracovával v kompostárně. Je však ještě třeba přesvědčit vesničany v okolí města, že nákup kompostu nejsou vyhozené peníze, že investovaný dolar představuje zvýšení produkce a v konečné bilanci se vrátí. Pokud by se toto podařilo, příslovečný kruh by se uzavřel. Vznikne trh s biologickým odpadem, který zvýší zaměstnanost a zlepší kvalitu životního prostředí. Je to pochopitelně řešení dočasné, které v žádném případě nemůže nahradit chybějící infrastrukturu 3milionového města. Proč tedy nefunguje? Prosadit podobnou myšlenku ve skorumpovaném Nepálu, kde se úřednický aparát mění po několika měsících, je neřešitelný problém. Jak rozvíjet zásady svobodného podnikání v podmínkách, kde spoluválčí komunisté maoistického směru s marxisty, přičemž každý z nich spadá do různých hinduistických kást? Mrzí mě, když vidím, v jakém stavu Kátmandu je, a mrzí mě, že řešení se jen tak nedočkám.
1: Bohužel nedočkají se hlavně chudáci Nepálci.
2: My s tím nic nenaděláme. Můžeme na to jenom upozornit. A upozorňujeme i na naši soutěž o knihu.
1: Minule jsme se ptali.
2: Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0, 4 nebo 25 stupňů Celsia?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkál.
3: Loď bude nejvíce ponořená ve vodě teplé 25 stupňů Celsia. Voda má největší hustotu 1000 kg na metr kubický při 4 stupních Celsia, přesněji řečeno 3,94 setiny. Při zvyšující se i snižující se teplotě se měrná hmotnost vody snižuje a studenější a teplejší voda je proto lehčí. Při teplotě 25 stupňů Celsia jen 997 kg na metr kubický. Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 4 stupně Celsia teplá.
2: Díky tomu například kapři přežijí na dně rybníka i při zamrzlé hladině. A kdo poslal správnou odpověď?
1: Tak bylo jich mnoho. Vítězem se stává Lubor Ota, který dokonce výpočetně prověřil, jak se s teplotou změní hustota nejen vody, ale i té lodi.
2: Blahopřejeme. A pane Oto, až nám zašlete adresu, pošleme vám knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A dnešní otázka opět početní. kolikrát více tepla v sobě udržuje jeden metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia než stejný objem vzduchu o totožné teplotě.
2: Raději ještě jednou. Kolikrát více tepla v sobě udržuje jeden metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia než stejný objem vzduchu o totožné teplotě?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 8. června.
4: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
5: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
4: a vzpomínky.

0: Fénix je bájný pták, který se vyskytuje v mytologiích mnoha národů. V podrobnostech se jednotlivé mytologie liší, v tom hlavním se shodují. Pták Fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí.
1: Připomínáme si to v Meteoru, protože dnes si ve studiu předvedeme pokus, který zrození ptáka Fénixe z popela připomíná.
0: Vítáme Petra Holzhausera a Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co na to budeme potřebovat? Předpokládám, že popel a dál?
2: Tak, akorát, že místo popela vezmeme dřevné uhlí, které se používá na grilování. Potom budeme potřebovat v podstatě už jenom kuchyňské ingredience, cukr, jedlou sodu. A potom na zapálení toho experimentu technický líh.
3: Tedy nic, co byste asi neměli doma.
2: Tak, můžeme se do toho pustit. V pytlíku máme dřevné uhlí a v keramické misce ho roztlučeme. Můžeš vám to přidat, protože to musí být na prach.
3: Já myslím, že už je to v pořádku.
2: Dobrá. Tak, takže když máme uhelný prach, tak se vrhneme na druhou ingredienci. A to je směs sody a cukru. A budeme potřebovat jednu lžičku jedlé sody, jednu vrchovatou lžičku dáme do třecí misky nebo do hmoždíře, pokud máme k dispozici.
3: K jedné lžičce jedlé sody přidáme 10 lžiček cukru.
2: Tak a důležité, aby to byl cukr krupice, aby to nebyla moučka, protože moučka obsahuje protihrudkující látky, které by nám v tom pokusu vadily.
3: A směs jedlé sody s cukrem v našem moždíři nebo třecí misce rozetřeme.
2: Můžeš přetlačit, Honzo, pořádně se nám to zmíchá. Tak, výborně.
0: Ingredience máme hotové, bílý prášek je v misce a čeká, co s ním uděláme.
2: Takže máme podložku z alobalu a na podložku z alobalu nasypeme nadrcené dřevné uhlí, tak abychom získali vrstvičku asi 0,5 cm vysokou a bylo to takové kolečko o průměru, řekněme, já nevím, 7-10 cm.
3: Tak, nachystané uhlí navlhčíme velmi malým množstvím lihu, stačí opravdu pouze několik kapek.
2: A na připravenou vrstvu uhlí nasypeme naší směs sody a cukru.
3: Na uhlí uděláme takovou malou kopičku.
2: Tím, že když uděláme kopičku jenom jednu, tak nám zvířátko vyroste jedno. Když uděláme víc, tak nám zvířátek vyroste víc. No a teď přijde hlavní okamžik.
3: Navlhčené uhlí zapálíme pomocí sirky.
2: Tak, vidíme, že ze začátku nám jenom hoří takovým nesvítivým plamenem líh a vypadá to, že se nic moc neděje.
3: Ale po chvíli můžeme sledovat, jak naše směs bílých prášků pomalu nabíhá do takové hnědošedé barvy.
2: Začíná se nám okraje té směsi pálit a začínají se nám tvořit bublinky. A najednou vidíme, že se nám to začíná trošku hýbat.
0: Co to je?
1: To je neuvěřitelné.
0: Jakoby pták Fénix vstával z popela.
1: Sice nevidíme žádné křídlo ani zobák, ale ta hmota, neživá hmota, co jste tady nasypali, se opravdu hýbe.
2: Tak a vidíme, teď se nám to pěkně rozjíždí, jak nám tady z toho vylejzá. On je to spíš had než pták.
3: Bude to spíš takové jako jihoamerické kouzlo. Takový bájný had nám tady povstává z popela.
0: Kroutí se skutečně jako had a stále roste?
3: Na tom hadu je hezké, že po vystydnutí si ho můžeme i vzít, protože on zatuhne do formy takové šedé pěny, která poměrně hezky drží tvar.
1: Zatím bych na to nesahal, ještě je to očividně horké.
2: Tak. Určitě musíme počkat, až vystydne to uhlí, protože to uhlí žhne a je vlastně zdrojem tepla pro rozklad těch látek a pro vznik našeho hada Fénixe.
0: Celou dobu mi vrtá hlavou, co se děje z té chemické stránky. Jak to, že nám tady před očima něco roste, jako by to bylo živé?
3: U tohoto chemického pokusu dochází k několika jevům. Zapálením té směsi se nám vyvíjí teplo a vyvíjející teplo způsobuje jednak karamelizaci toho cukru, který jsme tam rozetřeli. To znamená, že ten původně pevný cukr se stává takovým kapalným, hodně viskózním, nabývá vlastně podobu karamelu a dělá bublinky. A druhá chemická reakce, ke které tam dochází, tak je tepelný rozklad sody jedlé, Jedlá soda je chemický hydrogen uhličitan sodný a rozkladem této soli nám vzniká velké množství oxidu uhličitého, tedy plynu. A tento vznikající plyn nafukuje ty bublinky toho karamelu, které postupně chladnou a tuhnou do formy jakési pěny. No a během toho vývinu ta pěna nám stoupá navrch ve tvaru toho hada a na konci té pěny vzniká stále nová a nová. To znamená, že ten výsledný had může mít až několik desítek centimetrů.
0: To ten náš ještě nemá, ale stále se zvětšuje.
1: Mě překvapuje, že je to had, že se zvětšuje do délky. Čekal bych, že se bude zvětšovat celá hromádka, jako třeba krtina.
2: Ten mechanismus spočívá v tom, že vlastně ten rozklad probíhá jenom v základně té hromádky, to znamená na ploše toho kruhu, kde ta směs dosedá na to dřevné uhlí. To znamená, tam na tom průměru ono to vlastně roste a hned to chladne a proto z toho vlastně vyrůstá válec, který má teda potom, co nabíde dlouhé délky, tak má tvar toho hada.
0: Říkali jste, že had roste, nabývá objem díky oxidu uhličitému. Znamená to, že až vychladne a vezmeme ho do ruky, bude lehký?
2: Přesně tak. Ten had je tvořen vlastně pěnou z tuhého karamelu, která je nafouknutá oxidem uhličitým. Vlastně dochází k vykynutí toho karamelu, protože i jedlá soda se dá použít vlastně jako kypřící prášek a princip kypřícího prášku spočívá přesně v tom, že nám v troubě po zahřátí vzniká velké množství plynu, které nám vlastně jakoby nadýchá to těsto, tak tohle to je vlastně stejný princip.
3: To znamená, že ten náš výsledný had trošičku připomíná naši kynutou buchtu, kterou připravila maminka, nebo také může připomínat například pěnový polystyren, který se také skládá z velkého množství plynu uzavřeného v pěně polystyrenu.
0: Karamel. A já si říkám, co to tady voní.
1: Takový kuchyňský chemický pokus.
3: Hezké tady na té reakci je, že opravdu jsou tam především kuchyňské suroviny. To znamená, že i ten dým, který vzniká, tak obsahuje takové ty vůně, které známe z kuchyně a opravdu můžete cítit i ten karamel.
2: A vzhledem k tomu, že ten had vzniká v podstatě z potravinářských ingrediencí, tak je to naprosto neškodná věc, kterou si můžete vzít do ruky a nemusíte se něčeho obávat. Je to prostě cukr, jedlá soda.
0: Zkuste si to doma, milí posluchači. Je se na co koukat. A pokud máte děti nebo vnoučata, uvidí, že třeba takhle nějak mohl vstát Fénix z popela.
1: Tak a teď vyvětrat a uklidit. Naschledanou, pánové.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Snad můžu prozradit, Kateřino, že jste se poslední týdny musela hodně učit na zkoušky na vysoké škole.
1: Ano, ano, to je pravda, dělala jsem státnice, naštěstí už je mám za sebou.
0: Takže gratulujeme. A myslím si, že se mnou budete souhlasit, že by byla paráda, kdyby se váš mozek mohl učit v noci během spánku.
1: Až se přijde na to jak, budu první, kdo to zkusí.
0: Zatím to zkouší jenom myši. Předáváme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Ulehnout večer s prázdnou hlavou a ráno se vzbudit s novými znalostmi, no to je sen každého studenta. Dohledné budoucnosti nemusí být zase až tak nesplnitelný. Naznačují to výsledky experimentů francouzských vědců, kteří dokázali do spícího mozku zabudovat nové vzpomínky, zatím bohužel tedy jenom myším. Ve spánku mozek nelenoší, ale pilně pracuje. Přehrává si denní události. Tohle takzvané noční opakování je klíčové pro uložení nových informací do paměti. Lidé, kteří málo spí, si pamatují méně než ti, kteří se vyspí hodně. Ve spánku tak řešíme i některé problémy, s nimiž jsme si během dne lámali hlavu. Rada našich babiček, abychom si na důležité události nadcházejícího dne dobře vyspali, tak stojí na racionálním, vědecky podloženém faktu. Tým vedený Karimem Benchemanem do nočního opáčka cíleně zasáhl. Myši se přes den volně pohybovali po kleci. V noci si svoje procházky přehrávali. To se projevilo v mozku zvýšenou aktivitou nervových buněk, sloužících zvířeti jako jakási nervová obdoba GPSky. Díky těmto buňkám víme, kde se nacházíme a rozeznáváme známá místa, která jsme už někdy předtím navštívili. Z aktivity těchto buněk, toho mozkového GPS, dokázali vědci určit, na kterém místě klece se ve svém snu zvíře právě nachází. Elektrodou zavedenou do mozkového centra, kde se rodí příjemné pocity, mohli s novou návštěvu určitého místa klece spojit s příjemným pocitem. Když se myš probudila, vydala se neomylně na místo, kde ve spánku prožívala ten příjemný pocit. V bdělém stavu ale v této části klece nic příjemného nezažila. Vědci tak vytvořili v myším mozku umělou vzpomínku na událost, která se ve skutečnosti vůbec nestala. Nikdo zatím neumí ovlivnit aktivitu neuronů tak, aby myš ve spánku získala nové dovednosti, například naučila se řešit novou obtížnou úlohu. Představa, že ve spánku se lehce naučíme francouzská slovíčka, diferenciální rovnice nebo detailní anatomii ruky, tak zůstává i nadále doménou science fiction.
1: No jo, takhle by šla vlastně zvířata i cvičit.
0: Asi ano, ve dne mu ukážu, kde najde potravu, až nebudu doma, a v noci mu to ve spánku přehraju.
2: A to je otázka, která by mohla být nejenom na tu potravu, ale vůbec na některé věci, které to zvíře potřebujete naučit. To znamená, já nevím, určitý povely, to znamená, když ho budu trénovat třeba, já nevím, psa sedni, tak on si to bude přehrávat a já, když to budu vědět pomocí té GPSky, kde jsem ho to učil, tak se to ten pes může daleko líp a rychleji zapamatovat. Čili má to, já bych si měl velkou budoucnost.
1: Uvidíme, co z toho bude. Zatím je tato metoda v plenkách.

0: My teď opustíme studio.
1: Prosím, jdeme někam?
0: Tak to bylo myšleno obrazně. Opustíme studio, Českou republiku, Evropu, ba i naši planetu Zemi a vydáme se za nesmírně zajímavým kosmickým tělesem.
1: Ano, to už vím, co teď přijde. Vydáme se mezi dráhu Marsu a Jupiteru.
0: Tam bylo před 200 lety objeveno těleso, můžu říct i z hlavy přesně datum, protože to se nedá zapomenout. Bylo to totiž na Silvestra roku 1800.
1: Jde o trpasličí planetu Ceres.
0: No, formálně a dnes ano. Jenže tehdy ji Giuseppe Piazzi objevil jako planetu, kterou hledali ve velké mezeře mezi Marsem a Jupiterem, jak potvrzuje Martin Power z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ceres byla první planeta, která nebyla pozorována ve starověku, a to, že ji tehdy zaškatulkovali mezi planety, bylo poměrně přirozené. Oni planetu hledali a to, že se později, když už těch planet bylo moc a jednoduše ten seznam by byl příliš dlouhý, tak byly překategorizovány na planetky, to bylo poměrně dost přirozené. Ta konstrukce té trpasličí planety je maličko umělá, aby to Pluto zůstalo aspoň trošku výjimečné.
1: Známá kauza. Američané by se nesmířili s ponížením Pluta, jediné planety objevené Američanem, na pouhou planetku. A tak vymysleli kategorii trpasličí planety.
2: Těch trpasličích planet budeme mít zřejmě velké množství a v okamžiku, kdy zatím jich máme asi 5 nebo 6, ale v okamžiku, kdy jejich počet přeroste 10, možná 20, tak zřejmě ten pojem se stane zcela zbytečným, protože v okamžiku, kdy zástupců té rodiny máte 10, tak už vám to jakoby nic zajímavého neřekne.
0: Nechme tedy označení planetka. Stejně se to asi brzy vrátí.
1: Ceres je největší planetka v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Má průměr skoro 1000 kilometrů, takže gravitace ji pěkně zakulatila.
0: K planetce se blíží poprvé v historii kosmická sonda.
2: Ta sonda se jmenuje Dawn, což je anglicky Úsvit. Sonda je velmi speciální svým pohonem. Většina kosmických sond má na palubě nějaký chemický pohon, který tím, že se zažehnou motory, urychlí vlastně tu sondu během velmi krátké doby a sonda potom už letí svou setrvačností ke svému cíli. Na rozdíl od toho sonda Dawn má na palubě takzvané jontové motory, které pracují s palivem, konkrétně s xenonem, které je urychlováno elektricky a ty částice toho xenonu vyletují v tom opačném směru a tím urychlují sondu. Je to velice slabý pohon, ale oproti tomu klasickému má obrovskou výhodu, že může být vlastně používán po velmi dlouhá období. Takže ta sonda sice pomaličku, ale velmi dlouho zrychluje a díky tomu je schopná dosáhnout těch svých cílů, ale na rozdíl od ostatních sond je schopná od toho svého cíle se potom vydat na další cestu, což je právě příklad sondy Dawn, která nejprve zaparkovala u planetky Vesta a po zhruba roce jejího průzkumu od ní opět odletěla a nyní se nachází u planetky Ceres.
0: Kde bude, jak všichni doufáme, obíhat i několik let?
1: Astronomové doufají v řadu objevů a rozšíření toho, co o planetce Ceres víme dnes.
2: Planetka Ceres je velikosti o něco menší než je náš měsíc, průměru necelých 1000 kilometrů a její povrch je pokryt z husta krátery, podobně jako je tomu u našeho měsíce. Nicméně, pokud se podíváme na charakteristiku té planetky jako celku, tak zjistíme, že je velmi rozdílná od našeho měsíce. Je to planetka, která obsahuje velké množství vody. Předpokládáme, že zatímco jádro je kamenné nebo možná dokonce i kovové uvnitř, tak vnější plášť je složen právě z vody a z ledu. Dokonce se spekuluje o tom, že by se tam mohl nacházet podpovrchový oceán kapalné vody. A až úplně nahoře je taková slabá vrstva horniny smíchané s ledem. Mimochodem je to pěkně vidět na těch nových snímcích, které nám sonda Dawn zaslala, kdy jsou tam veliké krátery, které jsou ale velmi ploché. A k tomu sploštění, nebo jak se říká, zrelaxování toho kráteru dochází právě pohybem toho ledu v té hornině nebo možná i pod tou horninovou kůrou. Kdy vlastně ten led teče a dokáže vyrovnat vlastně ty rozdíly ve výšce toho terénu.
1: Tak moment, teď jsem z toho trochu zmatená. Na planetce, že je voda? Vždyť v kosmickém prostoru jsou teploty hluboko pod bodem mrazu. A co ten led, říkal jste, že teče? Jak to tedy je? Jak si to máme představit?
2: Máte samozřejmě pravdu, je to velmi chladný svět. Ty teploty se pohybují v řádech minus desítek stupňů Celsia, na odvrácené straně od slunce překračují minus 100 stupňů Celsia, nicméně všechny velké objekty sluneční soustavy při svém vzniku dostaly do vínku určitou dávku radioaktivních materiálů. A ty radioaktivní materiály se s časem rozpadají a generují teplo. A tohleto teplo právě umožnilo tu diferenciaci, to rozdělení na tu pevnou kamennou část, kdy samozřejmě ta hornina má vyšší hustotu, je těžší a proto padá do středu, zatímco ten led, který je lehký, stoupá nahoru. Nicméně mezi tím ledem, který funguje jako jakási izolace, a tím kamenným vnitřkem, tím kamenným jádrem, je zóna, kde může dojít k roztavení toho ledu a může tak vzniknout tenký nebo dokonce i silnější podpovrchový oceán. Máme takové příklady jinde ve sluneční soustavě, kde je to potvrzené, že pod ledovou slupkou existuje podpovrchový oceán kapalné vody.
0: Ano, to jsou především tři velké měsíce Jupiteru.
1: Vody na planetce Ceres může být hodně a byla objevena ještě před příletem sondy.
2: Kosmický dalekohled Herschel Evropské kosmické agentury provedl pozorování, při kterých sledovali absorpční čáry vody, to znamená studovali přítomnost vody v okolí planetky Ceres a zjistili, že dochází k výtryskům vody z té planetky, což do té doby nikdo nepředpokládal, že by taková aktivita, jakési gejzíry, které tryskají z jejího nitra, že by to mohlo být pozorováno.
1: Další překvapení přichystala už sonda samotná, protože na fotografiích povrchu planetky, jinak šedivého, jsou dvě velmi jasné skvrny.
0: A všichni se ptají, co to je?
2: To je velmi dobrá otázka, ale já vám na ní neodpovím tak, že bych vám byl schopen dát definitivní odpověď. Jedná se zcela určitě o mnohem jasnější materiál, než je zbytek povrchu. Ceres je velmi tmavý objekt, odráží zhruba desetinu světla, které na něj dopadne. A tyhle ty oblasti odráží asi čtyřnásobek toho světla, které na ně dopadá. Jedná se velmi pravděpodobně o led nebo o soli, které by mohly být jaksi vyneseny nějakou činností geologickou na povrch. Mohlo by to mít něco společného s kryovulkanismem, nebo by mohlo přímo jít o právě místa, kde dochází k oněm výtryskům vody, o kterých jsme již mluvili.

0: Je to více vody, než máme my tady na Zemi dokonce. A procesy na takovém světě nejsou zatím příliš dobře prostudovány. My jsme viděli několik podobných objektů ve sluneční soustavě, ale většinou ty sondy kolem nich pouze proletěly, neměly dostatečný čas, aby je déle zkoumaly, zatímco Dawn bude u Ceresu obíhat minimálně po dobu několika měsíců, spíše několika let, a bude mít dostatečný čas na to tyhle ty procesy prozkoumat. Mimochodem, objevila se informace, že tyto světlé skvrny, o kterých jsme mluvili, byly zaznamenány už při pozorování Hubbleovým kosmickým dalekohledem někdy, tuším, že na konci roku 2003, na začátku roku 2004. Nicméně neoficiálně jeden účastník toho týmu, který pozorování prováděl, vyvrátil tu domněnku, že se jedná o ty též světlé skvrny. Oni ty světlé skvrny pozorovali někde jinde, takže je možné, že tam opravdu dochází k velmi zajímavým procesům právě teď, a my tím, že budeme na oběžné dráze a budeme ta místa snímkovat po dobu několika měsíců, tak budeme moct vidět průběh těch dějů a udělat si velmi dobrý obrázek, co se vlastně děje na povrchu i pod povrchem takového světa, jako je planetka Ceres.
1: Budeme s napětím sledovat, co sonda na planetce objeví.
2: A za pár měsíců vám to řekneme. Za pár dní, přesněji za 7, se opět uslyšíme.
1: Hezký týden přejí autor Meteoru Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas a Tomáš Sláma uvádějí Tobogán.
1: Dobrý den, hezký příjemný den, začíná sobota, teda pro někoho začala už pravděpodobně v 6 hodin ráno, před těmi tedy klobouk dolů, prosím, to jsem byl v hlubokém bezvědomí, pro někoho začala v 8 hodin, pro někoho v 8.30, to je můj případ, prosím, a pro někoho začíná v 11, to znamená, že to jsou ty slušní vychovaní diváci, posluchači, kteří přicházejí do sálku Euroklubu, anebo v tuto chvíli přepnuli na stanici Praha a poslouchají svůj oblíbený tobogán a zdraví svého oblíbeného Toma. Toma Slámu, tak to jsem rád. No a protože Tom Sláma v 11 hodin dopoledne je velmi ješitný člověk, tak je rád, že mu přicházejí zatleskat takové hvězdy divadelního nebe, jakými jsou Carmen Majerová a Petr Kostka. Bohužel naši rozhlasoví posluchači nemohli vidět krásné gesto Petra Kostky, který jakoby své srdce vzal a hodil ho přímo do hlediště. Ale to gesto jsem zaznamenal já a hned se chci zeptat v úvodu, zdali taková podobná rozhazovačná gesta dělá často směrem ke své půvabné paní Carmen. Jako, že rozdává úsměvy, lásku, prachy rozdáváte, to je samozřejmě, pak jste živitel, že jo, ale...
2: No, tak především, když posluchači neviděli to krásné mé gesto, tak zvukem chci poděkovat za Carmen i za sebe, zde v sále, za to milé přivítání. A otázka zněla, jestli je, a není to spíš otázka pro mou ženu, protože já mám dojem, že se pořád mile tvářím a ona mě pořád zase říká zcela něco jiného.
1: Aha, doma. Tak to je zajímavé téma hnedka pro mě, protože to by mě zajímalo. Je Petr, paní Carmen i, no tak já bych to řekl takhle, není to nejmladší člověk, není to studentí, že jo, je to člověk, který už je 20 let přátelé v Národním divadle. To vy už tam jste inventář jako židle, že jo? Závěsy, tak. Reflektory.
2: Spíš tak, než cokoliv jiného.
1: Ne, to je, to jsem nemyslel, protože musím říct, třeba by mě poslouchala paní Maléřová zrovna, že jsou inscenace v Národním divadle, na které stojí za to přátelé chodit a dokonce v některých Petr je, ale mě zajímá to, jestli on je takový pozorný vůči vám i po 20 letech na přední scéně Národního divadla. Jo? Protože on by mohl klidně přijít domů a říct, uklíďte, uvařte, přišel mistr, je unaven, nebo je rozhořčen, nebo naopak.
2: Carmen, můžu? Já jsem si hned na něco vzpomněl. Já velice opravdu rád bavím svou ženu a co se všecko v životě stalo nebo v tom divadle stalo, tak ji rád vyprávím. A teď jsem si vzpomněl zrovna, jak ji jednou velmi živě ležel jsem ve vaně, koupu se a přitom ona nade mnou tak seděla na tom kraji té vany a poslouchá mě. A já jí živě povídám veselou historku z divadla. A ona na to vůbec jako nepřiměřeně reagovala. Málo, podle mě. Taková veselá věc a její oči byly pořád smutné. Já si říkám, co se to děje? Toto tak špatně vyprávím, nebo co? A když jsem skoro u konce, tak mi ona povídá, ty to vážně nevíš? Já říkám, a co, prosím tě? Ty to opravdu nevíš, že mi tuhle historku teď večer už povídáš po třetí? Já říkám, to nevím. Ona říká, Ona ještě dodala, to bude s tebou hrozný stáří.
1: No, víte, a už bychom se mohli, dokonce bychom mohli zůstat v té koupelně, to by se mě tak nakonec líbilo. Jako téma, jako Majerová Kostka
3: ano,
1: v koupelně.
3: To je krásně zajímavé téma.
1: Já jsem se právě lekal, jestli to není třeba tím, že na Petra ten pohled ve vaně nemusí být zrovna, jo?
2: Ne, že byla smutná
3: ne, ne, ne, ne, pohled na Petra je vždycky krásný, i ve vaně, skutečně. Ale je to pravda, ale ta koupelna u nás hraje dost velkou roli, protože kdysi, dnes už se to nestává, ale musím říct, že naše manželství je vlastně jeden velký boj. I když my vypadáme takhle jako, že jo, že z nás stála optimismus, jo. Radost, to všechno je pravda, ale přeze všecko spolu tedy snad už 25 let neustále bojujeme. Ale dřív, když jsme byli mladší, tak když bylo jo nejhůř, tak se Petr vždycky z té ložnice sebral, když už skončili všechny argumenty a už to vypadalo prostě na absolutní krach a konec a ustál si v koupelně. Tam začal. A když to chtěl, jo, jako, že už teda opravdu toho má dost a že už ty čtyři děti a já a divadlo a všechno špatně, tak si ty peřiny sebral a my máme takovou dlouhatánskou chodbu a takže z té ložnice prošel tou koupelnou, to už bylo málo, tak prošel tou dlouhou chodbou a došel až ke dveřím a já vždycky v kuchyni, když jsem měla to nádobí, tak tam jsem potichu řvala smích a říkám si, kam až chce dojít. No je. Vždyť může dojít maximálně k těm hladním hlavním dveřím a zase se musí vrátit. Je. A on to samozřejmě odpověď, udělal.
1: Mě napadlo to, že bych chtěl dojít na náměstí Slovenského národního povstání a zpátky.
3: Ne, vždycky došel k těm dveřím a zase s těma peřinama zase popat, protože zjistil, že tam by se mu špatně leželo.
1: Jo, já
3: takže
1: si to
3: zase popat a zase prostě.
1: Ne, já o tom Petře, vím mnoho o tomhle tom taky, no. To vím přesně, jak tlačejí dlaždičky a není to dobrý. Ale víte, napadlo mě přeci jenom...
2: A protože se vždycky smáli i naše děti, jo, když vyrůstali, tak i ty zase řvali u televize nebo někde potutelně smíchy.
3: Když bylo nejhůř, tak se sebrali, že jo, zmizeli do svých pokojů.
2: Takže mě z toho pyšného mužství zhora zase stáhli na zem, tak jsem se vrátil.
1: Řekněte, myslíte si, že se ve vztahu třeba dvou lidí, jo, každý z nich je vlastně zkušeným hereckým protagonistou, dají uplatňovat ty finty technicky, jako jo, když člověk bude balit holku, která v životě nehrála divadlo, no taky může říkat verše, že jo, může jí tím obalamutit a tohle. Používali jste nějakou fintu hereckou na sebe navzájem někdy?
3: Myslíte, když jsme jako se namlouvali,
1: no,
3: nebo během
1: života? No, když jste se třeba namlouvali, nebo i během života, no.
3: Ne, teďka. Já myslím, že ne, určitě finty jsme
2: já jsem básničky nepoužíval
3: ne.
2: Nikdy.
3: Ne.
2: Nikdy, to myslím, zas tak dvakrát nezabírá.
3: Ale vypravěč si znamenitej.
1: A rozesmál vás někdy, když jste šli na rande spolu?
3: My jsme na rande nechodili, my jsme se poznali v divadle, v zákulisí, v šatně, nějak jsme na sebe narazili a tam se musí potichu. A vlastně jsme to všechno
2: takže se to odehrávalo
3: nějak, to odehrávalo na divadle, na jevišti. Ale chtěla bych říct ještě jednu věc, je to pravda, že vlastně v tom divadle jsme spolu začali a všechna ta léta, pokud došlo k nějakým krizím, a jakože k ním samozřejmě došlo, tak musím říct, že jestli nás něco spojilo, tak to bylo zase jeviště. Když bylo úplně nejhůř, tak najednou jsme zjistili, prostě jsme třeba jeli na zájezd a předtím jsme měli taková nehezká údobí a byly problémy. A najednou na tom zájezdě jsme byli sami dva v autě vedle sebe. No a pak jsme i na jevišti stáli spolu a hráli jsme krásnou věc a tak zase jsme nějak zjistili, že to zase zkusíme zase.
1: Tak, vidíte, divadlo zbližuje lidi, národy a dokonce Kostku Majerovou a Slámu v jeden den, v jeden časový okamžik. Znovu ještě jednou, přátelé, tobogán začal, ani nevím, jak skončí, mám toho na srdci ještě dneska hodně, takže prosím, Věra Špinarová v tobogánu a příjemný poslech.

0: úřad vás mám ráda. Děkuju.
1: Jira Špinarová.
2: Děkuju, Jiře. My tady budeme mít ještě další druhou hudební pozvánku na dnešní večerní setkání s vámi. Připomínám, že ten koncert je kolem 18 hodin. Věra už by nejradši seděla v první radě, pak se bojí rozhovoru, ale Věra sebou přivezla svoji mladší kolegyni, která má umělecké jméno Rebeka, a protože teď jí dáme slovo také, poprosíme také o jednu písničku. Chci se jenom zeptat, jak Věro, ty hodnotíš právě třeba umělecký projev své mladší kolegyně Rebeky a proč vlastně se objevuje na tvých koncertech?
0: No, tak Rebeka je velice mladá, velice talentovaná zpěvačka, je jí pouze 18 let. No, já si myslím, že když bude na sobě pracovat, takže to možná dotáhne, že bude moct i za několik let se postavit před tak velice složité pro mě publikum. Já jsem z toho trošku nervózní.
2: Jsi nervózní, protože jsme tady takový mladý lidi, viď? Hele, tak ty jsi tady vystoupila teď jakoby paní učitelka vzhledem ke své žákyni, takže Věro, moc ti děkuju a dámy a pánové, zvu na pódium Rebeku.
3: Dobrý den.
2: Popíšu, Rebeka přišla velmi osobitě oblečená, má roztrhané džiny na sobě, ale to není proto, že by neměla na džiny neroztrhané, ale to je taková móda 18 letech, jo? To se takhle dělá, viď? A nebo v Ostravě u vás, když jdete po ulici, tak vám tak rozdrbnou džiny a vy jdete na pódium s tím.
3: No, tak v podstatě máte pravdu, stalo se mi to ostrom a tak jsem si to tak nechala. Já jsem si všimla, že na Václaváku je to poměrně normální, jo, říká se tomu moderní, tak jsem si to nechala, abych byla moderní tady u vás v Praze.
2: Jo, a příště v tobogánu budu v trenýrkách, děkuju. Tak, ale víte, já jsem taky, mám ještě radost ze dvou věcí. Zaprvé tady mám kompakt Rebeky a berte to prosím jako pozvání na odpolední vystoupení v 18 hodin, kde se pokřtí tento kompakt, a pak tady mám druhý kompakt, přátelé, a ten křest, jeho si nechám na pozdější dny, a to je kompakt, který vydal Český rozhlas a jmenuje se Dva prezidenti a hraje tam pan Bill Clinton na saxofon a pan prezident k tomu přihlíží a Konopásek Honza tam hraje a pan Markovič na saxofon. Saxofona, je to báječně, já vám to někdy pustím, ale v jiném typu pořadu, protože teď dostává slovo Rebeka.
3: Já bych chtěla říct, že jsem vám přišla zaspívat písničku, která je poměrně starší než je teda moje CDčko, když tam je.
2: Já si myslím, že je starší než ty, pač ne. To už by nebyl
3: a
2: problém.
3: A proč jsem hostem Věry Špinarové, protože na mé CDčko Věrka, teda na mým CDčku se Věrka podílela svým hlasem, a to tak, že jsme spolu naspívali duet, který se jmenuje Jdem dál. U nás se tomu říká Jdem dám, neboli Táhnem Ostravou, protože je to písnička v podstatě o naší Ostravě, kde ji ukazujeme, že není tak škaredá, jak si oni tady u vás v Praze vykládáte, ale že je naopak velice hezká.
2: Hele, no, nech si agitaci, prosím tě. Já jsem tam byl, já vím, o co jde. Bude lepší, když budeš zpívat, jo? Ale to je jenom proto, že my jsme jako, jak je člověk starší, víš, když mám víc než 18, tak jsem takový, že hned jako do toho zasáhnu. Ale tak Ostrava má své kouzlo, viď? Takhle bychom to řekli.
3: Takhle.
2: Osobité, no.
3: Tak já radši teda budu zpívat. I orchidej s ránem ztrácí tvář.
2: Tak.
3: Jako toulavá

0: Děkuji, Rebece. Pro rozhlasové posluchače, pokud byste se domnívali, že pan Kostka zmizel a Carmen ne, sedí tady a hezky měli pocit, že už to takhle bude až do konce, ale tobogán pokračuje. Rebeka dala velmi zajímavé podnětné téma, jak by se člověk měl cítit, když je součástí města a někde žije. Neber to pejorativně, já když jsem mluvil o Ostravě, tak vlastně o ní mluvím velmi hezky, protože jsem tam nějakou dobu žil a troufám si říct, že nebýt Věry Špinarové, Marie Rotrové, Rudolfa Březiny, pana Kovalčuka, pana Trnky, pana profesora Kligy, tak by byla česká populární hudba o něco velmi a velmi ošizena. Jo, čili to jsou lidi, kteří vnesli. A v divadle samozřejmě tam je spousta dalších lidí, kteří obohatili české divadlo a dnes tady kralují na českých pražských scénách. Máme telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ano, můžete hovořit.
1: Ano, já se jmenuji Jaromír Hanzlík, dobrý den, já bych chtěl pozdravit.
0: Carmen
1: a Petra Kostku.
2: Co chce?
0: No, Jaroslave, mě to vyrazilo.
1: Ne, neříkej mi Jaroslave, Jaromír.
0: Já jsem to řekl už jednou a teď jsem si to zafixoval, já se ti moc omlouvám, ale vyrazilo nám to všem dech. Prosím tě, hned si, já si vlastně tvoje číslo psát nemůžu, ale přijdeš sem brzy někdy, nemůžeš přijít hned?
1: No, hned přijít nemůžu, ale já volám, protože bych chtěl pozdravit Petra a chtěl, mám na něj dotaz.
0: No, tak prima.
2: Nazdar, ahoj.
1: Ahoj, Petře. Petře, prosím tě, ještě pořád držíš tu dietu?
3: Teď mě zblbnul. Jaroslave nebo Jaromíre?
1: No, Karle, podívej se.
0: Já si píšu Emanuel. Emanuel Hanzlík.
2: Ty jsi zavolal právě včas. Třetí den držím znova Herbalife.
1: No dobře, hele, já vás nebudu držovat, ještě jeden dotaz. Nemohl bys mě půjčit hřeben?
0: Ne, počkej, půjčovat.
3: To je krásná historka. No. Samozřejmě, mám ho sebou tady.
1: Jo.
3: Počítal jsem s tebou. Diváci ho tady viděj, mám ho tady.
0: Jaromíre, odkud voláš, prosím tě, to mě zajímá.
1: Já jsem u maminky.
0: U maminky. A nemůžu si s tebou takhle vyjednat třeba na dálku, budeš tady 9.
1: dubna? Myslíš?
0: Třeba 9. dubna budeš v Praze, no?
1: Hele, víš co, to si vyjednáme.
0: Vyjednáme si to.
1: Úřední věci vyjednáme jindy, než takhle v tomhletom čase. Já jenom zdravím Karmen.
2: Děkuji ti za pozdrav. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jo, děkujeme a... No, já bych po Ostravsku řekl, děcka, já jsem tak šťastný, fakt, protože já jsem několikrát, jsme si říkali, že pana Hanzlíka pozveme do tobogánu, většinou jsme se termínově nestrefili do toho, takže jsem hrozně rád, že se nám alespoň ozval, ale na oplátku můžeš...
2: Chcete minutovou historiku?
0: Jo, ano.
2: Po tom hřebínku?
0: No jasně.
2: Já to vám připomněl hrozně hezkou věc, filmovali jsme spolu někde, to je jedno kde se i spalo, spali jsme spolu na pokoji, ráno jsme vstali a chystali se...
0: Měli jste každý zvlášť postel?
2: Ne, na manželských, byli manželský. A ráno se chystáme na filmování, tak Jarda jde do toho, do koupelny, za chvilku přiběhne, prosím tě, nemáš náhodou pastu na zuby a kartáček na zuby? Já říkám, mám tady, půjčil si kartáček na zuby, za chvilku přiběh, nemáš hřebínek? Já říkám, jo, prosím, tady máš hřebínek. Tak se učesal, přišel, říkal, kam ti to mám dát? Já mu povídám, můžeš to klidně vyhodit, já už bych to stejně nepoužíval. A on, to byla jenom miliontina vteřiny, kdy se jako malinko zadrh a okamžitě to schoval, jo, šel, otevřel okno, bum, a vyhodil obojí z okna ven. Uplynulo asi 7 let a točíme jindy, no 7 let pryč, to mě se vykouřilo z hlavy. A skončíme natáčení a odličujeme se a mu povídá, nemáš náhodou hřebínek? Já říkám, jo, mám. Vzal a vypráví mě, no, víš, no a potom, když jsme to dohráli, tak jsme šli do té vinárny a česal se a ampasán, jak vyprávěl dál, otevřel okno a při tom vyprávění ten hřebínek automaticky vyhodil. A to jsem ocenil.
0: Petře, já bych možná poprosil, Jaromír Hanzlík byl, nebo pan Hanzlík, aby ho dostal do toho tobogánu, byl přece jenom jakoby mluvčím svým typem určité generace herecké. Jako, co třeba vy jste oceňovali na jeho herectví a oceňujete?
2: No, víte, já jako takhle to nedělím. Nedělím, jako jestli je někdo mladší herec, jiná generace, starší generace. Já mám některé herce rád, se kterými mě hraní voní, protože jsme naladěni na stejnou strunu nazírání. Ať už na tragédii nebo na veselohru. Prostě někdo má rád humor, kopání do zadku. Já to rád nemám. Mám rád jiný humor. A tak se lidé se najdou takhle podle toho, podle tadyhle té vnitřní vůně. No, takže a Jarda od mládí, co ho znám, jak přišel k divadlu úplný pouchle, tak mě nějak v tom věku dohnal potom. Teď už jsme skoro stejně staří. Tenkrát byl úplný dítě. No tak to je herec, který mě voní.
0: Děkuju. Teda to by v tom byl ďábel, aby ten Hanzlík sem nepřišel do tohoto Bogánu. Po tomhle
3: tom... A taky mě nepochválil.
0: No, po tomhle tom krásným vyznání. Dobrý den.
4: Tady je posluchačka z Prahy 8. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych sem chtěla pana Satoranského.
0: No, čeká na vás tady a už můžete mluvit.
4: Haló?
5: Ano.
4: Dobrý den, pane Satoranský, tady je posluchačka z Prahy 8. Já si vás chtěla pozdravit. A jelikož jsem byla a jsem vždycky vaše obdivovatelka, ale nelekejte se, já mám do 70. blíž jak domů. A chtěla jsem vám říct tolik. Vím, že jste bydlel na Proseku, kde bydlela taky moje dcera. A když jsem k ní šla, tak jsem si vždycky přála vás potkat. Což se mi nikdy nepodařilo. A potkala jsem vždycky vaší paní, aspoň tak soudím, že to byla vaše paní s dceruškou, protože jak jsem viděla tu dívenku, tak jsem říkala, tohle to je Satoranská.
0: No a nechcete si to teď malinko napravit, že byste přišla do divadla nebo do tobogánu, tady byste si mohla šáhnout. Helejte se, já mu šáhám na koleno teď.
4: Já se tam tolikrát chystám.
0: Aha.
4: A jenom kdybyste viděl, co mi dalo práce sehnat tu vaši sakramenskou slámovinu, co jsem se naběhala, ale už ji mám samozřejmě.
0: Jo.
4: No. A tak já doufám, že se tam jednou k vám podívám. Já se tam chystám každou neděli a stávím to většinou u sporáků jídla.
0: Aha. Prosím vás, chystejte se radši každou sobotu.
4: Dobře.
0: My to vysíláme v sobotu, ale to je jenom taková maličkost. Jestli přijdete v neděli, tak já tady stejně asi budu, jo? Ale Satoranský tady nebude. Ten bude někde na houbách.
4: No právě. No ještě jednou pana Satoranského moc a moc zdravím.
5: Já bych vám chtěl moc a moc poděkovat za tu přízeň. A,
4: víte, ale mrzí mě akorát, že jsem na tom Proseku vás nepotkala,
0: no. Víš co?
5: A já se tam dost potuluju.
0: Ale my bychom ještě tam bydlíš, jo?
5: Pořád tam bydlím, ano.
0: No, tak pojď říct, že pravidelně vždycky v 11 hodin večer budeš chodit na trase, jo? Zlodě upozorňujeme, že nebude mít ani kačku, jo?
4: Jenomže já už na ten Prosek nechodím, ona teda už tam nebydlí. Aha. Ta se odstěhovala do Chomutova s rodinou.
0: Vy to máte teda ale hodně komplikovaný.
4: Hrozně.
0: Já nevím, kde toho Satoranského, no tak třeba kam byste jeli, no.
4: No,
0: do zahraničí, v Paříži si dejte rande.
4: A moc zdravím.
5: Moc děkuju. Taky vás.
4: Naschledanou,
5: děkuju.
0: Teď jako ty schůzky, to se mě hrozně zalíbilo, jak... Když pan Horníček přijel za panem Voskovcem do New Yorku, tak hned se ozval, říkal, tady je Horníček, pan Voskovec říkal, a tady je Voskovec, tak co byste, Miroslave, já jsem tady a já tady mám zájem hned se sejít. Říkal, no tak a kde bychom se sešli? A pan Horníček nevěděl nic jiného, než řekl na náměstí. V New Yorku na náměstí. No samozřejmě pak se to vyřešilo a našli se a sešli se. Když bychom ale rozkryli ten telefonát, on zachycuje jednu věc a to je přízeň publika. To je vlastně úcta k herecké práci. Skoro bych řekl, že to člověka asi posiluje, když jsou trampoty. A ty trampoty mohou být osobní, lidské, ale mohou být také profesní. Nezdaří se inscenace třeba. Čili jak tě drží přízeň diváků? Co ti dává? Co pro tebe signalizuje taky?
5: No... Přízeň diváku je závislá samozřejmě na tom, co se momentálně odvysílá v televizi nebo co běží v kinech, ale těch nepříznivých ohlasů jsem dostal vyloženě málo. Spíš jsem dostal, zejména po hamrech, jsem dostal spousty dopisů, většinou od maminek a od babiček, takže mě to potěšilo. I ten telefonát z Prahy 8 mě velice potěšil, protože si těch hlasů velice vážím. No a někdy jsou trable Trable jsem třeba mýval zpočátku, když jsem přicházel, ty mám průběžně, a když jsem přišel do Vinohradského divadla, tak jsem mýval trable, ale v té šatně, kterou jsme sdíleli spolu s Vlastimilem Brodským, Járou Hanzlíkem, panem Pleskotem a Karlem Hovorkou starším a inspicienty, tak tam byla taková atmosféra, že jsem se mohl svěřit a oni mě rozebrali a mě bylo dobře. Mě vždycky pan Pleskot tolik pomohl při těch trablích, takže záleží na tom, i v jakým prostředí se člověk pohybuje a mě tam teda bylo dobře.
0: Jakým partnerem byl té šatně třeba pan Brodský, který, když dělá interview, tak spíš naznačuje, že on by potřeboval pomoc a že jeho zdravíčko na tom není nejlepší.
5: No, to už říkám moc let.
0: To už říkám moc let. A přitom je ohromující fyzické kondici.
5: No. Zaplať pánu zdraví. Ale je to vynikající kolega. To je... No... Ty krůčky takový moje byly, že my jsme přišli s Járou Hanzlíkem do šatny. Já jsem už za sebou měl angažmá v Kladně, 3 lety, a Jára Hanzlík přišel rovnou z gymnázia. Takže Járy se ujal právě Vlastík Brodský jako patron. Já měl patrona Karla Hovorku, inspicienta. Takže když někde byly nějaké problémy, nastoupili naši patroni a zastávali se nás. Jo? A takže... Ta atmosféra v té šatně byla vynikající a když jsem třeba potom, já jsem samozřejmě všem mistrům tam vykal a chodil jsem hezky dlouho v předklonu, jo, protože jsem se pořád jsem zdravil ty slavné osobnosti a furt jsem byl v předklonu.
0: Vy jste teda dneska přede mnou byl taky v předklonu,
5: no, tak já jsem taky
0: říkal,
5: vidím, že se tě vážím.
0: No,
5: pak přicházejí takový postupný jako zvykání si a takže pak jednou pan Brodský říkal, Járo, můžete mi říkat Broďo. Jo, to bylo, když jsme spolu natočili Skřivánky na niti, tak když to viděl, říkal, můžete mi říkat Broďo. Takže to byl takový stupínek, no a dneska už musím i tykat. A strašně si toho vážím a jsem rád, že je mým přítelem i v soukromí takhle.
0: Děkuju, to mě vede k tomu, že bych se zeptal jedné z dívenek, jak je to, pokud jde o spirituál, my vás poprosíme o písničku, protože tam také asi vzlížíte uctivě k Jirkovi Tichotovi nebo k panu Vančurovi. Jak je to ten váš předklon směrem ke spirituálu?
6: Je hluboký.
0: A proč vás oslovil tak spirituál, že dokonce z jeho repertoáru si děláte nebo uvádíte písničky?
6: Tak já nevím proč, ale každý člověk poslouchá vždycky něco ho zaujme natolik, že my jsme pak se srazili vlastně všichni na koncertech Spirituál Quintetu, tam jsme se vlastně poznali. Jsme chodili asi 7 let, tuším, na koncerty, takže tam jsme se nemohli nevidět a ta muzika nás tak baví, že jsme chtěli v ní pokračovat.
0: Dobře, já vás poprosím o písničku, ale sluší se odpovědět ještě na ten telefonát, takže si připravte nástroje. Dobrý den. Dobrý den, už jste se...
7: Halo?
0: Ano.
7: Dobrý den, tady je Nosková z Prahy 4.
0: Dobrý den, paní Nosková, a pojďte veselejc, máte smutný hlas a to mě je líto.
7: Ne, já ho mám naopak veselý, protože možná mi odpovíte na dotaz, který mě moc zajímá.
0: Ano.
7: Pan Satoranský mluvil o tom, že psal písničky ke hrám.
0: Ano.
7: Já jsem pamětnice a pamatuju si, že napsal i muziku Po prasku na laguně, který se hrál v disku.
0: Aha.
7: Já si to představení pamatuju do dneška. A zvlášť si pamatuju pana Satoranského jako patrona Fortunáta.
0: Jo.
7: A mám dotaz, jestli teď, když Vinohradské divadlo připravuje znova Po prasku na laguně, jestli i pan Smoček nebo paní ředitelka Jirásková viděli tenkrát ten Po prasku a jestli pan Satoranský bude hrát Fortunáta.
0: Tak vám za tohle moc děkuju a poprosím Jardu o odpověď. Děkuju.
5: Moc děkuju, že jste si vzpomněla na tu inscenaci, která byla v roce 61, to je strašných let. Takže skutečně jsme dělali tenkrát s Jirkou Bednářem do toho písničky. Dokonce nás na klavír doprovázela Valentína Kameníková, slavná klavíristka. Takže moc rád na to vzpomínám. A to, že si to pamatujete, to je strašlivý vyznamenání. No, chystá se inscenace Po prasku na laguně na Vinohradech a bohužel v tom nehraju, ale roli patrona Fortunáta hraje Viktor Price, takže myslím, že je to v dobrých rukou. Jo?
0: Děkuju za dotaz, děkuji i za odpověď a protože další písnička se jmenuje It is all right, tak je úplně jasný, že všechno je v nejlepším pořádku i v dnešním tobogánu, přátelé.

0: The next song, right?
1: Eva Květchová, Jitka Stará, Lenka Otrubová, Alena Strouhalmová a Martina Květchová, to jsou Lištičky, písničku jste slyšeli. Už jsme mluvili o Ledacchems, především tedy o divadle. Ještě chvilinku bych u něho chtěl zůstat. Přeci jenom, ty se zmínil o šatně divadla na Vinohradech a vím, že když se pokoušel dostávat na Damu, takže tvojí učitelkou byla paní Suchánková Mlynářová, slavná herečka Národního divadla. Přeci jenom je to vlastně už skoro bych řekl minulé století. A mě by zajímalo, jak to u paní Suchánkové Mlynářové třeba vypadalo, protože je to jiný herecký styl, jiná škola, jiná epocha. Ale nicméně je to všechno v kontinuitě, v návaznosti na to, co se samozřejmě hraje i dnes. Můžeme si tedy brát z tohoto odkazu něco i dnes? Vy divadelníci, mý občané.
2: Já teda začnu tím, že tenkrát neexistovala lidová škola umění, abych se mohl připravovat třeba ke zkouškám, ale celá naše rodina hrála ochotnický divadlo a pan režisér, jeden z těch pánů režisérů, přišel s nápadem, že bych se mohl pokusit udělat zkoušky a zavedl mě právě k paní Suchánkové Mlynářové. A ta se mě ujala a připravovala mě k těm zkouškám. Tam jsem docházel asi dvakrát týdně, nebo jak často už si nevzpomínám, ale vím, že už ten pokoj, kde jsem se připravoval, už na mě dýchl tím nádherným kouzlem toho divadla. Ty obrazy, ty bysty, ty věnce tam. To na mě prostě tak zapůsobilo, že jsem snad někde uvnitř, aniž bych si to uvědomoval, se pevně rozhodl, že musím udělat pro to maximum. No a takže jsem měl zase štěstí, že jsem se hned na poprvé dostal. No. Mm-hmm.
1: Čili ten bezprostřední vliv samozřejmě tady zůstal a je. No, pojďme tady zase odpovědět na jeden z dotazů. Dobrý den, už jste se dovolali do tobogánu. Haló?
3: Ano?
1: Ano, už vás slyšíme.
3: Dobrý den, mohla bych poprosit pana Satoranského?
1: Ano, pan Satoranský je připraven.
2: Ano.
3: Dobrý den, pane Satoranský, tady je Alena Kalusová z Prahy 7. Kdyby bylo možno vidět tu poklonu, kterou vám dneska skládám, za kdysi nádherně provedeného Syrana v televizi. Strašně bych byla ráda, kdybyste to viděl. Já vím, je už to hodně dlouho, vy jste byl mladší, já jsem byla taky mladší, ale byl to nejkrásnější Syranu, kterého jsem zatím viděla. Tehdy jsem si celou verzi, tedy jenom slova, natáčela na pásek a dneska si ho často pouštím.
1: No, tak
3: moc vám za tu krásu ano. Děkuji.
2: Vy ani nevíte, jakou jste mi udělala radost, teda, že skoro jsem na měko.
1: No, můžeš si otevřít se jako normálně.
2: Moc vám děkuju.
3: No.
2: Moc vám děkuju. Já na to taky rád vzpomínám. Tenkrát to sice byl takový trošku experiment. Pan režisér Bílka nebo paní Valo to vlastně tak trošku přestříhalo, že to začínalo vlastně retrospektivou, jo? Takže to bylo přeházený, ale pro mě to byla velikánská herecká příležitost. Já jsem panu režisérovi Bělkovi do dneška za to strašně vděčný.
3: Byl to tak krásný Syrano, já jsem si říkala, nebyl to jenom Syrano rváč, ale byl to Syrano člověk především.
2: No, moc děkuju.
1: Děkuju. Já bych to využil, nevím, myslím, že paní už není u telefonního aparátu, ale potom byla vynikající také inscenace v divadle na Vinohradech, co člověka napadá, když sám byl namočen, promiň mi ten výraz, do televizní inscenace a pak vidí hrát své kolegy na jevišti. Vlastně stejný titul.
2: No tak už jsem se jako třetí asi těžko mohl přihlásit, už bychom asi zkouškama nestihli, ale hrál to Jára Hanzlík s Viktorem Prajzem a tak trošku mi bylo smutno, že si to nemůžu zkusit. Ale já jsem tam vystupoval v takové zvláštní roli, která byla připsána. Autoři mu dali do úst texty libreta. Takže jsem byl já přímo jako autor, jako Rostán. Takže jsem se tam pohyboval a mohl jsem pozorovat prostě Syrana v akcích. No, bylo mi trošku smutno, no. Ale oni to zase kluci hráli tak dobře, že...
1: Že ti bylo veselo.
2: Že mi bylo veselo.
1: Děkuju, máme další telefonát. Dobrý den.
4: Halo, dobrý halo. Den, jsem s váma.
1: Ano.
4: Jsem ráda, že jsem se jednou k vám dovolala.
1: Ano.
4: Chci vám poděkovat, že vždycky nám přivezete takové příjemné hosty a málo kdy se člověk vám dovolá. Dneska se mi to podařilo, tak vám hezky děkuju za všechny za nás, který vás rádi posloucháme.
1: Ano.
4: A ještě bych chtěla pana Satoranského, budu se snažit být krátce.
1: No, no to nemusíte, my naopak chceme mít čas tady. Nemusíte být krátká, naopak, můžete dlouze
4: vám
1: hovořit.
4: Vám děkuju, vy jste vodní takový osobnosti, které mě zajímaly a nikdy jsem se nestovala. Já jsem invalidní, nemůžu chodit za vámi nikam. Tak se vždycky na tento vogán těším a dneska jsem se náhodou dovolala, tak vám si za tu vaši hezkou práci. Co pro nás invalidní, který nemůžeme ten, děláte, jo? Děkuju.
1: Tak to já vám taky děkuju.
2: Já ho pohladím. No.
4: Prosím.
1: A Satoranský mě prosím pohladil hezky.
4: Ano.
1: Tak a už se můžete ptát Jaroslava.
4: Já jenom chci říct, pan Satoranský.
2: Ano, ano, já jsem připraven.
4: Prosím vás.
2: Dobrý den.
4: Já, haló?
2: Ano, ano, poslouchám vás, dobrý den.
4: Posloucháte, prosím vás. Já tu paní lituju, která vás nepotkává. Já vás potkávám, protože bydlím naproti vám, na Prosecco. A potkávám vás a znám celou rodinku, protože moje děti chodily s vaší paní do školy na Jiráskové čtvrti. Tak znám i maminku vaši, která zase se měla přítelkyni, která když tam měla holčičku dole v Bráníku, tak jsem se stýkala, tak bych byla, jsem jedna mezi těma šťastnýma, který vás znám, ale nejsem chtíravý člověk. A když vás potkám i s vnoučkama krásnýma dneska, tak se neodvážím na vás mluvit.
2: Odvažte se příště.
4: Paní, ano, a vnučce jsem ani nedovolila, aby si šla pro fotografii, pro podpis, protože jsem řekla, že by to vypadalo, že by třeba, Libuško, my jsme ji říkali, že by si řekla, že využívám té známosti, tak jsem nechtěla. Ale dneska jsem vám chtěla poděkovat za to, že tak hezky zpíváte.
1: No, a to ještě nespívá,
4: slyšela,
1: prosím.
4: To jsem ještě mohla více chodit,
1: no.
4: A takže jsem vás slyšela v Národním divadle zpívat Ježka a vůbec kolem dokola vás vidím, jak jste seriózní.
1: Jinak, člověk, prosím vás,
4: jenom... A jak chováte všude, když chodíte na koupy, na úrovni.
1: Vždyť už všechno víte.
4: Takže jsem kolikrát lidi záviděla, že se tak dobře chtěla, to nepovedlo. Tak vám děkuji a nezlobte se, že jsem se dneska přihlásila, protože já se tam hlásím panu Slámovi,
1: no.
4: On nám vždycky vodí takový osobnosti a já se nikdy nemůžu dovolat.
1: Dobře, ale zůstaňte u aparátu. Mně napadlo, že byste to mohla uvádět místo mě. Protože o tom Satoranským víte
4: víc. Já vám chci říct, že vidím i k vám na balkón, víte?
1: Na balkón.
4: Tak jsem
1: prosím
4: si
1: vás tak.
4: Litovala, že vás nevidí, já vás vidím. Mockrát.
1: Jo,
4: a
1: mockrát.
4: Ráda.
1: Tak prosím vás, a vidíte ho třeba, že věší prádlo?
4: Ano,
1: že
4: ano,
1: jo?
4: Že věší, no. On je velice hodnej. A na maminku byl tak hodnej, ta ho tak chválila, takových synů, bohužel já takového syna nemám.
1: A prosím
4: nemůžu,
1: vás,
4: nemůžu ho tak chválit, ale ta ho chválila skutečně a koncertní choval a všechno. V každém případě je nejenom herec, ale hodnej člověk.
1: Jo, dobře. A nemůžete...
4: Prosím?
1: No...
4: No.
1: Jenom napadlo, kdybyste potřebovala doma pověsit prádlo na balkóně, on by tam přišel.
4: To by nepřišel. Já špatně věším, ale on toho má jistě sám dost a já nikoho nerada neobtěžuju. Mě to dá práci, protože já jsem špatně chodící. To už bych byla dávno u vás, protože vy pro nás děláte moc i celá organizace invalidů říká, jak se těší na sobotu, že vás uslyšíme, protože vy nám přivedete lidi, s kterými my nemáme možnost se
1: dovolit. No, hlavně, že mě nevidíte, to je dobrý.
4: Ale ano, i knížku jsme si půjčovali v minulé, i knížku jsem četla. Jste zajímavý člověk a jak vypadáte, na tom už nezáleží. hluboký věc umíte s lidma promluvit, tak to je důležitý, víte? A pan Satoranský taky. Tak vám děkuji a nezlobte se, že jsem vás zdržovala. A já jsem litovala tu paní, že ho nepotkala nikdy. Protože
1: já vám děkuju taky.
2: Já taky.
4: Naschledanou.
2: Já taky moc vám děkuju a prosím vás, příště klidně do mě strčte a popovídáme si.
1: Tohle je takzvaný přímej knockout, jakože vůbec
2: ne.
1: Nemůžeš udělat nic.
2: Já myslím, že Tomáš s váma vypadá výborně.
1: Ale
2: a vlasy nejsou všecko.
1: Člověče, já mám jenom teď strach, že jsme to popsali tam, teď už se ví, kde bydlí, že věšíš prádlo.
2: No.
1: Pravděpodobně ta paní ví, jaký máš už trenýrky, když věšíš prádlo. Bude si chtět možná počít i prachy za chvilku, když tam bude, ale já věřím, že ne, pač to byl telefonát velmi
2: moc,
1: laskavý
2: moc
1: a krásný.
2: Hezký, no, takže, moc děkuju, moc
1: děkuju. Děkuji, a víte co, pojďte, lištičky se nebudou zlobit, teď ne, seďte holky, klidně. Vy jste nažavený na to, jsou přímým přenosem, oni by furt zpívali. Ale poslechněme si kousíček písničky. Jaroslav přines kazetu, na které zpívá s panem Jaroslavem Hanzlíkem.
2: Jaromírem,
1: co já to povídám. Chvilku je za kopečkama a už mu pletu křestní jméno.
2: Třeba není.
1: No třeba není, třeba je někde tady, ale já bych hrozně rád, jestli nás Jaromír slyší, dveře má do tobogánu vždy otevřené a rádi se na ně těšíme. Hanzlíku, my tě pozdravujeme, jestli nás slyšíš, tak.
2: Ano, ano.
1: Pustme si kousíček, ne celou písničku, je to spíš takový amatérský záznam, jak zpívá pan Hanzlík a pan Satoranský s dovolením dnešních hudebních hostů Lištiček. Když večer květy.

0: Děkuju, děkuju, pánové. No, tak přeci pokud si vzpomínám, tak s Jirkou Plachým, vy jste tam dělali strašně rošťárny v divadle a to je téma pro tobogán. Tohle to je spíš okrajové téma.
1: No, já nevím, jestli zase abych neznevažoval tu práci v divadle, tam to někdy to jsou nervy a držina, ale přece jenom s kolegou Jirkou Plachým jsme občas takhle překousli řetěz a dělali jsme legrácky, takže, ale já jsem nezačal, jo?
0: Jasně, takový slušně vychovaný člověk.
1: Já nevím, já jsem jednou na nějaký takový besedě jsem vyprávěl, jak to tenkrát bylo, že jsem hrál ve Zlatým kočáru nějakého kluka nafoukanýho, který přijde se svým otcem do pokoje v hotelu, položí kufry, dojde k vodovodu a vodovod neteče, jako jo. Bylo to po válce, nic nefungovalo. Já jsem přišel k vodovodu a ten kohoutek byl obráceně. Takže by to byl vodotrysk spíš. Tak jsem na to nesel a říkal jsem, samozřejmě nemůže téct. A podíval jsem se do portálu a tam Jirka si mnul ruce, jak mě vypek, že mi otočil kohoutek. Tak jsem já zase jemu na oplátku v další scéně, on hrál slepýho vojáka, tak jsem mu, když jsem mu pomáhal z kabátu vojenskýho, tak jsem ten kabát měl uložit do portálu, tak jsem jenom tak ty prázdní rukávy strčil do kapes, co to udělá. A pak jsem pozoroval kabát a pan Řehoř ho vzal a toho Jirku oblíkal, skončili v kapsách a nemohli vejš. No, další představení, jsem vešel na jeviště, chtěl vejít na jeviště, vzal jsem kufry a ty nešli zvednout vůbec. Tam byly, v tom kufru byly litinové kostky, jak je na nám visí dekorace, tak ty tahy byly po stranách vyvažovány těmi kostkami a ty já jsem měl v tom kufru. Tak jsem to tam vyházel a vešel jsem na jeviště, předstíral jsem hroznou váhu a pak jsem zase přemýšlel, jak se tomu Jirkovi pomstit. No, pak jsem si vzpomněl, že hraje slepýho vojáka, který přijde na návštěvu jako tam tí naši společní známí a bere si, má černý brejle. Tak jsem běžel do rekvizitárny, tam jsem vystříhal ze samolepicí tapety dvě kolečka, zalepil jsem mu ty brejle

0: Takhle se nám jednou podařil takový fórek. My jsme byli, jestli můžu?
1: No, samozřejmě.
0: My jsme byli na zájezdě s divadlem někde v Karviní nebo někde tam a dostal jsem se do kanceláře, kde byly papíry s hlavičkou toho kulturního zařízení a tak jsem si říkal, tady by z toho šla udělat nějaká lumpárna. Tak jsme ten papír vzali a napsali jsme dopis na závodní výbor ROH Městských divadel pražských, abychom reagovali na vystoupení našeho kamaráda Iva Niedrlého. To je můj dlouholetý kamarád, taky spolu hrajeme v Amfoře a to je fotbalový mužstvo. Tak jsme se mu takhle, tak jsme udělali takovou legrácku, jestli se mu pomstíme. Tak jsme ten dopis, mám tady tu kopii s sebou. Vážení soudruzi, se tenkrát říkal, jo? Prosíme vás, abyste tlumočili naše upřímné poděkování členovi vašeho uměleckého souboru Ivo Niedrlovi za nevšední umělecký zážitek, jakého se nám dostalo při jeho vystoupení v našem závodním klubu. Uskutečnil je bez nároku na honorář. Kolektiv našich zaměstnanců sledoval se zájmem jeho vyprávění pikantních a choulostivých historek z prostředí vašeho divadla a ze soukromí vašich umělců. O svém vyzrálém umění nás přesvědčil v další části svého vystoupení, ve kterém jsme sledovali slavné monology Hamleta, Romea a krále Líra. Kdo zná Iva Niedrlého, tak si asi dovede představit v těch postavách. Vrcholným hereckým koncertem pro nás byla scéna z české klasiky ze Strakoňského Dudáka, ve které s mistrovskou bravurou hrál Švandu, Dorotku i Kalafunu. V závěru ještě přidal několik písní ze slavných světových muzikálů. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. V konci našeho dopisu nám dovolte, abychom vám blahopřáli, že máte ve svém středu tak vynikajícího umělce. Přejeme vám do vaší krásné a náročné práce hodně, hodně úspěchu. No a za nějaký čas se ozval doma telefon a volal mi Ivo Niedrle. Říkal, Jardo, hele, nebyli jste v Karviní? Já jsem říkal, no, byli, proč? Ale nic, já mám nějaký malér v divadle. Tam přišel dopis a tam se mě ptali, co jsem to tam vyváděl všecko, jo? A tak mám maléry, to vypadá to na výpověď a tak. Nevíš o tom něco? Já jsem říkal, Ježišmarja, na výpověď, no Ivo, promiň, to byl teda ode mě nejapnej žert, já to musím nějak spravit. Já zajdu za ředitelem a srovnám to, jo. A on říkal, no takhle, já ti domluvím s ním schůzku. Tak mě skutečně zavolal, když se mám dostavit do městských divadel a já celý nešťastný, že jsem kamaráda uvedl do neštěstí, tak jsem tam přišel včas a už ta sekretářka na mě tak jako pokyvovala hlavou. A pak jsem teda zdvořile zaklepal na dveře ředitelny, vešel jsem dovnitř a tam seděl Ivo Niedrle a měl nohy na stole, jo. Takže to byla pomsta od něj zase.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 75. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmový a televizní herec Svatopluk Skopal. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a jsme rádi, že vám teď můžeme nabídnout následující pořad, v němž Svatopluka Skopala uslyšíme.
2: V roce 1921 se Frederiku Bentingovi, kanadskému lékaři a vědci v oboru medicíny, a jeho asistentovi, studentu medicíny Charlesi Bestovi, povedlo izolovat inzulín a učinili tak historický zlom v léčbě cukrovky. Jaké okolnosti předcházely tomuto úspěchu, tak na to se pokouší najít odpověď rozhlasová hra Zdeňky Psůtkové Elixír života.

Diabetes mellitus, neboli úplavice cukrová, lidově zvaná cukrovka, patří k chorobám, jejíž výskyt nezadržitelně stoupá. V podstatě lze říci, že může postihnout kohokoliv z nás. Příčinou choroby je porucha vnitřní sekrece pankreatu neboli slinivky břišní a v důsledku toho nedostatek hormonu zvaného inzulín. Nemoc se projevuje silnou žízní, častým močením, hubnutím, únavou. Zcela vyléčit diabetes nelze, choroba provází pacienta až do posledních okamžiků života. Dokud nebyl objeven inzulín, znamenalo toto onemocnění vždy předčasnou smrt. Lidstvo si stále ještě málo uvědomuje, jak zázračný to byl objev a jak nesmírné jsou zásluhy objevitelů inzulínu, doktora Bentinga a doktora Besta.

0: Rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za úspěšné izolování inzulínu. Profesore McLeode, rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za práce o aplikaci inzulínu při léčbě diabetu.
1: News Reporter New York.
2: Prosím.
1: Sire Frederiku Bentingu, proč jste učinil prohlášení, že se o svou cenu dělíte s doktorem Bestem?
2: Měl jsem proto velmi vážné důvody. Best je spoluobjevitelem inzulinu, je tedy logické, že mu náleží polovina z mé poloviny.
1: Profesor McLeod měl stejný důvod, když se o svou polovinu rozdělil s doktorem Kolipem?
2: Doktor Kolip vykonal mnoho pro úspěšnou aplikaci inzulinu, ale inzulin neobjevil. Inzulin jako takový jsme objevili my dva, Best a já. Ostatně vaše otázka se týká profesora McLeoda, nikoli mě.
3: American Star Chicago. Doktore Bentingu, hodláte se dál věnovat výzkumu?
2: Jistě. Vědec není nikdy na konci cesty, nesmí ustrnout. Takové je jeho poslání.
3: Čím se zabýváte v současné době? Stále ještě inzulínem?
2: Ano. Ano, ano, stále ještě inzulinem. Víte, pane redaktore, ono to není tak dlouho. S pokusy jsem začal v létě 1921 a teď máme říjen 1923.
4: Canadian Woman Montreal. Doktore Bentingu, máte ještě nějaký jiný cíl kromě inzulínu?
2: Kromě inzulínu. Víte, na to dám těžko odpověď. Můj cíl je sice jednoznačný, ale já těch slov nebo té formulace nerad používám.
4: Ale přece jenom...
2: Přece jenom, tak pomoc lidstvu, pomoc trpícím, to je můj cíl.
4: Ano.
2: Ovšem to platí pro každého doktora, nemyslíte?
4: Jistě.
2: No a jinak se zabývám studiem silikózy a také výzkumem karcinomu. Ovšem to jsou všechno dlouhodobé úkoly, to jsou obrovité stavby, ke kterým každý z nás přispěje sotva kamínkem.
5: Le Soir Paris.
2: Ano.
5: Kolik diabetiků zemřelo do chvíle, než byl inzulín objeven a použit? Dá se to vůbec nějak vyčíslit?
2: Nedá. Nedá. Egypťané popsali příznaky diabetu už před 4000 roky. A v průběhu lidské civilizace zemřelo na diabetes velmi mnoho lidí.
3: Měl vůbec někdo šanci přežít, dokud nebyl objeven inzulín?
2: Snad někteří dospělí, ovšem pokud přísně dodržovali dietu a pokud je nepostihla žádná infekce. Ale i tak mohli počítat sotva z 5-6 roky života.
4: A děti?
2: Děti, ty neměli šanci vůbec. Ostatně i pro dospělé to byl jen tanec nad propastí. Ještě dnes trpí polovina diabetiků tuberkulózou. Třetina pacientů prodělala různé amputace.
3: Promiňte, sir Frederiku. Pardon, News of Canada, Toronto. Doktore Bentingu, jistě máte báječný pocit. Objevil jste elixír života.
2: Ale žádný elixír, pane, to jsou příliš silná slova. Kdybyste viděli, jak snadno a krutě člověk přichází o život.
3: Já byl taky ve válce. Jako vy, doktore Bentingu. Jako vy. A viděl jsem toho dost.
2: Tím spíš, pane redaktore, tím spíš. My s Bestem nejsme žádní šarlatáni. Jaký elixír, prosím vás?
3: Doktore Bentingu, já nemluvil o šarlatánství. Dnes je veřejnosti známo, že inzulín probouzí k životu i ty, kdo upadnou do diabetického komatu. Dřív byli takoví lidé ztraceni. Tak se na mne nezlobte. Inzulín je v tomto případě skutečný elixír života.
2: Doktor Best a já...
6: Dovolíte, pánové?
3: Samozřejmě.
6: Musím vás vyrušit.
3: Profesore McLeod...
6: Ne, prosím, teď žádný rozhovor.
3: No to je škoda.
1: Profesore...
6: Prosím, podpis, ale ano, to s radostí.
3: Díky.
6: Pane kolego Bentingu...
2: Prosím.
6: Pojďme trochu stranou. Měl bych takový malý návrh na změnu programu.
2: Nějakou změnu?
6: Nic závažného, ale... Jestliže nás dva osud aspoň dočasně spojil prostřednictvím inzulínu, neměli bychom to spojení trhat.
2: Ach tak.
6: Konec konců jsou tady zástupci veřejného mínění.
2: Ovšem, takže v zájmu veřejného mínění zdeformujeme fakta. Ať jsme aspoň navenek oddaní blíženci ušlechtilé věci.
6: Ale...
2: To cituji vás, profesor.
6: Podívejte se, Bentingu. Já se s vámi nechci přít. Dnes by to opravdu bylo krajně nevhodné. Cítím se prostě trochu unaven a rád bych si před banketem ještě zajel do hotelu, pokud vám to vyhovuje.
2: Hotel.
6: Co?
2: Hotel mi vyhovuje. K otázce inzulinu. se raději vracet nebudeme.
6: No. Jak myslíte?
2: Bůh ví, co má za smeklout za lubem. Zřejmě si chce vybrousit dnešní přípitek. Potrpí si na řečnické efekty a sláva je pro něho jako droga. A té drogy bude potřebovat čím dál víc. Jenže osud už mu nepřihraje do cesty dalšího Bentinga a Besta. Měl asi strach, abych novinářům náhodou neřekl něco, co by mohlo pošramotit jeho pověst noblesního vědce. On se té mé farmářské neotesenosti tak trochu bojí a to je docela příjemné zjištění. Ano, bojí se, abych neřekl, pánové, všechno to bylo docela jinak.
3: Máte tady
1: dopis.
2: Děkuji. Výbor pro udělování Nobelových cen?
1: Výbor pro udělování Nobelových cen.
2: No to ne, to... No to snad není možné, Beste.
1: Jsem první, kdo vám blahopřeje.
2: Ne!
1: No co se děje, Frederiku?
2: Výbor Nobelových cen uděluje titul McLeodovi.
1: A vám ne?
2: Ale ano, mě taky, no tak... ano. Jenže to laureátství patří přece nám dvěma.
1: Frederiku.
2: Mně a vám.
1: Ale...
2: My dva jsme na tom pracovali, my jsme to objevili, on jenom řečnil.
1: Frederiku, uklidněte se, nerozčilujte se. Tak už to na světě chodí. Ti zasloužilí páni ve výboru přece neudělí Nobelovu cenu 23letému doktorku.
2: Ne, já se na protest té ceny vzdám.
1: Ne, nic s tím nedokážete. McLeod ochotně schrábne titul i peníze. Ale vy můžete těch peněz použít pro další výzkum. Založíte nadaci, ústav. No tak, Frederiku. Ústav Frederika Bentinga. To zní nádherně, nemyslíte?
2: Herbert měl samozřejmě pravdu. Ale mě se ta nespravedlnost strašlivě dotkla, urazilo mě to. I když jsem věděl, že nejdůležitější je výsledek a toho jsme dosáhli. Šlo nám o ty ubožáky, které jsme viděli na klinikách, chudáky odsouzené k smrti. Jenže tohle musel McLeod vědět ještě líp než my. Tak proč se zuby nechty bránil mému objevu? Vědec jeho úrovně musí podstoupit jakékoliv riziko, i kdyby to byla pravděpodobnost jediné promile. A snad nikdy nezapomenu, jak mě přijal poprvé.
6: Jdete za mnou?
2: Ano, profesore, jsem Benting. Doktor Benting, psal jsem vám.
6: Ano, ano, už si vzpomínám. Chcete udělat interview o mém ústavu, že ano? No, prosím, posaďte se.
2: Prostudoval jsem vaši patologickou fyziologii diabetu od A do Z.
6: To rád slyším. Ti, kdo ke mně chodí pro interview, zdaleka nebývají tak informováni. Jakou máte erudici, kolego?
2: Jsem chirurg. Válečný chirurg, ortoped.
6: Vyznamenání?
2: Ano, válečný kříž za lékařské zásluhy a za zranění.
6: Mm-hmm. A co teď?
2: Teď mám v Landnu ordinaci. A skoro žádné pacienty. Pro pár lidí jsem vyrobil umělé náhrady. Protetika mě docela zajímá. Občas taky maluju. Chtěl jsem dokonce malířství studovat, no ale to sem nepatří. Totiž rád bych se věnoval výzkumu.
6: Jakému výzkumu? V ortopedii?
2: Ne. V léčbě cukrovky.
6: O tom jste se ovšem v dopise ani nezmínil.
2: Já ještě pořád tápu. Ale mám jistou ideu a jsem přesvědčen, že to by mohla být ta správná cesta.
6: Vy jste chirurg, milý kolego Bentingu, že ano? Žádný fyziolog. Kolik je vám let?
2: Bude mi 29.
6: A vy se chcete věnovat výzkumu diabetu, že ano? Jaké máte zkušenosti, prosím vás?
2: Nepatrné, to přiznávám. Ale je spousta věcí, které se dají naučit. A chirurgická praxe je při podobném výzkumu velmi důležitá.
6: Obávám se, že zbytečně ztrácíme čas, kolego.
2: Ale já od vás potřebuju jenom laboratoř a takových 10 psů, profesore. Jsem přesvědčen,
6: má že... laboratoř se zabývá jiným výzkumem. Je plně využité.
2: Ale já mám ideu...
6: Jakou ideu, doktore?
2: Nejdřív podvázat psům pankreatické vývody, pak čekat, až slinivka odumře.
6: Takže vy jste přišel jen kvůli tomu? O žádné interview vám nejde.
7: Ale ano, jde to také. Jenže bych s vámi rád konzultoval tenhle problém.
6: Nemám zájem.
8: Profesore, já samozřejmě nejsem tak fundován jako vy, ale to, co jsem prostudoval, naznačuje, že objev léku proti cukrovce je na spadnutí. Pankreas je...
6: Nejste u kolokvia, doktore Bentingu. Vaše soudy mě nezajímají a můj čas je vymezen. Pro vaše chiméry rozhodně neposkytnu ani laboratoř, ani psi.
7: Ale profesore, když se podaří izolovat účinnou látku...
6: Já jsem domluvil. Naschledanou.
7: Že diabetici umírají. Kdyby se má idea potvrdila, mohli bychom je zachránit.
6: Zbohem.
7: Ještě dnes to ve mně vře, když si na ten rozhovor vzpomenu. Vždyť ten člověk mě vyhodil jako žebráka, jako obtížné individuum. A přitom platil za nejlepšího odborníka v celé Kanadě. Publikoval v Evropě. A já ho nedokázal přesvědčit.
9: Frede!
8: Ano?
9: Frederiku! A Macpherson, no buď zdrav, kde se to bereš?
10: Co se tak divíš? Přece stojíme před klinikou, to snad není tak zvláštní událost, když tam dělám, ne?
9: No, to máš pravdu.
10: Co je s tebou? Vypadáš jako šílenec na útěku.
9: Já jsem vážně jako pomatený. Zrovna jsem byl u McClouda.
10: A můj elegantní krajan. A čím tě tak zničil? To je u něho dost nezvyklé. Pan profesor McCloud je chodící společenský katechismus.
9: Chtěl jsem na něm laboratoř za 10 psů.
10: A takhle si to na něho vypálil, tak to se mu ani moc nedivím.
9: McPherson, já netvrdím, že mám geniální nápad, ale mohlo by to vyjít. Kdyby se podařilo izolovat látku, která usměrňuje metabolismus uhlovodanů...
10: Ale ty jsi přece dělal chirurgii.
9: No dělala co? Takže mi řekneš totéž, co mi prvé naznačil McCloud? Ševče, drž se svého kopita, chirurgu, nepleť se nám, fyziologům do řemesla.
10: Poslyš, ty si pořád stejný vstekloun, jako zbýval na fakultě. Musíš ho pochopit. Nic, ale vůbec nic o tobě neví.
9: A vždyť tě ani nevyslechl. Jsem pro něho jenom hloupý kluk, který v životě otoperoval pár lidí, za války dostal metál a teď si myslí, že mu patří svět.
10: Měl jsi ten tah líp rozmyslet.
9: Ale prosím tě, to podstatné se mu naznačil.
10: No dobrá, tak na to půjdeme jinak. Zapracuju na šéfovi, hraje s McCloudem každý týden bridge.
9: Já už k McCloudovi v životě nepůjdu.
10: Ale půjdeš. Jen se neodříkej.
7: McPherson měl pravdu. Šel jsem za McCloudem podruhé a zas mě vyhodil. Jenže ten nápad mi nedal spát. Já jsem musel přesvědčit. Musel jsem otoperovat pár psů. Musel jsem vyrobit extrakt. Musel.
6: Doktor Benting.
7: Ano.
6: Přiznám se, že už mě vaše návštěva ani nepřekvapuje.
7: Jsem tu po třetí, profesor.
6: Vy prostě máte, jak bych to řekl, vy máte neústupnou povahu. Nějaké společenské zvyklosti. Nechci tomu vysloveně říkat jemnost, takt, diplomacie. Zkrátka, ty vytříbené vlastnosti, které se mezi lidmi určité společenské úrovně vysoce hodnotí, ty pro vás příliš důležité nejsou, vidíte.
7: Profesore, já si neumím hrát se slovíčky. Vyrostl jsem v prostých podmínkách. A na otcově farmě se tvrdě pracovalo a naše řeč byla jednoduchá. Ale za to jsem si osvojil zásadu, že se člověk nesmí vzdát, když jde o vážnou věc.
6: To je chválihodné.
7: Nezáleží mi na tom a nevím, jestli je to chválihodné. Prodal jsem dům, ordinaci. Zrušil jsem své zasnoubení, abych se mohl absolutně věnovat práci. Nic víc už obětovat nemohu. Kromě svého mozku a rukou. Kromě svého života.
6: No. Kolegové se za vás přimlouvali, Bentingu. Proto přece jen váhám. Ale mé stanovisko k vám se nezměnilo. Nemá smysl, abych tvrdil, že věřím ve váš úspěch. Chybí vám zkušenosti, průprava, specializace, možná i vědecká vytrvalost. Není nic, co by mě opravňovalo k nějakým nadějím.
7: V dané chvíli je nejdůležitější, že věřím sám sobě, profesore.
6: Poslyšte, Bentingu, v životě jsem se setkal s mnohými nadšenci. Nechci říkat přímo pošetilci nebo fanatiky.
7: Ale já jsem fanatik, profesore. A nestydím se za to. Dokonce si myslím, že to tak má být.
6: Ano. Bentingu, nic nevzniká samo od sebe. Všechno potřebuje nějaký podnět. Co ve vás probudilo ten fanatismus, jak říkáte?
7: Jako kluk jsem měl kamarádku. Jmenovala se June a bylo jí 15, tak jako mě. Ještě půl roku předtím, než zemřela, se mnou honila po farmě.
6: Aha.
7: Jenže pořád měla žízeň a to mě bylo divné. Ustavičně pila mléko, vodu, čaj, limonádu a hubla. Hubla, ztrácela se před očima.
6: Ovšem, to jsou klasické příznaky.
7: Všichni říkali, že potřebuje hodně tekutin, protože roste.
6: Její rodiče nevyhledali lékaře.
7: Ale ano, ano, vyhledali, jenže ten řekl, že není žádná naděje a že June brzy zemře. Naposled jsem ji viděl týden před smrtí. Ležela v parádním pokoji, tam, co měli harmonium. Víte, její otec hrál na harmonium a učil i June. June měla moc krásný hlas.
6: No, trochu zvláštní na farmářskou rodině.
7: Ano, ale oni byli trochu zvláštní. June hodně četla a její otec taky. June se strašně změnila. Byla vyhublá, popelavá, celá vyschlá. A ústa měla jako živou ránu. Její matka namáčela vatu do misky s hřbánkovým odvarem a otírala jí ta bolavá ústa. June už mě nepoznala.
6: Ano, ano. To byl jistě bolestný zážitek.
7: Byl to otřes. Otřes pro celý život.
6: A proto tedy ten fanatismus?
7: Ne, to nemělo smysl říkat mu všechno. Ani bych to byl nedokázal. Ale já ve své paměti vidím June ještě jinak. Když jsme si naposled hráli na schovávanou. Našel jsem ji brzo. V šípkovém keři za stodolou. Chtěl jsem na ní zavolat, ale v tom jsem zahledl její tvář. Orámovanou, rozkvětlými šípky a ozářenou sluncem. Byla tak krásná. Tak docela jiná, než jak jsem ji znal. Že jsem zatanul úžasem. Snad to byla předtucha její smrti, její nadpozemskost. Že jsem potichu couvl a ještě kus cesty jsem utíkal po špičkách. Ne, nebyl bych se jí dokázal dotknout ani za nic. Doběhl jsem až na dvůr a tam jsem teprve spustil pokřik jako malý kluk. Když umřela, rozběhl jsem se k tomu šípkovému keři a tam jsem brečel až do večera. Brečel jsem zoufalstvím nad tou bezmocí. Aspoň jsem cloumal javorem, který rostl u plotu. Musel jsem nějak vybít tu beznaděj, bolest, zármutek. A možná, že právě tenkrát, jsem se v duchu rozhodl pro medicínu. Pomáhat trpícím. Ano. Právě tenkrát.
11: Frede, ty jsi odnesl ty pítle sám? No chlapče, sílu máš jako lev.
7: Ale tatínek mi neurčil farmářskou budoucnost.
11: Síla se ti bude hodit vždycky a všude, hochu. Dobrý kořen a síla, to znamená v životě mnoho. Ale já nechci, abys byl farmář. Jste čtyři a ty jsi nejmladší. Dám ti školy. Matka by byla šťastná, kdybys šel studovat na kněze.
7: Ne, to jsem nechtěl.
11: Pomáhat lidem je přece poslání.
7: Chtěl jsem jim pomáhat hned, tady, na zemi. No co bych mohl nabídnout jako duchovní třeba chudince June? Ráj? Ten až po smrti. Hlavní je přece život. Aby lidé žili opravdu lidsky, bez utrpení.
11: Tak co tedy chceš studovat?
7: Bylo jasné, co odpovím.
11: Medicínu? Já nevím, Frede. Naše farma sice zatím vynáší, ale kdo ví, co bude zítra? A kdo ví, jestli budu mít jednou dost prostředků, abych ti pomohl s ordinací. Zařízení je drahé, chlapče. A kdyby ses měl do smrti potloukat po nemocnicích za pár dolarů, to by se mi nelíbilo. Budu se muset u maminky hodně přimlouvat. Zítřek je nejistý.
7: A v tom měl tatínek pravdu. Zícek byl nejistý. Vypukla válka. A náš ročník musel během prázdnin dohonit celý rok. Upekli z nás válečné doktory. A zrovna tohle mi Mekloud měl taky za zlé. Jenže já získal za války zkušenosti, které chirurg sbírá celá desetiletí. Zkušenosti a trpělivost. A ta se mi nakonec vyplatila i u Meklouda.
6: Mentingu, slíbil jsem vám definitivní odpověď. No, odjíždím na 3měsíční dovolenou ke Skotským jezerům. Na ty 3 měsíce vám laboratoř půjčím.
7: Děkuji, profesor.
6: Neděkujte předčasně. Jakmile se vrátím, vezmu si laboratoř okamžitě zpátky. Ať je váš výzkum v jakémkoliv stádiu.
7: To je mi jasné, profesore. Dovolíte, abych vyslovil ještě jednu prosbu?
6: No, prosím.
7: Já jsem chirurg a chemické postupy příliš neovládám. Já jsem pomalý. Potřeboval bych zručného asistenta.
6: No, ovšem.
7: Nemůžete mi doporučit někoho ze svých žáků?
6: Co? Aha. Ano, někoho z mých žáků. V tom případě snad Herberta Besta. Pochází z lékařské rodiny a je to velmi obratný chemik.
7: Mekloudova volba byla v tomto případě dokonalá. Herbert Best byl navíc ještě inteligentní a čestný kamarád. A líbil se mi od první chvíle.
12: Dobrý den, doktore.
13: Dobrý den.
12: Posílá mě profesor Mekloud.
7: Kolega Best.
12: Kolega ještě ne. Jsem medic. Profesor říkal, že mě budete potřebovat.
7: Ano, ano, ano, ano. Na rozbory krve a moči u laboratorních psů to hlavně.
13: No a vůbec na chemii. No. Maminka vždycky říkávala odříkaného největší kus. A já se jí smál. A teď to mám. S chemií jsem odjakživa zápasil, tak teď si ji užiju.
12: To bude v pořádku, doktore.
13: Ano, ano, já doufám. Prosím vás, a budete mi taky asistovat při operacích, vidíte? Nemáme na výzkum moc času.
12: A kolik máte psů?
13: No, zatím 12. Ale já ještě přikoupím.
12: Vy jste pro svůj výzkum získal nějakou podporu? Myslím finanční?
13: Ne.
12: Tak.
13: No, prodám auto a garáž.
12: Prýma, takže se hlásím do služby. Zdejší laboratoř znám jako svoje boty. Tamhle je sklo, v té skřínce pod oknem mikroskop, chemikálie.
13: Chirurgické nástroje jsem si přinesl vlastní.
12: Výborně, rozjedem to. No tak, pane šéf, poroučejte. V titrování jsem mistr.
7: Když jsem prvnímu psu podvázal pankreatické vývody, museli jsme čekat 7 týdnů, než pankreas odumře. To bylo hrozně zdlouhavé. Počítal jsem dny. Věděl jsem, jak strašně čas letí. A nepochyboval jsem ani v nejmenším, že nás Mekloud nemilosrdně vyhodí.
12: Frederiku, vy ten pankreas dneska operujete docela jinak.
13: Aha, aha, to je správný postřeh. Herbert Epean, snažte se to odkoukat. Protože později v dalších fázích už budeme dělat všechno oba. Já chemii, ne, prosím vás, neděste se. A v chirurgii.
12: Neděste se vy.
13: Zkrátka, každý bude dělat, co bude třeba. Teď ligaturu, podržte mi to.
12: A proč to neoperujete jako dřív?
13: Jak víte, ctím jednoduchost. Účelnost a rychlost, příteli, to je pro mě příkaz číslo 1. A Hedonův způsob byl zdlouhavější. Ale i tohle je úspěch, Berte. Je malý úspěch pro chirurgii, nová pankreotektomická technika.
12: Napíšete o tom Mekloudovi?
13: No, asi ano, ale stejně mi neodpoví jako obvykle. Nedůvěřuje mi ze zásady. A takové lidi těžko přesvědčíte o své pravdě. Já nechci být špatný prorok, ale ještě to poznáme na vlastní kůži. A, sušit, sušit, honem, tady, sušit, můl.
12: V pořádku, Frederiku, můžete pokračovat.
7: Nová chirurgická technika naší práci urychlila. Zaváděl jsem psům skleněné rourky rovnou do slinivky, takže sekret volně vytékal. A vyoperovávali jsme pak slinivku téměř atrofovanou. A navíc jsme se rychleji zbavili enzymů, které nám až dosud bránili, abychom získali hormon z takzvaných Langerhansových ostrůvků. Hormon, u kterého jsem předpokládal léčivý účinek. A tyhle buňky, tyhle ostrůvky v pankreatu popsal sice doktor Langerhans už roku 1869, ale neměl ani tušení, co vlastně objevuje.
12: Už je to jasné.
7: Jak to vypadá, Beste?
12: Ze všech operovaných psů je na tom nejhůř Jackie.
7: Jackie. Z laboratorních psů jsme uměle vyráběli diabetiky. To byl první stupeň. Atrofovanou slinivku jsme rozřezali na malé kousky a vložili ji do slaného roztoku. A tak jsme získali extrakt, který jsem chtěl aplikovat diabetickému psovi, abych si ověřil nápad, který mi nedával spát. To byl druhý stupeň. Měli jsme tedy psy diabetiky, měli jsme konečně i roztok.
12: Pro Jackyho nám bude roztok stačit.
7: No, pro Jackyho ano, ale co ostatní psy?
12: Prosím vás, Bentingu, takhle přece nemůžete uvažovat. Je to v zájmu věci. Na Jackym provedeme důkaz.
7: Já vím, Herberte, já vím, vy jste vždycky moudřejší. Ale mě prostě vadí, že jsme psům dali jména, že jsme si na ně zvykli a oni, že si zvykli na nás.
12: Takové je to s pokusnými zvířaty vždycky. Vy si to komplikujete sám, Frede. Nosíte jim po kapsách pamlsky.
7: Ano, ano, ano, máte pravdu, já se kaju se, ale kdo pak se s nimi dělí o obědy a večeře, no?
12: No. Vy taky musíte přijít na všechno.
7: Ano. Po téhle stránce jsme byli oba stejní. Krvácelo nám srdce. Ale nemohli jsme počítat s tím, že psy po provedených pokusech budeme udržovat při životě. Aspoň ne všecky. Bylo by to nákladné a zbytečné. Věděli jsme, že naši psi Jackie, Move, Bill, Henry zachraňují pro budoucno třeba nějaké dítě, které by zemřelo na diabetes. A ta nádherná vidina úspěchu nám dávala sílu.
14: Pánové, pánové!
15: Ale tak ne, koho to sem zase čerti nesou, teď se nemůžeme zdržovat.
14: To jsem já, Harris. Má drahá, choď, Muriel vám posílá večeři.
12: Co? To už je večer?
14: No skoro. Muriel mi poručila, že nesmím odejít, dokud to všechno nesníte.
15: Ale ne.
14: No tak do toho, mládenci, do toho.
15: Ne, teď se nám to zrovna nehodí.
12: Frederik chtěl operovat a já musím dělat průběžné odběry.
14: No, to já znám, to já znám. Na nejvíc byste si uvařili čaj na Bunsenově hořáku.
15: No a?
14: Jak pak dlouho jste nejedli, co? Podívejte se na sebe do zrcadla, pánové. No, podívejte se, jste zelení jako kriketový trávník. Vy z té laboratoře nevytáhnete paty, spíte vůbec?
15: No, samozřejmě. Samozřejmě, střídáme se, že, Berte? Takové 3-4 hodinky spánku musí každému stačit.
14: No, no, to si toho spaní moc užijete. Snězte si to aspoň, dokud je to teplé.
15: Uh-huh.
14: Co, hoši? Jak to vypadá? Stihnete to, než přijde McCloud? Hmm.
7: O tom se nedá takhle jednoduše mluvit, Harrisy.
14: Aha.
15: Herberte. Herberte, prvé jsem vám říkal, nedávejte nic tomu Billovi, víte, ale že já mu chci zavádět rourku.
7: Co to máte na ruce, Harrisy?
14: No, ale to je takový.
15: No, ukažte to, ukažte, ukažte. No,
14: furunkl, budu muset na chirurgii.
15: No to snad nemyslíte vážně. Co? Od čeho tady máte odborníky? Beste, umíte se, budeme operovat.
14: Ne, ne, počkejte, pánové.
15: Aspoň přijdem na jiné myšlenky.
14: Ale to nepřijde.
15: Harrisy, poskytneme vám chirurgický zákrok se vším komfortem.
14: To mě chcete operovat na stejném stole, na kterém operujete psi?
15: No a? Vy řídíte Muriel? Že místo honoráře za fantastický steak jsme jejího manžela zbavili furunklu.
14: No tak dobře, no tak do toho, pánové.
7: Pak Harris odešel. V ústavu nebyla živá duše. Nastala chvíle, kdy jsme chtěli psovi poprvé vpíchnout roztok, abychom se přesvědčili o jeho účinnosti.
12: Můžeme? Jackie je v diabetickém komatu.
7: Připravte stříkačku.
12: Kolik aplikujete?
7: Jeden kubík. Nechcete mu to vpíchnout vy, Herberte?
12: Ne, ne, ne. To je vaše svaté právo, Frederiku. Byla to vaše idea?
7: Vpíchl jsem Jackymu roztok, od kterého jsme vpravdě očekávali zázrak. Pomůže? Vrátí Jackyho od prahu smrti? A nebo byly naše předpoklady mylné?
12: Kávu?
7: Ne, odeberte mu krev a moč, Herberte.
12: Teď to ještě nemá smysl, Frederiku. Je moc brzo, zatím by se nic neprojevilo. Takže kávu.
7: Mně připadá, že jsem mu to vpíchl už před hodinou.
12: Uklidněte se. To vám vážně jen připadá. Zatím uplynulo přesně 15 minut, Frede. Já vím, že je to těžké, ale teď musíme čekat.
7: Nikdy se mi čas nevlkl jako tenkrát. Pozoroval jsem střídavě Jackyho a laboratorní hodiny. Každou minutu to v nich hrklo a já sebou vždycky trhl, jako by mi vystřelil za uchem.
12: 90 minut. Teď už by to šlo.
16: Dobrá. Tak já se podívám na moč.
12: A já odeberu krev.
16: Chirurgovi se nesmí třást ruce nikdy. Ale mě se najednou ruce tak roztřásly, že jsem málem upustil zkumavku. Herberte, prosím vás, proveďte ten rozbor ještě jednou po mně.
12: Počkejte chvilinku. Tu krev už taky budu mít.
16: Třeba jsem to popletl. Moč je negativní.
12: Frederiku, pojďte sem. Pojďte sem, ať to vidíte na vlastní oči.
16: Hladina cukru v krvi je normální.
12: Normální! Frederiku, pozor! Buď zdráva! No tak, no, naši univerzitní hymnu. Raz, dva, tři. Buď zdráva, myšlenko ty lidská, teď volností se naše prsa dmou. Dva, tři. Kéž to, co život pro nás chystá, je jasem moudrostí a nikdy tmou. Zdráva buď, zdráva buď, zdráva buď, zdráva buď, zdráva buď. Školo ty kolébko moudrých věd, všech věd. Zdráva buď, buď, zdráva, zdráva buď, buď, buď. Tvůj syn ti školo kyne naposled, naposled. Zdráva buď, zdráva buď. Frederiku, Harris přinesl minulý týden láhev šampaňského. Jsem s ním.
16: A to myslíte, že nám tolik věřil, nebo to jsem přinesl jen tak? Herberte. Herberte. To znamená, že látka X je na světě. Látka X je na světě.
12: Jak ji pokřtíme?
16: Já nevím, nevím.
12: Já bych řekl Ailetin.
16: Co?
12: Isles of Langerhans. Huh? Langerhansovy ostrůvky. To by bylo vhodné, ne?
16: No třeba, jak myslíte. Tak láhev máme, tak ty ještě skleničky.
12: Proč? Máme zkumavky, aspoň to bude stylové.
16: A za dvě hodiny musíme Jackiemu vpíchnout další dávku našeho...
12: Ailetinu! Ano, jenže vy teď přednesete přípitek, Frederiku.
16: Prosím vás, já takové věci neumím. A
12: vy na něco přijdete.
16: Herberte. No. Mě napadl ale takový strašně jednoduchý přípitek. Hm? Ale já myslím, že se sem docela hodí.
12: Tak jsem s ním.
16: Připijeme si na život, Herberte.
12: Dobrá. Připijím na život, Frederiku. To jste vymyslel krásně. Tak. A teď pustím psi z klecí... Ať to oslavují s námi!
16: Byla to nádherná noc. Noc vítězství, kterou jsme tenkrát s Bestem prožili a kterou nic neskalilo.
0: Sire Frederiku Grente Bentingu, rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za úspěšné izolování inzulínu.
17: Dobrý den.
16: Dobrý den.
17: Promiňte, sire Frederiku, dovolíte, abych vám odevzdala telegramy? Je to úplná záplava. Hotelová pošta nestačí přijímat blahopřání.
16: Děkuji, děkuji. Ano, okamžik, vezměte si to, prosím vás.
17: Ne, to ne, sire Frederiku, nic si nevezmu, děkuji, Já jsem opravdu moc šťastná, že jsem vás viděla na vlastní oči.
16: Ale prosím.
17: Ne, pro mě je to velká čest. Dovolíte, abych vám taky gratulovala k Nobelově ceně?
16: Děkuji, děkuji vám.
17: Sire Frederiku, já vím, co je cukrovka. Před lety na ní umřel můj nejmladší bratr.
16: Telegramy, blahopřání... Ústav pro diabetologii, doktor Robertson, doktor McPherson, Harrisovi, Royal College, paní Somersetová, paní Thompsonová a Leonard. Přátelé, kolegové, pacienti, kolik upřímnosti a kolik zášti. Co se mě páni kolegové napomlouvali, že Banting utrácí peníze, které dostal na výzkum. Jak živ jsem nic nedostal. Věčně jsem balancoval na pokraji chudoby. Všichni viděli jen úspěch. jak mi záviděl i ten šlechtický titul, o který jsem nestál. Ale co nezdaru nás potkalo? Získali jsme Eileen, to je pravda. Jenže pak nám psi začali umírat jeden za druhým, protože jsme měli nedostatek Eileenu.
12: Je to zlé, Frederiku.
16: Jerry?
12: Ano.
16: A Muf?
12: Taky. Už si odvezl Antoušek.
16: Ale náš Jacky ještě žije.
12: Samozřejmě, náš pokusný pes číslo jedna ještě žije. Žije rekordní dobu, ale schovávám pro něho Eileen. Dokud mi nedojde zásoba. Pro druhé psi nemám nic.
16: Tomu muselo dojít, Herbert. Tušil jsem to od začátku, že právě tohle bude náš problém číslo dvě. A problém možná ještě těžší než Eileen. To bylo vlastně docela jednoduché.
12: Jistě. Jednoduché jako páka nebo kladka. Nebo jako Newtonovo jablko. Jednoduché, ale geniální.
16: My musíme najít adekvátní zdroj Eileenu. Psi to rozhodně být nemohou. Vidíte, že i s těmi malými dávkami zápasíme. Pro záchranu jednoho pokusného psa obětujeme dva další. To bychom museli mít milionová stáda psů, abychom mohli vyrábět Eileen. Protože teď už musíme pomýšlet na průmyslovou výrobu. A na člověka.
12: Takže otázka zní?
16: Prosím?
12: Otázka zní?
16: Ano. Kde a jak budeme získávat Eileen v takovém množství, aby stačil k léčbě diabetiku?
12: Pěkný hlavolam.
16: Ne. No ne. No to je jasné.
12: Co?
16: To je jasné jako Newtonovo jablko.
12: Nerozumím.
16: Nezapomeňte, že pocházím z venkova. Berte zdravý selský rozum. Schoďte ze sebe ten plášť. Pojedeme na univerzitní farmu a potom na jatky. No zkusíme to s hovězím dobytkem.
12: Doufám, že nechcete do téhle laboratoře umístit krávu, Frederiku.
16: Ne, to není třeba. Já si totiž na něco důležitého vzpomněl. Ale na něco strašně obyčejného. Berte, na jatkách nikdo nestojí o vnitřnosti. No kdybyste viděl třeba ty hromady brzlíků, co já se tam s otcem najezdil jako kluk.
12: Vy chcete použít slinivek ze zabitých zvířat?
16: Ne, to v žádném případě. Ale zvolíme si určité množství dobytčat, která půjdou na porážku a podvážeme jim vývody pankreatu, tak jako jsme to dělali u psů. Jejich pankreas bude připravený k našemu účelu právě v té době, kdy je povezou na jatka.
12: To zní logicky.
16: Víte, jak by takový McCloud ohrnoval nos, kdyby nás teď poslouchal?
12: Ale pánové, tady jsme na univerzitní půdě. Já si nepřeju, abyste do mé vědecké laboratoře zanášeli pach chlévské mrvy. Jenže nám to může být úplně fuk. Hlavně, ať pan profesor ještě dlouho vydrží ve Skotsku.
16: Byl to zběsilý kolotoč. Vyoperovávali jsme slinivky, připravovali extrakt, vyráběli injekce, testovali krev a moč, vážili potravu pro nemocné psy, krmili jsme psy zdravé a pořád dokola.
12: Vítězství, Frederiku! Profesor McCloud si prodloužil pobyt u Skotských jezer ještě o měsíc.
16: Herberte, pojďte sem. Kdy jste dával Jackymu naposled Eileen?
12: Před hodinou. Tady je jeho poslední glykémie.
16: No tak to je jasné. Příliš mnoho Eileenu. Hladina cukru v krvi klesla pod normál, má hypoglykemii.
12: Ale já mu dal stejnou dávku.
16: Ale to je v pořádku, beste. Náš Jacky prostě dneska málo žral.
12: Glukózu?
16: Ano. Ověřili jsme si, že za určitých okolností může nastat Eileenový šok. Později této skutečnosti využili terapeuticky psychiatři, ale to mě netěšilo. Už v těch počátečních stádiích našeho výzkumu jsme postřehli, že každý pes reaguje jinak a že dávky Eileenu musí být stanoveny případ od případu.
15: Beste, vezměte to, mám rukavice.
12: Haló, laboratoř doktora Bentinga. Kdo? Ale kdo? Aha. To je vrátný, jde vám sem návštěva.
15: Ale jaká návštěva? Nikdo se neohlásil, pro nikoho nemám čas.
12: Už jde sem.
15: Proč jsem vrátný někoho pouštěl? No prosím, vstupte.
18: Jsem Walt Delano Humes. Hledám doktora Bentinga.
15: Co si přejete, pane Humesi, ale stručně.
18: Jsem zástupce Spolku pro ochranu zvířat. Je nám známo, že konáte neodpovědné pokusy na psech. Se smrtelnými následky.
15: Oh. Posaďte se, pane Humesi. Pane Humesi,
7: Nezapírám, že vyoperovávám psům slinivky a dělám z nich diabety. Z jejich slinivky. Ostatně teď už nejenom z jejich slinivky. Získáváme extrakt. Zatím je vše ve stádiu výzkumu. Ale jednou bude takový extrakt zachraňovat lidi. Psi přitom nemají žádné bolesti. Dostává se jim stejné anestezie jako lidem.
18: To vás neospravedlňuje, doktore.
7: Ale ano, ospravedlňuje. A jak? Pane Humesi, mě mrzí víc než vás, že psi jsou vlastně určeni k záhubě. Ale konají tím pro člověka mnoho užitečného. A věřte mi, že to nesu velmi těžce.
18: Doktore, byl jsem pověřen, abych vám sdělil, že Spolek pro ochranu zvířat na vás podá žalobu pro týrání psů.
7: Jaké týrání, vy demagogu? Viděl jste umírat dítě v diabetickém komatu?
18: Ne, ale já nepřipustím.
7: Bez té otevřeté dveře pan Humes nás opouští.
18: No já protestuji.
7: Protestujte třeba na dvoře před ústavem, pane Humesi. Jestliže jako lékař stojím před dilematem člověk nebo pes, pak musí vyhrát člověk. Braňte psi, kterému či jejich majitelé. Ti, co na psech vydělávají, ti, co si na nich vybíjejí svou méněcenost, malost, stek. Poručím se.
18: Budeme co nejostřeji protestovat.
7: A protestovali. V pracovním zápalu jsme dokonale zapomněli na záludnost světa. Vynořili jsme se z ticha laboratoře a poznali jsme, že nebude tak lehké objev Aeletinu prosadit.
6: Chtěl jste se mnou hovořit, Bentingu? Prosím. Pro nejbližších 20 minut... jsem vám k dispozici oběma.
7: Ale profesore, 20 minut nestačí.
6: Předesílám, že jakoukoliv žádost o prodloužení vašeho pobytu v ústavní laboratoři předem odmítám. Laboratoř přebírám ihned.
7: Ale my jsme základní výzkum ukončili, profesore. Společně s Bestem jsme izolovali látku, kterou vylučují Langerhansovy ostrůvky a vyzkoušeli jsme její účinnost na velkém počtu laboratorních psů. Herberte.
12: Ano. Tady jsou grafy, prosím, pane profesore. Tady je záznam o provedených pankreatektomiích. Tady jsou záznamy o cukru v krvi, o cukru v moči a tady je, prosím, status každého léčeného psa. Téměř 100% úspěch.
6: No to je ono. Téměř. Vaše údaje jsou nepřesvědčivé, pánové. Jsou nepřesné. To je fantazie.
7: Ale jaká fantazie, profesore? Když 98,5% laboratorních psů se probralo z diabetického komatu po aplikaci našeho Aeletinu.
6: 98,5%, ovšem, to zní mnohem věrohodněji než 100.
7: Pokud někteří psi uhynuli, bylo to z jiných důvodů. Nebyli v dobrém fyzickém stavu, už když je sem přivedli.
6: A kolik jich přežilo do dneška?
7: Jacky žil 70 dnů.
6: No, proč?
7: Ale museli jsme šetřit roztokem. Nemohli jsme do nekonečna protahovat série pokusů, které jsme měli potvrzené.
6: Co bylo potvrzené, prosím vás? Podle mého, to není výsledek exaktního výzkumu, ale docela vulgární náhoda. Odneste si laskavě své věci a uveďte laboratoř do původního stavu.
7: Profesore, my musíme pokračovat v práci. Jde o čištění roztoku, o systém dávkování. V sásce je příliš mnoho.
6: V tom máte pravdu. V sásce je opravdu příliš mnoho. Například pověst ústavu a konec konců i pověst má.
7: Vy mým záznamům nedůvěřujete.
6: Přesně tak. Nedůvěřuji.
7: Ale to je urážka, profesore.
12: Frederiku.
7: Izolovali jsme látku, která reguluje metabolismus uhlovodanů. Našli jsme adekvátní zdroj aeletinu pro člověka ve slinivkách hovězího dobytka. Laboratorně jsme prokázali účinnost preparátu. Díky vám, profesore, se ovšem právě tyto objevy zdržely nejméně o půl roku.
6: To je neseriózní tvrzení, Bentingu.
7: Naopak, to je absolutně seriózní a absolutně podložené. Nepůjčil jste mi laboratoř a já se skoro půl roku docela zbytečně zabýval elektrickou stimulací mozku u kočky.
6: Mohl jste ordinovat, pane ortopéde.
7: Mohl jste objevovat, pane fyziologu.
12: Pánové, prosím vás, jde o důležitou věc.
6: Veste, vy jste pořád ještě pouze medik, držte se v pozadí, ano?
7: Vy jste na koni, McCloude, vidíte? Nad vás není. Ale já vám něco řeknu. Závist a nenávist je u vědce to nejstrašnější. A vy mě nenávidíte od začátku.
12: Frederiku, uklidněte se.
6: Jste směšný, Bentingu. Tady nebyla řeč o nenávisti.
19: Já mluvil o nedůvěře.
15: Ano, ale v tomhle případě je nedůvěra horší než nenávist. Za takovou urážku bych vás vyzval na souboj, McCloude.
19: Nechte těch melodramatických efektů, Bentingu. Tím mě neohromíte. Po tomhle výstupu ovšem do mé laboratoře nevkročíte. To je vám, doufám, jasné.
15: Ani nevíte, jak jsem rád. Já tam nohou nepáchnu. Já jsem šťastný, že se nemusím pohybovat na stejné půdě s vámi.
19: S Bohem!
12: Nashledanou, pane profesore.
15: Já ho zabiju.
12: Frederiku, já vás nechci kárat, Bůh chraň. Ale snad jste se měl přece jenom krotit.
15: Já ho zabiju.
12: Žádné zabíjení. My ho musíme přesvědčit.
15: Ale jak? Jak chcete toho sebevědomého paličáka přesvědčit?
12: Docela jednoduše. Sérií pokusů v jeho vlastní laboratoři.
16: Můj mírumilovný Herbert měl pravdu jako vždycky. Teprve když jsme McClouda s pomocí přátel přinutili, aby byl našim pokusům přítomen, dokázali jsme mu, že léčivý hormon je na světě. A sotva vycítil, že jde o významný objev, v tomhle smyslu byl McCloud vždycky nesmírně bystrý, okamžitě zrušil veškerý laboratorní výzkum v ústavu, angažoval řadu spolupracovníků a sám se pustil do propagace, do vlastní propagace. Besta necitoval vůbec a mě jen vzácně, když to jinak nešlo. Ale jednu zásluhu přece jen musíme McCloudovi přiznat, pokud to zásluha je. Když nám konečně uvěřil, prohlásil, že Ailetin musíme přejmenovat na inzulín. Na památku těch, kdo bádali před námi. Zázračnou látku sice neobjevili, ale vymysleli název. Neměli jsme s Bestem žádné námitky, bylo nám lhostejné, jestli se jméno odvodí od anglického isle nebo z latinského inzula. Obojí znamenalo ostrov. Langerhansovy ostrůvky. Hlavně, že prostředek účinkoval. My jsme tou dobou s Bestem postoupili mnohem dál.
12: Tak. A uděláme zápis. Dnešní datum. Tak. Vpíchli jsme si navzájem malé dávky inzulínu, ale to jen na důkaz, že svému objevu věříme. Ne. Stoprocentně věříme.
16: Jistě. Ovšem my nejsme diabetici.
12: Dál. Teď musíme prokázat léčivý účinek na pacientovi.
16: A musíme si vybrat naprosto beznadějný případ. I tak podstoupíme veliké riziko.
12: Proč? Já našemu inzulinu věřím.
16: Našemu inzulinu naštěstí uvěřili i jiní. Takový jako doktor Campbell a doktor Fletcher z torontské nemocnice.
12: Máme případ, Frederiku. Na oddělení dětských diabetiků umírá 14-letý chlapec. Je dehydratovaný, silně acidózní, má vysoké hodnoty krevního cukru. Bez našeho inzulínu zemře, nejpozději do 14 dnů.
16: Dobrá. Zítra ráno dostane inzulín. Dnes je 22. ledna.
12: Tak tedy 23. ledna 1922 se to stane.
16: Torontská nemocnice měla dobrý zvuk a hlavně velké zkušenosti s dětskými diabetiky. Campbell a Fletcher viděli na vlastní oči tolik utrpení, že rádi přivolili k pokusu. Práci dokonale zorganizovali, toho dne nastoupili do služby ty nejlepší síly.
20: Mary, Felicie, Gloria?
21: Ano, paní vrchní?
20: Budete mít nepřetržitou službu na devítce. Dianovi a Helen budete obstarávat spojení s laboratoří. Felicie, Mary, Gloria.
21: Ano, paní vrchní?
20: Musíte mít stále připravené jehly, stříkačky, sterilní materiál, roztok glukózy, dezinfekci. Ručíte mi za to všechny tři.
21: Ano, paní vrchní.
20: Děvčata, dobře víte, že si na nějaké slavnostní řečičky nepotrpím. Já žádám co?
21: Čistotu, poslušnost, přesnost, odpovědnost.
20: Správně, ale dneska. Dneska se možná na naší klinice stane zázrak.
21: No jo, ráno přišel doktor inzulín a už se odtud nehnul.
20: Felicie, tohle jsem slyšela naposled.
21: Ale paní vrchní, tak mu říkají všechny ošetřovatelky.
22: Když on je to takový divný pavouk.
20: Žádný pavouk. Genius. Tady jsou ampule inzulínu, které nám přinesl. Uložte je do ledničky, Felicie. Budete je nosit na pokoj podle množství, které určí doktor Campbell, nebo...
21: Doktor Fletcher.
20: Tak. A už ani slovo. Signál doktora Campbell. Mary, Felicie, Glorie.
21: Ano, paní vrchní.
20: Nástup. Jdeme. Na devítku.
16: Rozdělili jsme si s Bestem úkoly. Vedl práci v nemocniční laboratoři. Já zůstal s Campbellem.
21: Sestro? Sestro Karsnová.
20: Paní Thompsonová.
21: Prosím vás, co se děje? Náš Leonard umírá. Kdy budu moct mluvit s doktorem Campbellem?
20: Paní Thompsonová, proč jste sem chodila? Přece jsem vám říkala, že máte na pana doktora počkat dvě operace.
21: Ano, já vím, ale já to tam nemohla vydržet, pochopte mě.
4: Co je to tady za hluk? Sestro Karsnová, žádal jsem, abyste byl absolutní klid.
21: Pane doktor!
5: Sestro, paní Thompsonová měla čekat v mé pracovně.
20: Pane doktore, když...
5: Dobrá, nebudem to zdržovat. Frederiku, pojďte se, prosím.
22: Ano.
5: To je doktor Benting, objevitel inzulínu, paní Thompsonová, pacientová matka.
22: Aha.
5: Paní Thompsonová, vím, jaká mu

0: Paní Thompsonová, chci se vám zaručit, že vašemu chlapci neublížíme. Naopak. Ale rozhodněte se sama.
1: Pane doktore, příbuzní mě zrazovali. I manžel, když jste mi poslali ten telegram. Ale oni to necítí jako matka. Pane doktore, jestli je naděje, udělejte to. Ale musíte mi slíbit, že ho nebudete trápit, že ho to nebude bolet.
0: O nic víc než píchnutí špendlíkem. Paní Thompsonová.
1: Tak dobře. Kde to mám podepsat? Ukažte mi prstem. Já nevidím, pane doktore. Počkejte, jen co si otřu oči. Pánové, já vám věřím. Já vím, že mu neublížíte. Já vám věřím. Já vám věřím.
2: Pořád mi připadalo, že jsme na samém počátku pokusu a najednou jsme měli šanci zachránit dítě. Campbell na několik dnů uzavřel oddělení, aby se všichni mohli soustředit jen na tento mimořádný úkol. V nemocnici panovala slavnostní nálada.
3: Frederiku, tohle bude váš triumf.
4: Ale můj,
5: ano,
4: můj.
5: Já vím, váš a Bestův.
4: Snad jste mě ani neměl brát sebou, Campbell. Já už jsem v nemocnici skoro odvykl.
3: Dobrá. Tak teď k věci. Rozhodli jsme se tady s Fletcherem pro následující postup. V přesných časových intervalech budeme podkožně vpichovat malé dávky inzulínu.
4: Ano.
3: Průběžně budeme sledovat laboratorní výsledky.
4: Ano.
3: Hladinu cukru v krvi a v moči. Aceton?
4: Ano, ale v případě, že inzulín zabere, musíme po určité době léčbu dočasně přerušit.
5: A proč?
4: Abychom se přesvědčili, že léčbu příznivě neovlivňuje žádný jiný faktor než inzulín.
5: Chápu. Věda umí být někdy velice krutá. Takže tady jsou poslední záznamy. Tep, tlak, teplota, hladina cukru v krvi 1100 mg procent, aceton pozitivní, moč 14%.
0: V tu chvíli mě napadlo, že všechny pokoje umírajících diabetiků mají stejnou atmosféru. Vůně přezrálých jablek, která je tak typická pro diabetiků v aceton, mi připomněla parádní pokoj, kde ležela kdysi June.
3: Na poprvé vpíchneme 40 jednotek. Souhlasíte, Frederiku?
4: Ano, tak jsme se dohodli s Bestem a Kolipem.
3: No tak, prosím.
6: Felicie, dezinfekci. Mary, naberte inzulín.
7: Ano, paní.
8: Ticho.
6: Prosím, pane doktore.
2: Absolutní ticho.
3: No. Teď proveďte záznam. 10.00, 40 jednotek inzulínu podkožně, kontrola po 2 hodinách.
5: Ano.
3: Obdivuji vás, Bentingu, že jste tak klidný. Já nevydržím sedět.
4: Oho, měl byste se zeptat Besta, jak jsem klidný.
5: Aspoň mu změřím tlak.
4: Ne, Fletchere. Nechte Leonarda odpočívat. A vrací se k nám z nekonečně dlouhé cesty.
5: Dvě hodiny přesně.
3: Záznam 12.00, proveden odběr krve a moče.
5: Jak dlouho jim to v té laboratoři trvá, nemyslíte?
4: Ne, to je v pořádku. Podívejte se na pacienta. Už na pohled je zřejmé, že se jeho stav zlepšil.
9: Frederiku, za ty 2 hodiny klesla hladina cukru o 25%.
3: To je zázrak, musíme to říct, paní Thompsonové.
4: Ne, Kemple, zatím ne. Kdyby náš pokus ztroskotal, zabilo by jí to.
0: Díval jsem se na toho nešťastného chlapce a v duchu jsem viděl June. Tu jsme k životu vrátit nemohli. Ale Leonarda ano. Jeho dech se sklidnil. Už nebyl tak hluboký. Vzpomněl jsem si na misku s hezmánkovým odvarem a na Juninu matku.
3: Dech je pravidelný.
4: Kdy paní Thompsonová viděla Leonarda naposled?
9: Snad ji sem nechcete zavolat, Frederiku.
3: Vždyť jste byl proti tomu.
4: Já vím, ale já věřím, že to dobře dopadne. Bude to pro ní vzkříšení.
9: Frederiku, já vás nepoznávám. Tak nejedná vědec.
4: To nevím, Beste.

0: ale vím, jak jedná člověk. Stav našeho prvního pacienta se lepšil den ode dne. Po dvou týdnech jsme inzulin na 10 dní vynechali a Leonardův stav se prudce zhoršil. Byl to přesvědčivý důkaz, že Leonarda zachrání jen a jen inzulin. McLeod se v nemocnici ani neukázal, konal propagační přednáškové turné. A já se v té době paní Thompsonové vyhýbal. Bál jsem se jejího tichého zoufalství. A Leonardův stav byl zlý. A pak jsme znovu zavedli inzulinovou léčbu.
1: Pane doktore! Doktore Bentingu! Dokázal jste zázrak!
0: Váš Leonard bude žít, paní Thompsonová. Bude žít jako skoro všichni zdraví chlapci, jen bude až do smrti závislý na inzulín.
1: No, pane doktor!
0: Ne, ne, pro boha, co to děláte?
1: Chci vám políbit ruku. Zachránili jste mi dítě. Vy nevíte, co to je.
0: Paní Thompsonová. Paní Thompsonová. Váš syn je první pacient v historii medicíny, který v diabetickém bezvědomí nezemřel. Vlastně, ten reportér měl pravdu. Urazil jsem se zbytečně. Inzulín je elixir života. Je. A McLeod? McLeod je ďábel. Ďábel marnivý a marnící. Zmarnil svou ješitností a nedůvěrou počátek našeho výzkumu. A snad i zavinil smrt těch, kdo už mohli být léčeni inzulínem. Odpustil bych mu, kdyby měl aspoň vlastnosti ďábla pokušitele. Ten vyvede cti žádostivého na vrchol a ukáže mu zázrak světa. Je ďábelské, že ho potom srazí dolů? Ale McLeod je jenom marnivec. On neví, co je závrať objevu, protože takovou opojnou moc nepoznal. Chce se jenom přiživit na hostině, do které nahodile a nepatrně přispěl. Snad svou marnivosti nakazil i mě, když takhle hloubám, takhle pošetile. Co pak tolik záleží na tom, kdo je oslovován? Statisíce diabetiků budou zachovány při životě díky inzulinu. Celá města by se dala zaplnit těmi, kdo uniknou předčasné smrti. A jestliže si někdy jediný z nich vzpomene, že žije díky Bentingovi a Bestovi, díky dvěma kanadským doktorům, kteří objevili inzulín, bude to dostatečná odměna.
2: Sir Frederick Grant Benting zahynul za druhé světové války na Newfoundlandu dne 22. února 1941, 22 hodin po nouzovém přistání letadla, kterým cestoval do Anglie, aby v rámci svých pokusů v letecké medicíně předvedl nový typ záchranných kombinéz plněných vodou. Zemřel ve věku nedožitých 50 let, když celý svůj život zasvětil službě lidstvu. Dodnes nebyla objevena účinnější terapie. A tak Bentingův a Bestův inzulín stále zachraňuje miliony diabetiků. A nejen to, vrací je životu tvořivému, proto také dobrému a důstojnému. Životu skutečně lidskému.

0: Poslouchali jste hru Zdeňky Psůtkové Elixír života. Účinkovali Ladislav Frej, Svatopluk Skopal, Jiří Holý, Jiří Klem, Pavel Soukup, Milan Mach, Ilja Prachař, Miloš Hlavica, Ludmila Roubíková, Růžena Merunková a další. Režii měl Jiří Horčička. Hra byla natočena v roce 1986.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Beethovenova hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

bude v nich otazníků. Vždyť ten nejhlubší ze srdce jdoucích citů. Bonasera, señorina, patří jen vám. Bonasera, señorina, patří jen vám.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a začínají tradiční rozpravy z divadla Ungeld. Přeji krásné sváteční vánoční dopoledne nám všem. Je asi ten nejkrásnější den v roce, ano, slavíme Štědrý den. Když jsem přemýšlel, koho pozvat do dnešních svátečních rozprav, tak mi bylo jasné, že by to měla být rodinná dvojka, protože Vánoce jsou především svátkem rodinným. Velice vás zaujalo minulé setkání s matkou Alenou Mihulovou a její dcerou Karolínou a řekl jsem si, tak tentokrát bychom měli přizvat na scénu divadla Ungeld tatínka s jeho potomkem. Jsou tady otec Jiří Vondráček a dcera Lucie Vondráčková. Já vás vítám u nás v divadle. Téma je jasné, řekneme si samozřejmě toho víc, ale začneme a skončíme, můžu inzerovat předem, Vánocemi. Tak jaké byly ty vaše rodinné Vánoce? Vybavte si to. A kde se vůbec slavili?
4: Myslíš teďka, který Vánoce?
3: No ty Vánoce vaší původní rodiny.
4: No, já myslím,
3: máš
4: že...
3: se svou ženou dvě děti, připomínám ti to.
4: Já si taky teď vzpomínám.
3: Asi jste všichni slavili Vánoce, mimochodem pogratulujme Jirkovi, to manželství trvá přes 40 let.
4: Já jsem si všiml, že to už se dneska nějak nenosí. Tak jsme o tom mluvili s manželkou, ale říkali jsme, že už to je blbost měnit nějak teďka ke stáru, ale že bych si vzpomenul na první třeba Vánoce?
3: No to pořadí nechávám na tobě.
4: To já myslím, že my jsme měli takovou tradici už z minula, jako z toho, z té rodiny mého tatínka a maminky.
3: Takže jsme ve Slatiňanech, že jo?
4: Jsme ve Slatiňanech a tam to bylo takový jako už tradiční, už jako malí děti jsme vždycky museli počkat někde v nějaké místnosti a tam jsme čekali na toho Ježíška a táta se najednou ztratil a najednou zvonil zvonek a my jsme běželi a křičeli jsme, že už je asi tady a tatínek rychle přeběhl od zvonku do druhého pokoje a tam najednou z ničeho nic zářil stromeček a my jsme říkali je a měli jsme radost a těšili jsme se na dárky, o kterých jsme někdy často už věděli, které to jsou, ale pořád jsme hráli tu hru, ale ještě bylo blbý, že táta, protože byl muzikant, tak nás nutil, abychom nejdřív ještě před dárkama zpívali. Takže jsme zpívali koledy. No, to nebylo tak strašný. Pak nás to docela bavilo a to jsme provozovali hodně dlouho, než jsem se oženil.
3: Ty jsi zažila Vánoce ve Slatiňanech?
5: No mě překvapilo, že jsi říkal, než ses oženil, protože já jsem tohle zažila. Děda pořád všechny nutil zpívat ty koledy, ale potom časem už z těch 20 koled, kterého, tak pak jich bylo 10, pak jich bylo 8 a pak už jsme zpívali jenom půlku nějaký koledy a už se vystřelilo, takže on jako ztrácel tu energii nás přesvědčovat pořád, ale
3: no
5: zažila
3: ale
5: jsem
3: vzpomínáš
5: to taky...
3: asi na ty původní Vánoce s maminkou a s tatínkem. Nebyli jste hned ve Slatiňanech. Třeba jste slavili i svátky jako samostatná rodina, ne, vždycky ve Slatiňanech.
4: My jsme opravdu jako se scházeli rodina, jeli jsme do těch Slatiňan, to byl vždycky takový výjezd z Prahy a okolí, takže tam jsme se scházeli v co možná největším počtu.
5: No já si to pamatuju jinak. Já si pamatuju to, že jsme nejdřív slavili u nás, normálně doma, jako táta, máma, brácha, já.
3: Brácha je starší nebo mladší?
5: Mladší, o 5 let. A potom se celý auto muselo naložit a jelo se do Slatiňan.
3: S dárkama?
5: Ano, se vším. A ještě nebyla ta dálnice, co teďka tam vede, takže jsme jezdili tím na to, takže já jsem musela mít kinedril nebo dva. A teď už je to dobrý. A tam jsme byli u babičky s dědou, tam bylo vždycky napečeno, protože babička jako dělala cukroví a bylo to jako velmi krásné. No a pak se ještě přejíždělo do Řitky. Takže jsme měli jako takový trojitý Vánoce.
3: Aha, takže řekla z Řitka, tím pádem padlo téma tetičky. Jak si slavila Vánoce s vámi, že jo, patrně, v těch Sratiňanech?
5: Ne, my jsme jezdili tam potom do Řitky, protože tam to nějak nefungovalo, takže oni moc nejezdili k dědovi. Nebo já už si to nepamatuju, ale tohle si pamatuju.
4: Ale ne, normálně to fungovalo, protože Helena vždycky přijela do těch Sratiňan a musím říct, že Helena byla vždycky hrozně štědrá, byla, já nevím, jestli, nedá se říct, že vděčná rodičům, že jí dali do vínku takový talent, ale my jsme to měli rozdělený, takže Helena pomáhala rodičům finančně a táta dostal auto a dostal ledničku a já nevím co. A já jsem odevzdával svoje já prací. Takže já jsem byl chudej student, že jo, tak jsme to měli takhle jako
5: tak
4: rozdělení.
5: Tak si hrabal listí.
4: Že já jsem, nejenom já jsem rekonstruoval celý dům s tátou a tak. Takže to bylo v té době pořád ještě takový jako zalitý sluncem a fungovalo to. Takže i ty Vánoce fungovaly tehdy velmi pěkně.
3: No nicméně ty máš maminku, která se jmenuje Sorosová, z čehož usuzuju, že měla asi předky, a to nebyly jaksi plnokrevní, čistokrevní Češi, že jo?
4: Ani to nebyl Šoroš.
3: Jako, jaký je
5: No můj děda je z Ekvádoru. Byl z Ekvádoru, Pedro Sorosa Errata, a to byl tatínek mý mámy.
3: Maminka je Češka a vzala si tohohle pána.
5: Jako tátu mýho.
3: Ano, no. Tvýho tátu.
5: To si vzala.
3: No. Ne. Ano. Ne, jako...
5: Moje máma si vzala tátu.
3: Ne, tak to všichni vidíme i výsledek toho, že si vzala svého tátu po mé levici, ale dědeček...
5: Si vzal moji babičku, a žili, teda nevzal.
3: A žili tady.
4: Nevzal.
5: Babička žila tady a dědeček žil v Ekvádoru. To jsou takové rodiny.
3: Aha, máte to opravdu pestré, Lucie. No a ty ses vypravila někdy za dědečkem do Ekvádoru?
5: Ne, protože já mám arachnofobii, takže jsem tam nikdy nejela.
3: Co to je, poučně?
5: Že nemám ráda pavouky.
3: A tam je tolik pavouků?
5: Tam jsou, no babička mi říkala, že jednou tam takhle byla a šla v noci si umýt ruce, protože bylo hrozný vedro a říkala, jo, oni tam nemají nějaký nový koberček v té koupelně a ten koberček se takhle začal hejbat a to bylo takový hejno takových tlustých chlupatých pavouků. No, tak tam jsem říkala, že v životě nepojedu.
3: Aha, a ty se bojíš pavouků?
4: Ne,
3: takže jsi byl v Ekvádoru?
4: Byl jsem v Ekvádoru, ani o těch pavoucích jsem nevěděl, nikdo mi nic takového neřekl, nevím.
3: Vy si stále oponujete, tatínek s dceruškou.
4: Jediný, co vím, že tam lítali takový velitký brouci. A to byla legrace, protože Hanka byla v Ekvádoru ještě předtím, než jsme tam jeli spolu. A když se vrátila, já měl pro ní takový dárek, měl jsem takový tablo, jedno s motýlama a jedno s takovýma broučkama. No a když jsem jí ukázal tu krabičku s těma broučkama, tak dostala málem záchvat, protože tam právě lítali takovýhle veliký brouci a ona z toho měla stres jako Lucka z těch pavouků. Takže tento dárek upadl v zapomenutí a pak jsem ho někam schoval a někomu jsem ho asi věnoval. Ale pravda je, že tam se člověk setkal s takovýma věcma, který jako nejsou obvyklí.
3: A sice?
4: No tak první šok pro mě byl, že jsme vystoupili z letadla a já jsem říkal, pojďte honem pryč, protože tady to letadlo strašně fouká, ten horký divný vzduch, takový mokrej, pojďte honem pryč. A on říkal, jaký divný vzduch, horký? No od toho letadla. On říkal, ne, to není od letadla, to tady je. A opravdu to bylo naprosto šílený, protože...
3: Takže jsi nezvyk.
4: No, tak jako člověk si zvykne, že jo, ale je to taková rána, opravdu do čenichu.
5: Je to jako, když vejdete do sauny, tak je to prostě no. Furt takovej ten, taková ta duchna.
4: No, ale tam víš, že jdeš do sauny, že jo, tam se svykneš a tady se spotíš prostě a nevíš, co s tím, že jo.
3: Má maminka tvé ženy nějaké sourozence, kteří tam stále žijí? Máte tam příbuzné?
4: Maminka mé ženy tam nemá žádné příbuzné. Ona měla jenom Haničku.
3: Aha. A Hanička má svého Jiřího a nemá Hanička, důvod tím pádem do Ekvádoru jezdit.
4: Hanička se jmenovala Sorosová po dědovi a...
5: Ten ještě pár dětí měl.
4: Jo. Takže...
3: Vysvětlíš to?
4: Ano. Takže Hanka měla nevlastní ještě sestru a bratra a ty my jsme neznali dlouho, že jo, jenom tak jako z vyprávění. A protože já jsem jezdil s takovou kapelou po všech těch eskapádách Marsia, Saturbo a to, pak jsme měli Gala Petr, dej sem ty housle, to vymyslel Zdeněk Rytíř, tam s náma taky asi 2 roky zpívala Lucka Bílá, ještě ve svých začátcích. No a najednou jako přijela mise z Ekvádoru a přijel ten brácha, no a ten hned volal domů a říkal, tady je to báječný, je tady bezpečno, můžeš chodit v noci po ulici normálně, tak přijela ještě ta ségra, ta si hnedka vzala toho mýho manažera, Jirku Skalickýho. Prostě se to takhle jako celý zachumlalo a myslím, že to je právě ten koloběh lidí na země kouli potom.
3: Ano, zafilozofoval Jiří Vondráček. No a babička ekvádorského původu, tvoje babička, přinesla do vašich vánočních dní nějaké zvyky?
5: No babička je českého původu.
3: Jo, to babička je českého původu, ano.
4: Ale já myslím, že si, když si budeme takhle chtě chvilku povídat, tak už to pochopíš, jo? Čili...
3: No tak nějaké ekvádorské zvyky potom pátrá.
4: Babička neměla ani tak velký zvyky, který by nás naučila, ale měla talent na jazyky. Ona uměla asi 17 jazyků.
3: To snad není možné.
4: Myslím, že z 15 měla...
5: Já myslím, že 12 jenom.
4: Ne. Z 12 měla asi nějaký atestace.
3: A kolik asi nejvzdělanější herečka v naší zemi, Lucka Vondráčková, umí jazyků?
5: No, umím to, to se nedá takhle říct, protože furt jako se člověk dovzdělává a pořád ví, že nic neví a je to hrozný, ale státnice mám asi z 5. No.
4: Ale rusky neumíš?
5: To neumím. To... A velmi se za to stydím, já jsem, protože jak je člověk zvyklý, jako když někam jede, takže teda mluví tím jazykem, tak jsem v Praze šla a potkali mě nějaký ruští tady spoluobčané. A to bylo dávno, dávno. A říkali, kde je u fleků, to jsem jako pochopila. A já se tak styděla, že jim to neumím říct té ruštině. A tak jsem říkala, půjdete rovně? Potom doprava, doleva jste tam.
3: I oni poněli.
5: Asi.
3: No, ale vás se mimochodem ten svět týká, protože ty jsi přivedla na svět své 2 potomky v Kanadě. Takže oni možná kluci mají i kanadské občanství, ne?
5: To mají.
3: No a nějaké kanadské zvyky z nádherných kanadských zasněžených Vánoc se vás týkají dodnes?
5: No tam je zvyk se zabalit a jít ven jako dobře oblečen. Tam třeba mně se líbilo, že když chodili ženy do práce a bylo tam těch minus třeba 30 nebo minus 25 nebo tak, oni si vzali ty velký boty, takový, aby jim jako bylo teplo, protože tam je to všechno ve jménu jako pohodlí. Jo, aby v tomhle prostě by nešli ven. Nebo když my jdeme třeba na Slivíky, že tam mrzneme venku. Ne, oni by si vzali ty boty a do kabelky by si dali takovýhle ty pantoflíčky, které si potom vezmou v té práci. A to se mi velmi líbilo, že byly takový jako praktický.
3: Hodně ženský, aplikuješ to tady?
5: Já tyhle si vůbec neberu. Já si beru jen ty bufy. Ale líbilo se mi tam taky, že tam byla většina žen autobusaček. A nebo většina žen tam pracovala na stavbách. Takže oni byli takový jako ranařky hrozný.
3: To se ti líbilo?
5: No, mně to přišlo zajímavý, mně to přišlo zvláštní. Přišli mi ty muži tam taky trošku jako pod pantoflákoidní, ale jako...
3: To byl jaký jazyk?
5: Já vymýšlím svoje vlastní slova dost často. No ale já jsem si říkala, čím to vlastně vznikne, jo, v té kultuře, že je to takhle jako převrácený, tak to mě zajímalo.
3: A klukům se občas zasteskne po Kanadě? Stihli tam mít nějaký kámoše?
5: Tak oni tam žili 7 let, takže i tam chodili do školy francouzský a všechno si pamatujou. Já jsem byla zvědavá, jestli jako to všechno jako zapomene ten mozeček malý, ale všechno si pamatujou.
3: Ale co vaši rodinu charakterizovalo? Bylo to muzicírování, tak nejen ty povinné koledy, ale to nějak k tvému dětství patřilo. I ty zbyla, když přijela za babičkou a dědečkem nucena předvést, co umíš na klavír nebo tak?
5: Ne, protože
3: Lucinko, tam... Lucinko, zahraj nám a zaspívej.
5: Ježiš, to ne. To já jsem, mě to vedlo jako trošku jinam, ale hlavně vždycky, když tam mě zachraňovala Helena, když tam byla, tak ona zpívala vždycky tak nahlas, že my jsme jako, tak jsme se tak jako klidili do kouta, tak to bylo dobrý, mít tam takového jednoho exibouše, že ostatní můžou být v klidu.
4: Ale pozor, když se ptáš na to, ukaž, jak zpíváš, ukaž, jak umíš, tak Helena měla pejska, ten se jmenoval Korinka, byl to cocker španěl, možná takový malinko kříženej. A protože Helena na něj neměla čas, tak Korinka byla ve Slatňanech, no a já jsem tu Korinku učil prostě různý kousky. Takže jsem ji naučil štěkat jednou haf, dvakrát haf, haf, třikrát haf, haf, třikrát haf, haf, no tak nic. Tak jsem ji učil potom kotrmelce a proskakovat přes to a tak. A potom přišlo vrcholné číslo. Korinko, vyskoč k pianu, Korinka vyskočila k pianu a Korinko, zahraj. A Korinka mačchala do piana a vyluzovala spojené, nelibozvučné spojení tónu. A jednou u toho byla dcera mojí sestřenice, tak jsem jí to všecko tohle ukázal a ona tak jako stála a říkala, neumí žádnou písničku. Takže prostě chyběla Helena, Korinka to nezvládla, no takže... Ale měli jsme tohleto doma, ukáž, zahraj, představ se. Co jsme měli ještě zajímavého? Náš táta měl zvláštní dar přinést domů stromek, který byl vždycky, někde mu něco chybělo. Prostě, a byl pyšnej, že ho sehnal, a tadyhle chyběly dvě větve, tadyhle prostě to. A tak
5: byli
4: jsme se...
5: Smetáky,
4: tak, tak říkáš?
5: To byly smetáky, to bylo hrozné.
4: Ale protože já byl takový šikula, a bavili mě vždycky věci, něco opravovat a něco, někde něco...
3: Tak ty jsi opravil stromek?
4: Takže já jsem vzal normálně... Můj děda ve Světlý nad Sázavou byl truhlář a po něm mě zbyla spousta různých šroubováků a dlátek a paliček a tak. A já měl prostě samozřejmě, když jsem viděl tu nestabilitu toho stromku, určitě by přepadnul, kdybychom ho postavili... Tak jsem zkrátka vymyslel ten systém, že jsem ho vždycky navrtal, šel jsem do lesa, přinesl jsem ještě další nějaký větve a ty jsem tam prostě zasadil. Takže tohle byl náš postup a to se dělo každý rok. A potom jednou už to bylo tak, že můj kamarád Jarda Pol říkal, pane Ondráčku, víte, tak ty stromky, prosím vás, jako nekupujte, já vám nějaký přivezu hezkej. A Jarda Pol byl náš kamarád hrozně šikovnej. Táta si nedal pokoj a zase přinesl ten
3: nějaký
4: strom.
3: Příšernej.
4: Ten příšernej, ten tam potom stál jako memento, protože jsme ho nepoužili, protože Jarda Pol byl poctivý, fajn chlap a samozřejmě ten krásný stromeček nám přivez, takže jsme...
5: Vidíš, tak ten hezký já si nepamatuju, ne? Si pamatuju samý ty smetáky. To bylo... Oni se vždycky tak jako nakláněli. No, bylo to...
3: Ale nahráli jste mě, tatínku a dcero, mám šanci adekvátně teď uvést píseň, která má název Vánoční strom.

0: Dozněla píseň Vánoční strom, text Hana Sorosová, hudba Jiří Vondráček, zpívala nám Lucka Vondráčková. Ty jsi byla, Lucko, dětská hvězda a už tenkrát ti psali rodiče písničky?
1: No takhle, já jsem chtěla hrát. Herectví jsem se chtěla zabývat hlavně. A pak jsem začala moderovat takový pořad jeden. A tam,
0: Marmeláda.
1: Tak. A tam vznikla z recese taková písnička, kterou napsal tady zde přítomný. Ano. A fakt to byla jako legrace. Jo. Jenže ona se bohužel ta písnička jakoby chytla. A pak ještě jsem vystoupila v jednom pořadu krásném v Šanci a na to tehdy koukali všichni, protože nebylo dalších milion
0: televizí,
1: televizí a možností, na co se dívat. A tehdy to uváděl Martin Dejdar. On byl úžasný, všichni jsme ho měli rádi, vyhrával TT, nebo jestli se to v té době to dávalo. No, a tam jsem s ním zpívala takovou jednu kompilaci, jako písniček, a co si pamatuju, a já si pamatuju ty věci velmi špatně, jo, ale co si pamatuju, a jak si to
0: už
1: pamatuju? Ano,
0: si
1: velmi.
0: Já si,
1: můj mozek funguje takovým jako zvláštně selektivním způsobem a tak jako si přetransformovává tu historii, ale takhle si to pamatuju já, jo. A potom od vysílání toho pořadu mám pocit, že jsem zaslechla, že by některé firmy chtěly, abych vydala CDčku. Já jsem si říkala, no tak jo, tak teda. No a pak se to se mnou takhle táhlo těch 30 let.
0: A v té době jsi herečka a zpěvačka.
1: No a někdy víc zpěvačka právě, ano. A pak bojuju za to, abych jako byla herečka, někde zase víc herečka, pak bojuju za to, abych byla zpěvačka, tak já furt bojuju.
0: A my jsme rádi, že bojuješ. Jo. Vysíláme pro Český rozhlas, takže se rozhlasu chvilku držme. Ty jsi mimochodem znamenitá divadelní, ale také televizní, filmová, dabingová herečka, ale natočila si toho hodně pro rozhlas. Dokonce si získala cenu, vyhrála z anketu Neviditelný herec o nejpopulárnější rozhlasovou herečku. To se psalo rok 2011. Vzpomínáš si na to?
1: Ano, a pak jsem odjela pryč. Už jsem tady 10 let nebyla a teď v tom rozhlase nic nedělám.
0: No ale rozhlas má archiv, my v tom archivu teď zalovíme a připomeneme ti, Lucko, ukázku z trilogie Bílá košatinka, za kterou si právě toho neviditelného herce vyhrála. Tak jsem s ní.
2: Krásný úsměv, Lindo. Držo, hele. A trochu přivři oči. Tak.
3: My jsme totiž dostali za úkol vymyslet si svoji vlastní básničku.
2: To je ono, teď zavři oči úplně.
3: Chtěl bys jí slyšet?
2: Cože?
3: Napsala jsem básničku, chceš jí slyšet?
2: Ale jo, jasně, umíš jí z paměti?
3: Budeš první, kdo ji uslyší.
2: To je ono.
3: Ale musíš přestat s focením a poslouchat mě.
2: Jo, já tě slyším.
3: Štěpáne.
2: Dobře, nefotím.
3: Tak. Kuklím se kuklím, skládám si křídla. Ohýbám tykadla. Nesměj se.
2: Promiň.
3: Pel už se stírá. Do kukly vracím se a nadarmo sním, že třeba motýl z té kukly znovu vyletí.
2: Počkej, ty máš slzy na řasách. Ne, neutírej si to. Počkej.
3: Co jsi tomu říkal?
2: Byla jsi k sežrání. Proč jsi mě nenechala fotit? To bylo ryzí. Rozumíš? Hele, připrav se a dokud se ti lesknou oči. Tak, sjedeme to na ostro. Nezapomeň na ruce, jak si zakrýváš pusu.
3: Ty jsi ale ubohý blbec. Od Boha!
0: Režíroval Vlado Rusko a víš, s kým jsi hrála?
1: No to právě celou dobu nad tím přemýšlím. Že to...
0: Krištof Hádek.
1: To byl Krištof. Mm-hmm. Já jsem se říkal, že to je nějaký talentovaný kluk.
0: No tak to je hozená rukavice. Lucie Vondráčková je připravena na další rozhlasové počiny. Jirko, co ty a rozhlas? Původně jsi studoval damu, herectví. Objevil ses někdy v nějaké rozhlasové hře? Třeba jako mladík?
4: Ne. Já jsem sice vystudoval divadelní fakultu muzických umění, ale... Když jsem byl ve třetím ročníku, tak k nám do školy zavítala nějaká skupina divadelní na nějakou výměnu. Oni byli někde, myslím, z Belgie a měli divadelní představení zároveň udělané s muzikou. Takže postavili normálně bicí, udělali kapelu a to a teď se tam hrálo. No a já jsem od 14 let samozřejmě hrál, skládal jsem si písničky a teď na tý damu jsem tak trošku jako trpěl. Protože člověk, když má v sobě takovou touhu nějakým způsobem skládat, tvořit, a teď mě pan režisér říkal, že musím jít tady odtaď sem, potom se vrátit, jít sem, a pak něco říct, a pak zalíst, a potom zase vylíst, a jít tamhle odtaď sem. A paní profesorka na pohyb mě říkala, nesmíš se hýbat takhle, musíš se hýbat takhle. A tak mě to tak nějak trošku šlo na nervy. Takže jsem si vlastně ve třetím ročníku jsem vstoupil do další fáze studia a vystudoval jsem lidovou konzervatoř, obor dirigování a skladba u pana profesora Fialy. No a to mě tak jako hodně nadchlo, protože ta muzika mě najednou byla vlastní. A když tam přišla tato skupina těch herců s tím muzikantským zázemím, tak jsme ještě s kolegou Borisem Reznerem a Vláďou Kudlou jsme si tam k tomu vlezli a ukázali jsme, jak my umíme hrát, protože na Damu se pořád hrálo a zpívalo. No a tam jsem pochopil, že chci být nějak na jevišti, ale ne jako herec, ale že tam chci být jako muzikant. Takže jsem si už nedal žádnou žádost do divadla, což se běžně jako dělá v tom divadelním prostředí.
0: Ale absolvovat si musel nějakou roli, ti přidělili, abys byl absolventem Damu. Co to bylo?
4: Dáma Skřítek a Slaměný klobouk. Mm-hmm. A Slaměný klobouk byl, ten byl opravdu parádní, to bylo moc hezký.
0: Tleskáme, vzpomínkám na herectví tehdy opravdu velkého fešáka Vondráčka. Ty bys býval, jak jsi se rozjel v těch seriálech a tak, ale to by šlo
4: víc. Já jsem ve filmu hrál, já jsem natočil asi 30 filmů, to jo, hodně zahraničních, ale říkám, do toho rádia jsem se prostě nedostal, to už mě nějak jako minulo. Dostal jsem se do rozhlasu až hodně pozdě, buď to s písničkama,
0: jako autor,
4: který jsem napsal nebo naspíval. A teď v poslední době za mnou přišel šéf rozhlasové stanice Český rozhlas Hradec Králové, pan Kačner, a říkal, jestli bych nechtěl si zavzpomínat. No a tak jsem si to asi chtěl nějak vynahradit nebo co. A on říkal, uděláme takových 5 dílů. Říká, nevím, jestli si na to všecko vzpomenu, co bylo. On říká, jo, to už tady byli jiní, co si nepamatovali a pak si vzpomněli. Tak jsem teda jel do Hradce Králové, tam jsme natočili asi 3 díly najednou, jel jsem domů, pak jsem se připravil na ty další 2, ale říkal jsem si, no ale když já jsem tam ještě nestihl tohle, tak jsme natočili ještě 3 díly a to jsme byli furt na základní škole. Tak jsem říkal, hele, asi já si to nějak rozvrhnu a asi budeme muset ještě něco přidat, no tak jsme něco přidali. Když jich bylo 10, tak jsem říkal, no tak teď jsme na Damu, tak teď bych potřeboval, ještě mám před sebou 30 let, tak to musím, tak jsme jich natočili 20 a takže tím pádem jsem si vynahradil tenhle ten pobyt v Českém rozhlase a dá se to dohledat i na Českém rozhlase 2.
0: No, v době našeho mládí, ty jsi o 5 let mladší, se pro rozhlas dokonce písničky natáčely. Stihl jsi se jako autor uplatnit, třeba pro sestru si napsal někdy nějakou píseň?
4: Písničky pro hvězdu se to jmenovalo, takže my jsme, pro sestru jsem napsal určitě nějakou píseň. Nevím už teda, jestli do téhle soutěže, ale určitě jo.
0: Dobře, děkuju. Lucko, pojďme na tebe. Ty jsi tedy vystudovala hudebně dramatický obor na konzervatoři. Mm-hmm. S tím si chodila mimochodem do školy, na koho ráda vzpomínáš?
1: No.
0: Nebyl tam Michal Dlouhý taky?
1: Ten byl starý už.
0: Starý, no, no. Já ho nějak mám k tobě, to jsem netrefil.
1: S tím jsem chodila, ale
0: nevyšlo. S tím si chodila, no vidíš. No, no, no. Takže jsem zabral dobře, no.
1: Ale třeba tam kolem nás, co tak vím, tak v páťáku, když já jsem nastoupila do prváku, tak v páťáku to byl ročník pana Satoranského a paní Prajzový. A tam chodili Linda Rybová, Matěj Hádek, to tam ještě, no asi nic nepamatuju. No a se mnou v ročníku moc lidí z toho našeho ročníku nezůstalo u herectví, ale třeba Anička Polívková byla moje spolužečka, tak.
0: Měla si oslnivý start jako začínající herečka, celou velkou éru v rokoku, pak následoval Kašpar. Hrála Lucka opravdu neuvěřitelné role, připomeň některé role.
1: Začala jsem Julii v rokoku, to jsem hrála asi 8 let.
0: Višňový sad, tuším.
1: Ve Višňovém sadu Aňu, Skřivánka, Johanku z Arku.
0: Titulní roli.
1: Čarodějky ze Salemu, tam jsem hrála Mary Warrenovou, takovou hysterku šílenou. No jako krásný role, mě tam nabízeli.
0: No pak následoval Kašpar, tak též
1: v Kašparu jsme hráli dlouhou dobu Richarda III. A tam jsem měla trojroli. Tam jsem hrála takovou tu starou královnu Markétu a potom královnu Anu a ještě jednoho písaře, co tam vždycky přiběhne a něco řekne.
0: No, samozřejmě celý život. Svůj dosavadní mladý, spolupracuješ s filmem, s televizí, často si pracovala třeba s Dušanem Kleinem, což byl můj kamarád.
1: To bylo moc hezký. S panem Kleinem
0: jsme třetí, natočili, tuším, že se jmenovala,
1: jsme natočili hezkou dobovou věc, ta třetí, a tam hrál hlavní roli Mirek Dlouhý. A v té době jsme s Mirkem a s Michalem hráli v rokoku na dotek. Tak jsme byli tak jako propojení a slyšeli jsme na sebe, bylo to moc hezký. Hned potom, po té třetí, jsme natočili s Dušanem Kleinem o Víle Arnoštce, což byla pohádka, takže to bylo hezký, že se to jako žánrově... já mám ráda skoky. Já mám ráda skoky v herectví, takový ty, kdy můžete chvilku tady s váma jako sedím a budeme si povídat o Vánocích, ale za chvilku jdu do divadla Broadway a tam už budu hrát Vánoční zázrak a budu úplně někým jiným. A mě tohleto na herectví fascinuje a proto mě, já to mám na rozdíl od táty, já to mám naopak. Takže mě víc baví to herectví než ta muzika, protože mě přijde v tom herectví, že to je jako daleko ještě pestřejší ten život. Že zažijete tolik různých životů, že vlastně potom, když umřete, tak jste rád.
0: Souhlasím s tvou dcerou. Ale...
4: To je sice hezký, ale to jsou ty teorie těch hereček a zpěvaček, jo? Realita se zdá trošku jiná. Vemte si, že Lucka řekla, že začala její éra, jakože chtěla být vždycky herečka. Co já se pamatuju, tak už asi tak v 8, v 9 letech se u nás zpívalo, Lucka uměla všechny písničky Lucky Bílý, tancovalo se na to a dokonce za mnou Lucka přišla a říká, tati, já se chci přihlásit do pěvecké soutěže. Aha. A ta soutěž se jmenovala...
1: Zlatý Ambroš.
4: Něco takového. A tak jsme opravdu udělali nahrávku, tu jsme tam poslali, oni si mysleli, že Lucka zpívala jenom ke své oblíbenkyni Pole Abdul. Ono to bylo trošku jináč, prostě já jsem jí sestřihal ten základ bez té Poly Abdul. Lucka to naspívala a šli jsme s tím potom do té soutěže.
1: No a bylo to ještě trošku jinak.
0: Ti se hledali, ti dva, ano.
1: Já jsem totiž ano chtěla do té soutěže, protože se mi líbilo, že ta Pola Abdul tancuje. A tak jsem se všechny taneční kroky učila od ní a říkala jsem si tak, co mám udělat, abych mohla tancovat v těch klipech, jako má ona. Dobře, tak tam musím asi něco zaspívat, aby bylo na co tancovat. Takže já jsem to jako měla z druhé strany. Já jsem prostě potřebovala nějaký materiál, abych mohla točit klipy, což byly takový malý filmy pro mě, herecký, a tancovat do nich. A to zpívání, to je jako dobře, no, ale to tam tak bylo vedlejší.
0: Nicméně... Tahle holka zpívala i s Karlem Gottem. Pojďme si to poslechnout.

0: Jak se vám podařilo přemluvit Karla Gotta, aby do toho duetu šel?
1: Nemyslím, že to bylo přemlouvání, ale za to může určitě Luca, protože Lucka sice dostala tuhle tu písničku, kterou jsme napsali s Hankou.
0: Všechny písně, které dnes posloucháme, napsali Vondráčkovi.
1: Ale oni spolu měli asi tak jako přátelský vztah, kolegiální, a vím, že jsi říkala o tom, že jsi jednou se potkala s Karlem a říkala jsi mu, Karle, možná, že už by to šlo.
0: Budeš oponovat?
2: Ne, je to naopak.
0: Takže ano.
2: My jsme si vždycky krásně povídali s Karlem, on jednou dokonce přišel úplně z nenadání na jeden křest naší desky, protože se doslech, že to jako bude, a sám tam, no, bylo to neskutečný, a tak jsme byli tak jako, já teďka jak zpíval, já měla pocit, že je tady s náma, hrozně mi bylo smutno z toho teď. Ale jednou jsme se potkali v zákulisí Zlaté hokejky. A já tam předávala cenu svému muži tehdejšímu a stál tam ten Karel, takhle koukal a říkal, Lucko, já myslím, že teď už by to šlo. A tak jsem říkala našim, já myslím, že Karel by rád jako si zaspíval písničku, ale co je pro Karla typický, tak Vánoce. Ty jsem s ním měla spojení, tak jsem říkala, musíte napsat nějakou skvělou vánoční písničku. Slovo dalo slovo, všechno se to, a potom já jsem to nahrávala. Nahrávala jsem to ještě dřív, než pan Gott přišel do toho studia. Ty já jsem říkala, Ježišmarja,
0: tak měla on, trému.
2: No obrovskou, obrovskou. A říkala jsem si, on má rád ty dlouhý tóny. Tak já jsem tam dlouze zpívala ty tóny, a on pak přišel a říkal, Lucko, to je moc dlouhý. Takže jsem to pak musela trošku zkracovat, ale měla jsem obrovskou trému. A myslím, že to je krásná věc.
0: Písnička se jmenovala Čas vánoční.
1: Já k tomu taky dodám, protože to bylo hrozně příjemné setkání. Karel mě nějakým způsobem volal, protože už jsme mu poslali tu písničku, a říkal, že teda jako se mu tam ještě nezdá jeden tón a že některý tón je na něj moc už vysoko, protože já jsem to jako dělal to aranžmá pro hlas Karla Gotta, který jsem si naposlouchal z jiných nahrávek, a tam on zpíval normálně to Ačko, Bčko, a říkal, prosím, že to já už dávno nespívám. A teďka tak F na nejvíš. Tak jsme ještě vyměnil nějaký tóny a teď jsme si povídali v telefonu a říkal, a on najednou povídá, kde bydlíš? Jsem říkal, no v Hostivaru. Tak já jsem tam za 20 minut. Tak opravdu přijel k nám domů, kde mám takový malinký studio, tam jsme napáchali spoustu písniček. A ještě jsem se ptal, říkám, Karle, a nevadí vám, že on mi tykal, já jsem mu vykal, nevadí vám, že tady v malém studiu, já jsem zvyklý. No a to vám byla tak nádherná spolupráce. Pravda je, že to nebylo jako, že by přišel Mr. Gott, zaspíval, šel domů. My jsme na tom opravdu 2 hodiny pracovali, protože se ještě musel trefovat už do naspívaného frázování Lucky, tak to je vždycky těžký, ale ono se to tak dělá i ve světě. No a když jsme zavolali Lucce, že Karel je u nás a že točíme, tak mám pocit, že...
2: Na koloběžce jsem přijela, ne?
1: Že jsi přijela na koloběžce, protože to musím být. No a pak jsme si po natočení asi hodinu, on byl strašně humornej, vtipnej, to jsme řvali smíchy. A pak jsem říkal, Karle, když už jste tady oba, tak máme vánoční písničku, tak já vás aspoň vyfotím, to bylo v létě. Tak jsem fotil, my máme takovou zimní zahradu, ona je zimní, ale v létě to tam kvete. To byly nejstrašnější fotky, které jsem kdy v životě udělal. Přitom série na zahradě, všechno, a pak jsem to musel jsem požádat svoji kamarádku Dášu Borovskou, která je fotografka a grafička, aby z těch příšerných fotek vytáhla aspoň něco, pak se jedna z nich opravdu objevila tady v té knížce, protože tam ty písničky i ten Čas vánoční, ty jsou tam všechny zaznamenané.
0: Lucko, a vy jste tu písničku natočili, občas se asi někde vysílala, ale zpívali jste ji i živě?
2: Ona je taková, to je taková utajená písnička. Myslím, že ji velmi málo lidí zná, protože jsme nestihli na ní natočit videoklip, takže ona jakoby nemá...
0: Nestihli, to souvisí.
2: Už jsme to nestihli. A já ani jako nemám... Je to takový zvláštní, protože si myslím, že to je asi jedna z posledních věcí, protože všichni už vyjeli, jako toto je poslední píseň Karla Gotta, nebo tady jsme udělali to a my jsme tohle zatím nikdy nikde jako vlastně neřekli, takže to znají skalní třeba naši fanoušci, nebo možná jeho taky, ale široká veřejnost o téhle písničce vůbec neví. To je
0: tak
2: taková tajná.
0: Buďme rádi, že jsme zalovili v archivu a tuhle písničku nám režie nabídla. Ty jsi přines nějakou knihu, já se tady pořád dívám na tvář. Lucie, to je zpěvník? Ano, ano, se to, dívají přítomní diváci, ale rozhlasovým posluchačům to musíš ozřejmit.
1: To je kniha Zpěvník, kde je asi 114 písniček. Všechny patří Lucce jako interpretce. Já jsem vždycky, když jsem slyšel takový ty škarohlídy, co říkali, no ta Vondráčková, ona zpívá furt ty převzatý písničky. To bylo tím, že asi tři, který jsme udělali potom jako cover verze, opravdu ta rádia hrála, ale těch 100 už ne. Takže tady je náš v podstatě život hudební a jsou tam všechny písničky, které Lucka natočila od těch svých 12 let, kdy jsme vlastně opravdu natočili tu první Marmeládu.
0: Pojďme k vašim současným aktivitám, zůstaneme teď u tatínka, s kterým vedu hovor. Ty seš především skladatel, ale také vystupuješ samozřejmě na pódiu, dokonce máš vlastní kapelu Vokobere, tak nám něco řekni o současných aktivitách.
1: No, já to mám taky nějaký rozházený. Já pořád se snažím někde něco pomáhat. Já jsem byl 22 let předsedou Svazu autorů a interpretů, což je jako třeba lékaři mají komoru, nebo taxikáři mají svoji cech, tak my máme tenhle ten Svaz autorů a interpretů a snažíme se tam zlepšovat podmínky muzikantů, ať už na úrovni ministerstev a na pódiích a tak, v rádiích a snažíme se, aby se hrálo víc českých písniček a tak s tím nějakým způsobem bojujeme. A já jsem toho předsedu dělal 22 let a víte, na konci vždycky toho období člověk má pocit, zase to nedokázal. A tak ještě další rok, tak to pojď zkusit třeba něco toho. Tak je to taková jako nikdy nekončící práce a neviditelná. Protože to je něco jako elektrika nebo voda v baráku. Vy ji nevidíte, ale ona tam je. A aby ten barák fungoval, tak tam tu vodu musíte mít. A zrovna tak, aby nám to fungovalo, tak musí být smlouvy s rádií, smlouvy s televizema, smlouvy v systém odměňování. A tohle všechno, o to jsme se starali. Takže to mě tvořilo těch hodně let, který jsem se tomu věnoval a vedle toho jsem samozřejmě občas zpíval.
0: No a to se chlup.
1: A občas jsem i
0: režíroval dokonce.
1: Ano, a režírovat mě bavilo,
0: dokonce
1: protože
0: byl i producent něčeho, že jo?
1: Já jsem doma nadával, jsem říkal, hele, to je strašný, jak ty lidi dělají blbý pořady v hudbě. A Hanka mi říkala, no tak když nadáváš, že se ti to nelíbí, jak nějak je udělej, že jo? No a tak jsem opravdu udělal jako návrh, šel jsem, tehdy se to jmenovalo už Očko a šli jsme tam za panem ředitelem, ještě s mým kamarádem, já jsem říkal, podívejte, nechcete pořad, kde budou chodit mladí, staří, známí, neznámí, vždycky sem přijdou do studia, my jim natočíme tu písničku, okomentujeme to, budeme mít báječný pořad, který bude objevovat nové věci. Říkal, proč ne, přineste mě nějaký model, jak by to mělo vypadat, no a ten se zalíbil a dělali jsme to 4 roky. Takže jsem měl radost z toho, že jsem zase pomohl spoustě kamarádů a spoustě muzikantům, že dokázali jako to, že ta jejich písnička může existovat i jako, protože jsme z toho dělali takový jako scénický videoklipy, ne náročný, ale ze scény, takže zase to bylo takový pomáhání. A pak už jsem si říkal, hele, tak když děláš svůj vlastní pořad, tak bys si tam mohl taky zaspívat. A to už jsme měli právě kapelu Vokobere, tak jsme si tam zaspívali. Nejdřív z Marcias, to bylo prima, protože to byla taková fajn životní etapa folk-rockový kapely se Zuzkou Michnovou, s Pavlem Skálou a s Petrem Kalandrou. A tak jsme si tam vlastně, to už Petr nebyl na světě, ale když jsme obnovili Marcias, tak jsme si tam nahráli taky tuhle tu písničku. Myslím, že to je záslužná činnost, nejenom kvůli mně, jako že jsem něco udělal, ale když někdo udělá pořad, který zaznamená něco, co potom zůstane, třeba v Českém rádiu.
0: To jsem vůbec netušil, Lusko, že tvůj otec je v podstatě plachý člověk. Chlubit se neumí. Pojď se chlubit ty, ty máš čím. Prosím tě, teď máš, myslím, především herecké období, řekl bych, ale stále si, obávám se, pro většinu lidí popová hvězda. V čem hraješ?
2: No, já se po 12 letech vrátila do divadla, do činohry, protože už se mi velmi stýskalo a potom, co jsem se vrátila vlastně s dětma z Kanady, tak jsem 3 roky chodila jenom do divadel. Já jsem chodila i v Ungeltu, jsem samozřejmě byla, dívala jsem se, co se kde hraje, jaký režiséři kde fungují, jak se změnila dramaturgie různých divadel. A pak už jsem měla takový pocit, když jsem tam seděla, že už to jako nevydržím, že už chci být zpátky na tom jevišti. A tehdy jsem si uvědomila, že nastal správný čas a zavolal mi Ondra Zajíc, se kterým jsem kdysi dávno dělala právě v Rokoku, že by s Hinkem Čermákem chtěli, abych s nima naskoušela něco. A byla to výborná hra, jmenuje se Štěstí, hrajeme ji doteď v divadle Palace. A to vlastně začalo. Začalo moje divadelní šílenství.
0: Musíš se chlubit dál, to šílenství pokračuje. Hraješ nejen v tomto představení.
2: Ano, pak jsem, já vlastně ten loňský rok byl pro mě takový jako hodně přelomový, protože ze zpěvačky se stala zpátky herečka a měla jsem 4 divadelní premiéry, takže z té nuly jsem šla úplně jako do 150% a doufám, že to bude pokračovat tak i nadále a doufám, že si zahraju u vás.
0: Takže zatleskáme se. Tak a před námi je opět vánoční píseň, tentokrát nám ovšem pět bude Tatínek, má název Vánoční odpuštění a uslyšíme také kapelu Vokobere.

0: Znáš kapelu Vokobere?
1: Jo, já jsem s nima pár koncertů zpívala.
0: Dokonce? Jirko, takže vy stále vystupujete.
2: Ano.
0: Měli jste nedávno dokonce nějaký vánoční koncert, předvánoční, že jo?
2: Měli, 15. prosince, ale to, co jsme slyšeli teďka, to byla nahrávka tria Vokobere. Nám se bohužel stala ta věc, že Tomáš Berka na jednom z koncertů skolaboval a opustil nás. To je jako zážitek, který nikomu nepřeju, i když na druhou stranu asi si nemůže herec nebo muzikant přát nic krásnějšího, než je zaspívá ten svůj nejkrásnější tón a umře. Ale
0: už uber, prosím tě.
2: Já jsem viděl dokonce takový gruzínský film o tom, jak takhle zpívají.
0: Nedá pokoj.
2: Ale teď hrajeme s Vokobere, protože my jsme byli kamarádi, my jsme to nedělali kapelu kvůli tomu, aby jsme si vydělali peníze, ale aby jsme si zaspívali. A scházeli jsme se doma. A potom, když Tomáš nás opustil, tak jsme samozřejmě nevěděli, co dál s Petrem Kocmanem. A pak jsme vlastně hráli ještě s Lucou a tam s náma hrál Filip Šašek na klávesi. Tak jsme říkali, Filipe, pojď, zahrajeme si ještě Vokobere a přibrali jsme báječnou houslistku Helen. Takže máme kvarteto a tím pádem se na nás můžete třeba přijít někam podívat. Například zase pomáháme ve Velkém mlýně, se otevřela folková scéna, takže tam třeba, když nebudete chtít jít do Ungeltu, do divadla, tak můžete přijít na folkovou scénu do mlýna.
0: Zvládněte obojí. No a jak prožijete štědrovečerní večer? Asi nebudete pospolu, ty máš kluky, máš dokonce partnera, to bude nová sestava štědrovečerní?
1: Nová, už staronová, protože jsme spolu díl, ale budu s dětma a tak jako teď to dávám logisticky dohromady, jak stihnout i babičky, i dědečky, i naše vlastní
0: i
1: Vánoce.
0: Otce
1: a
0: kluků, že jo?
1: Ten to stihne předtím, mm-hmm. Ale všechno se musí nějak jako poskládat jako Tetris. No.
2: Vlastně jsou ty Vánoce, tak jsem ti přivez dárek. To je taková důležitá věc, o který moc lidi nevědí, ale já si dovolím, já ti pak, už jsem ti ho dal.
0: Už mi to dal, tak mi to neber.
2: To je prosím vás takový chňapák a ten vyřeší problém s lichožroutama. Víte, co jsou lichožrouti? Prostě přijdete a začnete hledat, kde je ta druhá ponožka k tý, ne, co jste. Prosím vás, když nakoupíte třeba u nějakých Vietnamců tyhle ty pištlíky, který se normálně chytají záclony a pak se to na to pověsí. Tak si, pánové, když končíte den a máte ty dvě ponožky, ještě furt víte, která ke který patří, tak je takhle prostě cvaknete k sobě, hodíte do koše a víc se o to nestaráte, protože ta pračka je nerozdělí a naopak se to dá potom pověsit, ono to uschne a pak si je vemete a máte ty, který k sobě patří. Takže to je můj dárek.
0: To je krásný dárek. Tak já ho použiju ještě než umřu, jo? Takže přátelé, já vám strašně děkuju, že jste dorazili do Ungeltu. Popřejme všem, přeji vám, ale samozřejmě popřejme opravdu všem, kteří jsou přítomní teď v hledišti našeho divadla a všem, kteří nás poslouchají, krásné Vánoce a spokojený celý příští rok 2024.
1: Veselé Vánoce.
2: Ahoj, mějte se hezky.

naposledy běželi jsme s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební

Hezký večer vám, přátelé, velice rád přeju z českobudějovického studia Českého rozhlasu U tří lvů. Přichází čas vlídných tónů, příjemných melodí beze slov, při nich si můžete odpočinout nebo se třeba i zasnít. Mitchi Millerovi, muži s typickou mušketýrskou bratkou, je vyhrazeno v dějinách pop music jistě výsostné postavení. Tento muž spatřil světlo světa 4. července roku 1911 v Rochesteru ve státě New York. Od 6 se učil hrát na piano a v 11 k tomu ještě přibral hoboj. Studoval na vyhlášené Eastmanově hudební škole a po jejím absolvování byl jako hobojista přijat do Rochesterské filharmonie. Odtud vedla Millerova muzikantská cesta do známého budapešťského smyčcového kvarteta. Na začátku 40. let získal velmi dobře placené místo hudebního šéfa nahrávací společnosti Mercury a zanedlouho v podobné funkci pracoval v ještě vlivnější firmě Columbia Records. Zde pomohl Mitch Miller jako producent ke hvězdné slávě řadě zpěváků a zpěvaček, včetně Doris Day, Rosemary Clooney, Tonyho Bennetta, Frankie Lane a mnoha dalších. Ovšem prosadil se také se svými solovými projekty. Millerův vokální sbor při sestavování repertoáru vycházel z bohaté pokladnice populárních muzikálových a filmových skladeb, ale rád sáhnul i po lidových popěvcích a třeba také po písničkách z občanské války v 19. století. Velké zásluhy Mitche Millera tkví v tom, že dokázal mnoho lidí i v nejzapadlejších koutech Ameriky od Aljašky až k Texasu přimět ke zpívání a řada původně umělých písniček zlidověla až jeho přičiněním. Velmi často je Miller spojoval do propojených směsek, takzvaných medley. Vedle toho by se ale nemělo zapomenout, že Mitch Miller řídil také band, který natočil řadu půvabných orchestrálek a i s nimi uspěl na hitovém žebříčku. A právě z orchestrálek Mitche Millera budou sestaveny dnešní vlídné tóny. Jejich klidný poslech vám přeje Jiří Kasal.

Silly Little Tune, malá hloupá melodie, tak se svérá z něj jmenovala poslední skladba z prvního bloku dnešních vlídných tónů, vyhrazených nahrávkám orchestru Mitche Millera s občasnou podporou jeho vokálního sboru. Zcela jistě by neměla chybět melodie z filmu Most přes řeku Kwai. Před 62 roky byl za značné publicity natočen anglickým tvůrcem Davidem Leanem určitě nesmírně úspěšný film. Navíc byl ozdoben 7 Oscary. Smutnou postavou příběhu je důstojník Nicholson, výtečně stělesněný dalším Angličanem Alekem Guinnessem, jenž se nakonec stane obětí svých představ o smírném kompromisním řešení napětí mezi Japonci a spojenci. To, co dodnes nejvíce připomíná velkofilm Most přes řeku Kwai, je melodie autora Malcolma Arnolda. A ta nyní zazní v podání souboru Mitche Millera.

Song pro devátý den, Song for the Ninth Day, jemná skladbička televizního původu autora Roberta Allena, zarámovala druhou část vlídných tónů s orchestrem Mitche Millera, kdysi mocné postavy amerického hudebního průmyslu. Mitch Miller skonal před necelými 9 roky v požehnaném věku 99 let. Než vás na závěr vlídných tónů rozehřeje jeho orientální polka, popřeje vám Jiří Kasel i za mistra zvuku Michal Koláře jen to dobré. Přátelé, mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

až se dobí z větrných stran. Dá, že jen pro ní voní.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že

pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: To je ptáček, ten váš papoušek. Vyndal jsem jí z klece.
1: No jo.
0: Dobrý večer, vážení a milí. Vítáme vás u naší předvánoční hodinky. Žaninko, plácni něco tak jen tak. No,

nejradši, když jí takhle mudlám. Já jí mám v dlani, je ona to takový chomáček péří, no jo, takhle někdy zavrká. To je zajímavý, že někteří z vás si myslí, že Žaninka neexistuje. Ta existuje, to byste se divili a jak, když se naštve, jak do mě klofe. Vidíte, takhle kouká jako slepička. Srdíčko jí tluče. Viď, Žaninko? No jo.

se vás to taky zmocňuje, jako nás ta předvánoční nálada. Pečou se pracny, voříškový, máslový těsto se válí na stolech, rozvaluje válečkem. Maminka měla ten stůl, jak jsem o tom vždycky vyprávěl, že ho odklopila a vevnitř, no, Žaninko, vevnitř rozvalovala těsto. A z komínu, jak to vonělo, z každého stavení vonělo cukrový vánoční, jak se peklo. Žando, nechceš radši do klece, než mě něco vyvedeš. Já už pozoruju, tak se proleď a půjdeš do klece. Tak. Takhle, leď, takhle. Mává křídlama. Je z nich úplná mlhovina, když Žanda mává křídlama. Šup tam. A poslouchej, co ti budu vyprávět.

Pamatujete si na to ticho? Ticho, jak celý svět stich, když napad první sníh. To jsme se až lekli, když jsme se probudili. A ráno jsme třeba museli jít do školy. A celý svět byl takovej stichlej. Dokonce byli slyšet psi, jak štěkali, až z okolních vesnic. I z Lubný byli slyšet psi, nebo z Panošího oujezda. A houkání vlaků, jak se neslo krajem. A hodiny, který odbíjeli čas na štítě pošty, byly slyšet do široka, do daleka. A z kováren zněly kovadliny, cirkulárka ječela v truhlářství pana Beneše.

a po obloze co chvíli přeletělo hejno ptáků, dokonce i někdy osamělí vrány. A zajíci, jak se shlukovali v polích na tom sněhu, jako takový tmavohnědý tečičky. A vrány někdy si sedly k ním a my jsme se kolikrát tím sněhovým příkrovem rozběhli, že se na ty vrány nebo na ty zajíce půjdeme podívat, poběžíme podívat zblízka. Když už se zdálo, že si je budeme moc zblízka prohlídnout, tak ty vrány se najednou vznesly a popoletily a do zajíců, jako když střelí a rozutekly se. A zase si kus ty vrány dál sedly a my za nima, až se ty vrány nám ztratily v začernalém lese, protože v tom prvním sněhu ty stromy nejdřív byly bílí a pak, jak vysvětlo slunce, tak postupně černaly. A byly černý jako uhel. Jak ty stromy v ovocných sadech, tak i ty stromy na špičce Senecký hory najednou se tak černaly a nad nima letěly takový temný mračná.

To ještě by jistě napadne sněhu, jsme si říkali. To zase budeme moc stavět sněhuláky. A to zase budeme moc si dělat všelijaký stavby ze sněhu. Když jsme se koulovali, to jsme byli my kluci ze Zabrány, proti vsi. A ze vsi taky plí kluci. A to jsme si postavili takový valy z toho sněhu. A teď začala koulovačka. Oni ty koule šli tak pěkně mačkat, když ten sníh byl takový čerstvě napadaný, jak voněl, tak sladce nasládle i nahořklé, vrzal pod nohama. A to se rozpoutala taková řežba sněhová. Prska už a za krkem, když někdo koupil kouli za krk, tak ho to studělo. to byla nejlepší trefa. Vždycky za krk. A on ten sníh se roztál a ty čůrky toho, ty studené vody tekly kolikrát pod košilí, po zádech.

Někdo tomu vždycky velel. Ten, co velel, řekl: pozor, konec bitvy, konec války, posloucháme. Zdvihnul prst a koulování na chvilku ustalo, protože po silnici bylo slyšet zvonění. Několika hlasný zvonění, protože tenkrát po silnici koňský spřežení tahali sáně. Sedláci měli pořád co dělat, buď rozváželi hnůj, nebo rozváželi do krmelců zase pro lesní zvěř krmení, seno, nebo třeba rozváželi sudy s močůvkou, který tak hezky voněly, jako kolínská voda. To jsme se smáli a říkali, zase vezou kolínskou vodu v takovým sudu. Ten byl tak usazený na těch sáních. Ty sáně tak šustily po tom udusaným sněhu té silnice. A hlavně na koňských komoutech sedláci přivazovali tolik zvonečků, který zněly tak různě od těch hlubokých až po ty vysoký zvonivý tóny. A takže najednou se zdálo, že celý svět jako kdyby zaplavila taková zvonivá hudba, jako kdyby snad zrovna každou chvíli měli přiletět andělé. A proč by taky nepřiletěli andělé, když už za chvilku budou Vánoce? No a když se ně přejeli, tak zase někdo řekl: tak a válčíme dál. A už zase koule lítali. Lítali tak dlouho, než nás začali zápst ruce, protože jak zašlo za nechty, tak toho každej nechal a utíkal domů.

Jan Skácel, Zimní. Jakoby pokoušel se zrušit svět. Snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé. Jsme zasaženi čistotou té chvíle. A kde je odpověď? Neslyšně za nás vyzvánějí zvony. Ohluchlý zvoník usnul v závějích a zabolela dálka bez ozvěny. Když přestal padat sníh. Než se setmělo, tak ještě jsem si udělal kolikrát sněhuláka nahoře, na nejhořejším konci našeho malého dvorečku. Hlava byla hotová hned, ta se splácala do té koule. Potom se udělala o něco větší koule, to byl trup. A veliká koule, ta se musela začít až dole na dvoře, aby se přivalila až tam nahoru, kde ten sněhulák na té kouli, na těch velikých, jakoby na tom podstavci měl stát. Takže to byly tři koule, sněhobílý, dole největší, uprostřed taková středně veliká a kulatá hlava. A teď už jsem tam měl připravený kousky uhlí, to byly knoflíky. Ještě ruce se tam museli dát, ty byly hned hotový. Takový packy, takový válečky. Místo nosů mrkev, to jsem si připravil ze sklepa, tam byla hromádka mrkve vedle brambor ve sklepě. A kus dřívka místo huby, aby se trošku ten sněhulák smál, tak muselo to dřívko být zahnutý trošku nahoru, ty koutky. No a nahoru na hlavu jsem mu posadil hrnec, který jsem si půjčil od babičky, modrej, takovej smaltovaný, jak do něj míchala slepicím zrní. Hezký sněhulák to byl, tak se smál na ten náš dvůr a na celý svět a brabci lítali a koukali se taky jistě na něj s velikým obdivem, protože to bylo něco, co tam ještě neviděli. Brabců tenkrát bylo a i vrány, jak lítali někdy nad naším dvorem zakroužili. Vrána. A maminka vždycky říkala, jak když letěla vrána, tak mě připomínala, když jsem byl malej kluk, jak mě chovala na klíně u našeho okna. U toho okna, jak jsme o něm taky mluvili nedávno. A vždycky letěla vrána a maminka řekla, to jsem byl úplný mrně a učil jsem se mluvit. A maminka řekla, Jiříčku, vrána. Já jsem řekl, nána, vrána, nána, zas vrána, zas nána. Tak takhle jsem se vybavoval s maminkou. Nedokázal jsem říct r, tak ty vrány se tam taky se divili, co to tam stojí. Asi byli taky nadšený tím mým sněhulákem. Kdo by nebyl, když sněhulák je něco tak krásného.

Jaký bylo moje zklamání? Obyčejně ten první sníh nevydržel a druhý den ráno třeba sníh byl v trapu. Zase slepice na tom místě, kde ležela ta mrkev, to už všecko roztálo, leželo tam pár těch uhlíků a ten hrnec z té hlavy taky spad. A slepice tak klofaly do té mrkve, která sloužila tomu sněhulákovi jako hezký červený nos. A my jsme čekali, až napadne sníh další. A vždycky jsme se dočkali.

Nebo taky přišli holomrazy, že vůbec nenapadal sníh. A to bylo nejlepší, protože to byl led na rybníku jako zrcadlo. Když nejdřív umrzlo, bez sněhu. Potom honem rychle pan Aibl řezník, který měl u nás ve velikém rybníku nasazený kapry, musel přicházet ze sekirou a vysekávat čtvercovou díru do ledu, někdy i dvě nebo tři, aby ty ryby mohly dejchat. Tak když ten led nás unes a my jsme se tam klouzali nebo bruslili, tak vždycky jsme opatrně, aby jsme tam nespadli do té díry, koukali do toho otvoru v tom rybníku, jak ty ryby, takový ty rybí tlamičky, jak tam dejchají tu okysličenou vodu. Ty jejich oči takový. No a pro nás taková díra v ledu měla velkou cenu. Víte proč? Protože my jsme si vzali belík a tam od silnice naproti Konzumu u Síkorů byl takovej pěkný svah. A to jsme věděli, že když ten svah budeme polejvat vodou a on bude zmrzat, takže tam budeme mít klouzačku ledovku. A tu ledovku jsme měli tak připravenou, že ta končila na tom rybníku. Takže když někdo uměl se klouzat, a to já jsem uměl, a měl pěkně vokovaný boty od ševce Keparta, a to já jsem měl, to znamená, měl třeba na patě podkůvku a na podrážkách cvočky, tak to jsme se rozběhli, klouzali jsme se po té klouzačce a vyjeli jsme až na led a doklouzali jsme se třeba až do poloviny rybníka. A to se nám potom spalo. To se nám potom spalo, když jsme přišli domů takhle utahaný z ledu. To jsme se klouzali kolikrát? Až do tmy. Ono se tenkrát stmívalo brzo.

ale takový procházky, krátký výlety do okolí, ty nás tak bavily. To se třeba někde rozlehla rána, když jsme šli polní cestou třeba za Vovčárnou směrem k Senecký hoře najednou prásk. A ono se to tak neslo a rozlejhalo se to kolem v těch lesích a to jsme věděli, že myslivci střílí po bažantech. No a to jsme hned věděli, že tam, kde padla ta rána, že tam najdeme prázdnou patronu. Někdy byla červená, papírová, do brokovnice prázdný patrony. Někdy byla modrá, bylo tam napsáno Selier a Belot. A my jsme věděli, že myslivci jim říkají ševelotky, že si to Selier a Belot přeměnili na ševelot, jakože snad, když se vystřelí, že to ševelí. Ale to byla taková rána, že by nám to bývalo protrhlo ušní bubínky, jak to vždycky prásklo, jak se to rozlehlo. No a ty ševelotky, to byly zřejmě slavný patrony. A my jsme podle prásknutí hned poznali, jakou patronou, který myslivec vystřelil. Protože jinou ránu dala ševelotka s brokama a jinou dala rána ševelotka s kulobrokem. Kulobrok, to třeba byl na vysokou nebo na kance.

A zajíci měli vyšlapané cestičky a takový místečka u krmelců, kde měli celý takový jakoby rejdiště ty zajíci. A zase koroptvičky tam jako hnízdili třeba pod keřema šípků nebo trnek. No tenkrát se v polích dělo tolik věcí, protože ty pole byly rozdělený mezema a za každou mezí se mohl schovat zajíc, udělat si tam pelíšek, aby když se přihnal severák, tak byl hezky schovaný ten zajíc.

A zrovna tak takový cestičky, jako měli vyšlapaný zajíci, nebo srnky, nebo králíci. Zase na Pavlíkovských vrškách směrem k Rakovníku tam měli zase doupata králíci. Takový cestičky jsme měli vyšlapaný i my. Tenkrát touto dobou předvánoční jsme doma nemohli vydržet. To nekonečné čekání na to vánoční štěstí, na toho Ježíška, jsme si krátili tím, že jsme se pořád navštěvovali. Koukali jsme, jak Láďa Hladkojc, nebo Jarda Fraňkojc taky, nebo Láďa Schneider lupenkovou pilčičkou vyřezávají betlém. To byly takový tisky, barvotisky, jo? Nalepili se klihem na překližku a lupenkovou pilčičkou, jako vlas tenoučkou. Já to neuměl, mě hned rupla. Já neměl trpělivost. Milimetr po milimetříčku, třeba když se vyřezával dudák. No ty dudy, no ty píšťaly těch dud a nebo třeba jenom beránek, těch vlnek, co každý beránek měl, to se všechno tou lupenkovou pilkou muselo obkroužit. Hvězda byla taky těžká, ta kometa, ty cípy, ty hvězdy, no všecko bylo těžký. Stromy a vosel a jesličky a Panna Maria a Ježíšek a Tří králové, o tom vůbec nemluvím, ty snad byly nejtěžší. Nejlehčí bylo, když už byly ty figurky vyřezané, já jsem je jenom vystřihoval z tvrdých papírů a lepil jsem si je na takovej, na tu podložku a nejradši jsem měl, když už jsem si přinesl z lesa ty kousky mechu a tam jsem si dělal takovou tu krajinku. Ale vyřezávat z překlišky, to bylo všecko moc pracný, to bylo figurek všelijakých, selka, nebo zase někdo tam hrál i na flašinet, ty betlémy měly svoji poezii. No a to jsme taky chodili kontrolovat, jak to jde Láďovi. No a my jsme tedy měli, jako ty zajíci v těch polích, taky vyšlapaný cestičky. Od jednoho stavení k druhému.

0: Už to bude brzo, kdy na bílým ubruse bude veliká mísa s pečeným cukrovým. Boříškový, z boříškovýho těsta maminka dělala hříbečky. Rohlíčky taky z voříškovýho těsta, ty se tak rozsejpaly. Pracny ve tvaru, medvědí nožičky, nebo hvězdice, nebo srpku měsíce, a na druhém talíři bylo ovoce, barevný jabka, sušený švestky, zimní hrušky, které tou dobou už byly takový nazlátlý, měkoučký, šťavnatý. Potom po válce přišly fíky, i banány a tu a tam pomeranče. No jo, ale když jsem si tam představil ty poklady, který já jako kluk jsem nacházel v lese, vzpomínáte si na dlouhá stébla trávy, jak jsme propichovali? Tím dlouhým stéblem trávy jsme propíchli červený jahody a ty jako korále jsme navlíkali na ta dlouhá stébla tráv. A to byly snad nejvzácnější a nejvoňavější a nejlahodnější korále, který jsme jako děti kolem krku nosili. Kdyby taková smeklice plná těch červených jahod tam byla na tom stole, to by se oko potěšilo. Nebo kdyby tam byly ty hříbky, pravý, bílý, který jsem nacházel v Senecký hoře, ty by tam taky mohly bejt. No jo, ale kde je jim konec? Kde je konec červeným jahodám?
1: Studinka rajská, moc andělská, anděli jdou, zpívají, Krista Pána hledají. Našli tě ho, našli na té rajské louce, on drží korunku v ruce. Pojďte, vyvolení, podejte mu ji na pravou ruku. Bože, dej mě šťastně umírati, tělo Krista Pána požívati. A dej, aby byla duše čista, když se postaví před Pána Krista. O Pane Jezu Kriste, Pane náš, který snímáš světa hříchy, nepravosti, přiveď dušičku do radosti.

sušený švestky. Šťavnatý, sladký. Jenom se na jazyku rozplynuli. To jsem chodíval za babičkou do sušárny, když sušila švestky. O tom jsme mluvili. Jak se ta sušárna rozpálila. A z těch jednotlivých takových dřevěných lísek, to byly takový bedínky, tekla ta šťáva z těch švestek, který nejdřív pukly v tom vedru. A ta šťáva zasychala v takových, to byly úplně jako skořápky vajíček, jenomže nebyly bílý, ale byly skoro černý a ty se dali ulupovat a cucali jsme je. Ty vysušený šťávy z těch švestek se dali odlupovat z těch prken těch lísek a to byla dobrota, to byla chuť.

A kolem Pavlíkova bylo sušáren aspoň 6. A my, když jsme chodili, když jsme se tak toulali tou zasněženou krajinou, zvlášť v tom prvním sněhu, který ještě nebyl takovej hluboký, tak to bylo pro nás něco novýho, svátečního. A to jsme vždycky pokaždý šli kolem vsi a první sušárna byla hned u Čermáků na zahradě. A nedávno ještě, vidíte, jak ten čas letěl, jsme tam před tou sušárnou pásli husy a paní Šilhánová, to byla zrzavá, pihovatá rodina celá. Oni měli asi 4 nebo 5 dětí. Jedno dítě bylo zrzavější než druhý, samá piha, paní Šilhánová taky, a pořád se na svět smála. A paní Šilhánová, protože měla ráda život a protože měla ráda děti, a když my jsme před tou sušárnou na strníšti pásli husy, tak paní Šilhánová dala do okna gramofon na kliku, ten měl takovou velikánskou troubu, která připomínala květ lilie, natočila klikou gramofon. Na gramofonovou desku dala to rameno, to byla taková ta trubička, trubice, zakončená zvukovkou s membránou, v té vyměnila jehlu. V té zvukovce to bylo jako takový posvícenský koláč, byla ta zvukovka. Tam byla průhledná membrána, asi z celuloidu. A skrz tu membránu právě šel ten zvuk z té gramofonové desky do široka daleka, skrz tu troubu, která připomínala velikou lilii. A byla divoce barevná ta trouba. Jedovatá, zelená, oranžová, modrá, fialová, žlutá. A byla veliká. Do té trouby by se klidně vešly naše dětské hlavy aspoň

Paní Šilhanová natočila ten gramofon tou klikou a začalo to škvrčet, škrábat a pak se ozvala písnička. A první písnička a druhá písnička a i tango třeba hrálo. A různý popěvky takový některý i košilatý, jak tomu říkali velký lidi. A my děti jsme ani nevěděli, o čem ty písničky jsou. Ale jak dobře se nám při těch písničkách, který nám ta paní Šilhanová hrála, z toho okna té sušárny, jak dobře se nám pásly husy a pouštěli draci.

ta hudba křaplavá z toho gramofonu, ta nám tak lahodila těm našim dětským uším, že jsme si připadali, jako kdyby jsme byli herci nějakého biografu. Když začala hrát první písnička, tak všechny husy, co se pásly, najednou zdvihly hlavy a koukali, co se děje. A trvalo to chvíli, vždycky než se začaly znova pást. I pro ty husy to bylo překvapení, takový tango.

No jo, jenomže to už bylo dávno, protože mezi tím napad sníh. A Šilhanovi v té části té sušárny, to byla veliká sušárna, tam se v jedné polovině dalo bydlet a v druhé polovině se sušily švestky, ale ty už byly dávno usušený, ty švestky. Někdy se ze švestkama sušily i jabka, křížaly. Taky ty křížaly končily na vánočním stole. Jabka sušený křížaly. Švestky, když pustili tu šťávu, tak i ty jabka chytli takovou jako trošičku chuť od těch švestek a zase trošičku ty švestky chytili chuť od těch jablek. No jo, ale sušárna, tam se kouřilo z komína a Šilhánovic měli okna zabedněný, aby jim tam nepronik mráz. A nikdo nebyl venku, všichni byli zalezlí, ale my jsme věděli, že ještě jsou sušárny dvě a když tu ves obejdeme a přejdeme na východní stranu, že tam budou ještě další sušárny tři. Víte, že jsme mohli vlíst do každé sušárny, to se nezavíraly dveře. Tam mohl každý vlíst. No a vždycky jsme tam přišli a bylo tam takový ticho a vonělo to tam. Až tam zase jsme narazili na pana Srpa, jak mu ty kluci, jak jsme o tom mluvili posledně, který se si česali vlasy hřebenem, který namáčeli ve vodě. Česali si ty vlasy dozadu. Tak mu tyhle ty kluci říkali dědek Ehm, jak si jistě vzpomínáte od minula. A dědek Ehm koukal, co to tam je za bandu uličníků. Si myslel jistě, i když on málo kdy promluvil. Ale my, protože jsme zkontrolovali v sušárny všecky a všude bylo všecko v pořádku, tak jsme najednou si říkali, tady někdo zapomněl vánoční stromeček. Ten jsme našli. A tamhle je takovej vysoký komín v cihelně. A otakotík říkal, tak, a já mám nápad. Mezitím jsme došli do té cihelny. Pan Srb se za náma koukal, ale my jsme se mu brzo ztratili, protože ta cihelna byla v dolíku. Opuštěná, všecko bylo zasněžený. I koleje, které vedly k takové stěně. A co budeme dělat? Proč to chceš, o to? No, počkejte, ta stěna byla ze země červený. To byla cihelna, která patřila k velkostatku u černých. A u té stěny až na konci byl vozejk na těch kolejích. A druhý stál u pecí. To byly asi 4 pece kolem dokola, kam se skládaly cihly. V těch se ty cihly pekly, ale uprostřed těch pecí stál ten vysoký komín. Všecko to bylo zasněžený. Akorát pod střechou velikou, kde byly stoly, s formama na cihly, dřevěný formy na cihly, tam se ta červenice namačkávala. Chvilku se tam nechala sušit pár dní, než se na takových železných plotnách dávala do pecí, aby se ty cihly upekly.

A teď jsme stáli před tím komínem. Hledali jsme nějakou starou kramli. Kladivo by bylo nejlepší, ale to jsme nenašli. Kramle tam ležela. A Jindra Vítojc s Láďou Kopeckých a Svencou Kepartojc z Vovčárny tloukli do takový petlice, která zavírala veliký vrata do komína. Železná, černá, to byly železný černý vrata, těžký. A ty vrata najednou povolili a jako první tam do toho komína strčil hlavu Ota Kotík, vylez ven a říkal, to je vejha, to je vejha, to je vejška strašná. Já nahoře vidím jenom takový malej bílej otvor a všude jsou samý kramle a po těch kramlích, to byly stupně, já vylezu po těch kramlích nahoru, my jsme řekli, o to neblbí, když spadneš, nespadnu, já se budu tak šikovně držet, ale pro vás někde musíme sehnat, protože já mám nápad. Tak jsme hledali a víte, že jsme našli pár takových kratších provazů, který když jsme svázali, že byly, no určitě jsme říkali, ty musí být tak dlouhý, jako je vysoký ten komín. Jo, já až tam vylezu po těch kramlích, tak se chytím nahoře hromosvodu, hodím vám ten provaz dolů, vy na něj přivážete ten vánoční stromeček a já ho vytáhnu nahoru a přivážu ho k tomu hromosvodu. Tak budeme mít nejvyšší vánoční stromeček na světě. Někdo hvíznul úplně úžasem. Myslíš, že tam teda vylezeš? No to je jasný, říkal Ota. Protože pro něj bylo všecko jasný, protože to byl kluk z hospody, u Kotíků. On tátovi tam pomáhal, to už taky víte. Pumpovat vzduch do sudů, točit pivo pomáhal, někdy radil i třeba, když se hrál mariáž, jakou kdo má vyníst kartu. Ota prostě ten věděl všecko. Tak já lezu a zmizel v komíně.

každou chvíli někdo strčil hlavu do toho komína a začal si žmoulat oči, protože jak ten ota les po těch železných stupních, tak z nich padal dolů res a každý mu napadal do očí. A ota křičel z toho komína. Ono to tak jako vydávalo divný zvuky. Tak se to rozlejhalo. Už jsem skoro nahoře. A potom zakřičel, už se držím hromosvodu. A my už jsme viděli otovou ruku maličkou, jak padá ten sníh, jak ota smetá z toho vršku toho komína. Ten sníh, ten padal dolů. Už házím pro vás, říkal ota. A pro vás najednou byl už u našich nohou ležel. Přivažte na něj ten smrček. Tak jsme tam přivázali ten smrček a ota ten smrček začal tahat nahoru. To bylo tak napínavý, protože on se mohl držet jenom jednou rukou toho hromosvodu. On nestál na tom komíně, on stál ještě na tom posledním stupni toho železného schodu v tom komíně. To jsme si říkali, to by byl skoro akrobatický výkon, jako jsme vydávali, když byl v Pavlíkově mistr Vilos bez ochranné sítě, jak nám tam chodil po tom laně. A už bylo vidět, jak ten smrček přivazuje k hromosvodu. A my jsme začali úplně jančit radostí, jak je to krásný. Ota jako hrdina z toho komína vylez. Ten byl sama saze. I šaty měl už mudlaný. To mě máma dá, říkal ota. No jo. Ale teď jsme se nemohli vynadívat na tu nádheru. On už ten komín byl taky trošičku křivej, jak byl stařičkej. A na jeho špici u hromosvodu se zelenal smrček. A my jsme šli z té cihelny. Každou chvilku jsme se zastavili a otočili jsme se. A nechtěli jsme věřit svým vlastním očím, jestli je to vůbec možný, aby nahoře na tom vršku toho komínu té cihelny rost smrček. Že roste jeřabina na věži kostela, to jsme věděli. Ale takovýhle hezký smrček na komíně u cihelny, to i dědek Ehm koukal. To koukáte, pane Srb, co to tam vyrostlo na tom komíně, že jo? A on tou sukovicí jenom takhle zacvakal o sloupek vrátek a řekl, rošťáci jste, já dobře vím, co v každém z vás je. Vyrostete do polepšovny. Druhý den, no ten ota měl z toho takovou polízanici, protože pan starosta Černý zastavil paní Kotíkovou, otovou maminku, a pan velkostatkář starosta, víte, co jí řekl? Paní Kotíková, řekněte tomu vašemu chlapci, ať už nikdy neleze do toho komína. Vždyť by to mohlo špatně dopadnout, vždyť to je komín, který už dávno neslouží. A kdyby tam byla nějaká ta kramle železná, nějaký ten železný stupeň zrezatělej, vždyť se to dítě vaše mohlo zabít. Vždyť by se mohla stát tragédie. Cože, pane starosto, náš otaže vlez do vašeho komína, no ten to schytá. A taky jo. No jo. Ale když ten vánoční stromeček, když ten smrček na tom hromosvodě toho vrcholku komína cihelny byl největší na světě, ten smrček, nejvyšší, tak to za to stálo, že jo?

to je zajímavé, že ty vánoční koledy, to nám začaly zpívat, začaly nás to učit maminky a taky ve škole nás to učili zpívat. No a taky jsme se to učili od dětí. No, sami mezi sebou jsme si zpívali koledy a tak proto taky vám hrajeme koledy. Zpívá Iva Bitová a děti z Lelkovic.

Jo, to byly prosince v době našeho dětství. Vidíte, a uteklo 50 let a kde zůstaly ty bílý zimy? Svatý Martin vždycky přijel na bílým koni. Jak lidstvo zasahuje do přírody, že ano? S tím se taky nedá nic dělat. A navíc, když se tak díváme na kalendář, tak máme už jen 15 dnů do konce. Do konce čeho? Do konce času? To ne. Do konce zlomu tisíciletí, století. A to je doba, která už se nebude nikdy opakovat. I toto nám bylo souzeno prožít, vidíte? Není to krásný? O celé té době, kterou nám bylo souzeno prožít, jsme se vám během těch 4 let snažili vyprávět. O té lidské dřině, o tom lidském plahočení, jak říkala vždycky babička, o té lidské obětavosti, nezištnosti, lásce, ale i nenávisti, ale i o těch každodenních starostech, strastech, trápení. Snažili jsme se tedy jít časem, protože ta generace moje je taková poslední generace, která navazuje na generaci našich babiček a dědečků, kteří se narodili hluboko v minulém století. Takže i do těch našich vyprávěních se promítly ty jejich osudy, ten jejich způsob života, ta pokora, ta šetrnost. Jak babička říkala, dyt já jsem kupovala jenom cukr. Dyt my jsme všecko měli doma, brambory, mouku jsme si vždycky nechali umýt v obilí. Kafe jsem si upražila ze žita. Jenom sůl a cukr jsem kupovala, chlapče. Tenkrát jsme žili skromně. No a snažili jsme si zavzpomínat a vy s námi na všechny ty, kteří nám něco dali, kteří nás poučili, kteří pro nás vykonali dobro. Vzpomínali jsme na kantory, ale i na lékaře. Nemohli jsme se vyhnout vzpomínkách na 2 války, ale mluvili jsme i o těch veselých lidech, těch božích lidech, kteří nikdy nikomu neublížili a kteří se tak dokázali smát a rozveselovat druhý lidi. O kantorech jsme mluvili, jak nám předávali svoje zkušenosti. Ti staří kantoři, kteří byli vychováváni v úctě k desateru, učili nás, aby jsme byli poctiví, aby jsme nekradli a nelhali. Vyprávili jsme vám třeba o tesaři Fraňkovi, jak jsme k němu chodili do houslí, my uličníci z Klucí z Pavlíkova. O panu Pertlovi, který měl na zahrádce karkulku nebo trpaslíka. Karkulka byla u Hamouzů na zahrádce. Pertlojc měli trpaslíka, on ty barvy z něj oprejskali, já jsem je musel tenkrát malovat. A jak z toho světa najednou všichni takový ty malebný figurky, dráteník třeba, nebo prodavač vápna kusovýho, ten volal vap, vap, vap, vap, vapno, nabilení vapno. Drátovat, letovat zase volal dráteník a drátoval a letoval a nejtoval hrnce rozbitý. Nebo takový ty, který chodili s krosnama a nabízeli všelijaký návleky na prsty, gumový nebo fáče. Nebo pro děti káčů, nebo velkým lidem žiletky chlapům, že jo, ženským zase hřebínky do vlasů. Jo, jo, nám nabízeli. Vyprávěli jsme si taky o řeznících, o hospodských,
o ševcích, o delikatesu, prodejna delikates, cédl Rakovník, kde Ota od Kotík z Pavlíkova se učil. Taky bylo hezký, když se dralo péří na podzim. Sousedky sešly a co se všecko semlelo. To bylo pro nás děti, to nebyly žádný driáky, který teď jsou v televizi ty akční takový. To draní péří, to bylo tak napínavý, když se třeba vykládalo o tom, jak se kopaly studny, jak se hledali prameny spodní vody. O kovářích dvou jsme si vyprávěli. O pekaři Kaválkovi, o kampeličce, jak jsme tam chodili jako děti vysejpat každý měsíc peníze, drobný peníze z kasiček. O ručním mandlu, který byl u Černejch. Vyprávili jsme si o těch atrakcích na poutích a na posvíceních, cukrová vata a střelnice a kolotoče a houpačky. A taky jsem vám vyprávil o svém stromu. O svém stromu, kolem kterého jsem chodil do školy. A vždycky, když jsem šel ze školy, protože pod tím stromem byla studánka, já jsem tak rád tu vodu pil. I o tom jsme často mluvili, o těch krutých proměnách. Tak, Žando, já tě pozoruju. Ty si zase voštipuješ. Ty už máš zase holej krk. Jak přijdou tyhle ty krátký dny s těma dlouhejma nocema, papoušek si štípe brka na krku. Nech toho! Já s ním mám takový trápení někdy s tou vaší Žandou. Kde jsem to přestal? O drátenících. O hodináři panu Hladkovi. Hladkovovi, který byl bělokvardějec a přišel do Pavlíkova. Jak opravoval hodiny? Jak jich měl plný zdi? Hodiny jící i bicí? I malý hodinky a jak to tam vonělo u Hladků petrolejem. No a kolem toho stromu jsem chodil do školy, o tom jsem říkal taky o té hrušce, jak tam stála. Vždycky tam na kameni stál plecháček u té studánky. Jak ta neúprosná doba všecky ty stromy vyrvala i s kořenama. Srovnala meze, rozvorala polní cesty, sporážela boží muka. I o tom byla řeč.

a často byla řeč o kvetoucích loukách, o polních cestách, na kterých kvetly jetelíčky a mateří doušky. No a taky byla řeč i o strachu lidí před přírodními pohromami, aby kroupy nepobily úrodu, před velkýma vodama, který strhali mosty a podmáčeli domy. A o tom, jak v neděli se vždycky všichni oblíkli do svátečního a špacírovali se po návsích. A páni měli vesty a v těch vestách na stříbrných, nebo někdo měl i zlatý řetězy, zdobený takovýma sklíčkama. A tam měl v kapsičce vesty cibule, hodinky vyklápěcí.

duší. Přece jenom téměř 90 pořadů, téměř 4 roky. To nás spojilo.

0: teď mě tak napadá. I ty, kteří se ještě narodí během těch příštích 15 dní, tak to ještě budou děti. Minulýho století se jim hned od 1. ledna začne říkat. Není to zvláštní? To jsme vám toho namluvili, co? Z vašich dopisů vyplývá, vy jste si díky tomu našemu vyprávění vybavili svoje zapomenuté příběhy. Stačili jsme toho říct hodně, že jo? Ale myslíte, že to je všecko? De pak. Vzpomínky, to je veliký bohatství a když pánbu dá, jak říkala babička, tak se budeme stále u toho našeho pořadu stýkat. Aspoň ještě nějaký čas. Takže naši vážení a milí přátelé, buďme na sebe hodní, přejme si vzájemně, aby nám štěstí přálo. A těšíme se na setkání hned tu první sobotu v lednu v roce 2001. Dobrou noc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Poslední květnový den letošního roku a zároveň 354. díl pořadu Zlatá 60., pokud tedy počítáme pouze ta naše víkendová setkání. I dnes je tu Lukáš Berný a i dnes pro vás mám nachystanou hodinku hudby 60. let, samozřejmě jako vždy s pomocí našeho hudebního dramaturga Jiřího Burdy. Dnes začínáme v Birminghamu v Británii. Stevie Winwood, Spencer Davis Group a píseň Gimme Some Lovin'.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

At the Top of the Stairs a kapela The Formations. A my jdeme do kalendária. Co v historii nabídl poslední květnový den očima hudby, hudebních událostí? Narodili se třeba Peter Yarrow, stria Peter, Paul and Mary, Junior Campbell, zpěvák kapely Marmalade, anebo Augie Myers, varhaník a zakládající člen kapely Sir Douglas Quintet. V roce 1961 začal rock'n'rollový zpěvák Chuck Berry podnikat ve větším a v Missouri otevřel zábavní park nazvaný neskromně Berryland. No a třeba v roce 1956 zhlédl Buddy Holly film Johna Wayna s názvem The Searchers. No a Wayneova hláška That'll be the day, tedy to se ještě uvidí, ta ho inspirovala k napsání písně právě s tímto názvem. No a další kapela v Liverpoolu se podle stejného westernu v zápětí dokonce pojmenovala, tedy The Searchers. Tak si pustíme právě je a potom jeden z hitů Chucka Berryho už z let 60.

Chuck Berry ve zlatých 60. a my hned budeme pokračovat kapelou, pro kterou byl Chuck Berry, myslím, vůbec největší ikonou v jejich začátcích. Rozhodně od něj hráli opravdu hodně písniček a vždycky k němu vzlíželi s velkou úctou. O kom mluvím? The Rolling Stones. Později si samozřejmě našli svůj vlastní skladatelský rukopis a už ty jeho písničky, řekněme, nepotřebovali, ale oni se k ním i tak rádi čas od času vraceli. No, Stouni vydávají nové album, to je zase událost jako vždy, když k tomu najdou chuť, tak dnes dostanou prostor i tady na Pohodě. Pustíme si nahrávku ze samotného konce 60. let s názvem Brown Sugar.

Rory Storm and the Hurricanes a jejich beatová úprava hitu America z West Side Story. My na pohodě ve zlatých 60. za chvíli otevřeme příběhy písniček a dnes to bude jeden velký hit skupiny Beach Boys Surfin' Safari. Vlastně technicky jejich až druhý hit, ale k tomu se dostaneme právě za chvíli. Hned jakmile dozní, dospívají nejprve Cilla Black a po ní The Doors.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Ačkoliv je americká kapela Beach Boys odborníky oceňovaná hlavně díky propracovanému albu Pet Sounds, plnému, jak se tehdy říkalo, kapesních symfonií. Nejznámější jsou dodnes jich takové ty bezstarostné rock'n'rollové hity plné slunce, moře, rychlých aut a samozřejmě také krásných dívek. Prvním takovým opravdu velikým hitem od nich byla Surfin' Safari. Tu napsali bratranci Mike Love, hlavní zpěvák Beach Boys, a takový tvůrčí motor kapely Brian Wilson. Vydali ji na malém singlu v létě roku 1962, kdy už za sebou měli menší úspěch s prvním singlem s písničkou Surfin. Zatímco na té první desce, vydané u společnosti Candix, ještě bylo znát, že se kapela spíš sehrává, ještě to celé znělo docela amatérsky, i když to mělo své kouzlo, tak ta Surfin' Safari ta už přeci jenom zněla profesionálněji a už také nesla znaky těch dalších hitů Beach Boys, zejména jejich typické vokální harmonie, kterým dominovaly ty Brianovy falzety a naopak hluboký hlas, který zpíval Mike Love. Beach Boys tuhletu písničku natočili v takovém malém soukromém studiu a vlastně ji nabídli firmě Capitol jako demo snímek, tedy jako zkušební nahrávku, podle které se teprve má natočit ta výsledná profesionální. Nicméně producentům Capitolu přišla tak působivá, že se rozhodli nejenom tu skupinu přijmout do své sítě, ale rovnou vydat Surfin' Safari prostě tak, jak byla. No a díky tomu se Brian Wilson poprvé stal také přiznaným producentem nahrávky. On měl absolutní sluch a dar od Boha v takovém citu pro hudební kompozici a bylo jasné, že ví, co dělá. Ten single se rozletěl světem a stal se hitem jak v Americe nebo Austrálii, tak také v Evropě. Později někdo spočítal, že se toho singlu prodalo asi 900 tisíc kusů a Beach Boys po něm ještě 55krát zabodovali v té první stovce amerického žebříčku Billboard, z toho 15krát v první desíce. Tak si pojďme ty začátky teď připomenout.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Včera jsme ve zlatých 60. slyšeli mimo jiné písničku My Girl od Temptations, no a tohle byla vlastně odpověď na tu píseň, kterou naspívala Mary Wells. Já už jsem na začátku říkal, že narozeniny dneska má, nebo tedy přesně měl, Peter Yarrow, stria Peter, Paul and Mary. On bohužel odešel v loni počátkem roku ve věku 86 let. Narodil se v roce 38. na Manhattanu a už jako teenager navštěvoval New Yorkskou hudební školu, ale zásadnější bylo, když se potom potkal s Paulem Stukim a Mary Traversovou a založili to veleslavné trio Peter, Paul and Mary. Kdo ví, nebýt jich, možná dodnes hrál Bob Dylan po klubech. Byli to oni, kdo poprvé udělali hit z nějaké jeho písně z Blowin' in the Wind konkrétně. Ale oni měli zkrátka ty krásné hlasy, zpívali hlavně starší folkové písně a měli s nimi ohromný úspěch. No a i když ten soukromý život tohoto Petra byl docela divoký, on dokonce skončil na čas ve vězení, tak ta jejich muzika, ta se hraje dodnes a není se čemu divit. My si také ten jejich kouzelný trojhlas poslechneme. Dáme si Dylanovku, kterou i u nás kdysi zpíval třeba Valda Matuška a která se jmenuje When the Ship Comes In. Peter, Paul and Mary.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Dave D. Dozy, B. Kimmick and Titch, skupina s opravdu netradičním názvem, i když jsou to vlastně jenom seřazené jejich křestní jména nebo přezdívky za sebou. Posluchači v Československu 60. let tuhletu kapelu znali, jednak se docela dlouho drželo ve slavné rozhlasové houpačce manželů Černých několik jejich písniček a navíc potom Suprafon dokonce vydal jejich dlouhohrající album, nebo tedy výběr toho nejlepšího, což se u těch západních umělců u nás dělo opravdu ojediněle. My jsme slyšeli jejich verzi slavné If I Were a Carpenter, kterou dobře známe v českém podání i od Petra Spáleného. No a vlastně trošku podobně na tom byli u nás i Hollies, i jim tady vyšla LP deska v roce 1972. My si poslechneme poslední společný single skupiny Hollies s jejich původním lídrem Grahamem Nashem, tedy písničku s názvem Listen to Me. Vracíme se do roku 1968.

0: Elvis Presley, Return to Sender, tedy vráceno odesílateli. No, když v roce 1993 vydala americká pošta poprvé sérii známek s Elvisem, tak se stalo takovým oblíbeným trikem, že si fanoušci tuhletu známku koupili, dopis s ní odeslali na neexistující adresu, no on se jim tak po čase vrátil s razítkem, které právě říkalo Return to Sender. Takhle to je ode mě poslední informace pro dnešní den. Pokud budete chtít, uslyšíme se opět u dalšího dílu Zlatých 60. příští sobotu v 17 hodin. No a dnes ještě posílám na rozloučenou třeba Aretu Franklin nebo skupinu Chiffons.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Slovy Jana Wericha začíná se dnešní setkání se ženou opravdu nevšední. Se ženou, která jde životem přes všechny nesnáze krokem pevným a dokáže se těšit z radostí velkých, ale i těch docela malinkých. Markéta Fridrišková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Markéta?
1: Řekla bych, že při tom deštivém počasí docela dobře.
0: Musíme říct, že ve chvíli, kdy natáčíme, skutečně prší, zároveň to trošku namrzá, takže ta cesta pro vás mohla být i docela komplikovaná, ne?
1: Naštěstí to tak moc neklouzalo, ale tady naštěstí mám doprovod dneska, tak je to dobrý.
0: My musíme prozradit, že Markéta Fridrišková

0: Hlášková je od narození nevidomá. Co se vlastně, Markéto, stalo?
1: No, tehda vlastně začátkem těch 80. let nebyla technika na takové úrovni, jako je dneska. Mm-hmm. Nebyla povinná prohlídka ultrazvukem, to bylo opravdu jenom ve výjimečných případech. No a vlastně mamce až na sále sestřička zjistila, jo, maminko, vy už máte velký břicho, tak už budete rodit. No, až na sále sestřička zjistila, že vlastně mamka čeká dvojčata. Inkubátory taky nebyly všude, takže vlastně bráška při převozu do Olomouce zemřel, já jsem se vlastně narodila v Přerově, no s tím, že já teda s váhou 1,10 kg jsem to nějak, tak nějak.
0: Vy jste měla 1,10 kg?
1: 10
0: deka,
1: jo,
0: když jste se narodila? Co to pro vás znamenalo?
1: No,
0: důsledku.
1: Vlastně to, že se ještě nevědělo, jako se ví dneska, že vlastně kyslíkem se dá, nebo stává se to hodně často, stávalo dřív, teď už tolik ne, že se vlastně pálí sítnice. Takže teď už proto mají ty děti ty brýlečky na očích. No a tehdy se to vlastně nevědělo, takže tím to vlastně celý vzniklo, odumřela mi sítnice postupně.
0: Takže pro vaši maminku to velké štěstí bylo zároveň i neštěstí, protože bráška zemřel. Vy jste tedy po tom inkubátoru zůstala slepá. Jak to maminka prožívala?
1: No, řekla bych, že hodně těžce, protože si po mně pořídila dalšího brášku, takže mám vlastně dva sourozence, jednoho staršího o rok a druhý vlastně, ten je o 3 roky ode mě mladší. Řekla bych občas, že se s tím nesrovnala ani doteď. Někdy mám z toho takový pocit, ale jako mamka mě vždycky se snažila brát jako sobě rovnou, učila mě samostatnosti, za což jsem mi teďka hodně vděčná.
0: A co sourozenci, když měli sestřičku, která neviděla? To musela být pro vás trošku nevýhoda, ne? Při hraní tedy myslí.
1: Nebyla, protože starší brácha, ten mě prostě navigoval, takže my jsme spolu špahali po futrech, vozili se po dveřích, hráli si na strážníky a vězně, přitom jsme zalomili klíč, naši z nás měli fakt radost.
0: Jaký to je vlastně svět dítěte, které nevidí nic?
1: Tak vlastně všechno jenom posloucháte ušima, mě nikdy nevadilo, jakoby o co jsem, nebo o co jakoby přichází, mně to nikdy nepřišlo, já jsem vyrůstala tak nějak mezi bráchama, mezi vlastně bratranci, sestřenice byli a hráli si se mnou, no ale jako necítila jsem se nikdy nějak, pak normálně jsme si hrávali potom i s bráchovýma spolužákama, jsme byli větší na schovku, na vybíjenou, vždycky jsem s někým tam běhala, takže to bylo takový fajn, že jsem se cítila dobře, že jsem vlastně mezi vidícíma.
0: Každý máme nějakou paměť, vy máte asi zvukovou, ne?
1: To nevím, jestli bych úplně takhle přímo řekla. V podstatě já si pamatuju všechno spíš pomocí různých, třeba podle toho, co jsem měla na sobě, co jsem jedla, co jsem zrovna ten den dělala. Tak podle toho si vlastně vybavím potom příběhy a vlastně všechno ostatní. No, nevím, jestli přímo zvukovou, spíš jenom i třeba sny mívám prostě bez toho zraku.
0: Jak takový sen vypadá tedy, když je bez toho vizuálního věmu? Co se vám třeba tak často stává a zdává?
1: Když prostě třeba někam jdu, tak v tom snu nejdu normálně, že bych jako by šla jako vidící člověk, že jde normálně, kouká se očima, aha, tam je auto, tak já prostě v tom snu jdu s hůlkou, protože prostě už ji mám takhle spojenou v tom životě a takhle vlastně probíhá ten můj sen tak, jak vlastně normálně.
0: Vy slyšíte lidský hlas, dokážete si představit, jak ten člověk může vypadat? Teď třeba slyšíte mě. Jak si myslíte, že vypadám? Já vám pak řeknu, jestli jste to trefila. Tak
1: no,
0: popisujte.
1: Tak, já si představuju, že máte tmavě hnědý vlasy, tmavě modrý oči a že jste tak... Tak to už teďka, protože jste mě vlastně vedl tady k tomu stolečku, tak to už je trochu zavádějící. Představuju si, že jste trochu jakoby vyšší, tak 180 bych to typla.
0: No vy jste to trefila úplně přesně až na ty vlasy, ty už jsou trošku prošedivěle. Oči mám tedy tmavohnědé. A co myslíte, mám vousy nebo?
1: No vidíte, to mě nikdy nenapadlo přemýšlet.
0: Dokážete si představit tu tvář třeba?
1: Ne, to ne. To právě, že tím, že jsem jakoby nikdy neviděla, tak tady to obrazový vnímání v podstatě moc nemám. A i když mi někdo si představí takový ten pohled jakoby z úhlu na něco, tak to já prostě absolutně jakoby nezvládám tím, že jsem to fakt nikdy jakoby nezažila, neviděla, tak tohle to já prostě neumím. Neumím si to ani nějak přebrat. To mi někdo musí říct, dát přede mě nějakou stavebnici. Tak tady si to osahej. A takhle to vypadá z toho úhlu, takhle to vypadá z tamtoho úhlu, jakoby ses na to, musím se na to vyložení jakoby hodně soustředit, abych si to uměla představit.
0: Takže na ulici, když jdete, tak se neotáčíte za chlapem kvůli hlasu?
1: Tak jako, ne, to spíš ne, to spíš za nějakým, teď už mám jiné starosti k hlídání, tak už spíš to řeším tak, že ne, kvůli hlasu určitě ne, ale mám kamarádku, která to takhle tímto způsobem řešila, že říkala, je, ten má hezký hlas, určitě hezký.

0: Markéta Friedrichsková je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Když jste už začala chodit do školky třeba, existuje nějaká školka pro nevidomé, nebo jste chodila do normální školky?
1: V současné době se hodně rozmáhá právě taková ta integrace vidících lidí nebo i dětí, když se budeme bavit mezi zdravé. Já jsem ráda, že jsem si prošla klasickou mateřskou školou pro zrakově postižené. Tehdy to bývalo na Kohoutové ulici, tuším, že je to tady v Brně v Husovicích. Bylo to tam nově udělané, nějak myslím, že nově otevřené. Teďka už je to spojené se základní školou, vlastně i se střední školou na Hlinkách v Pisárkách. A vlastně tam já jsem vyrůstala, tam jsem začala chodit od nějakého 85. roku. No, tam se to nějakým způsobem vlastně, byla jsem tam jakoby mezi dětma, které mají stejné postižení, nebo třeba byť jen nějaký malý zbytek zraku, protože tam se to hodně odlišovalo i třeba skrz hry a tak. Protože děti, které viděli, tak s náma nemohli hrát na slepou bábu, že? že by nás jakoby hnedka chytli. Nebo by nám se před náma schovali a tak.
0: Takže tam jste si musela najít první kamarádku, ne?
1: Přesně tak, tam jsem našla první kamarádku.
0: Kdo to byl?
1: To byla Soňa Fialová, se jmenuje. A vlastně jsme o 14 dnů od sebe vlastně věkově. A tam taky prostě, že jo, taky s inkubátorem sitnice. No a my se vlastně vydáme doteď, do současné doby.
0: Vy jste v té době chození do mateřské školky taky měla takovou hezkou příležitost seznámit se s policií tehdy. Co se to stalo vlastně?
1: No, my jsme byli na procházce, na ty jsme chodívali hodně často. No to bylo ještě před převratem, takže vlastně dřív to opravdu tak bývalo, že nevidomí byli pozavíraný v nějakých těch, nebo nemůžu říct přímo zavření, no prostě nechodilo se moc mezi lidi. No a takže jsme vyjeli tam někam do přírody, byla zima. Si úplně do dneška pamatuju, jak jsem na sobě měla ty kozačky oteplováky prostě. Šli jsme přes hluboký sníh. A teď stáli jsme na té tramvajové zastávce a já nevím, co se stalo. Prostě já jsem byla asi už unavená, já jsem se prostě, jsem dělala strašně ráda, když jsem byla malá. Zvedla jsem hlavu a koukala jsem jakoby do nebíčka. Babička mi vždycky říkala, nekoukej se do toho nebíčka. No a já jsem tam tak stála a teď si mi najednou uvědomuji jen ten zvuk té odjíždějící tramvaje. Dala jsem tu hlavu dolů a děcka už tam nebyly, ani soudružky tam nebyly. No a teď co já? Já tam zůstala sama, já ani nevěděla, kolik je hodin. Tak to je takový ten prvotní šok.
0: Že jsem začala strach? Co bude?
1: No, já jsem právě začala poskakovat a volat hrozně, soudružko, soudružko, soudružko, vraťte se pro mě. Já jsem, tam byla ta silnice, já jsem do ní jakoby skočila, pak mi došlo, že to je silnice, že musím zpátky. Tak jsem tam se vlastně vrátila a teď jsem čekala, přijel trolejbus, to si úplně pamatuju, vystoupila paní a říká mě, jak pak se jmenuješ, holčičko? A já říkám, Markétka Friedrichsková. A kde bydlíš, holčičko? V Přerově. Musela koukat, co dělám teda jako v Brně. Tak to teda probírali tam s řidičem. Tak ten řidič se s někým spojil vysílačkou. To si úplně pamatuju, jak jsme fakt stáli, ty dveře otevřený, ta zima v tom trolejbusu.
0: Ten dispečerský hlas.
1: Ano, teď ten hlas tam jako... A tak jsem seděla paní na klíně, paní mi dala cigaretovou žvíkačku, říkala mě, ať tě nemlaskám, to si taky úplně pamatuju, protože to bylo jako jedno z malé jídla, co jsem tak jako, že jo, po svačině a pak to byla vycházka. No a vzpomínám si, že mě potom předala pánovi a ten mě říká, čau kočko, půjdeš se mnou? A já, on mě prostě čaple, já jsem se ho chytla kolem krku, on mě nesl. Jsem si říkala, je, to je skoro jak taťka, já se mám. No a to už jsem právě byla s tím panem policistou. Už jsem tam seděla a dělala jim tam čurbec. Chtěla jsem telefonovat, protože mě od malička už bavilo telefonovat.
0: Co paní učitelka, když zjistila v trolejbuse, že tam nejste?
1: Já vlastně vůbec nevím. Já nevím, jak si pro mě obě dvě přijeli. Ptali se mě, kudy jsem s nima ještě šla, protože vůbec asi
0: nevěděli, kde jste se odpojil.
1: A já jsem říkala, ptali se mě, jestli jsem s nima šla přes ten hluboký sníh, říkám, že jo, že až odjela ta tramvajka. No, tak říkali, nikomu nic neříkat a pamatuju si, že jsem měla hrozný jako veget, jo, že mě uložili do postýlky, teď ty nohy tam, jo, zahřívali, teď jsem jedla chleba s vajíčkem v postýlce, no to nehrozilo, jo, školce, hezky u stolu. Takže tak, to byla taková legrační, vlastně první taková dobrá zkušenost s policií a zůstalo to tak, no. Už párkrát mě takhle pomohli opravdu, že jsem třeba někde, že bych díky tomu třeba někam zajela úplně, nebo možná i byla okradená jednou.
0: Aha,
1: No.
0: co se stalo?
1: No to bylo vlastně, to už je tak, to už jsem vlastně měla malého Danečka, tomu se dostaneme asi, že? No prostě jsem šla pod chodem tady ve městě. Lidi prostě mají hodně tendenci mě jakoby oslovovat ahoj, potřebuješ pomoc. Mě to tehdy nějak prostě vadilo, jako měla jsem takový období, tak jsem vždycky jako, jestli si tykáme a teď prostě nás zastavil právě taky jeden takový policista, co tam byl na obchůzce. No a chtěl potom pánovi občanku a pán samozřejmě občanku neměl. A potom pán se cítil jakoby hrozně dotčeně, že jsem tu pomoc jakoby odmítla od něho, jo? Že prostě on začal jako, že my se známe a toto začal fakt jako si vyloženě vymýšlet. Já jsem jenom kývala hlavou, že to tak není. No, to byla...
0: To jste měla možná štěstí, ne?
1: No, právě, že už jako fakt kolikrát přišli vyloženě včas za 5 minut 12.

0: Markéta Friedrichová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy jste chodila do školy a musela jste mít svoje sny. Jaké jste měla sny jako školačka?
1: Po té základní škole člověk moc nevěděl, co dělat, jak dělat. Tehdy se hodně rozmáhala zase ta integrace a do toho se mi až tak úplně nechtělo, tak jsem si vybrala obor jakoby technika administrativy a výpočetní technika, což vlastně je něco jako obchodní akademie. No a vlastně jsem zjistila, že mě to i baví, ta ekonomie, účetnictví a tady tyhle věci a že vlastně by se v tomhle, díky tomu, že už vlastně hodně se právě rozmáhali i mluvící počítače a tak, tak, že díky tomu vlastně by ta práce nějaká snad i mohla být. No a pak potom nějak se to zlomilo v tom třeťáku na té střední škole, že jsem si říkala, že bych chtěla jít teda na práva. Tak jsem tam šla s nějakým...
0: Jedna z nejtěžších škol.
1: No, tak jsem tam šla s takovým jako nadšením, že budu pomáhat lidem. Jsem říkala, anebo ještě jazyky, jako že by taky připadaly v úvahu, tak jsem tak jako nevěděla. Tak
0: bylo těžké se dostat na práva.
1: Jsem byla v té druhé půlce jakoby těch lidí, co se tam hlásili, nebo co vlastně úspěšně udělali ty testy. Bylo to docela těžké, ale řekla bych, že na odvolání to prostě vyšlo. Měla jsem asi štěstí. Je potom horší dneska se na té škole potom udržet. No, tam jsem vlastně poznala přítele.
0: No a to nás zajímá. Jak jste ho poznala, jak tomu došlo?
1: Ne, tak to není o tom, že by, protože o mně se povídalo na střední, že mám hlavu v oblacích a jen tak s někým nebudu a princezna nedostupná a tak. Protože já jsem měla svého vysněného právě právníka, jo. A, no a to tak nějak souviselo jedno s druhým a já jsem potom odešla z té školy. My už jsme se vlastně s Martinem znali dřív, už vlastně od základní školy. On je totiž mladší o 3 roky než já. No,
0: a úplně první setkání bylo teda s Martinem kdy? Co se stalo? Kde jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali potom docela pravidelně, vždycky, když jsme dojížděli na Inter, potom jakoby v neděli na střední školu, tak tam jsme se potkávali, poslouchali písničky, ale to je jako ještě... Ani pro něj, ani pro mě nic neznamenalo.
0: A jste ještě netušila, že to bude láska?
1: No vůbec, jako mě to nenapadlo. My jsme si tak jako povídali, poslouchali ty písničky, on měl svoji přítelkyni a svého vysněného prince. A...
0: No a jak se to tedy stane, že najednou z kamaráda se stane láska?
1: Myslím, on se dostal taky na vysokou školu. A on totiž studoval obor výpočetní techniky a pedagogiky nějak. Teď doufám, že jsem to moc nepopletla. Jakože je to speciální pedagogika a výpočetní technika, tak, na té vejšce. A on tam se mnou přišel, že potřeboval číslo na mýho spolužáka. No a potom za náma začal chodit a začali jsme si povídat a psali jsme seminárky do rána, jakože i s ním. A stylem, že jsme si u toho povídali a řešili jsme to a pak jsem šla na seminář a skoro jsem nemluvila třeba. Protože jsme si celou noc povídali.
0: Protože
1: jsme seděli, prostě pili kafe a povídali jsme si a do toho jsme jakoby konzultovali, co tam kdo na tu seminárku řekne. To bylo teda právě s tou mojí nejlepší kamarádkou. Jsme tam psali ten seminář a on se na nás tak jako koukal, povídal a říkal, tyjo. Vždycky tam tak jako to a říkám, no nic, tak nic, tak my už radši ani nebudeme spát, nebo na ten seminář nevstanem. Jako seminárka dopadla dobře všechno a já jsem tam prostě všechny ty právníky dostala, že jsem mu řekla, kdy má ombudsman otvírací dobu.
0: No vidíte.
1: Teď už to nevím, ale teda vím, že se dobře pobavili, tak to bylo zase jako takový dobrý, že jsme věděli, že poslouchají, že to prostě neberou jedním uchem tam, druhým uchem ven.
0: Čím si vás Martin získal?
1: No, to je právě to, my to máme takový komplikovaný, my totiž slavíme celý leden, my vlastně nevíme, kdy jsme se dali totiž pořádně dohromady, protože on totiž Martin je romské příslušnosti a takže prostě já jsem si říkala, proč si jako nebudu, to mi naši nikdy neschválí, toto, tamto, no a taky jako, že ne, no. Já nevím, to tak prostě přišlo nějak samo. Jsem najednou pak zjistila, že ho mám asi ráda, že mi na něm záleží. Pak z ráda přešlo na... No,
0: navíc.
1: Navíc.
0: A, no, a rodiče s tím nebyli smířeni?
1: Ne. Samozřejmě ne. Já jsem dostala ultimátum. Já jsem stála před jedním z nejtěžších rozhodnutí v životě. Buď teda Marťa, nebo oni, no já jsem si vybrala Marťu, takže jsem se z Přerova nastěhovala sem do Brna. Měla jsem spoustu hodných lidí, kteří mi s tím pomohlo. No, jsme do teďka spolu. To bylo vlastně 2008, jsem se stěhovala, 2005. Jsme se tak nějak, budeme mít asi 10 let výročí teďka, si myslím v lednu.
0: Příští rok.
1: No, 4 nebo 5.
0: A s maminkou a s tatínkem teda od té doby nekomunikujete?
1: Jo, Daneček se narodil a svět se zbláznil.
0: Tak mi řekněte, jaký je Martin? Jak ho vidíte,
1: Martin?
0: Když ho nevidíte?
1: No, tak já jsem zjistila, že umí být hrozně hodný, chápající, citlivý a je hlavně na rovinu. To se mi líbí, že prostě řekne hnedka, co si myslí, když se mu něco nelíbí. A jak vypadá, tak oči má tmavý, tmavě, hodně tmavě hnědý. Mm-hmm. On vypadá vlastně skoro jako Daneček, že Daneček je téměř kopie svého tatínka. Černý vlasy, vysoký tak 170, možná lehce přes.
0: Mm-hmm.
1: No, teď už má trošku bříško, ale předtím byl hubený jak lund. Už jsme se poznali.
0: Jste si ho vykrmila trošku?
1: Já jsem pravda taky měla o pár kilo míň.
0: A tak to, jak vy ho vidíte, to jste si ho poznala prsty nebo jak? Dotyky?
1: No, jako na mě úplně nejvíc zapůsobilo to jeho charisma. Jakoby on prostě přijde a je ho všude tak nějak plno. Jo, že on prostě, ne že by byl vyloženě živej, ale má prostě takovou tu auru, nebo jak to říct.
0: Mm-hmm.
1: No, to ostatní přišlo, přišlo potom, ano, těmi dotyky.
0: Musím jenom dodat, že Martin je taky nevidomý, aby naši posluchači věděli.
1: Mm-hmm.
0: Takže vy jste spolu a vlastně se vidíte každý den.
1: Přesně tak.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou. Tak jste s Martinem žili a pak najednou jednoho dne přišla dobrá zpráva. Pamatujete si ještě na tu chvilku, kdy jste zjistila, že budete mít miminko?
1: Úplně přesně. To bylo, já jsem to už tak trochu tušila, protože my jsme to plánovali, protože my jsme jakoby dřív, to bylo takový jakoby těžší, nevěděli jsme, neměli jsme oba úplně dostatečně zajištěnou práci, nevěděli jsme, jak bychom finančně zvládli byt, ve kterém jsme bydleli, úplně stěhovat se nám nechtělo. No a já jsem navíc ještě před sebou měla jednu operaci nosu, protože jsem, no prostě jsem si taky někdy dřív vyrazila zub a bylo potřeba srovnat prostě
0: přepážku. Přesně. Taky jsem podobnou operaci absolvoval, čili vím, o čem mluvíte.
1: Ano, no, takže to byla taková, já jsem říkala, dáme to dokupy a uvidíme, jak se to povede. No, takže prostě se to všechno tak nějak srovnalo, ještě jsme oslavili Silvestra, no a pak ještě tak nějak ten leden, únor. No v březnu, koncem března, já jsem to tak trochu tušila, já jsem říkala aj sestřičce, tak buď jsem teda těhotná, nebo se mnou něco je jinýho, doufám, že to bude to první, no. A tak ještě jsme si z toho dělali srandu, já jsem tam tak jako ležela a ona mě říká, no a říká mi, a to můžou být sestři i dvojčata, babička je z dvojčat, mamka je z dvojčat, já jsem z dvojčat. No, to by mohly být dvojčata, to by bylo dobrý, no tak dneska už si to nemyslím, že by to bylo dobrý. No a to ještě tam tehdy byl zástup. A paní doktorka říká, tak vás klamu, děcko je tam jenom jedno. A já jsem z toho měla takovou radost. Marťa zrovna měl v práci, on pracuje v brněnském tyflocentru. A on tam zrovna měl spoustu právě studentek na exkurzi. A já jsem mu to prostě zavolala a říkám mu, jo, tak čekáme Mimi. A on prostě pauza v tom telefonu a jenom hustý.
0: A dozvěděla jste se předem, že to bude klučina?
1: Já jsem to chtěla vědět, abych věděla, co vlastně mám nakupovat a dověděla jsem se to. No, já jsem se hrozně chtěli holčičku, chtěli jsme Natálku. No, ale když jsme zjistili, že to bude kluk, tak jako jsme říkali, tak to byla Daneček a taky jsme se pak už na něho těšili.
0: Jaký pocit bylo to narození?
1: To bylo takový smíšený, protože vlastně Daneček, všechno probíhalo normálně, nikde tam nenastala, nebo nevím o tom, že by tam nastala chyba, ani z těch záznamů, tam jako by nic takového nebylo. Ale Daneček prostě se mu nedělal dobře ty testy, jak mají dělat miminka. On prostě s ručičkama dělal, že je dával jakoby, že mu prostě volně nespadly, jak by měli miminkům, ale dával jakoby hřbety od sebe a k sobě, že mu takhle vlály ty ručičky. Oni potom zjistili, že měl vlastně málo kyslíků z pupečníkové krve. Takže on jako nebyl přidušený, on si sám dýchal, jenom prostě neplakal, jenom si tak jako kníkal. A oni říkali, jo, ale to se stává, prostě dáme ho na kyslík trochu a to se srovná. On měl taky 51 cm a 3,87 kg.
0: Tak to byl kluk jak Bůh.
1: No, byl docela veliký.
0: A tatínek byl u porodu?
1: Jo, byl u porodu, no. Byli jsme tam všichni a všechno bylo v pohodě. No, takže nám Danečka odvezli na takovýto chlazení, jak se to teďka dělá, aby právě nedošlo k většímu poškození mozku, toho se báli. Takže jsme půl roku nevěděli, co bude, jak bude s naším Daninkem, no, takže jsme si ho trošku rozmazlili, roznosili. Hlídali jsme každý jeho nadechnutí a všechno, aby prostě bylo všechno v pořádku, brali jsme léky, no, bylo to ze začátku takový těžký. Teď ještě kolem toho se stalo to, že vlastně já jsem chodila za Danečkem, on byl vlastně, protože vlastně, že chladící jednotka je tady v Brně v dětské nemocnici, ale ta byla obsazená, v Olomouci místo taky nebylo a mě ten jeden pan doktor říkal, no, ale on je tak jako hodně na hraně mezi tím prvním a druhým stupněm, jako radši ho tam, jo, dáme, aby prostě tam nedošlo k většímu poškození mozku. Asi to bylo dobře. Daneček i sestřičky říkali, že vlastně Daneček se chová jak zdravý dítě po tom procesu, po tom chlazení. Se tomu vlastně říká správně řízená hypotermie. My jsme za Danečkem jeli právě do Ostravy, no a já jsem s ním potom, jak už měl týden a už byl převezený do Brna, tak jsem za ním den co den chodila do té dětské nemocnice. No a jeden den jsem tam prostě přišla pondělí, úterý, tak jsem si ho prostě jakoby zkoušela, že jo, maminka prostě v Přerově. S mamkou jsme to tak nějak, protože jak jsem říkala, Daneček se narodil a najednou prostě mamku to začalo hrozně zajímat a já jsem jí to vůbec ani nechtěla říkat, že máme tenhle problém a ono nás to tak jako trochu svým způsobem zblížilo, jo? Že měla vlastně podobnou zkušenost z toho inkubátoru, kdy taky vlastně za mnou 3 měsíce asi nebo jak jenom dojížděli s taťkou do toho Olomouce, do té Olomouce, je to vždycky pletu.
0: A nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Jo, Daneček je zdravej. No a tam to právě nastalo, že se mě tam právě zavolala paní doktorka, taková už působila na mě hlasově sotva před důchodem, když to takhle řeknu. A ptala se mě, jak to jako mám pořešený, jako mám postižený dítě, jak se o něj chci starat, že bude potřebovat cvičení a já nevím, co všechno. A já jsem říkala, no, tak jako mám domluvenou kamarádku, já se všechno naučím, teď já už ho, prostě jsem ho uměla přebalit, jo, postarat se o něj, dát mu prostě flašku, co takový, jakoby malý miminko víc, jakoby okoupat, jo. Může chtít, já jsem věděla, že se, ona mě říká, no víte co. Teď to tam začala vykládat jiné paní doktorce, která Danečka ani neměla mít na tom obilňáku na starosti, protože my jsme, já jsem říkala, já chci jít s ním někam na rumínky, já chci být od rána do večera, abych vám byla schopná říct, ano, o takový dítě se zvládnu postarat, ne, to nezvládnu. Já vám to teďka prostě nemůžu říct, ne, to nezvládnu, když jsem si to prostě ani neskusila.
0: Měla jste strach, že o Danečka přijdete?
1: Bála jsem se hodně. Bála jsem se, protože to bylo moje zlatíčko, věděla jsem, že mě potřebuje a bála jsem se, nikdy se mi od něho nechtělo domů. To bylo takový těžký. No. A potom, jak už jsme byli spolu na tom obilňáku, tak ona mě potom říká, ta doktorka, no naštěstí, to jsme bude řešit obilňák. No tam jsem přišla, tam první taky rozhovor se sociální pracovnící a to byla otázka. Jak poznáte, že je poblinkanej? Jak poznáte, že se vám dusí? Jsem říkala, jdemane, tak za prvý prostě je to malý miminko, nebudu jakoby od něho na hodinu pryč, že? Prostě někam doprčit. A fakt to tak bylo, jo. Marťa pomalu pral, žehlil, všechno vařil, já jenom kolem Danečka. Potom vlastně na tom obilňáku, která až mě vidělo pár jiných sestřiček, protože tam se to točí, jak na kolo točí. Jeden den jsou tam 2 sestřičky, pak jsou tam na noc, jo, pak jsou tam na další den jiný 2 sestřičky. Takže prostě pochopili, že ho opravdu zvládnu vykoupat. Ukázala jsem jim spoustu pomůcek, který mám třeba, že na injekční stříkačce, abych poznala, předaneček musel dostávat jakoby injekční stříkačkou nějakou medicínku. Tak ať mi tam udělají zářez, já si to podle toho zářezu na tom pístu najdu, dám si tam necht a poznám, že tam mám i tu dávku, kterou mám mít, jo. Tak úplně na mě koukali, že jsem věděla, kam jsem si dala plínky. A já jsem říkala, jo, kdybyste mi to tady zkusili přeorganizovat, tak jsem...
0: A už jste pomalu začínala věřit tomu, že ten souboj vyhrajete, že jo?
1: No, přesně tak. Potom jsme došli teda domů, přišla Danečková, jakoby dětská doktorka a zase kolotoč na novo. Říká, neřekla to ani mě, protože ona se spíš jakoby měla tendenci, já jsem tam tehdy měla Danečkovu tetu, jakoby na ty 2 dny a ona taky pochopila, protože já jsem s Danečkem byla na tom obil nějakou 10 dnů, co se jako chcete učit, jo, prostě, nebo samozřejmě, jako jsou, je to hrozně individuální, někteří jsou šikovní, někteří míň, tak já mám to štěstí, že mě ta mamka opravdu vedla k té samostatnosti a že mě řekla, já tady nebudu pořád, musíš se to naučit, brala mě fakt jako sobě rovnou, takže jsem fakt doma dělala všechno, takže jsem tady díky tomu teďka měla jakoby návrh, že jsem se s tím dokázala porvat, jsem si říkala, když jsem to dokázala celý mobil nějakou, tak to dokážu i dětské doktorce. Tak ona byla chvilku úzkostlivá, samozřejmě na mě zavolala ospod zase, že přišla paní z ospodu. Ta byla hrozně teda v pohodě, taky jako vyptávali se na finanční situace, na všechno tady tohleto kolem toho, jak to máme zařízený, jak to budeme dělat. Tehda byla hodně krutá zima, když se dali, nebo jako rozhodně ty 2 zimy, co byly teďka, tak nebyly tak náročný sněhově a tak. A bylo potřeba jezdit hodně, každý týden na rehabku. Bylo potřeba fakt jako jezdit a v tomhle to nám právě hrozně moc pomohlo i Tyflocentrum, protože nikdo nevěděl, nikdo se s tím jakoby nesetkal. Nikdo se nesetkal s tím, že by 2 nevědomí, nebo samozřejmě jako nějaký výjimky jako jsou, ale vím, že se to málo kdy obejde bez nějakých problémů. Pokud jim řeknete, že nemáte nějakou blízkou příbuznou osobu, která vám s tím dítětem pomůže. Tak oni to hrozně zkoumají. Jakoby ono je to jejich práce, já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu já jsem se fakt bála, jako my jsme se fakt jako báli, že takže paní ze sociálky dokonce přišla jednou, mi pomáhala sama na tu rehabilitaci, kde jsme s Danečkem cvičili Vojtovu metodu. Jo, a sama prostě se mnou jela s kočárem, protože prostě jiná možnost nějak nebyla, nebo to nevycházelo časově, už teď přesně nevím. Ale vím, že tehda se zachovala, že věděla, že mám snahu se o to dítě starat, takže to není o tom, že bych to dítě nechtěla, nebo měla jenom proto, abych na něho brala nějaký peníze. No, pak se mě snažila ještě jakoby ve spoustě, jo, rodičák jsme spolu vyřizovali všechno.
0: Co bylo nejtěžší z toho všeho pro vás?
1: Ten pocit té nejistoty, že mě prostě nevěří, že se dokážu postarat o to dítě. To bylo jakoby nejtěžší přesvědčit hlavně svoji dětskou doktorku, když už potom Daneček byl větší a věděla a já už jsem ho v pohodě tam převlíkala, tak to bylo nejtěžší. Ona paní doktorka byla starší, takže to bylo takový jako nejtěžší dokázat, nebo aby fakt jako nebyla úzkostlivá a jednala se mnou jako ze sobě rovnou.
0: Jaké bylo první slovo, které Daneček řekl?
1: Mamam. Potom to bylo tatat.
0: Teď už často mluví.
1: No, teď už.
0: Dospělej.
1: No, skoro. To ještě ne. Má 2 roky, tak.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou, nevidomou maminku. A to mě řekněte, tatínek nevidomý, maminka nevidomá a dítě dvouleté vidící. No. Už to chlapec pochopil, že může s vámi taky sehrávat nejrůznější hry?
1: No, jo? Myslím, že velmi rychle na to přišel, že stačí se jenom schovat.
0: Jo.
1: No, někam a být chvilku potichu.
0: A kde má takovou skrýš nejoblíbenější?
1: Nejoblíbenější na sedačce úplně v rožku, tak tam si s něčím zaleze. A když mu řeknu, Dani, a on na mě udělá, ne, tak já vím, že, já vím, že má v ruce něco, co mít nemá. A nebo on teďka dělá to, že ukazuje, že má pok a ukazuje jakože 2 roky, ale on to ještě neumí pořádně ukázat. Ještě ho to tak jako trochu doučujem. No ale teda, co teda ho hrozně baví dělat, že něco provede, vezme třeba, taťka sbírá gramofonové desky.
0: Jo.
1: Tak vezme tu desku a udělá Nani. Že on si neřekne Dani, on Nani, protože ví, že já mu dělám Dani. A nebo třeba, když na něho zavolám, že nevím, jako fakt co dělá, a já mu třeba chystám nějakou dobrotu, dneska měl máčenku s rýžou, a já mu chystám nějakou dobrotu, a on teda zrovna nesedí v židličce své jídelní, kde teda papá sám už se snaží žičkou, tak řekne, ne, hi. A znamená to, že prostě jako, že se dívá z okna, že je tam prostě za sklem a dívá se, co dělají děti na zahradě, nebo že tam prší, takže on prostě tím, jo, když na něho zavolám, tak se mi snaží většinou říct, co dělá. A když už je fakt jako ticho, tak to už je opravdu zlé.
0: Po kom je Dan?
1: Povahově nebo vizáží?
0: Povahově, vizáží i povahově.
1: A, no, on to má teďka prej takový nějaký namixovaný. Mm-hmm. Výrazově hodně po mně říkají. No a povahově já si myslím, že je hlavně svůj.
0: Co z něho jednou bude? Máte nějaký sen?
1: No, já bych hlavně chtěla, aby si to prostě rozhodl sám.
0: Mm-hmm.
1: No, jeho teďka baví tak nějak všechno. Baví ho všechno montovat, baví ho poklízet, baví ho když to, co vidí dělat nás. Takže když vidí, jak taťka zapoje si do mixu klávesy, že bude hrát, tak chce taky.
0: Tak jestli ho baví poklízet, tak to bude mi v životě dobré. To se hodí vždycky.
1: Já se bojím, že ho to přijde puberta, že ho to přejde.
0: Máte takového zajímavého koníčka vedle toho, že milujete svoji rodinu a veškerý čas vlastně věnujete jí. Vy sbíráte prázdné flakonky od parfému. Kolik jich máte?
1: 2000. Je, už se to blíží pomalu ke 3000. 2300 jich mám těch úplně jakoby prázdných nebo s malinkým zbytečkem parfému, protože asi ty, který jakoby si vypoužívám sama, tak si tam nechám malinký zbyteček. A ty, který vlastně, a pak mám ještě nějaký plný, no, nějak se vždycky vydávají nový, tak se za rok, za dva přestanou dělat, protože ty vůně málo, který jsou takový, že by se vyráběly pořád, jako třeba Christian Dior, nějaký ty vůně od něj. Tak to se musím právě jakoby rychle kupovat, abych pak o ně nepřišla.
0: Vaše nejmilejší vůně?
1: Moje nejmilejší je teďka, no, když byste se mě zeptal spíš úplně na první,
0: no,
1: tak já jsem to začala sbírat vlastně ty flaštičky, mě už od malička babička říkala, ty budeš narkomanka vůní. Na to nezapomenu, ale vždycky, protože já jsem totiž seděla, vždycky já jsem byla schopná sedět. Ona měla takovou, ještě fakt takovou hodně starou babičkovskou, ono se to potom vrátilo do módy, to byl takovej košík. Bylo to dírkovaný, bylo to proplítaný, proplítaný tím proutím a byla to i jako taška, že to bylo takový kombinovaný. A já jsem v tom měla ty krabičky od jejího ženšinového krému a různý takový fakt ty francouzský a ruský smrady, jak to bylo prostě o to.
0: Živé květy.
1: Ano, konvalinku tam, myslím, že tam taky byla. Mm-hmm. Jenomže to mi nechtěla moc dávat, protože ona si vždycky do toho dolila líh a vonilo jí to jako by znovu. No, ale byly tam samý fakt, jako já jedna taková úplně si upamatuju, Polska, nespomenu si na jméno, protože tehdy mě to tolik nezajímalo a oni všichni, ježiš, já si musím vzít brejle, aby to přečetli.
0: Markéto, jste šťastná?
1: Já bych řekla, že jo. Že vlastně já jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu, která mě má ráda. lidi, který mám ráda já. Jsem šťastná, že se postoj vůči nevidomým, by to tak třeba kolikrát se hodně naštvu i na ulici, že se to hodně zlepšuje, že lidi už ví, jak mají pomáhat, že je lepší se vždycky nejdřív zeptat a potom pomoct. To mě hrozně těší, že vás, že to prostě jde někam dál, že to prostě nestojí na místě. A jsem šťastná, že jsem tady s váma dneska mohla sedět a povídat si.
0: Tak to je oboustranné štěstí. Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla Markéta Friedrichová. Moc děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju vám také.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou, klidnou a ničím nerušenou půlhodinku strávenou ve společnosti dechové muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Opět se scházíme po 14 dnech a vy si možná říkáte, koho dnes nechá ten Karel z Moravy troubit. Tak tedy bez dlouhých řečí, je to kapela z Dolních Bojanovic, která, vždyť jsou tam tři, tak zkuste přemýšlet.

Tak co, hned po prvních taktech vám to bylo jasné. Vždyť hlasy Jožinky Ducháčkové, Dity Bilíkové a Vojty Ducháčka vám napověděli, že dnes hraje Šohajka. První skladbu napsal Láďa Prudík s Miluškou Plačkovou, jmenovala se Falešná láska. Druhá skladba se jmenovala, kdybyste věděli, autoři Miloš Procházka, Zdeněk Baťka. A třetí skladbu Voníš po růžičce napsali František Kohoutek, Antonín Pernička. Všechny ty dnešní skladby jsou z nového nosiče Šohajky s názvem S písničkou je krásně. Jen tak pro zajímavost, je to 13. hudební album tohoto orchestru, založeného v roce 1982 Vojtou Ducháčkem. Za těch 27 let si tato kapela získala nejedno srdce posluchačů jak u nás, tak i v zahraničí a je chválihodné, že si neustále udržuje svůj styl a charakter pravé podlužácké kapely, na rozdíl od některých jiných orchestrů, které se snaží napodobovat jiné úspěšné kapely a pak nevědí, jak mají vlastně hrát. Výhodu má také Šohajka v tom, že si našla i své kmenové autory, kteří ji zásobují novými skladbami. Těm zástupcům té střední generace patří například Ladislav Prudík, varhaník a muzikant z Vysočiny z Dolních Heřmanic. Ten napsal společně s Hankou Čijákou následující písničku s názvem Lásko, vítej nám. Následuje píseň s názvem Na kobylské věži od Miloše Procházky, Josefa Dovka a opět Láďa Prudík a Hana Čijáková Tvůj úsměv. Zpívají Jožinka Ducháčková, Vojta Ducháček a Dita Bilíková.

Věřím, že vám nové písničky z nového nosiče Šohajky udělali a budou dělat radost. No a když si pozvete Šohajku k vám na vystoupení, tak vám tyto skladby zahraje přímo naživo, hezky od srdíčka, tak jak to ona umí. František Kohoutek, Ríša Plachý, Nevěrný Šohajek. Láďa Prudík, Antonín Pernička, S písničkou je krásně, to je ta titulní píseň. A do třetice Láďa Prudík, Píseň noci, orchestrální skladba, kde nám na trubku zahraje solo Vít Odtáhal. Hezký zbytek večera a sladké červnové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Krásné ráno, pokud vstáváte.
1: Dobrý večer, pokud jdete právě spát.
0: Ano, Meteor můžete poslouchat kdykoliv.
1: Ze záznamu na stránkách rozhlasu.
0: Ale ať nás slyšíte kdykoliv, přejeme příjemný poslech.
1: Kateřina Březinová.
0: I autor pořadu Petr Sobotka. Co si myslí malinké miminko?
1: Jsou vědci normální lidé?
0: Voda po zemětřesení v Nepálu.
1: Faraonovi hadi z cukru.
0: Umělé sny.
1: První sonda u největší planetky.
0: Začal červen a my plníme svůj slib.
1: Slib společný. Náš a doktora Františka Koukolíka. V dubnu jsme sbírali otázky vás, posluchačů Meteoru, které jste doktorovi Koukolíkovi zaslali.
0: A že jich bylo. Srovnány za sebou do jediného dokumentu, vydali na 52 stran.
1: A co na to František Koukolík?
2: Užasl jsem. Všem, kdo napsali, děkuju a jsem vděčný. Budeme odpovídat dlouhou dobu.
0: Zásoby máme minimálně na rok. Přišly ale také dotazy, na které František Koukolík odpovědět nemůže, protože není klinický lékař, pacienty nevyšetřuje ani neléčí.
1: Jeho doménou je lidský mozek jako fascinující živý systém. Pojďme k prvnímu dotazu.
0: 9letá Běta Pavlíková se prostřednictvím maminky ptá, co si myslí malinké miminko. A maminka pokračuje. Pojmem malinké miminko má na mysli novorozence a tahle otázka jí nepřetržitě vrtá hlavou již 3 týdny, tedy přesně od doby, kdy jsme si jedno takové miminko přivezli domů z porodnice. Že o tom přemýšlí opravdu velmi intenzivně, svědčí skutečnost, že se mě již 2x ptala, jestli už jsem napsala do toho Meteoru, ač vaši výzvu slyšela teprve předevčírem.
2: Milá Bětko, myslí si toho moc, jen si to ještě neuvědomuje. Ty, 9letá Bětuška, si plně uvědomuješ. Já jsem Bětka. Tohle je třeba moje ruka, moje noha, nebo hlava, tady mě to bolí, když se praštím a je mi dobře, když mne maminka pohladí. Miminko si ještě neuvědomuje, já jsem já. Je mu dobře,

0: když je maminka hladí, udržuje suché, když je krmí a chová. V tomhle stavu je miminku dobře. A dobře ten stav rozlišuje od hladu, žízně, bolesti, chladu nebo osamělosti. Jakmile je něco v nepořádku, miminko začne plakat. Já jsem já, tohle je moje ruka, moje bolest, začnou děti rozlišovat postupně a plně si to uvědomují až tak věkem počínaje 3,5 roku.
1: Takže se nedá říct, že by miminka myslela.
2: Za to přesně rozlišují.
0: A pamatují si. Nesmírně rychle se učí a rozvíjí vlastnosti, které si lidé přinášejí na svět po svých předcích, prapředcích a praprapřecích. Představ si, Bětko, že některým z těchto vlastností je víc než 500 milionů let. Chceš vědět, jak vznikly? Až půjdeš kolem vysokého, velkého a velmi hustého keře, třeba v zámecké zahradě, strč do něj opatrně hlavu a podívej se od země nahoru. Uvidíš spleť větviček, které se rozdvojují a stoupají nahoru. Zelené lístky jsou až nahoře po obvodu. A představ si, že tohle je keř života na planetě Zemi. No a teď si představ větvičky dole u země jako velmi jednoduché podoby života. Ve škole je uvidíš na obrázku. Každá z nich žije, dejme tomu, několik milionů let. Pak se rozvětví a vzniknou z ní dvě nové podoby života. Nebo uschne a zanikne. Ty dvě nové větvičky, dvě nové podoby života se mohou po dalších a dalších a dalších větveních od mateřské větvičky odlišovat. Nicméně některé základní informace, vlastnosti podědili po větvičce, ze které vznikly. Představ si, že v hlavě, v jádrech svých nervových buněk neseme informace, které jsou velmi podobné informacím v jádru nervových buněk struhů, skokanů, úžovek, dnešního ječmene a pšenice, kosů nebo šimpanzů.
2: Nevyvinuli jsme se z nich, ale máme společné předky.
1: To znamená, že miminka přicházejí na svět a v hlavě mají informace starší než 500 000 000 let.
0: Mají je schované v nervových buňkách mozku a jejich spojeních. Nervové buňky mozku jsou živé. Jakmile dostanou nové informace, rostou jejich výběžky podobně, jako rostou větve stromu. Staví si nová a nová spojení, vznikají nové a nové sítě a jde to nesmírně rychle.
2: K tomu dochází, Bětko, ještě před narozením miminka.
1: Ještě když je u maminky v bříšku.
0: Pár týdnů předtím, než miminka přijdou na svět, dobře rozlišují zvuky. Poznají a naučí se hlas vlastní maminky. Jakmile přijdou na svět, rozlišují hlas vlastní maminky od hlasu žen, které jejich maminkou nejsou. Před narozením si zapamatují a po narození poznají jednoduché melodie.
1: Opravdu si pamatují hlas vlastní maminky?
0: Opravdu. Proto je důležité, aby maminky na své nenarozené děti nějakou dobu předtím, než přijdou na svět, mluvily. Některé maminky jim zpívají, jiné jim pouštějí jemnou, veselou hudbu, třeba Mozartovu.
1: Co třeba taková věc, jako je mateřská láska? O ní se hodně mluví, ale z hlediska mozku miminka. Má ten pojem smysl?
2: I tohle miminka rozlišují?
0: Počínaje chvílí, kdy přijdou na svět, miminka začnou lásku dobře rozlišovat. Jak jsem řekl, jejich rozlišování lásky se podobá velmi rychlému růstu stromu. Nejdřív je proutek, pak se objeví první větvičky s lístky a za krátkou dobu je z proutku stromeček. Bětko, zkus říct slabiku da-da. Takhle jednoduchou slabiku da-da. Dokážeš ji říci něžně, vřele a laskavě? Zkusi to. A potom slabiku da-da řekni jakoby nic. A nakonec si zkus říci přísně, ostře a zle. Da-da. Docela jako v divadle. Určitě ti to půjde. A představ si, že miminka stará pouhých 1 až 5 dní dokáží něžný tón bezpečně rozlišit od tónu přísného, ostrého a zlého. Sama si to neuvědomují. Ale jejich mozek si to při opakování zapamatuje. Táž se, jak se na to přijde? Mozek vyrábí slabounké elektromagnetické vlny. Ty se dají zaznamenat. Jestliže miminko poslouchá něžný, laskavý a vřelý tón, jsou tyhle vlny vycházející z jeho mozku docela jiné, než v případě, že poslouchá tón zlý, přísný a ostrý.
1: To je velmi zajímavé.
2: A co jiné podněty, třeba dotyky?
0: Miminka bezpečně rozlišují druhy dotyků. Dotyky mají celou řadu vlastností. Miminka bezpečně rozlišují laskavé dotyky od nelaskavých, od počátku nejlépe na zádech. Vědí, že maminka nebo táta láskyplně pevnou teplou dlaní hladí po zádech od hlavy až k zadečku. Jestliže nemají jiné trápení, sklidňuje to. A představ si, že právě tohle si odneseme z miminkovského věku do celého dalšího života.
2: My dospělí vnímáme, říká se, asi 70% informací zrakem. Jak vidí miminka?
0: V prvních týdnech do hloubky asi 20 cm. Když si je dáš před oči, podívá se ti do nich. A dokonce někdy dovedou napodobit některé výrazy ve tváři, třeba vypláznutý jazyka. Citové výrazy ve tváři rozlišují později, v věku 3 až 4 měsíců. Přesně poznají, jestli má maminka tvář laskavou, zamračenou nebo ustrašenou. Tak, milá Bětko, teď už víš kousek toho, co si myslí malé miminko. A tajně ti řeknu, myslí si toho mnohem víc, ale to už se nám sem do meteoru nevejde.
1: Ano, meteor nafukovací není.
2: Za to dětský mozek, ten se vyvíjí tak rychle, jako by nafukovací byl.
1: Další dotaz zodpoví František Koukolík za týden.

0: Rozcuchaný Albert Einstein s vyplazeným jazykem.
1: Nebo Sheldon v populárním seriálu Teorie velkého třesku.
0: Vědci bývají zobrazováni jako podivíni, zejména ve filmech, seriálech.
1: Je to už takové klišé. Někdy je to vážně přehnané, jako by si neuměli sami ani nakoupit.
0: Možná by vás zajímalo, jak vidí vědci sami sebe.
1: Zeptali jsme se předních českých vědců, členů učené společnosti.
0: Jsou vědci normální lidé? Chodí na pivo, nakupují v supermarketech, hádají se o politice, nebo je svět vědců přeci jenom tak trochu světem sám pro sebe?
1: Profesor František Čermák, jazykovědec.
2: Jsou i nejsou. Mezi sebou jde u nich o úzký svět věčného hledání a nekonečné diskuze, málo srozumitelný navenek. Vedle navenek samozřejmě jsou normální lidé a chodí na to pivo také a podobně.
0: Profesor Jiří Drahoš, chemik.
3: Já si myslím, že vědci a jejich drtivá většina patří mezi zcela normální lidi. Otázka je, co je normální člověk. Oni dělají všechno to, co jste zmínil. Samozřejmě ve svých profesích, ale to platí nejenom pro vědu, pro jakoukoliv komunitu, mají svůj jazyk a své zvyklosti, ale to, myslím, je nijak nevyčleňuje z běžných poměrů. Takže já bych řekl, že vědci jsou naprosto normální lidi a vyskytuje se mezi nimi těch nenormálních asi stejné procento jako v jiných profesích.
1: Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
4: Tak já myslím, že jistě, že trošičku věci se baví o vědě a podobně, což asi lidé nedělají tak často, ale já si myslím, že jsou naprosto normální lidé. Já mám velice rád jednu stať, kterou psal Feynman, což byl jeden z možná největších vůbec fyziků teoretických, a, nebo ne spíš stať, ale vzpomínku. On měl studenta, který za ním přišel, byl jeho velký obdivovatel a říkal, pane profesore, je to úděsný, protože moje maminka pořád nevěří tomu, jak je to možné, že v Austrálii můžou být lidé normálně také na země kouli a že nejsou vzhůru, naopak než my. Nemohl byste jí něco napsat a nebo nějak poradit? A Feynman jí napsal, vážená paní Brownová, nedejte moc na svého syna, věda není vůbec nejdůležitější, nejdůležitější je láska. To napsal tento muž, který otvíral sejfy v Los Alamos, který byl postrachem nejrůznějších fyziků a který hrál na bongo v barech.
0: Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
5: Myslím, že vědci jsou jako všichni normální lidi. Ani si je člověk nesmí idealizovat, ani si je nesmí člověk ošklivět. Vědec přestane být trošičku normální jenom v okamžiku, kdy narazí na nějaký problém, který ho úplně pohltí a potom se jakoby oddaluje od života. A já na to říkám, že na to musí mít vědec nějakou dobrou manželku, která ten život v té době a ten řád věci, aby rodina běžela, tak obstarává. Smůla je, když vědcem je ta manželka, protože potom myslím, že ten manžel tuhle funkci tak úplně neplní.
1: Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
6: Mně se líbí vaše představa normality, chodit na pivo a nakupovat v supermarketu, popřípadě hádat se o politice. Já v tom normalitu nespatřuji, i když je nám ten obraz normality takhle vnucován. Já bych za normalitu spíš považoval schopnost žít v souladu se sebou a se světem, zdravě se adaptovat na podmínky třeba i náročné, vyrovnávat se se stresem a nereagovat patologicky na zátěž. V tom směru si myslím, že svět vědců je úplně stejný jako svět jakékoliv jiné skupiny a představa vědce, který je příslušníkem jakési podivné skupiny světa sama pro sebe, je spíš mediální než skutečná.
0: Profesor Václav Pačes, genetik.
7: Vůbec ne. Vědci jsou úplně normální jako všichni ostatní. Jsou mezi nimi vtipní lidé, jsou mezi nimi suchaři, jsou mezi nimi fajn lidi, jsou mezi nimi i pěkné potvory. Myslím, že to byl František Běhounek, který říkal, že vědecká laboratoř je horší než herecká šatna, že se tam lidi hádají skoro víc než nějací umělci mezi sebou.
1: Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
8: To je tak, že vědci jsou lidé různého založení, tak jako kterékoliv jiné profesi. Tak máte vědce, který nepoznáte, vlastně ani byste neřekl, že jsou to vědci, chovají se úplně normálně, jak vy říkáte, nebo co je normální, je otázkou, ale žijí běžný život. Většinou to tak už dneska je. Možná dřív to tak nebývalo, protože vědci se rekrutovali třeba z různých bohatých rodin a tak dále. Dnes je to otázka vysokoškolsky vzdělaných lidí, které to zajímá, a ti se samozřejmě dnes chovají většinou normálně. Ovšem máme i takové zvláštní typy, které prostě vybočují a dalo by se říct, až mimořádně se chovají svým způsobem a věnují se třeba jenom té vědě a neznají už v životě nic jiného. Ale nemyslím si, nebo nevypadá to tak dnes, že by tito lidé byli úspěšnější než ti, kteří žijí takzvaný normální život.
0: Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
9: A samozřejmě, že jsou normální lidi, ale na druhé straně velké soustředění, intenzivní práce vede ke zvláštnostem, které mohou vypadat směšně, ale když se člověk zamiluje, tak také vypadá směšně, ne?
1: Profesor Jan Pirk, chirurg.
10: Vědci jsou taky lidi z masa a kostí. Znám řadu vědců, kteří chodí na hokej, na fotbal, spíš než na pivo, chodí na víno. Určitě vědecký svět má svá specifika, která jsou určitě zcela zásadně odlišná od světa politiků, ale že by typický vědec musel být rozcuchaný s přepnutým kroflíčkem na košili a s vázankou na půl žerdi, tak jsou takoví vědci, ale znám řadu vědců, kteří jsou velcí elegáni.
0: Doktor Jiří Grigar, astronom.
11: Nevím, jestli se tam sám pro sebe, ale určitě vědci nejsou normální lidé, protože mají mnohem více společného s dětmi než s dospělými. Když se podíváte na malé děti, tak oni jsou nesmírně zvídavé. Oni pořád něco, buď se na něco dívají, pořád to sledují, chtějí vědět, proč to tak je. Mají opravdu v sobě takový ten put zvídavosti. A ten rozdíl mezi normálními dospělými a těmi vědci je právě v tom, že normální dospělí asi tento put nějak potlačí, už je to tak jako nezajímá, když to ten vědec, ten neustále jako dítě a stále se snaží teda jako přijít věcem na kloub, a to je takový jeho principiální motiv. Samozřejmě klidně si jde koupit do supermarketu jídlo, ale považuje to za značné zdržování a to se také možná liší od těch ostatních. A samozřejmě, že pije pivo a dokonce třeba i velmi rád a u toho piva třeba si povídá, ale zase si spíš povídá o té své vědě, než aby vedl jenom takové ty hospodské řeči. Čili jako nejsou to úplně normální lidé, ale co je to vlastně normální?
1: To byly zajímavé odpovědi, takové šalamounské. Vědci jsou i nejsou normální. Otázka je, co považujeme za normální.
0: V každém případě bývají zobrazováni dost přehnaně. Jsou to často výjimeční lidé, ale lidé z masa a kostí, jako vy nebo já.
1: Jako poslední mluvil v anketě astrofyzik Jiří Grigar. Tak mu ještě nechme slovo.
0: Toto je další citát z jeho rozsáhlé sbírky.
11: Většina posluchačů Meteoru jistě zná vizionáře a člověka, který mnoho věcí předjímal a který přitom velmi dobře uměl popularizovat vědu a také psát přitom sci-fi, to byl Arthur Clarke. Žil v letech 1917, zemřel v roce 2008 a v roce 1975 napsal do jednoho amerického populárně vědeckého časopisu přesně tohle. Jev UFO nám neříká nic o inteligenci kdekoliv ve vesmíru. Dokazuje pouze, jak je vzácná na Zemi.
1: Tomu se musím zasmát.
0: Není potřeba nic dodávat. Pojďme k tématu, které tak veselé rozhodně není. Nepál, země s nejvyšší horou světa, chudá země, byla postižena dvěma silnými zemětřeseními.
1: Nepál měl už před zemětřesením problémy s vodou. Jak by šli řešit a půjde to vůbec po zemětřesení?
0: Hydrogeolog Zbyněk Hrkal speciálně pro dnešní Meteor aktualizoval kapitolu ze své knihy O lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švarc.

Kátmandu má žízeň. V minulém týdnu jsme spolu navštívili Nepál a pověděli si o historii zásobování hlavního města vodou. Kátmandu trpí nedostatkem kvalitní pitné vody. Stav to byl neutěšený před rokem, zcela katastrofálním se však stal po letošním zemětřesení. Slíbil jsem, že vám dnes povím, jak by se problém dal řešit. Pravda, s ohledem na rozměry dnešního neštěstí by to nebylo řešení zásadní, ale alespoň jakost vody by se začala zlepšovat. Nepál je země v skutku kuriózní, kde se setkáte s kombinací problémů, které nikde jinde ve světě nemají obdoby. Humanitární pomoc v oblasti vodního hospodářství zde narazí na nečekaný problém. Pilířem Nepálu byl vždy hinduismus a byl to tak významný prvek, že ani vládnoucí komunisté se nepokusili proti němu vystoupit. Můj první kontakt s hinduismem nebyl příliš veselý a měl nečekaně úzké spojení s tématem jakosti vody. Řeka Bagmati je pro Nepálce stejně posvátným symbolem jako například Ganga pro Indy. Přímo v Kátmandu, na dohled od mezinárodního letiště, leží pro Evropana velmi ponuré místo. Pašupatinat. Zde se na betonových stupních spalují mrtví. Hinduisté věří v reinkarnaci a duše je podle nich nesmrtelná. O tom, v jaké podobě a především zdali to bude zpět na zemi, do nebe nebo do pekla, rozhodují především činy zemřelého v období jeho aktivního života. A tím nejlepším místem pro návrat je právě Pašupatinat. Zhruba po 4 hodinách je vše, co zbude na plošině po lidském tělu, smeteno do řeky protékající hlavním městem. Změnit praktiky realizované v Pašupatinat nelze. Jakákoliv diskuse na toto téma je předem odsouzena k nezdaru. Pro představu, situace v Kátmandu by mohla připomínat naše hlavní město. Kdyby Vltavou protékala jen zhruba setina jejího průtoku, takový větší botič. Počet obyvatel by ale Praha měla trojnásobný a všechny odpadní vody by končily bez čištění ve Vltavě. Centrální hřbitov bychom měli v Modřanech. A na pobřežní náplavce by žilo zhruba 100 000 bezdomovců, pro které by Vltava byla jediným zdrojem vody. Pohled z Karlova mostu si snad dovede představit každý, prostě něco strašného. To byl stav před zemětřesením. Nyní počet lidí bez přístřeší ještě dramaticky vzrostl.

Nepálská společnost stojí na kastovnictví. Každý člověk je zařazen do některé z tříd a bere to jako fakt, o kterém se příliš nediskutuje. Pašupatinat je místo, kde jsou spalováni především bráhmani, lidé z nejvyšší vrstvy společnosti, a tam dole u řeky bydlí daliti, nedotknutelní. Tato nejubožejší část nepálské populace je zcela mimo kastovní systém. Kvůli nim stavět čističku? To by pro řadu Nepálců byly zcela vyhozené peníze. Existuje vůbec řešení, jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Ano, ale rozhodně to není snadná cesta. Na první pohled nejsnazší je získání zahraniční finanční subvence na zajištění výstavby kanalizace a čističek odpadních vod. Jde o miliardové investice. Připustíme variantu, že se najde bohatý mecenáš, kterému se zželí místních obyvatel a z kapsy vytáhne nezbytnou sumu peněz. Jen velmi prostá a idealistická duše by však tyto peníze poslala přímo do Katmandu. Podle informací mezinárodních humanitárních organizací pouze zhruba 10% finanční pomoci, která sem směřuje, končí tam, kam byla cílená. Člověk by po pár týdnech v místních podmínkách propadl depresi a malomyslnosti. I nepálské hlavní město však v sobě ukrývá ohromný potenciál, který zde zatím tiše dřímá. Stačí ho jen probudit a nastartovat proces podnikání.

0: Obyvatelé Kátmandu trpí třemi problémy. Znečištěním místních zdrojů pitné vody, všudy přítomnými organickými odpady a chudobou. Paradoxně nejúčinnějším řešením je propojení těchto problémů do jednoho celku. Ještě v nedávné době každý dům své organické odpady kompostoval. Tento staletími osvědčený způsob likvidace odpadů je v Kátmandu prakticky zapomenutou technologií. Přitom založit průmyslovou kompostárnu je finančně i technicky nenáročný proces. Zdroj pro provoz takového zařízení je ve městě vidět a cítit všude. Nepálský nezaměstnaný je ochotný pracovat za pár dolarů denně a síť primitivního sběru organického odpadu by přinesla pro kompostárnu levnou surovinu. V podmínkách bídy na ulicích Kátmandu by sběrači byli vděční za tuto práci, která by přinesla obživu pro jejich rodinu. Městu by se ulevilo. Množství odpadu, které likviduje pitnou vodu pro město, by začalo postupně klesat. Ne, nechtěl bych vykonávat práci sběrače biologického odpadu. Probíhá v podmínkách, které jsou v rozporu s tradičními hygienickými normami. V Nepálu ale nejsou odbory, které by protestovaly proti nízké mzdě a vyžadovaly ochranné pomůcky v evropských standardech. V okamžiku, kdybychom se snažili nastavit do tohoto systému naše zažité představy o odměňování a hygieně, celý návrh se zhroutí jako domeček z karet. Aby ale celý systém fungoval, kruh se musí uzavřít. Sběrači by snížili ekologickou zátěž ve městě, jakost vody by se postupně začala zlepšovat a odpad by se zpracovával v kompostárně. Je však ještě třeba přesvědčit vesničany v okolí města, že nákup kompostu nejsou vyhozené peníze, že investovaný dolar představuje zvýšení produkce a v konečné bilanci se vrátí. Pokud by se toto podařilo, příslovečný kruh by se uzavřel. Vznikne trh s biologickým odpadem, který zvýší zaměstnanost a zlepší kvalitu životního prostředí. Je to pochopitelně řešení dočasné, které v žádném případě nemůže nahradit chybějící infrastrukturu 3milionového města. Proč tedy nefunguje? Prosadit podobnou myšlenku ve skorumpovaném Nepálu, kde se úřednický aparát mění po několika měsících, je neřešitelný problém. Jak rozvíjet zásady svobodného podnikání v podmínkách, kde spoluválčí komunisté maoistického směru s marxisty, přičemž každý z nich spadá do různých hinduistických kást? Mrzí mě, když vidím, v jakém stavu Kátmandu je, a mrzí mě, že řešení se jen tak nedočkám.
1: Bohužel nedočkají se hlavně chudáci Nepálci.
2: My s tím nic nenaděláme. Můžeme na to jenom upozornit. A upozorňujeme i na naši soutěž o knihu.
1: Minule jsme se ptali.
2: Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody bude mít největší ponor? Ve vodě o teplotě 0, 4 nebo 25 stupňů Celsia?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkál.
3: Loď bude nejvíce ponořená ve vodě teplé 25 stupňů Celsia. Voda má největší hustotu 1000 kg na metr kubický při 4 stupních Celsia, přesněji řečeno 3,94 setiny. Při zvyšující se i snižující se teplotě se měrná hmotnost vody snižuje a studenější a teplejší voda je proto lehčí. Při teplotě 25 stupňů Celsia jen 997 kg na metr kubický. Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 4 stupně Celsia teplá.
2: Díky tomu například kapři přežijí na dně rybníka i při zamrzlé hladině. A kdo poslal správnou odpověď?
1: Tak bylo jich mnoho. Vítězem se stává Lubor Ota, který dokonce výpočetně prověřil, jak se s teplotou změní hustota nejen vody, ale i té lodi.
2: Blahopřejeme. A pane Oto, až nám zašlete adresu, pošleme vám knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A dnešní otázka opět početní. kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia než stejný objem vzduchu o totožné teplotě.
2: Raději ještě jednou. Kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia než stejný objem vzduchu o totožné teplotě?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 8. června.
4: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
5: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
4: a vzpomínky.

0: Fénix je bájný pták, který se vyskytuje v mytologiích mnoha národů. V podrobnostech se jednotlivé mytologie liší, v tom hlavním se shodují. Pták Fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí.
1: Připomínáme si to v Meteoru, protože dnes si ve studiu předvedeme pokus, který zrození ptáka Fénixe z popela připomíná.
0: Vítáme Petra Holzhausera a Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co na to budeme potřebovat? Předpokládám, že popel a dál?
2: Tak, akorát, že místo popela vezmeme dřevné uhlí, které se používá na grilování. Potom budeme potřebovat v podstatě už jenom kuchyňské ingredience, cukr, jedlou sodu. A potom na zapálení toho experimentu technický líh.
3: Tedy nic, co byste asi neměli doma.
2: Tak, můžeme se do toho pustit. V pytlíku máme dřevné uhlí a v keramické misce ho roztlučeme. Můžeš vám to přidat, protože to musí být na prach.
3: Já myslím, že už je to v pořádku.
2: Dobrá. Tak, takže když máme uhelný prach, tak se vrhneme na druhou ingredienci. A to je směs sody a cukru. A budeme potřebovat jednu lžičku jedlé sody, jednu vrchovatou lžičku dáme do třecí misky nebo do hmoždíře, pokud máme k dispozici.
3: K jedné lžičce jedlé sody přidáme 10 lžiček cukru.
2: Tak a důležité, aby to byl cukr krupice, aby to nebyla moučka, protože moučka obsahuje protihrudkující látky, které by nám v tom pokusu vadily.
3: A směs jedlé sody s cukrem v našem moždíři nebo třecí misce rozetřeme.
2: Můžeš přetlačit, Honzo, pořádně se nám to zmíchá. Tak, výborně.
0: Ingredience máme hotové, bílý prášek je v misce a čeká, co s ním uděláme.
2: Takže máme podložku z alobalu a na podložku z alobalu nasypeme nadrcené dřevné uhlí, tak abychom získali vrstvičku asi 0,5 cm vysokou a bylo to takové kolečko o průměru, řekněme, já nevím, 7-10 cm.
3: Tak, nachystané uhlí navlhčíme velmi malým množstvím lihu, stačí opravdu pouze několik kapek.
2: A na připravenou vrstvu uhlí nasypeme naší směs sody a cukru.
3: Na uhlí uděláme takovou malou kopičku.
2: Tím, že když uděláme kopičku jenom jednu, tak nám zvířátko vyroste jedno. Když uděláme víc, tak nám zvířátek vyroste víc. No a teď přijde hlavní okamžik.
3: Navlhčené uhlí zapálíme pomocí sirky.
2: Tak, vidíme, že ze začátku nám jenom hoří takovým nesvítivým plamenem líh a vypadá to, že se nic moc neděje.
3: Ale po chvíli můžeme sledovat, jak naše směs bílých prášků pomalu nabíhá do takové hnědošedé barvy.
2: Začíná se nám okraje té směsi pálit a začínají se nám tvořit bublinky. A najednou vidíme, že se nám to začíná trošku hýbat.
0: Co to je?
1: To je neuvěřitelné.
0: Jakoby pták Fénix vstával z popela.
1: Sice nevidíme žádné křídlo ani zobák, ale ta hmota, neživá hmota, co jste tady nasypali, se opravdu hýbe.
2: Tak a vidíme, teď se nám to pěkně rozjíždí, jak nám tady z toho vylejzá. On je to spíš had než pták.
3: Bude to spíš takové jako jihoamerické kouzlo. Takový bájný had nám tady povstává z popela.
0: Kroutí se skutečně jako had a stále roste?
3: Na tom hadu je hezké, že po vystydnutí si ho můžeme i vzít, protože on zatuhne do formy takové šedé pěny, která poměrně hezky drží tvar.
1: Zatím bych na to nesahal, ještě je to očividně horké.
2: Tak, určitě musíme počkat, až vystydne to uhlí, protože to uhlí žhne a je vlastně zdrojem tepla pro rozklad těch látek a pro vznik našeho hada Fénixe.
0: Celou dobu mi vrtá hlavou, co se děje z té chemické stránky. Jak to, že nám tady před očima něco roste, jako by to bylo živé?
3: U tohoto chemického pokusu dochází k několika jevům. Zapálením té směsi se nám vyvíjí teplo a vyvíjející teplo způsobuje jednak karamelizaci toho cukru, který jsme tam rozetřeli. To znamená, že ten původně pevný cukr se stává takovým kapalným, hodně viskózním, nabývá vlastně podobu karamelu a dělá bublinky. A druhá chemická reakce, ke které tam dochází, tak je tepelný rozklad sody jedlé, Jedlá soda je chemický hydrogen uhličitan sodný a rozkladem této soli nám vzniká velké množství oxidu uhličitého, tedy plynu. A tento vznikající plyn nafukuje ty bublinky toho karamelu, které postupně chladnou a tuhnou do formy jakési pěny. No a během toho vývinu ta pěna nám stoupá navrch ve tvaru toho hada a na konci té pěny vzniká stále nová a nová. To znamená, že ten výsledný had může mít až několik desítek centimetrů.
0: To ten náš ještě nemá, ale stále se zvětšuje.
1: Mě překvapuje, že je to had, že se zvětšuje do délky. Čekal bych, že se bude zvětšovat celá hromádka, jako třeba krtina.
2: Ten mechanismus spočívá v tom, že vlastně ten rozklad probíhá jenom v základně té hromádky, to znamená na ploše toho kruhu, kde ta směs dosedá na to dřevné uhlí. To znamená, tam na tom průměru ono to vlastně roste a hned to chladne a proto z toho vlastně vyrůstá válec, který má teda po tom, co nabíde dlouhé délky, tak má tvar toho hada.
0: Říkali jste, že had roste, nabývá objem díky oxidu uhličitému. Znamená to, že až vychladne a vezmeme ho do ruky, bude lehký?
2: Přesně tak. Ten had je tvořen vlastně pěnou z tuhého karamelu, která je nafouknutá oxidem uhličitým. Vlastně dochází k vykynutí toho karamelu, protože i jedlá soda se dá použít vlastně jako kypřící prášek a princip kypřícího prášku spočívá přesně v tom, že nám v troubě po zahřátí vzniká velké množství plynu, které nám vlastně jakoby nadýchá to těsto, tak tohle to je vlastně stejný princip.
3: To znamená, že ten náš výsledný had trošičku připomíná naši kynutou buchtu, kterou připravila maminka, nebo také může připomínat například pěnový polystyren, který se také skládá z velkého množství plynu uzavřeného v pěně polystyrenu.
0: Karamel. A já si říkám, co to tady voní.
1: Takový kuchyňský chemický pokus.
3: Hezké tady na té reakci je, že opravdu jsou tam především kuchyňské suroviny, to znamená, že i ten dým, který vzniká, tak obsahuje takové ty vůně, které známe z kuchyně a opravdu můžete cítit i ten karamel.
2: A vzhledem k tomu, že ten had vzniká v podstatě z potravinářských ingrediencí, tak je to naprosto neškodná věc, kterou si můžete vzít do ruky a nemusíte se něčeho obávat, je to prostě cukr, jedlá soda.
0: Zkuste si to doma, milí posluchači. Je se na co koukat. A pokud máte děti nebo vnoučata, uvidí, že třeba takhle nějak mohl vstát Fénix z popela.
1: Tak a teď vyvětrat a uklidit. Naschledanou, pánové.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Snad můžu prozradit, Kateřino, že jste se poslední týdny musela hodně učit na zkoušky na vysoké škole.
1: Ano, ano, to je pravda, dělala jsem státnice, naštěstí už je mám za sebou.
0: Takže gratulujeme. A myslím si, že se mnou budete souhlasit, že by byla paráda, kdyby se váš mozek mohl učit v noci během spánku.
1: Až se přijde na to, jak, budu první, kdo to zkusí.
0: Zatím to zkouší jenom myši. Předáváme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Ulehnout večer s prázdnou hlavou a ráno se vzbudit s novými znalostmi, no to je sen každého studenta. Dohledné budoucnosti nemusí být zase až tak nesplnitelný. Naznačují to výsledky experimentů francouzských vědců, kteří dokázali do spícího mozku zabudovat nové vzpomínky, zatím bohužel tedy jenom myším. Ve spánku mozek nelenoší, ale pilně pracuje. Přehrává si denní události. Tohle takzvané noční opakování je klíčové pro uložení nových informací do paměti. Lidé, kteří málo spí, si pamatují méně než ti, kteří se vyspí hodně. Ve spánku tak řešíme i některé problémy, s nimiž jsme si během dne lámali hlavu. Rada našich babiček, abychom si na důležité události nadcházejícího dne dobře vyspali, tak stojí na racionálním, vědecky podloženém faktu. Tým vedený Karimem Benchemanem do nočního opáčka cíleně zasáhl. Myši se přes den volně pohybovali po kleci. V noci si svoje procházky přehrávali. To se projevilo v mozku zvýšenou aktivitou nervových buněk, sloužících zvířeti jako jakási nervová obdoba GPSky. Díky těmto buňkám víme, kde se nacházíme a rozeznáváme známá místa, která jsme už někdy předtím navštívili. Z aktivity těchto buněk, toho mozkového GPS, dokázali vědci určit, na kterém místě klece se ve svém snu zvíře právě nachází. Elektrodou zavedenou do mozkového centra, kde se rodí příjemné pocity, mohli s novou návštěvu určitého místa klece spojit s příjemným pocitem. Když se myš probudila, vydala se neomylně na místo, kde ve spánku prožívala ten příjemný pocit. V bdělém stavu ale v této části klece nic příjemného nezažila. Vědci tak vytvořili v myším mozku umělou vzpomínku na událost, která se ve skutečnosti vůbec nestala. Nikdo zatím neumí ovlivnit aktivitu neuronů tak, aby myš ve spánku získala nové dovednosti, například naučila se řešit novou obtížnou úlohu. Představa, že ve spánku se lehce naučíme francouzská slovíčka, diferenciální rovnice nebo detailní anatomii ruky, tak zůstává i nadále doménou science fiction.
1: No jo, takhle by šla vlastně zvířata i cvičit.
0: Asi ano, ve dne mu ukážu, kde najde potravu, až nebudu doma, a v noci mu to ve spánku přehraju.
2: A to je otázka, která by mohla být nejenom na tu potravu, ale vůbec na některé věci, které to zvíře potřebujete naučit. To znamená, já nevím, určitý povely, to znamená, když ho budu trénovat třeba, já nevím, psa sedni, tak on si to bude přehrávat a já, když to budu vědět pomocí té GPSky, kde jsem ho to učil, tak se to ten pes může daleko líp a rychleji zapamatovat. Čili má to, já bych si měl velkou budoucnost.
1: Uvidíme, co z toho bude. Zatím je tato metoda v plenkách.

0: My teď opustíme studio.
1: Prosím, jdeme někam?
0: Tak to bylo myšleno obrazně. Opustíme studio, Českou republiku, Evropu, ba i naši planetu Zemi a vydáme se za nesmírně zajímavým kosmickým tělesem.
1: Ano, to už vím, co teď přijde. Vydáme se mezi dráhu Marsu a Jupiteru.
0: Tam bylo před 200 lety objeveno těleso. Můžu říct i z hlavy přesně datum, protože to se nedá zapomenout. Bylo to totiž na Silvestra roku 1800.
1: Jde o trpasličí planetu Ceres.
0: No, formálně a dnes ano. Jenže tehdy ji Giuseppe Piazzi objevil jako planetu, kterou hledali ve velké mezeře mezi Marsem a Jupiterem, jak potvrzuje Martin Power z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ceres byla první planeta, která nebyla pozorována ve starověku, a to, že ji tehdy zaškatulkovali mezi planety, bylo poměrně přirozené. Oni planetu hledali a to, že se později, když už těch planet bylo moc a jednoduše ten seznam by byl příliš dlouhý, tak byly překategorizovány na planetky, to bylo poměrně dost přirozené. Ta konstrukce té trpasličí planety je maličko umělá, aby to Pluto zůstalo aspoň trošku výjimečné.
1: Známá kauza. Američané by se nesmířili s ponížením Pluta, jediné planety objevené Američanem, na pouhou planetku. A tak vymysleli kategorii trpasličí planety.
2: Těch trpasličích planet budeme mít zřejmě velké množství a v okamžiku, kdy zatím jich máme asi 5 nebo 6, ale v okamžiku, kdy jejich počet přeroste 10, možná 20, tak zřejmě ten pojem se stane zcela zbytečným, protože v okamžiku, kdy zástupců té rodiny máte desítky, tak už vám to jakoby nic zajímavého neřekne.
0: Nechme tedy označení planetka. Stejně se to asi brzy vrátí.
1: Ceres je největší planetka v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Má průměr skoro 1000 kilometrů, takže gravitace ji pěkně zakulatila.
0: K planetce se blíží poprvé v historii kosmická sonda.
2: Ta sonda se jmenuje Dawn, což je anglicky Úsvit. Sonda je velmi speciální svým pohonem. Většina kosmických sond má na palubě nějaký chemický pohon, který tím, že se zažehnou motory, urychlí vlastně tu sondu během velmi krátké doby a sonda potom už letí svou setrvačností ke svému cíli. Na rozdíl od toho sonda Dawn má na palubě takzvané jontové motory, které pracují s palivem, konkrétně s xenonem, které je urychlováno elektricky a ty částice toho xenonu vyletují v tom opačném směru a tím urychlují sondu. Je to velice slabý pohon, ale oproti tomu klasickému má obrovskou výhodu, že může být vlastně používán po velmi dlouhá období. Takže ta sonda sice pomaličku, ale velmi dlouho zrychluje a díky tomu je schopná dosáhnout těch svých cílů, ale na rozdíl od ostatních sond je schopná od toho svého cíle se potom vydat na další cestu, což je právě příklad sondy Dawn, která nejprve zaparkovala u planetky Vesta a po zhruba roce jejího průzkumu od ní opět odletěla a nyní se nachází u planetky Ceres.
0: Kde bude, jak všichni doufáme, obíhat i několik let?
1: Astronomové doufají v řadu objevů a rozšíření toho, co o planetce Ceres víme dnes.
2: Planetka Ceres je velikosti o něco menší než je náš měsíc, v průměru necelých 1000 kilometrů a její povrch je pokryt zhusta krátery, podobně jako je tomu u našeho měsíce. Nicméně, pokud se podíváme na charakteristiku té planetky jako celku, tak zjistíme, že je velmi rozdílná od našeho měsíce. Je to planetka, která obsahuje velké množství vody. Předpokládáme, že zatímco jádro je kamenné nebo možná dokonce i kovové uvnitř, tak vnější plášť je složen právě z vody a z ledu. Dokonce se spekuluje o tom, že by se tam mohl nacházet podpovrchový oceán kapalné vody. A až úplně nahoře je taková slabá vrstva horniny smíchané s ledem. Mimochodem je to pěkně vidět na těch nových snímcích, které nám sonda Dawn zaslala, kdy jsou tam veliké krátery, které jsou ale velmi ploché. A k tomu sploštění, nebo jak se říká, zrelaxování toho kráteru dochází právě pohybem toho ledu v té hornině nebo možná i pod tou horninovou kůrou. Kdy vlastně ten led teče a dokáže vyrovnat vlastně ty rozdíly ve výšce toho terénu.
1: Tak moment, teď jsem z toho trochu zmatená. Na planetce, že je voda? Vždyť v kosmickém prostoru jsou teploty hluboko pod bodem mrazu. A co ten led, říkal jste, že teče? Jak to tedy je? Jak si to máme představit?
2: Máte samozřejmě pravdu, je to velmi chladný svět. Ty teploty se pohybují v řádech minus desítek stupňů Celsia, na odvrácené straně od slunce překračují minus 100 stupňů Celsia, nicméně všechny velké objekty sluneční soustavy při svém vzniku dostaly do vínku určitou dávku radioaktivních materiálů. A ty radioaktivní materiály se s časem rozpadají a generují teplo. A tohleto teplo právě umožnilo tu diferenciaci, to rozdělení na tu pevnou kamennou část, kdy samozřejmě ta hornina má vyšší hustotu, je těžší a proto padá do středu, zatímco ten led, který je lehký, stoupá nahoru. Nicméně mezi tím ledem, který funguje jako jakási izolace, a tím kamenným vnitřkem, tím kamenným jádrem, je zóna, kde může dojít k roztavení toho ledu a může tak vzniknout tenký nebo dokonce i silnější podpovrchový oceán. Máme takové příklady jinde ve sluneční soustavě, kde je to potvrzené, že pod ledovou slupkou existuje podpovrchový oceán kapalné vody.
0: Ano, to jsou především tři velké měsíce Jupiteru.
1: Vody na planetce Ceres může být hodně a byla objevena ještě před příletem sondy.
2: Kosmický dalekohled Herschel Evropské kosmické agentury provedl pozorování, při kterých sledovali absorpční čáry vody, to znamená studovali přítomnost vody v okolí planetky Ceres a zjistili, že dochází k výtryskům vody z té planetky, což do té doby nikdo nepředpokládal, že by taková aktivita, jakési gejzíry, které tryskají z jejího nitra, že by to mohlo být pozorováno.
1: Další překvapení přichystala už sonda samotná, protože na fotografiích povrchu planetky, jinak šedivého, jsou dvě velmi jasné skvrny.
0: A všichni se ptají, co to je?
2: To je velmi dobrá otázka, ale já vám na ní neodpovím tak, že bych vám byl schopen dát definitivní odpověď. Jedná se zcela určitě o mnohem jasnější materiál, než je zbytek povrchu. Ceres je velmi tmavý objekt, odráží zhruba desetinu světla, které na něj dopadne. A tyhle ty oblasti odráží asi čtyřnásobek toho světla, které na ně dopadá. Jedná se velmi pravděpodobně o led nebo o soli, které by mohly být jaksi vyneseny nějakou činností geologickou na povrch. Mohlo by to mít něco společného s kryovulkanismem, nebo by mohlo přímo jít o právě místa, kde dochází k oněm výtryskům vody, o kterých jsme již mluvili.
1: Vodní gejzíry jako někde v lázeňském městě.
0: Ano, ale tohle jsou ledové gejzíry, to je veliký rozdíl. Každopádně Ceres je velmi netypická planetka, která se pravděpodobně zrodila někde až za Neptunem a připutovala blíže ke Slunci.
1: Z toho pramení odlišnosti oproti ostatním planetkám z pásu mezi Marsem a Jupiterem, kde jich dnes známe stovky tisíc.
2: My víme, že Ceres je velmi zvláštní, řekněme odlišný od jiných planetek, které jsou čistě kamenné, právě kvůli té vodě, kterou na sobě má. Odhaduje se, že je to více vody, než máme my tady na Zemi dokonce. A procesy na takovém světě nejsou zatím příliš dobře prostudovány. My jsme viděli několik podobných objektů ve sluneční soustavě, ale většinou ty sondy kolem nich pouze proletěly, neměly dostatečný čas, aby je déle zkoumali, zatímco Dawn bude u Ceresu obíhat minimálně po dobu několika měsíců, spíše několika let a bude mít dostatečný čas na to tyhle ty procesy prozkoumat. Mimochodem objevila se informace, že tyto světlé skvrny, o kterých jsme mluvili, byly zaznamenány už při pozorování Hubbleovým kosmickým dalekohledem někdy, tuším, že na konci roku 2003, na začátku roku 2004. Nicméně neoficiálně jeden účastník toho týmu, který pozorování prováděl, vyvrátil tu domněnku, že se jedná o ty též světlé skvrny. Oni ty světlé skvrny pozorovali někde jinde, takže je možné, že tam opravdu dochází k velmi zajímavým procesům právě teď a my tím, že budeme na oběžné dráze a budeme ta místa snímkovat po dobu několika měsíců, tak budeme moct vidět průběh těch dějů a udělat si velmi dobrý obrázek, co se vlastně děje na povrchu i pod povrchem takového světa, jako je planetka Ceres.
1: Budeme s napětím sledovat, co sonda na planetce objeví.
0: A za pár měsíců vám to řekneme. Za pár dní, přesněji za 7, se opět uslyšíme.
1: Hezký týden přejí autor Meteoru Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: 75. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmový a televizní herec Svatopluk Skopal. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a jsme rádi, že vám teď můžeme nabídnout následující pořad, v němž Svatopluka Skopala uslyšíme.
2: V roce 1921 se Frederiku Bentingovi, kanadskému lékaři a vědci v oboru medicíny, a jeho asistentovi, studentu medicíny Charlesi Bestovi, povedlo izolovat inzulín a učinili tak historický zlom v léčbě cukrovky. Jaké okolnosti předcházely tomuto úspěchu, tak na to se pokouší najít odpověď rozhlasová hra Zdeňky Psůtkové Elixír života.

Diabetes mellitus, neboli úplavice cukrová, lidově zvaná cukrovka, patří k chorobám, jejíž výskyt nezadržitelně stoupá. V podstatě lze říci, že může postihnout kohokoliv z nás. Příčinou choroby je porucha vnitřní sekrece pankreatu neboli slinivky břišní a v důsledku toho nedostatek hormonu zvaného inzulín. Nemoc se projevuje silnou žízní, častým močením, hubnutím, únavou. Zcela vyléčit diabetes nelze, choroba provází pacienta až do posledních okamžiků života. Dokud nebyl objeven inzulín, znamenalo toto onemocnění vždy předčasnou smrt. Lidstvo si stále ještě málo uvědomuje, jak zázračný to byl objev a jak nesmírné jsou zásluhy objevitelů inzulínu, doktora Bentinga a doktora Besta.

0: Rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za úspěšné izolování inzulínu. Profesore McLeode, rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za práce o aplikaci inzulínu při léčbě diabetu.
1: News Reporter New York.
2: Prosím.
1: Sire Frederiku Bentingu, proč jste učinil prohlášení, že se o svou cenu dělíte s doktorem Bestem?
2: Měl jsem proto velmi vážné důvody. Best je spoluobjevitelem inzulinu, je tedy logické, že mu náleží polovina z mé poloviny.
1: Profesor McLeod měl stejný důvod, když se o svou polovinu rozdělil s doktorem Kolipem?
2: Doktor Kolip vykonal mnoho pro úspěšnou aplikaci inzulinu, ale inzulin neobjevil. Inzulin jako takový jsme objevili my dva, Best a já. Ostatně vaše otázka se týká profesora McLeoda, nikoli mě.
3: American Star Chicago. Doktore Bentingu, hodláte se dál věnovat výzkumu?
2: Jistě. Vědec není nikdy na konci cesty, nesmí ustrnout. Takové je jeho poslání.
3: Čím se zabýváte v současné době? Stále

0: ještě inzulínem?
1: Ano. Ano, ano, stále ještě inzulinem. Víte, pane redaktore, ono to není tak dlouho. S pokusy jsem začal v létě 1921 a teď máme říjen 1923.
2: Canadian Woman Montreal. Doktore Bentingu, máte ještě nějaký jiný cíl kromě inzulínu?
1: Kromě inzulinu. Víte, na to dám těžko odpověď. Můj cíl je sice jednoznačný, ale já těch slov nebo té formulace nerad používám.
2: Ale přece jenom...
1: Přece jenom, tak pomoc lidstvu, pomoc trpícím, to je můj cíl.
2: Ano.
1: Ovšem to platí pro každého doktora, nemyslíte?
2: Jistě.
1: No a jinak se zabývám studiem silikózy a také výzkumem karcinomu. Ovšem to jsou všechno dlouhodobé úkoly, to jsou obrovité stavby, ke kterým každý z nás přispěje sotva kamínkem.
3: Le Soir Paris.
1: Ano.
3: Kolik diabetiků zemřelo do chvíle, než byl inzulín objeven a použit? Dá se to vůbec nějak vyčíslit?
1: Nedá. Egypťané popsali příznaky diabetu už před 4000 roky. A v průběhu lidské civilizace zemřelo na diabetes velmi mnoho lidí.
0: Měl vůbec někdo šanci přežít, dokud nebyl objeven inzulín?
1: Snad někteří dospělí, ovšem pokud přísně dodržovali dietu a pokud je nepostihla žádná infekce. Ale i tak mohli počítat sotva z 5-6 roky života.
2: A děti?
1: Děti ty neměly šanci vůbec. Ostatně i pro dospělé to byl jen tanec nad propastí. Ještě dnes trpí polovina diabetiků tuberkulózou. Třetina pacientů prodělala různé amputace.
4: Promiňte, sire Frederiku. Pardon, News of Canada, Toronto. Doktore Bentingu, jistě máte báječný pocit. Objevil jste elixír života.
1: Ale žádný elixír, pane, to jsou příliš silná slova. Kdybyste viděl, jak snadno a krutě člověk přichází o život.
4: Já byl taky ve válce. Jako vy, doktore Bentingu. Jako vy. A viděl jsem toho dost.
1: Tím spíš, pane redaktore, tím spíš. My s Bestem nejsme žádní šarlatáni. Jaký elixír, prosím vás?
4: Doktore Bentingu, já nemluvil o šarlatánství. Dnes je veřejnosti známo, že inzulín probouzí k životu i ty, kdo upadnou do diabetického komatu. Dřív byli takoví lidé ztraceni. Tak se na mne nezlobte. Inzulín je v tomto případě skutečný elixír života.
1: Doktor Best a já...
5: Dovolíte, pánovi?
4: Samozřejmě.
5: Musím vás vyrušit.
4: Profesore McLeodie...
5: Ne, prosím, teď žádný rozhovor.
4: To je škoda.
2: Profesore...
5: Prosím, podpis, ale ano, to s radostí.
4: Díky.
5: Pane kolego Bentingu...
1: Prosím.
5: Pojďme trochu stranou. Měl bych takový malý návrh na změnu programu.
1: Nějakou změnu?
5: Nic závažného, ale... Jestliže nás dva osud aspoň dočasně spojil prostřednictvím inzulínu, neměli bychom to spojení trhat.
1: Ach tak.
5: Konec konců jsou tady zástupci veřejného mínění.
1: Ovšem, takže v zájmu veřejného mínění zdeformujeme fakta. Ať jsme aspoň navenek oddaní blíženci ušlechtilé věci.
5: Ale...
1: To cituji vás, profesor.
5: Podívejte se, Bentingu. Já se s vámi nechci přít. Dnes by to opravdu bylo krajně nevhodné. Cítím se prostě trochu unaven a rád bych si před banketem ještě zajel do hotelu, pokud vám to vyhovuje.
1: Hotel.
5: Co?
1: Hotel mi vyhovuje. K otázce inzulinu se raději vracet nebudeme.
5: No. Jak myslíte?
1: Bůh ví, co má za smeklou za lubem. Zřejmě si chce vybrousit dnešní přípitek. Potrpí si na řečnické efekty a sláva je pro něho jako droga. A té drogy bude potřebovat čím dál víc. Jenže osud už mu nepřihraje do cesty dalšího Bentinga a Besta. Měl asi strach, abych novinářům náhodou neřekl něco, co by mohlo pošramotit jeho pověst noblesního vědce. On se té mé farmářské neotesenosti tak trochu bojí a to je docela příjemné zjištění. Ano, bojí se, abych neřekl, pánové, všechno to bylo docela jinak.
4: Máte tady dopis.
1: Děkuji. Výbor pro udělování Nobelových cen?
4: Výbor pro udělování Nobelových cen.
1: No to ne, to... No to snad není možné, Beste.
4: Jsem první, kdo vám blahopřeje.
1: Ne!
4: No co se děje, Frederiku?
1: Výbor Nobelových cen uděluje titul McLeodovi.
4: A vám ne?
1: Ale ano, mě taky, no to... ano.
6: Jenže to laureátství patří přece nám dvěma.
4: Frederiku.
6: Mně a vám.
4: Ale...
6: My dva jsme na tom pracovali, my jsme to objevili, on jenom řečnil.
4: Frederiku, uklidněte se, nerozčilujte se. Tak už to na světě chodí. Ti zasloužilí páni ve výboru přece neudělí Nobelovu cenu 23letému doktorku.
6: Ne, já se na protest té ceny vzdám.
4: Ne, nic s tím nedokážete. McCloud ochotně schrábne titul i peníze. Ale vy? Vy můžete těch peněz použít pro další výzkum. Založíte nadaci, ústav. No tak, Frederiku. Ústav Frederika Bentinga. To zní nádherně, nemyslíte?
1: Herbert měl samozřejmě pravdu. Ale mě se ta nespravedlnost strašlivě dotkla. Urazilo mě to. I když jsem věděl, že nejdůležitější je výsledek a toho jsme dosáhli. Šlo nám o ty ubožáky, které jsme viděli na klinikách, chudáky odsouzené k smrti. Jenže tohle musel McCloud vědět ještě líp než my. Tak proč se zuby nechty bránil mému objevu? Vědec jeho úrovně musí podstoupit jakékoliv riziko, i kdyby to byla pravděpodobnost jediné promile. A snad nikdy nezapomenu, jak mě přijal poprvé.
5: Jdete za mnou?
1: Ano, profesore, jsem Bentinck. Doktor Bentinck, psal jsem vám.
5: Ano, ano, už si vzpomínám. Chcete udělat interview o mém ústavu, že ano? No, prosím, posaďte se.
1: Prostudoval jsem vaši patologickou fyziologii diabetu od A do Z.
5: To rád slyším. Ti, kdo ke mně chodí pro interview, zdaleka nebývají tak informováni. Jakou máte erudici, kolego?
1: Jsem chirurg. Válečný chirurg, ortoped.
5: Vyznamenání?
1: Ano, válečný kříž za lékařské zásluhy a za zranění.
5: A co teď?
1: Teď mám v Landnu ordinaci. A skoro žádné pacienty. Pro pár lidí jsem vyrobil umělé náhrady. Protetika mě docela zajímá. Občas taky maluju. Chtěl jsem dokonce malířství studovat, ale to sem nepatří. Totiž rád bych se věnoval výzkumu.
5: Jakému výzkumu? V ortopedii?
1: Ne. V léčbě cukrovky.
5: O tom jste se ovšem v dopise ani nezmínil.
1: Já ještě pořád tápu. Ale mám jistou ideu a jsem přesvědčen, že to by mohla být ta správná cesta.
5: Vy jste chirurg, milý kolego Bentinku, že ano? Žádný fyziolog. Kolik je vám let?
1: Bude mi 29. Ha.
5: A vy se chcete věnovat výzkumu diabetu, že ano? Jaké máte zkušenosti, prosím vás?
1: Nepatrné, to přiznávám. Ale je spousta věcí, které se dají naučit. A chirurgická praxe je při podobném výzkumu velmi důležitá.
5: Obávám se, že zbytečně ztrácíme čas, kolego.
1: Ale já od vás potřebuju jenom laboratoř a takových 10 psů, profesore. Jsem přesvědčen,
5: má laboratoř se zabývá jiným výzkumem. Je plně využité.
1: Ale já mám ideu...
5: Jakou ideu, doktore?
1: Nejdřív podvázat psům pankreatické vývody, pak čekat, až slinivka odumře.
5: Takže byste přišel jen kvůli tomu? O žádné interview vám nejde.
1: Ale ano, jde to také. Jenže bych s vámi rád konzultoval tenhle problém.
5: Nemám zájem.
1: Profesore, já samozřejmě nejsem tak fundován jako vy, ale to, co jsem prostudoval, naznačuje, že objev léku proti cukrovce je na spadnutí. Pankreas je...
5: Nejste u kolokvia, doktore Bentinku. Vaše soudy mě nezajímají a můj čas je vymezen. Pro vaše chiméry rozhodně neposkytnu ani laboratoř, ani psi.
1: Ale profesore, když se podaří izolovat účinnou látku...
5: Já jsem domluvil. Naschledanou.
1: Že diabetici umírají. Kdyby se má idea potvrdila, mohli bychom je zachránit.
5: Zbohem.
1: Ještě dnes to ve mně vře, když si na ten rozhovor vzpomenu. Vždyť ten člověk mě vyhodil jako žebráka, jako obtížné individuum. A přitom platil za nejlepšího odborníka v celé Kanadě. Publikoval v Evropě. A já ho nedokázal přesvědčit.
7: Frede!
8: Ano?
7: Frederiku! Macpherson... No buď zdrav, kde se to bereš?
8: Co se tak divíš?
7: Přece stojíme před klinikou, to snad není tak zvláštní událost, když tam dělám, ne?
8: No, to máš pravdu.
7: Co je s tebou? Vypadáš jako šílenec na útěku.
8: Já jsem vážně jako pomatený. Zrovna jsem byl u McClouda.
7: A můj elegantní krajan. A čím tě tak zničil? To je u něho dost nezvyklé. Pan profesor McCloud je chodící společenský katechismus.
8: Chtěl jsem na něm laboratoř za 10 psů.
7: A takhle si to na něho vypálil, tak to se mu ani moc nedivím.
8: McPherson, já netvrdím, že mám geniální nápad, ale mohlo by to vyjít. Kdyby se podařilo izolovat látku, která usměrňuje metabolismus uhlovodanů...
7: Ale ty jsi přece dělal chirurgii.
8: No dělala, co? Takže mi řekneš totéž, co mi prvé naznačil McCloud? Ševče, drž se svého kopita, chirurgu, nepleť se nám, fyziologům do řemesla.
7: Poslyš, ty si pořád stejný vstekloun, jako zbýval na fakultě. Musíš ho pochopit. Nic, ale vůbec nic o tobě neví.
8: A vždyť tě ani nevyslechl. Jsem pro něho jenom hloupý kluk, který v životě otoperoval pár lidí, za války dostal metál a teď si myslí, že mu patří svět.
7: Měl jsi ten tah líp rozmyslet.
8: Ale prosím tě, to podstatné se mu naznačil.
7: No dobrá, tak na to půjdeme jinak. Zapracuju na šéfovi, hraje s McCloudem každý týden bridge.
8: Já už k McCloudovi v životě nepůjdu.
7: Ale půjdeš. Jen se neodříkej.
8: McPherson měl pravdu. Šel jsem za McCloudem podruhé a zas mě vyhodil. Jenže ten nápad mi nedal spát. Já jsem musel přesvědčit. Musel jsem otoperovat pár psů. Musel jsem vyrobit extrakt. Musel.
9: Doktor Benting.
8: Ano.
9: Přiznám se, že už mě vaše návštěva ani nepřekvapuje.
8: Jsem tu po třetí, profesor.
9: Vy prostě máte, jak bych to řekl, vy máte neústupnou povahu. Nějaké společenské zvyklosti. Nechci tomu vysloveně říkat jemnost, takt, diplomacie. Zkrátka, ty vytříbené vlastnosti, které se mezi lidmi určité společenské úrovně vysoce hodnotí, ty pro vás příliš důležité nejsou, vidíte.
8: Profesore, já si neumím hrát se slovíčky. Vyrostl jsem v prostých podmínkách. A na otcově farmě se tvrdě pracovalo a naše řeč byla jednoduchá. Ale za to jsem si osvojil zásadu, že se člověk nesmí vzdát, když jde o vážnou věc.
9: To je chválihodné.
8: Nezáleží mi na tom a nevím, jestli je to chválihodné. Prodal jsem dům, ordinaci. Zrušil jsem své zasnoubení, abych se mohl absolutně věnovat práci. Nic víc už obětovat nemohu. Kromě svého mozku a rukou. Kromě svého života.
9: No. Kolegové se za vás přimlouvali Bentingu. Proto přece jen váhám. Ale mé stanovisko k vám se nezměnilo. Nemá smysl, abych tvrdil, že věřím ve váš úspěch. Chybí vám zkušenosti, průprava, specializace, možná i vědecká vytrvalost. Není nic, co by mě opravňovalo k nějakým nadějím.
8: V dané chvíli je nejdůležitější, že věřím sám sobě, profesore.
9: Poslyšte, Bentingu, v životě jsem se setkal s mnohými nadšenci. Nechci říkat přímo pošetilci nebo fanatiky.
8: Ale já jsem fanatik, profesore. A nestydím se za to. Dokonce si myslím, že to tak má být.
9: Ano? Bentingu, nic nevzniká samo od sebe. Všechno potřebuje nějaký podnět. Co ve vás probudilo ten fanatismus, jak říkáte?
8: Jako kluk jsem měl kamarádku. Jmenovala se June a bylo jí 15, tak jako mě. Ještě půl roku předtím, než zemřela, se mnou honila po farmě.
9: Aha.
8: Jenže pořád měla žízeň a to mě bylo divné. Ustavičně pila mléko, vodu, čaj, limonádu a hubla. Hubla, ztrácela se před očima.
9: Ovšem, to jsou klasické příznaky.
8: Všichni říkali, že potřebuje hodně tekutin, protože roste.
9: Její rodiče nevyhledali lékaře.
8: Ale ano, ano, vyhledali, jenže ten řekl, že není žádná naděje a že June brzy zemře. Naposled jsem ji viděl týden před smrtí. Ležela v parádním pokoji, tam, co měli harmonium. Víte, její otec hrál na harmonium a učil i June. June měla moc krásný hlas.
9: No, trochu zvláštní na farmářskou rodinu.
8: Ano, ale oni byli trochu zvláštní. June hodně četla a její otec taky. June se strašně změnila. Byla vyhublá, popelavá, celá vyschlá a ústa měla jako živou ránu. Její matka namáčela vatu do misky s hřmánkovým odvarem a otírala jí ta bolavá ústa. June už mě nepoznala.
9: Ano, ano. To byl jistě bolestný zážitek.
8: Byl to otřes. Otřes pro celý život.
9: A proto tedy ten fanatismus?
8: Ne, to nemělo smysl říkat mu všechno. Ani bych to byl nedokázal. Ale já ve své paměti vidím June ještě jinak. Když jsme si naposled hráli na schovávanou. Našel jsem ji brzo. V šípkovém keři za stodolou. Chtěl jsem na ní zavolat, ale v tom jsem zahledl její tvář. Orámovanou, rozkvětlými šípky a ozářenou sluncem. Byla tak krásná. Tak docela jiná, než jak jsem ji znal. Že jsem zatonul úžasem. Snad to byla předtucha její smrti, její nadpozemskost. Že jsem potichu couvl a ještě kus cesty jsem utíkal po špičkách. Ne, nebyl bych se jí dokázal dotknout ani za nic. Doběhl jsem až na dvůr a tam jsem teprve spustil pokřik jako malý kluk. Když umřela, rozběhl jsem se k tomu šípkovému keři a tam jsem brečel až do večera. Brečel jsem zoufalstvím nad tou bezmocí. Aspoň jsem cloumal javorem, který rostl u plotu. Musel jsem nějak vybít tu beznaděj, bolest, zármutek. A možná, že právě tenkrát, jsem se v duchu rozhodl pro medicínu. Pomáhat trpícím. Ano. Právě tenkrát.
10: Frede, ty jsi odnesl ty pítle sám? No chlapče, sílu máš jako lev.
8: Ale tatínek mi neurčil farmářskou budoucnost.
10: Síla se ti bude hodit vždycky a všude, hochu. Dobrý kořen a síla to znamená v životě mnoho. Ale já nechci, abys byl farmář. Jste čtyři a ty jsi nejmladší. Dám ti školy. Matka by byla šťastná, kdybys šel studovat na kněze.
8: Ne, to jsem nechtěl.
10: Pomáhat lidem je přece poslání.
8: Chtěl jsem jim pomáhat hned, tady, na zemi. No co bych mohl nabídnout jako duchovní třeba chudince June? Ráj? Ten až po smrti. Hlavní je přece život. Aby lidé žili opravdu lidsky, bez utrpení.
10: Tak co tedy chceš studovat?
8: Bylo jasné, co odpovím.
10: Medicínu? Já nevím, Frede. Naše farma sice zatím vynáší, ale kdo ví, co bude zítra? A kdo ví, jestli budu mít jednou dost prostředků, abych ti pomohl s ordinací. Zařízení je drahé, chlapče. A kdyby se směl do smrti potloukat po nemocnicích za pár dolarů, to by se mi nelíbilo. Budu se muset u maminky hodně přimlouvat. Zítřek je nejistý.
8: V tom měl tatínek pravdu. Zítřek byl nejistý. Vypukla válka. A náš ročník musel během prázdnin dohonit celý rok. Upekli z nás válečné doktory. A zrovna tohle mi McLeod měl taky za zlé. Jenže já získal za války zkušenosti, které chirurg sbírá celá desetiletí. Zkušenosti a trpělivost. A ta se mi nakonec vyplatila i u McLeoda.
9: Bentingu, slíbil jsem vám definitivní odpověď. No, odjíždím na 3měsíční dovolenou ke Skotským jezerům. Na ty 3 měsíce vám laboratoř půjčím.
8: Děkuji, profesor.
9: Neděkujte předčasně. Jakmile se vrátím, vezmu si laboratoř okamžitě zpátky. Ať je váš výzkum v jakémkoliv stádiu.
8: To je mi jasné, profesore. Dovolíte, abych vyslovil ještě jednu prosbu?
9: No, prosím.
8: Já jsem chirurg a chemické postupy příliš neovládám. Já jsem pomalý. Potřeboval bych zručného asistenta.
9: No, ovšem.
8: Nemůžete mi doporučit někoho ze svých žáků?
9: Co? Aha. Ano, někoho z mých žáků. V tom případě snad Herberta Besta. Pochází z lékařské rodiny a je to velmi obratný chemik.
8: McLeodova volba byla v tomto případě dokonalá. Herbert Best byl navíc ještě inteligentní a čestný kamarád. A líbil se mi od první chvíle.
11: Dobrý den, doktore.
7: Dobrý den.
11: Posílá mě profesor McLeod.
7: Kolega Best.
11: Kolega ještě ne. Jsem medic. Profesor říkal, že mě budete potřebovat.
7: Ano, ano, ano, ano. Na rozbory krve a moči u laboratorních psů, to hlavně. No, a vůbec na chemii. No. Maminka vždycky říkávala odříkaného největší kus a já se jí smál. A teď to mám. S chemií jsem odjakživa zápasil, tak teď si ji užiju.
11: To bude v pořádku, doktore.
7: Ano, ano, já doufám. Prosím vás, a budete mi taky asistovat při operacích, víte? Nemáme na výzkum moc času.
11: A kolik máte psů?
7: No, zatím 12. Ale já ještě přikoupím.
11: Vy jste pro svůj výzkum získal nějakou podporu? Myslím finanční?
7: Ne.
11: Tak?
7: No, prodám auto a garáž.
11: Prýma. Takže se hlásím do služby. Zdejší laborator znám jako svoje boty. Tamhle je sklo, v té skřínce pod oknem mikroskop, chemikálie.
7: Chirurgické nástroje jsem si přinesl vlastní.
11: Výborně, rozjedem to. No tak, pane šéf, poroučejte. V titrování jsem mistr.
8: Když jsem prvnímu psu podvázal pankreatické vývody, museli jsme čekat 7 týdnů, než pankreas odumře. To bylo hrozně zdlouhavé. Počítal jsem dny. Věděl jsem, jak strašně čas letí. A nepochyboval jsem ani v nejmenším, že nás McLeod nemilosrdně vyhodí.
11: Frederiku, vy ten pankreas dneska operujete docela jinak.
7: Aha, aha, to je správný postřeh. Herbert Epean, snažte se to odkoukat. Protože později v dalších fázích už budeme dělat všechno oba. Já chemii, ne, prosím vás, neděste se. A v chirurgii.
11: Neděste se vy.
7: Zkrátka, každý bude dělat, co bude třeba. Teď ligaturu, podržte mi to.
11: A proč to neoperujete jako dřív?
7: Jak víte, ctím jednoduchost. Účelnost a rychlost, příteli, to je pro mě příkaz číslo 1. A Hedonův způsob byl zdlouhavější. Ale i tohle je úspěch, Berte. Je malý úspěch pro chirurgii, nová pankreotektomická technika.
11: Napíšete o tom McLeodovi?
7: No, asi ano, ale stejně mi neodpoví jako obvykle. Nedůvěřuje mi ze zásady. A takové lidi těžko přesvědčíte o své pravdě. Já nechci být špatný prorok, ale ještě to poznáme na vlastní kůži. A, sušit, sušit, honem, tady, sušit, můl.
11: V pořádku, Frederiku, můžete pokračovat.
8: Nová chirurgická technika naší práci urychlila. Zaváděl jsem psům skleněné rourky rovnou do slinivky, takže sekret volně vytékal. A vyoperovávali jsme pak slinivku téměř atrofovanou. A navíc jsme se rychleji zbavili enzymů, které nám až dosud bránili, abychom získali hormon z takzvaných Langerhansových ostrůvků. Hormon, u kterého jsem předpokládal léčivý účinek. A tyhle buňky, tyhle ostrůvky v pankreatu popsal sice doktor Langerhans už roku 1869, ale neměl ani tušení, co vlastně objevuje.
11: Už je to jasné.
7: Jak to vypadá, Beste?
11: Ze všech operovaných psů je na tom nejhůř Jackie.
7: Jackie.
8: Z laboratorních psů jsme uměle vyráběli diabetiky. To byl první stupeň. Atrofovanou slinivku jsme rozřezali na malé kousky a vložili ji do slaného roztoku. A tak jsme získali extrakt, který jsem chtěl aplikovat diabetickému psovi, abych si ověřil nápad, který mi nedával spát. To byl druhý stupeň. Měli jsme tedy psy diabetiky, měli jsme konečně i roztok.
11: Pro Jackieho nám bude roztok stačit.
8: No, pro Jackieho ano, ale co ostatní psy?
11: Prosím vás, Bentingu, takhle přece nemůžete uvažovat. Je to v zájmu věci. Na Jackiem provedeme důkaz.
7: Já vím, Herberte, já vím, vy jste vždycky moudřejší. Ale mě prostě vadí, že jsme psům dali jména, že jsme si na ně zvykli a oni, že si zvykli na nás.
11: Takové je to s pokusnými zvířaty vždycky. Vy si to komplikujete sám, Frede. Nosíte jim po kapsách pamlsky.
7: Ano, ano, ano, máte pravdu, já se kaju se. Ale kdo pak se s nimi dělí o obědy a večeře, no?
11: No. Vy taky musíte přijít na všechno.
7: Ano. Po téhle stránce jsme byli oba stejní. Krvácelo nám srdce.
8: Ale nemohli jsme počítat s tím, že psy po provedených pokusech budeme udržovat při životě. Aspoň ne všecky. Bylo by to nákladné a zbytečné. Věděli jsme, že naši psi Jackie, Moof, Bill, Henry zachraňují pro budoucno třeba nějaké dítě, které by zemřelo na diabetes. A ta nádherná vidina úspěchu nám dávala sílu.
12: Pánové, pánové!
6: Ale tak ne, koho to sem zase čerti nesou, teď se nemůžeme zdržovat.
12: To jsem já, Harris. Má drahá, choď, Muriel vám posílá večeři.
11: Co? To už je večer?
12: No skoro. Muriel mi poručila, že nesmím odejít, dokud to všechno nesníte.
6: Ale ne.
12: No tak do toho, mládenci, do toho.
6: Ne, teď se nám to zrovna nehodí.
11: Frederik chtěl operovat a já musím dělat průběžné odběry.
12: No, to já znám, to já ale... znám. Na nejvíc byste si uvařili čaj na Bunzenově hořáku.
6: No a?
12: Jak pak dlouho jste nejedli, co? Podívejte se na sebe do zrcadla, pánové. No, co? Podívejte se, jste zelení jako kriketový trávník. Vy z té laboratoře nevytáhnete paty, spíte vůbec?
6: No, samozřejmě. Samozřejmě, střídáme se, že, Berte?
11: Jistě.
6: Takové 3-4 hodinky spánku musí každému stačit.
12: No, to si toho spaní moc užijete. Snězte si to aspoň, dokud je to teplé.
6: Uh-huh.
12: Co, hoši? Jak to vypadá? Stihnete to, než přijde McCloud? Hm.
8: O tom se nedá takhle jednoduše mluvit, Harrisy.
12: Aha, aha.
6: Herberte. Herberte, prvé jsem vám říkal, nedávejte nic tomu Billovi. Víte, že mu chci zavádět rourku.
8: Co to máte na ruce, Harrisy?
12: No, ale to je takový...
8: Ukažte to. No,
12: furunkl, budu muset na chirurgii.
6: No to snad nemyslíte vážně. Co? Od čeho tady máte odborníky? Beste, umíte se, budeme operovat.
12: Ne, počkejte, pánové.
6: Aspoň přijdem na jiné myšlenky.
12: Ale to nepřijde...
6: Harrisy, poskytneme vám chirurgický zákrok se vším komfortem.
12: To mě chcete operovat na stejném stole, na kterém operujete psi?
6: No a? Vy řídíte Muriel? Že místo honoráře za fantastický steak jsme jejího manžela zbavili furunklu.
12: No tak dobře, no tak do toho, pánové.
8: Pak Harris odešel. V ústavu nebyla živá duše. Nastala chvíle, kdy jsme chtěli psovi poprvé vpíchnout roztok, abychom se přesvědčili o jeho účinnosti.
11: Můžeme? Jackie je v diabetickém komatu.
8: Připravte stříkačku.
11: Kolik aplikujete?
8: 1 kubík. Nechcete mu to vpíchnout vy, Herberte?
11: Ne. To je vaše svaté právo, Frederiku. Byla to vaše idea?
8: Vpíchl jsem Jackiemu roztok, od kterého jsme vpravdě očekávali zázrak. Pomůže? Vrátí Jackieho od prahu smrti? A nebo byly naše předpoklady mylné?
11: Kávu?
6: Ne, odeberte mu krev a moč, Herberte.
11: Teď to ještě nemá smysl, Frederiku. Je moc brzo, zatím by se nic neprojevilo. Takže kávu.
6: Mně připadá, že jsem mu to vpíchl už před hodinou.
11: Uklidněte se. To vám vážně jen připadá. Zatím uplynulo přesně 15 minut, Frede. Já vím, že je to těžké, ale teď musíme čekat.
8: Nikdy se mi čas neblkl jako tenkrát. Pozoroval jsem střídavě Jackieho a laboratorní hodiny. Každou minutu to v nich hrklo a já sebou vždycky trhl, jako by mi vystřelil za uchem.
11: 90 minut. Teď už by to šlo.
8: Dobrá. Tak já se podívám na moč.
11: A já odeberu krev.
8: Chirurgovi se nesmí třást ruce nikdy. Ale mě se najednou ruce tak roztřásly, že jsem málem upustil zkumavku. Herberte, prosím vás, proveďte ten rozbor ještě jednou po mně.
11: Počkejte chvilinku, tu krev už taky budu mít.
8: Třeba jsem to popletl. Moč je negativní.
11: Frederiku, pojďte sem. Pojďte sem, ať to vidíte na vlastní oči.
8: Hladina cukru v krvi je normální.
11: Normální! Frederiku, pozor, buď zdráva. No tak, no, naši univerzitní hymnu. 1, 2, 3. Buď zdráva, myšlenko, ty lidská, teď volností se naše prsa dmou. 2, 3. Kéž to
13: co život pro nás chystá, je jasem moudrostí a nikdy tmou. Zdráva buď, zdráva buď,
6: zdráva buď,
13: zdráva buď, zdráva buď. Školo ty kolébko moudrých věd, všech věd. Zdráva buď,
6: buď,
13: zdráva, zdráva buď, buď, buď. Tvůj syn ti školo kyne naposled, naposled. Zdráva buď, zdráva buď.
11: Frederiku, Harris přinesl minulý týden láhev šampaňského, jsem s ní.
8: A to myslíte, že nám tolik věřil, nebo to jsem přinesl jen tak? Herbert. Herbert. To znamená, že látka X je na světě. Látka X je na světě.
11: Jak ji pokřtíme?
8: Já nevím, nevíš.
11: Já bych řekl Aylettin.
8: Co?
11: Isles of Langerhans. Huh? Langerhansovy ostrůvky. To by bylo vhodné, ne?
8: No třeba, jak myslíte. Tak láhev máme, tak ty ještě skleničky.
11: Proč? Máme zkumavky, aspoň to bude stylové.
6: A za 2 hodiny musíme Jackiemu vpíchnout další dávku našeho...
13: Aylettinu!
11: Ano, jenže vy teď přednesete přípitek, Frederiku.
8: Prosím vás, já takové věci neumím.
11: Vy na něco přijdete.
8: Herberte. No. Mě napadl ale takový strašně jednoduchý přípitek. Hm? Ale já myslím, že se sem docela hodí.
11: Tak jsem s ním.
8: Připijeme si na život, Herberte.
11: Dobrá. Připijím na život, Frederiku. To jste vymyslel krásně. Tak. A teď pustím psi z klecí... Ať to oslavují s námi!
1: Byla to nádherná noc. Noc vítězství, kterou jsme tenkrát s Bestem prožili a kterou nic neskalilo.
14: Sire Frederiku Grente Bentingu, rozhodnutím výboru byla vám udělena Nobelova cena v oboru medicíny a fyziologie za rok 1923, a to za úspěšné izolování inzulínu.
15: Dobrý den.
8: Dobrý den.
15: Promiňte, sire Frederiku, dovolíte, abych vám odevzdala telegramy? Je to úplná záplava. Hotelová pošta nestačí přijímat blahopřání.
8: Děkuji, děkuji. Ano, okamžik, vezměte si to, prosím vás.
15: Ne, to ne, sire Frederiku, nic si nevezmu, děkuji, já... Já jsem opravdu moc šťastná, že jsem vás viděla na vlastní oči.
8: Ale prosím.
15: Ne, pro mě je to velká čest. Dovolíte, abych vám taky gratulovala k Nobelově ceně?
8: Děkuji, děkuji vám.
15: Sire Frederiku, já vím, co je cukrovka. Před lety na ně umřel můj nejmladší bratr.
1: Telegramy, blahopřání... Ústav pro diabetologii, doktor Robertson, doktor McPherson, Harrisovi, Royal College, paní Somersetová, paní Thompsonová a Leonard. Přátelé, kolegové, pacienti, kolik upřímnosti a kolik zášti. Co se mě páni kolegové napomlouvali, že Bentinck utrácí peníze, které dostal na výzkum. Jak živ jsem nic nedostal. Věčně jsem balancoval na pokraji chudoby. Všichni viděli jen úspěch. A jak mi záviděli i ten šlechtický titul, o který jsem nestál. Ale co nezdaru nás potkalo. Získali jsme Aylettin, to je pravda. Jenže pak nám psi začali umírat jeden za druhým, protože jsme měli nedostatek Aylettinu.
11: Je to zlé, Frederiku.
8: Jerry?
11: Ano.
8: A mluv?
11: Taky. Už si odvezl Antoušek.
8: Ale náš Jackie ještě žije.
11: Samozřejmě, náš pokusný pes číslo 1 ještě žije. Žije rekordní dobu, ale schovávám pro něho Aylettin. Dokud mi nedojde zásoba. Pro druhé psy nemám nic.
8: Tomu muselo dojít, Herbert. Tušil jsem to od začátku, že právě tohle bude náš problém číslo 2. A problém možná ještě těžší než Aylettin. To bylo vlastně docela jednoduché.
11: Jistě. Jednoduché jako páka nebo kladka. Nebo jako Newtonovo jablko. Jednoduché, ale geniální.
8: My musíme najít adekvátní zdroj Aylettinu. Psi to rozhodně být nemohou. Vidíte, že i s těmi malými dávkami zápasíme. Pro záchranu jednoho pokusného psa obětujeme dva další. To bychom museli mít milionová stáda psů, abychom mohli vyrábět ajletin. Protože teď už musíme pomýšlet na průmyslovou výrobu. A na člověka.
11: Takže otázka zní?
8: Prosím?
11: Otázka zní?
8: Ano. Kde a jak budeme získávat ajletin v takovém množství, aby stačil k léčbě diabetiku?
11: Pěkný hlavolam.
8: Ne. No ne. No to je jasné.
11: Co?
8: To je jasné jako Newtonovo jablko.
11: Nerozumím.
8: Nezapomeňte, že pocházím z venkova. Berte zdravý selský rozum. Schoďte ze sebe ten plášť. Pojedeme na univerzitní farmu a potom na jatky. No zkusíme to s hovězím dobytkem.
11: Doufám, že nechcete do téhle laboratoře umístit krávu, Frederiku.
8: Ne, to není třeba. Já si totiž na něco důležitého vzpomněl. Ale na něco strašně obyčejného. Berte, na jatkách nikdo nestojí o vnitřnosti. No kdybyste viděl třeba ty hromady brzlíků, co já se tam s otcem najezdil jako kluk.
11: Vy chcete použít slinivek ze zabitých zvířat?
8: Ne, to v žádném případě. Ale zvolíme si určité množství dobytčat, která půjdou na porážku a podvážeme jim vývody pankreatu, tak jako jsme to dělali u psů. Jejich pankreas bude připravený k našemu účelu právě v té době, kdy je povezou na jatka.
11: To zní logicky.
8: Víte, jak by takový McCloud ohrnoval nos, kdyby nás teď poslouchal?
11: Ale pánové, tady jsme na univerzitní půdě. Já si nepřeju, abyste do mé vědecké laboratoře zanášeli pach chlévské mrvy. Jenže nám to může být úplně fuk. Hlavně, ať pan profesor ještě dlouho vydrží ve Skotsku.
8: Byl to zběsilý kolotoč. Vyoperovávali jsme slinivky, připravovali extrakt, vyráběli injekce, testovali krev a moč, vážili potravu pro nemocné psy, krmili jsme psy zdravé a pořád dokola.
11: Vítězství, Frederiku! Profesor McCloud si prodloužil pobyt u Skotských jezer ještě o měsíc.
8: Herberte, pojďte sem. Kdy jste dával Jackiemu naposled ajletin?
11: Před hodinou. Tady je jeho poslední glykémie.
8: No tak to je jasné. Příliš mnoho ajletínu. Hladina cukru v krvi klesla pod normál, má hypoglykemii.
11: Ale já mu dal stejnou dávku.
8: Ale to je v pořádku, beste. Náš Jackie prostě dneska málo žral.
11: Glukózu?
8: Ano. Ověřili jsme si, že za určitých okolností může nastat ajletínový šok. Později této skutečnosti využili terapeuticky psychiatři, ale to mě netěšilo. Už v těch počátečních stádiích našeho výzkumu jsme postřehli, že každý pes reaguje jinak a že dávky ajletinu musí být stanoveny případ od případu. Beste, vezměte to, mám rukavice.
11: Haló, laboratoř doktora Bentinga. Kdo? Ale kdo? Aha. To je vrátný, jde vám sem návštěva.
8: Ale jaká návštěva? Nikdo se neohlásil, pro nikoho nemám čas.
11: No už jde sem.
8: Proč jsem vrátný někoho pouštěl? No prosím, vstupte.
16: Jsem Walt Delano Humes. Hledám doktora Bentinga.
8: Co si přejete, pane Humesi, ale stručně.
16: Jsem zástupce spolku pro ochranu zvířat. Je nám známo, že konáte neodpovědné pokusy na psech. Se smrtelnými následky.
8: Oh. Posaďte se, pane Humesi. Pane Humesi, nezapírám, že vyoperovávám psům slinivky a dělám z nich diabety.
16: Ale...
8: Z jejich slinivky. Ostatně teď už nejenom z jejich slinivky. Získáváme extrakt. Zatím je vše ve stádiu výzkumu. Ale jednou bude takový extrakt zachraňovat lidi. Psi přitom nemají žádné bolesti. Dostává se jim stejné anestezie jako lidem.
16: To vás neospravedlňuje, doktore.
8: Ale ano, ospravedlňuje. A jak? Pane Humesi, mě mrzí víc než vás, že psi jsou vlastně určení k záhubě. Ale konají tím pro člověka mnoho užitečného. A věřte mi, že to nesu velmi těžce.
16: Doktore, byl jsem pověřen, abych vám sdělil, že spolek pro ochranu zvířat na vás podá žalobu pro týrání psů.
8: Jaké týrání, vy demagogu? Viděl jste umírat dítě v diabetickém komatu?
16: Ne, ale já nepřipustím.
8: Beste otevřete dveře, pan Humes nás opouští.
16: No já protestuji.
8: Protestujte třeba na dvoře před ústavem, pane Humesi. Jestliže jako lékař
6: stojím před dilematem člověk nebo pes, pak musí vyhrát člověk. Braňte psi, kterému či jejich majitelé. Ti, co na psech vydělávají, ti, co si na nich vybíjejí svou méněcenost, malost, stek. Poručím se.
16: Budeme co nejostřeji protestovat.
8: A protestovali. V pracovním zápalu jsme dokonale zapomněli na záludnost světa. Vynořili jsme se z ticha laboratoře a poznali jsme, že nebude tak lehké objev Ailetinu prosadit.
9: Chtěl jste se mnou hovořit, Bentingu? Prosím. Pro nejbližších 20 minut jsem vám k dispozici oběma.
8: Ale profesore, 20 minut nestačí.
9: Předesílám, že jakoukoliv žádost o prodloužení vašeho pobytu v ústavní laboratoři předem odmítám. Laboratoř přebírám ihned.
8: Ale my jsme základní výzkum ukončili, profesore. Společně s Bestem jsme izolovali látku, kterou vylučují Langerhansovy ostrůvky a vyzkoušeli jsme její účinnost na velkém počtu laboratorních psů. Herberte.
11: Ano, tady jsou grafy, prosím, pane profesore. Tady je záznam o provedených pankreatektomích. Tady jsou záznamy o cukru v krvi, o cukru v moči a tady je, prosím, status každého léčeného psa. Téměř 100% úspěch.
9: No to je ono. Téměř. Vaše údaje jsou nepřesvědčivé, pánové. Jsou nepřesné. To je fantazie.
8: A jaká fantazie, profesore? Když 98,5% laboratorních psů se probralo z diabetického komatu po aplikaci našeho Ailetinu.
9: 98,5%, ovšem, to zní mnohem věrohodněji než 100.
8: Pokud někteří psi uhynuli, bylo to z jiných důvodů. Nebyli v dobrém fyzickém stavu, už když je sem přivedli.
9: A kolik jich přežilo do dneška?
8: Jackie žil 70 dnů.
9: No, proč?
8: Ale museli jsme šetřit roztokem. Nemohli jsme do nekonečna protahovat série pokusů, které jsme měli potvrzené.
9: Co bylo potvrzené, prosím vás? Podle mého, to není výsledek exaktního výzkumu, ale docela vulgární náhoda. Odneste si laskavě své věci a uveďte laboratoř do původního stavu.
8: Profesore, my musíme pokračovat v práci. Jde o čištění roztoku, o systém dávkování. V sásce je příliš mnoho.
9: V tom máte pravdu. V sásce je opravdu příliš mnoho. Například pověst ústavu a konec konců i pověst má.
8: Vy mým záznamům nedůvěřujete.
9: Přesně tak. Nedůvěřuji.
8: Ale to je urážka, profesore.
11: Frederiku.
8: Izolovali jsme látku, která reguluje metabolismus uhlovodanu. Našli jsme adekvátní zdroj ailetinu pro člověka ve slinivkách hovězího dobytka. Laboratorně jsme prokázali účinnost preparátu. Díky vám, profesore, se ovšem právě tyto objevy zdržely nejméně o půl roku.
9: To je neseriózní tvrzení, Bentingu.
8: Naopak, to je absolutně seriózní a absolutně podložené. Nepůjčil jste mi laboratoř a já se skoro půl roku docela zbytečně zabýval elektrickou stimulací mozku u kočky.
9: Mohl jste ordinovat, pane ortopéde.
8: Mohl jste objevovat, pane fyziologu.
11: Pánové, prosím vás, jde o důležitou věc.
9: Veste, vy jste pořád ještě pouze medik. Držte se v pozadí, ano?
8: Vy jste na koni, McLeode, vidíte? Nad vás není. Ale já vám něco řeknu. Závist a nenávist je u vědce to nejstrašnější. A vy mě nenávidíte od začátku.
11: Frederiku, uklidněte se.
9: Jste směšný, Bentingu. Tady nebyla řeč o nenávisti. Já mluvil o nedůvěře.
8: Ano, ale v tomhle případě je nedůvěra horší než nenávist. Za takovou urážku bych vás vyzval na souboj, McLeode.
9: Nechte těch melodramatických efektů, Bentingu. Tím mě neohromíte. Po tomhle výstupu ovšem do mé laboratoře nevkročíte. To je vám, doufám, jasné.
8: Ani nevíte, jak jsem rád. Já tam nohou nepáchnu. Já jsem šťastný, že se nemusím pohybovat na stejné půdě s vámi.
9: S Bohem.
8: S Bohem.
11: Nashledanou, pane profesore.
8: Já ho zabiju.
11: Frederiku, já vás nechci kárat, Bůh chraň, ale snad jste se měl přece jenom krotit.
8: Já ho zabiju.
11: Žádné zabíjení. My ho musíme přesvědčit.
8: Ale jak? Jak chcete toho sebevědomého paličáka přesvědčit?
11: Docela jednoduše. Sérií pokusů v jeho vlastní laboratoři.
8: Můj mírumilovný Herbert měl pravdu jako vždycky. Teprve když jsme Mekloura s pomocí přátel přinutili, aby byl našim pokusům přítomen, dokázali jsme mu, že léčivý hormon je na světě. A sotva vycítil, že jde o významný objev, v tomhle smyslu byl Mekloud vždycky nesmírně bystrý, okamžitě zrušil veškerý laboratorní výzkum v ústavu, angažoval řadu spolupracovníků a sám se pustil do propagace, do vlastní propagace. Besta necitoval vůbec a mě jen vzácně, když to jinak nešlo. Ale jednu zásluhu přece jen musíme Mekloudovi přiznat, pokud to zásluha je. Když nám konečně uvěřil, prohlásil, že Ailetin musíme přejmenovat na inzulín. Na památku těch, kdo bádali před námi. Zázračnou látku sice neobjevili, ale vymysleli název. Neměli jsme s Bestem žádné námitky, bylo nám lhostejné, jestli se jméno odvodí od anglického isle nebo z latinského inzula. Obojí znamenalo ostrov. Langerhansovy ostrůvky. Hlavně, že prostředek účinkoval. My jsme tou dobou s Bestem postoupili mnohem dál.
11: Tak. A uděláme zápis. Dnešní datum. Tak. Vpíchli jsme si navzájem malé dávky inzulínu, ale to je na důkaz, že svému objevu věříme. Ne. 100% věříme.
8: Jistě. Ovšem my nejsme diabetici.
11: Dál. Teď musíme prokázat léčivý účinek na pacientovi.
8: A musíme si vybrat naprosto beznadějný případ. I tak podstoupíme veliké riziko.
11: Proč? Já našemu inzulinu věřím.
8: Našemu inzulinu naštěstí uvěřili i jiní. Takový jako doktor Campbell a doktor Fletcher z torontské nemocnice.
11: Máme případ, Frederiku. Na oddělení dětských diabetiků umírá 14-letý chlapec. Je dehydratovaný, silně acidózní, má vysoké hodnoty krevního cukru. Bez našeho inzulínu zemře, nejpozději do 14 dnů.
8: Dobrá. Zítra ráno dostane inzulín. Dnes je 22. ledna.
11: Tak tedy 23. ledna 1922 se to stane.
8: Torontská nemocnice měla dobrý zvuk a hlavně velké zkušenosti s dětskými diabetiky. Campbell a Fletcher viděli na vlastní oči tolik utrpení, že rádi přivolili k pokusu. Práci dokonale zorganizovali, toho dne nastoupili do služby ty nejlepší síly.
17: Mary, Felicie, Gloria?
18: Ano, paní vrchní?
17: Budete mít nepřetržitou službu na devítce. Dianovi a Helen budete obstarávat spojení s laboratoří. Felicie, Mary, Gloria.
18: Ano, paní vrchní?
17: Musíte mít stále připravené jehly, stříkačky, sterilní materiál, roztok glukózy, dezinfekci. Ručíte mi za to všechny tři.
18: Ano, paní vrchní.
17: Děvčata, dobře víte, že si na nějaké slavnostní řečičky nepotrpím. Já žádám co?
18: Čistotu, poslušnost, přesnost, odpovědnost.
17: Správně, ale dneska. Dneska se možná na naší klinice stane zázrak.
18: No jo, ráno přišel doktor inzulín a už se odtud nehnul.
17: Felicie, tohle jsem slyšela naposled.
18: Ale paní vrchní, tak mu říkají všechny ošetřovatelky.
19: Když on je to takový divný pavouk.
17: Žádný pavouk. Genius. Tady jsou ampule inzulínu, které nám přinesl. Uložte je do ledničky, Felicie. Budete je nosit na pokoj podle množství, které určí doktor Campbell nebo...
19: Doktor Fletcher.
17: Tak, a už ani slovo. Signál doktora Campbella. Mary... Felicie, Glorie.
18: Ano, paní vrchní.
17: Zástup. Jdeme. Na devítku.
8: Rozdělili jsme si s Bestem úkoly. Vedl práci v nemocniční laboratoři. Já zůstal s Campbellem.
19: Sestro? Sestro Karsnová.
17: Paní Thompsonová.
19: Prosím vás, co se děje? Náš Leonard umírá. Kdy budu moct mluvit s doktorem Campbellem?
17: Paní Thompsonová, proč jste sem chodila? Přece jsem vám říkala, že máte na pana doktora počkat v jeho práci.
19: Ano, já vím, ale já to tam nemohla vydržet, pochopte mě.
20: Co je to tady za hluk? Sestro Carsonová, žádal jsem, abyste byl absolutní klid.
19: Pane doktor!
20: Sestro, paní Thompsonová měla čekat v mé pracovně.
17: Pane doktore, když...
20: Dobrá, nebudem to zdržovat. Frederiku,
3: Pojďte se, prosím.
21: Ano.
3: To je doktor Benting, objevitel inzulínu, paní Thompsonová, pacientova matka.
21: Aha.
3: Paní Thompsonová, vím, jaká muka prožíváte, ale nemá smysl, abych vás trápil dlouhými omluvami, budu stručný. Doktor Benting objevil lék, který mnohokrát vyzkoušel na pokusných zvířatech.
21: Dokonce i na sobě a na svém kolegovi Bestovi. Jenže účinek se projeví jen u diabetika. Ano.
3: Paní Thompsonová, potřebuji váš souhlas. Písemný souhlas pro pokus, který vašemu chlapci dává naději, velkou a odůvodněnou naději na přežití. Jinak, odpusťte mi tu otevřenost. Jinak je konec.
19: Ne to.
21: Paní Thompsonová, chci se vám zaručit, že vašemu chlapci neublížíme. Naopak. Ale rozhodněte se sama.
19: Pane doktore, příbuzní mě zrazovali. I manžel, když jste mi poslali ten telegram. Ale oni to necítí jako matka. Pane doktore, jestli je naděje, udělejte to. Ale musíte mi slíbit, že ho nebudete trápit, že ho to nebude bolet.
21: O nic víc než píchnutí špendlíkem. Paní Thompsonová.
19: Tak dobře. Kde to mám podepsat? Ukažte mi prstem. Já nevidím, pane doktore. Počkejte, jen co si otřu oči. Pánové, já vám věřím. Já vím, že mu neublížíte. Já vám věřím. Já vám věřím.
22: Pořád mi připadalo, že jsme na samém počátku pokusu a najednou jsme měli šanci zachránit dítě. Campbell na několik dnů uzavřel oddělení, aby se všichni mohli soustředit jen na tento mimořádný úkol. V nemocnici panovala slavnostní nálada.
3: Frederiku, tohle bude váš triumf.
9: Ale můj.
23: Já vím, váš a Bestův.
21: Snad jste mě ani neměl brát sebou, Campbell. Já už jsem v nemocnici skoro odvykl.
3: Dobrá. Tak teď k věci. Rozhodli jsme se tady s Fletcherem pro následující postup. V přesných časových intervalech budeme podkožně vpichovat malé dávky inzulínu.
21: Ano.
3: Průběžně budeme sledovat laboratorní výsledky.
21: Ano.
3: Hladinu cukru v krvi a v moči. Aceton?
21: Ano, ale v případě, že inzulín zabere, musíme po určité době léčbu dočasně přerušit.
23: A proč?
21: Abychom se přesvědčili, že léčbu příznivě neovlivňuje žádný jiný faktor než inzulín.
23: Chápu. Věda umí být někdy velice krutá. Takže tady jsou poslední záznamy. Tep, tlak, teplota, hladina cukru v krvi 1100 mg procent, aceton pozitivní, moč 14%.
3: V tu chvíli mě napadlo, že všechny pokoje umírajících diabetiků mají stejnou atmosféru. Vůně přezrálých jablek, která je tak typická pro diabetiků v aceton, mi připomněla parádní pokoj, kde ležela kdysi June.
24: Na poprvé vpíchneme 40 jednotek. Souhlasíte, Frederiku?
21: Ano, tak jsme se dohodli s Bestem a Kolipem.
24: No tak, prosím.
17: Felicie, dezinfekci. Mary, naberte inzulín.
25: Ano, paní. Ticho.
17: Prosím, pane doktore.
23: Absolutní ticho.
3: No. Teď proveďte záznam. 10.00, 40 jednotek inzulínu podkožně, kontrola po 2 hodinách.
23: Ano.
3: Obdivuji vás, Bentingu, že jste tak klidný. Já nevydržím sedět.
21: Oho, měl byste se zeptat Besta, jak jsem klidný.
23: Aspoň mu změřím tlak.
21: Ne, Fletchere. Nechte Leonarda odpočívat. A vrací se k nám z nekonečně dlouhé cesty.
23: Dvě hodiny přesně.
3: Záznam 12.00, proveden odběr krve a moče.
23: Jak dlouho jim to v té laboratoři trvá, nemyslíte?
21: Ne, to je v pořádku. Podívejte se na pacienta. Už na pohled je zřejmé, že se jeho stav zlepšil.
26: Frederiku,
11: Za ty 2 hodiny klesla hladina cukru o 25%.
24: To je zázrak, musíme to říct paní Thompsonové.
22: Ne, Kemple, zatím ne. Kdyby náš pokus ztroskotal, zabilo by ji to.
21: Díval jsem se na toho nešťastného chlapce a v duchu jsem viděl June. Tu jsme k životu vrátit nemohli. Ale Leonarda ano. Jeho dech se sklidnil. Už nebyl tak hluboký. Vzpomněl jsem si na misku s hezmánkovým odvarem a na Juninu matku.
24: Dech je pravidelný.

0: inzulin na 10 dní vynechali a Leonardův stav se prudce zhoršil. Byl to přesvědčivý důkaz, že Leonarda zachrání jen a jen inzulin. McLeod se v nemocnici ani neukázal, konal propagační přednáškové turné. A já se v té době paní Thompsonové vyhýbal. Bál jsem se jejího tichého zoufalství. A Leonardův stav byl zlý. A pak jsme znovu zavedli inzulinovou léčbu.
1: Pane doktore! Doktore Bentingu! Dokázal jste zázrak!
0: Váš Leonard bude žít, paní Thompsonová. Bude žít jako skoro všichni zdraví chlapci, jen bude až do smrti závislý na inzulinu.
1: Pane doktore!
0: Ne, ne, pro boha, co to děláte?
1: Chci vám políbit ruku. Zachránil jste mi dítě. Vy nevíte, co to je.
0: Paní Thompsonová. Paní Thompsonová. Váš syn je první pacient v historii medicíny, který v diabetickém bezvědomí nezemřel. Vlastně ten reportér měl pravdu. Urazil jsem se zbytečně. Inzulín je elixir života. Je. A McLeod? McLeod je ďábel. Ďábel marnivý a marnící. Zmarnil svou ješitností a nedůvěrou počátek našeho výzkumu. A snad i zavinil smrt těch, kdo už mohli být léčeni inzulínem. Odpustil bych mu, kdyby měl aspoň vlastnosti ďábla pokušitele. Ten vyvede cti žádostivého na vrchol a ukáže mu zázrak světa. Je ďábelské, že ho potom srazí dolů? Ale McLeod je jenom marnivec. On neví, co je závrať objevu, protože takovou opojnou moc nepoznal. Chce se jenom přiživit na hostině, do které nahodile a nepatrně přispěl. Snad svou marnivosti nakazil i mě, když takhle hloubám, takhle pošetile. Co pak tolik záleží na tom, kdo je oslovován? Statisíce diabetiků budou zachovány při životě díky inzulinu. Celá města by se dala zaplnit těmi, kdo uniknou předčasné smrti. A jestliže si někdy jediný z nich vzpomene, že žije díky Bentingovi a Bestovi, díky dvěma kanadským doktorům, kteří objevili inzulín, bude to dostatečná odměna.
2: Sir Frederick Grant Benting zahynul za druhé světové války na Newfoundlandu dne 22. února 1941, 22 hodin po nouzovém přistání letadla, kterým cestoval do Anglie, aby v rámci svých pokusů v letecké medicíně předvedl nový typ záchranných kombinéz plněných vodou. Zemřel ve věku nedožitých 50 let, když celý svůj život zasvětil službě lidstvu. Dodnes nebyla objevena účinnější terapie. A tak Bentingův a Bestův inzulín stále zachraňuje miliony diabetiků. A nejen to. Vrací je životu tvořivému, proto také dobrému a důstojnému. Životu skutečně lidskému.

0: Poslouchali jste hru Zdeňky Psůtkové Elixír života. Účinkovali Ladislav Frej, Svatopluk Skopal, Jiří Holý, Jiří Klem, Pavel Soukup, Milan Mach, Ilja Prachař, Miloš Hlavica, Ludmila Roubíková, Růžena Merunková a další. Režii měl Jiří Horčička. Hra byla natočena v roce 1986.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký večer vám, přátelé, velice rád přeju z českobudějovického studia Českého rozhlasu U tří lvů. Přichází čas vlídných tónů, příjemných melodí beze slov, při nich si můžete odpočinout nebo se třeba i zasnít. Mitchi Millerovi, muži s typickou mušketýrskou bratkou, je vyhrazeno v dějinách pop music jistě výsostné postavení. Tento muž spatřil světlo světa 4. července roku 1911 v Rochesteru ve státě New York. Od 6 se učil hrát na piano a v 11 k tomu ještě přibral hoboj. Studoval na vyhlášené Eastmanově hudební škole a po jejím absolvování byl jako hobojista přijat do Rochesterské filharmonie. Odtud vedla Millerova muzikantská cesta do známého budapešťského smyčcového kvarteta. Na začátku 40. let získal velmi dobře placené místo hudebního šéfa nahrávací společnosti Mercury a zanedlouho v podobné funkci pracoval v ještě vlivnější firmě Columbia Records. Zde pomohl Mitch Miller jako producent ke hvězdné slávě řadě zpěváků a zpěvaček, včetně Doris Day, Rosemary Clooney, Tonyho Bennetta, Frankie Lane a mnoha dalších. Ovšem prosadil se také se svými solovými projekty. Millerův vokální sbor při sestavování repertoáru vycházel z bohaté pokladnice populárních muzikálových a filmových skladeb, ale rád sáhnul i po lidových popěvcích a třeba také po písničkách z občanské války v 19. století. Velké zásluhy Mitche Millera tkví v tom, že dokázal mnoho lidí i v nejzapadlejších koutech Ameriky od Aljašky až k Texasu přimět ke zpívání a řada původně umělých písniček zlidověla až jeho přičiněním. Velmi často je Miller spojoval do propojených směsek, takzvaných medley. Vedle toho by se ale nemělo zapomenout, že Mitch Miller řídil také band, který natočil řadu půvabných orchestrálek a i s nimi uspěl na hitovém žebříčku. A právě z orchestrálek Mitche Millera budou sestaveny dnešní vlídné tóny. Jejich klidný poslech vám přeje Jiří Kasal.

Silly Little Tune, malá hloupá melodie, tak se svérá z něj jmenovala poslední skladba z prvního bloku dnešních vlídných tónů, vyhrazených nahrávkám orchestru Mitche Millera s občasnou podporou jeho vokálního sboru. Zcela jistě by neměla chybět melodie z filmu Most přes řeku Kwai. Před 62 roky byl za značné publicity natočen anglickým tvůrcem Davidem Leanem určitě nesmírně úspěšný film. Navíc byl ozdoben 7 Oscary. Smutnou postavou příběhu je důstojník Nicholson, výtečně stělesněný dalším Angličanem Alekem Guinnessem, jenž se nakonec stane obětí svých představ o smírném kompromisním řešení napětí mezi Japonci a spojenci. To, co dodnes nejvíce připomíná velkofilm Most přes řeku Kwai, je melodie autora Malcolma Arnolda. A ta nyní zazní v podání souboru Mitche Millera.

Song pro devátý den, Song for the Ninth Day, jemná skladbička televizního původu autora Roberta Allena, zarámovala druhou část vlídných tónů s orchestrem Mitche Millera, kdysi mocné postavy amerického hudebního průmyslu. Mitch Miller skonal před necelými 9 roky v požehnaném věku 99 let. Než vás na závěr vlídných tónů rozehřeje jeho orientální polka, popřeje vám Jiří Kasel i za mistra zvuku Michal Koláře jen to dobré. Přátelé, mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům Noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob. To je,
0: jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví. Tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě. Když ukážete, že musíte zastavit, tak musíte zastavit, že jo. Měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No a dá se... No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem dělal v dopravě a tam mě to bavilo. No.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. Takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to řekl.

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka k tématu. Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama, tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné, děli to zase složit. Jo,
0: jo, jo. Jo.
1: Takže poznačit si všechno tušku, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost. Jo.
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohleto taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte, tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Ale vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná. Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí. Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubaře a teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někdy aj pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: jo.
1: Prečím, protože je to nepříjemné. Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach. Nádoby, já nevím.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že brečím.
0: Že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi také popisujete. No.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, já mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Vodmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijím, ať se dovolají a s tou trpělivostí, ať se prostě dá se to naučit, jo? Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo? Mm-hmm. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil. Moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to no. samozřejmě daří. Pěkně.
1: Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezme, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, je to velmi zajímavý téma. Tak, no, a ještě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: Jo, jo, to si vzpomínám, že jste
1: dali,
0: říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Měchovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já chci tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nervózní.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne.
0: To ne.
1: Ale pekla jsem rolády, no rolády věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem, a ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala radši ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla, a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkový kamarád, který říkal, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby, že se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, pod oříšky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, a říkali, že jsem byla nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem mm-hmm, hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střeny bylo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí mm-hmm, pokupat, tak přinesla taky cukr, to měla výborný.
0: No,
1: mě sousedka peče, mm-hmm, taky, a tak mi taky dala krabec. No, ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču, jako to cukroví a těle ty, jako rád nedol, to jsem se nějak do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty roláby
0: a drobnosti zvládáte.
1: Číčky, no, no.
0: No a jste, Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je
1: jo,
0: starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, že se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím mít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně, no, no, a tak. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, no, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeče byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebo vle. Ještě to trvá, ví tady nějak za to. Špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám
0: jo?
1: Taky, hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: Ano, děkuji paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů na Čevinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: No, takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no na, jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za roku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličku, máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: Tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 25 000. No tak jsem si vybral 25 000.
0: Ano.
1: No a koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a tak teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo, takže mi to důchod jak upraví, nebo spraví, takže si můžu vydělat. No. A další čekán nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom, dřív za komunistů, třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se mluvá Rostě, já říkám Rostíku, tak jdeme, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mi jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo? To bylo jedno, to bylo první auto, a tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky tak zase druhá kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel vždycky třeba o rok a půl dřív k autu novinu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Se vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, mám auto, tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám noťatům, nebo komu, já nevím, kdo má říčát, zkrátka.
0: Jasně.
1: A jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidnej a tak, a nedělat si už nějaký takový situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že to vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože mám nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, a nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla, jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, skvělu, než to prasknu, jako skončím, že jo, než tu firmu předám někomu. No.
0: Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jiřko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jsem mít tlačenko, abyste se dostala.
0: Mm-hmm.
1: No a tak jsem, nakonec jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Mm-hmm. Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková, jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách. To zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no,
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: Naučila. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
0: Finové Fíni. Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po pěti hodinách se to bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec, tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nerví,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: Tak jsem si to šla pustit.
0: Mm-hmm.
1: A poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla. Stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: vím,
0: nějaký čas.
1: No já vím, slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsou trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně můžu mám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutý, furt tam mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm.
1: Ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blíkají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm-hmm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete. Rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho. Na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala.
0: Mm-hmm.
1: Ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání. Jo?
1: Ano. Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: A takže tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký celý nový týden. Naslyšenou zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát je paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Zlatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase nestáří do těrné otázky a tak.
2: Ano,
1: jako ty malý děti. Už,
2: ano, když něco se nelíbí jako už dětem nebo to tak mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Prostě jako a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku, já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství
1: jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život. No.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako
1: to je pravda.
2: Strašně moc. V té práci. Děkuji moc krát a mějte se moc hezky. Zdraví.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuji. Přeju vám krásné dny. Hodně děkuji. Zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji.
1: Budu
2: vám
1: se těšit zase v noční lince. Krásný večer. Nashledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme, na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka samozřejmě se přehoupla do své druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné je to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíš prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Na jaký třeba druh činnosti? Jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? No a dá se léty podle vás trpělivost naučit? Jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů, s láskou má svět naději, no a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To chtělo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností. Takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No. A současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba. No. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každej, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, protože mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není,
1: no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: No, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju nápadně.
1: A hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád pěkně navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala a to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, jak mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale
0: se.
1: Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu k doktorovi a v té čekárně, paní Tuško, to teda nejsou trpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, no, nebo to. A nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí. Tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to tak to teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic.
0: Jasně, musí takže člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách ještě, když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla. Ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivost.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí a pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už takže člověk to, zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. Prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, co tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak. Říkám na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec. Jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohle to je.
1: To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
0: děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématům.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuju moc za návštěvu.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme, děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti no. Jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže...
0: O trpělivosti bych, víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama, všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce,
0: aha.
1: Takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukroví, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčka, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit. To jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě, určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo
0: jo.
1: něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro
1: ano,
0: ty,
1: ano,
0: pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano, ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi je, jo, no.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc a taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všecko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legrační, z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. A možná tomu
0: je
1: už
0: to
1: nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně.
1: Já vám
0: hezké
1: taky
0: letní dny, skoro
1: zdraví.
0: Už letní a budu se těšit zase v Noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám. Já ano, děkuju. Mějte se mohutky a hlavně hodně zdravíčka, trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuji mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla, ale postupně jsem se to jako naučila. Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku. Jo. Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plnej plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, aby jezdíte na plnej plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypadl z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když no jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
0: Aby... Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Taky, každopádně taky. Vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost, na akci raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno, Jitka Lukešová se loučí, přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Za Ostrého.
1: Pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme tento seriál v Brně.
2: Léta páně 14.92. se v Kutné Hoře obnovovaly staré doly, do kterých Němci kdysi házeli věrné Čechy, kteří přijímali tělo a krev páně, a v šachtách nacházeli kosti těchto Čechů. Zde havíři také našli při dolování tělo, ale ne celé, jen horní část trupu, a to tělo vydávalo krásnou a libou vůni jako kadidlo. To tam může dosvědčit každý. Lidé se domnívají, že je to tělo kouřimského faráře Jana Chutka, kterého sťali spolu s jinými kněžími a hodili do šachty, a to se stalo léta páně 1419.
1: Prostřednictvím kronikáře ze starých letopisů českých jsme se ocitli v době, kdy se do kutnohorských dolů nemetali ideologičtí odpůrci, nýbrž naopak se z nich zase těžilo.
3: A těžilo se hodně. Město Stříbra prožívalo za Jagellonců největší období rozkvětu.
4: Jiná věc je, že taky poslední.
1: Kolik měla tenkrát Kutná Hora obyvatel?
3: Na horách Kutných jich koncem 15. století žilo zhruba tolik, kolik jich tam žije dnes.
1: Tedy?
3: Asi 22 tisíc, tedy když počítáme i předměstskou chudinu.
1: Myslí se tenkrát?
3: Samozřejmě.
4: Tehdejší hory Kutné byly největším českým městem, hned po Praze.
1: Že vyrostly na Stříbře, tak o tom jsme si už vyprávěli.
3: Ani na mnicha Antoně, objevitele stříbrné rudy, jsme ještě nestačili zapomenout.
4: Jenomže novodobé archeologické průzkumy dokazují, že se vůbec nemuselo čekat na Antoně. O zdejším Stříbře se vědělo už v dobách předslovanských.
3: Dokonce se tu dlouhodobě povrchově těžilo.
4: Slávu tohoto místa však přinesla až doslova a do písmene davová psychóza někdy za Přemysla Otakara II.
2: Když se hora otevřela.
1: Jakmile našinec někde ucítí peníze, neváhá a už má psychózu.
3: Objev stříbronosné žíly ve druhé polovině 13. století vyvolal
2: zběh na Kutné.
3: No a ten se svou divokostí nikterak nelišil od zlatokopeckých horeček na Klondajku nebo v Kalifornii.
4: Dobové zprávy tvrdí, že se do Čech tenkrát nahrnulo na 100 000 zlatokopů z půlky Evropy.
1: Ano, to nám potvrzují záznamy v kronice Štýrské, ale je to vůbec možné, tolik lidí najednou?
3: No, tak zpravodajové fakt trochu zveličovali.
1: I dnes tak leckdy činí.
3: Ale aspoň si dovedeme představit, jakou razanci ta fáma měla.
4: Roku 1300 už fungoval na Kutnohorském Stříbře státní peněžní monopol.
3: Jakože nikdo jiný nesměl ze zdejšího Stříbra razit než český král.
4: Do toho překotně rostoucího města soustředil Václav II. Všech 17 existujících a předtím rozptýlených mincoven.
1: A vznikl Vlašský dvůr.
3: Svým horním řádem král kodifikoval pravidla těžby.
4: A Kutná Hora se tak uprostřed středověku stala prvním průmyslovým komplexem v naší zemi.
1: Není to drobet nadsazené tvrzení?
4: Není. Za podmínek dělby práce se tu sešla produkce hned tří složitých technologií a tří navzájem spolupracujících odvětví.
1: Zopakujme si je.
4: Báňský průmysl.
3: Ten tady podmiňoval hutnictví drahých kovů.
4: A na ně bezprostředně navazovala manufaktura s ražbou mince.
2: Páni na lidech nových robot žádají a lidé jim roboty dělati musejí proti vší i božské, i lidské, křesťanské a světské spravedlnosti. Takových bezpráví ani Turci, ani jiní pohané nečiní. Protože toho snášet nemohou, z gruntů svých utíkají a v zlodějství, mordy, žhářství a v jiná zločinstva se dávají. Jiní proti svým pánům se zdvíhají a hory vojensky obsazují.
1: Napsal ve svých pamětech jistý pan Mikuláš Dačický z Heslova.
4: K tomu pánovi se ještě vrátíme. Zaslouží si to.
1: Později. Zrovna teď nám to na horách Kutných začalo nějak bublat. Povstání snad jakés, Rebelie?
3: Zatím spíš to bublání, nebo ještě lépe brblání

0: teda brblat, to my umíme.
1: Ale jinak se vše dělo jaksi pod povrchem.
0: Pod pokličkou?
1: V skrytu.
2: Všechno nerostné bohatství náleželo králi.
0: Teoreticky nebo skutečně?
2: To je právě to. Doly se většinou nacházely na něčích pozemcích.
1: V Kutné hoře patřily vesměs pražské kapitule a sedleckému klášteru.
2: No a církevní představitelé si ten skvělý podíl na zisku nenechali ujít.
1: Na druhé straně investiční a provozní náklady důlního podnikání nemohl nést sám panovník.
2: Ono to přesahovalo možnosti jeho pokladny.
0: Chudák erár.
2: A tak se kapitál dával dohromady.
0: Neboli penízek k penízku.
2: Mnoho penízků k mnoha penízkům.
0: A teprve mnoho penízků
2: dávalo dohromady jakési akciové společnosti.
0: Již tenkrát.
2: Nic nového pod sluncem.
1: Vznikla těžařstva ovládaná bohatými podílníky.
2: A tuď se naskytla docela zajímavá mezírka, taková škvírka.
0: Kde? Žádnou nevidím.
2: Ale tadyhle přece. V tomto prostoru, prostůrku, mezi králem a jeho stříbrem.
1: Uhnízdila se tam podnikavá vrstva lidí, která začala žít v duchu úsloví...
3: Peníze dělají peníze.
0: Práva měl ovšem pořád jenom panovník.
1: To měl, ale taky je mohl propůjčit.
0: A co mu zbylo?
1: Urbúra.
0: Neznám.
1: Ono to není česky.
0: To mi taky došlo, ale význam mi uniká.
3: Urbúra jsou jednak královské doly jako takové.
0: V tom případě by král nic nepozbyl.
3: Jednak je to daň ze stříbrných dolů náležející panovníkovi.
0: Čili poplatek.
1: Ano, podíl ze zisku.
0: Moc-li pak veliký?
1: 1/8 ze zisku.
0: Nic moc.
1: Přesně tak. On ten obchod se stříbrem byl od počátku dokonce přímo velevýhodný.
2: Ani ne tak pro krále, jako spíš pro všechny, kdo se na něm příčinlivě přiživovali.
1: Prostě bohatli ti, co řídili, kontrolovali a zabezpečovali.
2: Prostě lidé, kteří se vzácné rudy chopili až v okamžiku, kdy se objevila na denním světle.
0: Co mě to jenom připomíná?
2: Podzemní armáda, i když do toho všeho vkládala nejvíc úsilí a obětovala zdraví, ta živořila.
0: O tom už jsem přece někde slyšel.
1: O to víc vydělávali spekulanti nahoře, královští úředníci, těžaři, rudokupci a majitelé hutí.
2: Do husitských válek to byli většinou Němci.
1: Žižkovou zásluhou se rozutekli, ale velmi rychle je nahradili Češi.
2: Za dob prvního Jagellonce na českém trůně se ocitli na vrcholu noví podnikatelé.
1: Svými penězi zasahovali do vysoké politiky.
2: Hráli si na mecenáše umění.
1: Okázalost kutnohorských měšťanů se natrvalo zapsala do tváře města.
0: Svatá Barbora.
1: Ano, tento chrám a ještě další památníky gotického umění se nezrodili z peněz vždy čistě nabitých.
0: Jakoby se už cosi podobného ke mně doneslo, ale... Teda nebylo to z doby Jagellonské.
1: Nicméně zůstaňme raději v ní.
2: Ostatně celá ta honosná pýcha stříbrných magnátů byla zároveň jejich labutí písní.
1: Zanedlouho žíly uhnuli do netěžitelných hloubek a dostavil se krach.
0: I naskýtá se otázka, co na to lidi?
3: Léta 14.94. v sobotu po památce svatého Jilí,
0: tedy 6. září,
3: havíř, řečený opat, mluvil z opilství, že pan Michal z Vrchovišť, hofmistr horní na horách Kutných, zrádně a nešlechetně činí při těch horách, pročež vzad byl do vězení na rozkaz pánů šepmistrů.
0: Šepmistrové to byli... Konšelé horního města.
1: Taky se jim říkalo šeptmistři, ale s šeptáním neměli nic společného. Naopak, hovořili značně nahlas.
2: Měli na to postavení. Po měsíci se střídali v purkmistrovském úřadě.
3: V neděli z rozkázání pánů šepmistrů sešli se havíři na Vlašském dvoře, aby svou potřebu před pány pověděli. Tehdy vrátný počal dveře zavírati a havíři udělali pokřik, že dveře zavírají. I běželi ze dvora každý pro zbraň, zhluknuvše se se zbraněmi k rinku, a tu se jich mnoho set zběhlo a byla taková vřava, kdyby byl někdo jediný počal, že by se byl hrozný mord stal.
0: To už nebylo pobublávání.
1: Ani pobrblávání.
0: To už pomalu začínal var.
1: A spolu s ním křik.
2: To, co horníci dělali pod zemí, to opravdu nebyla práce. To byla nepředstavitelná otročina.
1: Dřeli v neskutečně obtížných a velice primitivních podmínkách.
0: Byl tu ale přece horní řád.
1: Ten sice formuloval dosti uvážlivá pravidla.
2: Jenomže ta se obcházela a někdejší respekt upadal tou měrou, jakou rostla chamtivost podnikatelů.
0: Abychom z toho nedělali školení, nějaký příklad.
1: Příklad? Takže, odedávna se dolovalo v nepřetržitém čtyřsměném provozu.
0: Dobře-li počítám, činila pracovní doba 6 hodin.
1: Tak to stanovil už král Václav II. Havíři měli přímo zakázáno směny bez odpočinku zdvojovat.
2: V 15. století se však běžně dělalo ve 12-hodinových směnách.
1: Havíř na čelbě?
2: A takový byl jakousi elitou mezi kovkopy.
1: Vydělával v prosperujících dolech 18 grošů týdně, ve ztrátových maximálně 12.
2: Aby rodina nežila z ruky do huby, byla zaměstnána pokud možno celá.
0: Tedy celý rodinný kolektiv.
2: Včetně malých dětí.
1: Podobně jako v jiných profesích byl totiž lén havíř.
0: To znamená havíř, který si pronajal důlní místo, neboli ort.
1: Považován za soukromně pracujícího kvalifikovaného řemeslníka.
2: Těžařská společnost ho platila buď podílem rudy, kterou mohl prodat, anebo penězi podle počtu odpracovaných směn.
1: Což znamená 6x 3 groše rovná se 18 grošíků týdně.
2: Ještě existovala takzvaná Gdyně.
0: Která se u nás objevilo polské město.
2: Gdyně byla nikoli město, ale mzda, řečeno dnešním slovníkem úkolová mzda.
1: Situace se přitom měsíc od měsíce, rok od roku zhoršovala.
2: Vyplácelo se v nehodnotné měně. V práci nastávaly nucené výpadky.
1: Výplaty se spožďovaly, nebo vůbec nebyly.
0: Já nevím, zase jako by mi to cosi připomínalo. No však, než dojdeme ke konci, já si ještě vzpomenu.
3: Při tom srocení havířů před Vlašským dvorem v horách Kutných páni šepmistři a někteří páni spoluradní vyšli mezi ně, krotíce je, a jistý pan Prokop Kroupa mluvil k nim, žádaje jich, aby šli na Krchov ke kostelu Barborskému, k čemuž oni svoli vše šli, a tu četli svůj spis na pana Michala, hofmistra vrchního. Na ten čas byli ukroceni skrze kněze a páni jim koupili několik sudů piva. Rozešli se odtud na ten čas. Nota.
0: Neznamená, že by si kronikář chtěl zanotovat, ale že si něco poznamenal. Poznamenal si toto.
3: Nota. Že nadepsaný Pavel Kroupa, když mluvil hlasitě k těm vzbouřeným havířům, maje říci:
1: však vám, páni, nic zlého nepřejí.
3: Podřekl se a snad ze strachu a leknutí řekl:
1: však vám, páni, nic dobrého nepřejí.
3: Proč se ti havíři tím více bouřili křičíce:
1: však my to hrome dříve víme.
0: Od té doby se u nás traduje úsloví.
3: A ten Prokop Kroupa pověděl slovo z hloupa, stoje u kamenného sloupa.
0: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
2: Kutnohorští havíři zažívali palčivost této kruté pravdy na vlastní kůži.
1: Aby si přivydělali, chodili v létě na žňové práce do okolí Prahy.
2: Když už nic jiného, tak se aspoň nadýchali čerstvého vzduchu, protože v parných letních dnech v dolech zcela selhávalo větrání.
1: Havíř pracoval nástroji z nejprimitivnějších, mlátkem a želízkem.
0: To jsou dva druhy kladiv, které se dodnes objevují v hornických znacích.
1: Pak ještě používali klín a pemrlici.
0: Klín netřeba vysvětlovat ti, ale u té libozvučné pemrlice to udělat musíme. To bylo hornické kladivo s ostrými zuby na opracování tvrdého kamene.
1: Báňský odborník J.B. Parma pokusy dokázal, že za 6 hodin vyrubal jeden zdatný havíř v průměrně tvrdé hornině asi 53 decimetrů krychlových látra.
0: Jakože nakopal 53 litrů horniny, nebo taky 5 setin krychlového metru látra. Moment, ale to si musím najít. Tady jsem to někde měl. Látro. Ale kde?
2: Látro jest míra délková. Asi 2 metry. Myslí se zřejmě vytěženého materiálu.
0: 1000 láter.
2: To už by byly 2 kilometry.
0: Ale to já si jenom tak zaklel.
1: Vzhledem k tomu, že havíř pracující ve štole měl štolu o profilu 2x1 metr, tak za 6-hodinovou směnu postoupil o 2,5 centimetrů.
2: Přitom některé štoly dosahovaly délky 1400 metrů.
1: To by jeden horník zvládl za 153 léta.
0: Ještě jednou 1000 láter.
3: Potom přijeli do hory pan Spernsteina, pan Mikuláš Trčka a pan Špechtle k uspokojení těch vzbouřených havířů.
2: Což se zřejmě povedlo.
0: Jak?
2: Osvědčenou metodou.
0: Jak se jí říká?
2: Obětní beránek.
3: Když páni zemští ze sněmu a havíři se sešli na Vlašském dvoře, tu byl pan Michal z vrchovišť úřadu horního hofmistrovství zbaven a zavázán vězením jeho milosti králi.
0: Dnešní potenciální obětní beránci se ani zdaleka tak lehce lapit nedají.
1: To všecko se stalo na konci léta a na začátku podzimu roku 1494.
2: V roce následujícím, ještě ani nebyl konec zimy, začala mela v Kutné hoře na novo.
3: V pondělí po památce Řehořově,
0: tedy 16. března,
3: opět se bouřka stala na horách Kutných mezi pány a havíři. A havíři tak sobě počínali, jako by chtěli všecky pobíti. V neděli pak, po památce Benedikta...
0: To už máme jaro, tedy 22. března.
3: Ta různice přišla ke srovnání, takže sobě odpustivše v mír vešli.
0: Jakože, co jsme si, to jsme si.
3: Což zapsáno na radnici.
2: Bídně placení havíři však oproti některým svým kolegům v dole pobírali platy přímo královské.
1: Tak to se aspoň zdálo těm, co měli daleko méně.
0: Kdo to byl?
1: Běhači.
0: Kam běhali?
1: Pro rudu a pro hlušinu. Dopravovali ji v dole z ortu k fudrýřům.
0: Co dělali fudrýři?
1: Fudrovali.
0: Že jsem se ptal.
1: Fudrovali neboli futrovali, čili krmili věčně nenasytné troky neboli necičky a taky kastny, čili truhly. Když se ke kastně připojilo kolečko, no tak vznikly hunty neboli vozíky.
2: Z patra na patro směřoval materiál pomocí hašplů.
1: To byly vrátky, jejich pohon obstarávali hašplíři.
2: A už tu máme šturcíře.
0: Ti pochopitelně šturcovali.
2: Jak jinak? Plnili koše a měchy, do kterých se materiál překládá.
1: Zatímco štrajchíři...
0: Štrajchovali.
1: No přesně tak. Táhali měchy s vodou.
2: A trejvíři zabezpečovali obsluhu těžkých strojů, trejvů, neboli žentourů.
0: Ty asi vypadaly trošku jinak než naše studiové magnetofony, které mají v rozhlasové hantýrce rovněž přezdívku žentoury.
1: A maštalíři ošetřovali trejvovní neboli žentourové koně.
2: A ještě tu byli cimrmani.
0: Kteří dělali divadlo, ale to snad, že by jára už tenkrát.
2: Cimrmani se starali o výdřevu.
1: A tak bychom mohli ještě pokračovat a jmenovat celou řadu dalších specializací.
0: Jsem docela vděčen, že toho nikdo z přítomných již nečiní.
2: Jakmile se ruda ocitla nahoře, chopili se jí úpravci.
1: To byly většinou ženy a odrostlé děti.
2: Puchýři ji drtili.
1: Prejtýři třídili.
2: Šlichéři propírali.
3: Upokojení havířů kutnohorských, jež se stalo před 2 lety, neukázalo se býti trvalé. neboť v měsíci červenci roku 1496. nastala opět bouře mnohem opravdovější, nežli byla ta první, a průchod její otevírá na stav věcí v zemi pohled ještě kormutlivější.
0: Říká František Palacký a od kronikáře ze starých letopisů se dozvídáme následující.
3: V neděli dne 13. července havíři Hory Kutné, připravivše se v odění, vešli na vrch řečený Špimberk u Kaňku, chtít se spravedlnosti hájiti, již se předtím napřed králi jeho milosti nedálo, tudíž i chudým havířům. A chtěli jsou raději umříti, nežli by se tomu více dívali. I vyšli jsou se zbraněmi vojensky kutnohorští, obeslavše kolínské, čáslavské i královského hejtmana z Poděbrad, obklíčili je.
2: Tohle to už bylo opravdové povstání. Žádné hloučky reptalů a nespokojenců.
1: Několik tisíc ozbrojených horníků opustilo město a usadilo se na nedalekém vrchu Špimberku.
2: Obklíčili je hotovostní jednotky z Kutné Hory, Kolína a Čáslavě a začali je obléhati.
1: Když už to nějakou dobu trvalo,
3: znamenitější mezi nimi, nechtíce, aby se stalo krveprolití, dali se dobrovolně uvězení v naději, že budou mít slyšení před králem.
0: Což se pochopitelně nestalo.
3: A tak zjímali 10 havířů čelních a věznili je na Poděbradech. Králi podali o tom zprávu úřady.
0: Tedy žádné auditor altera pars, neboli poslechněme si, co říká druhá strana.
3: Buřiče bylo rozkázáno neprodleně potrestati. Tudíž ačkoliv na mučení ničeho neseznali a řádného soudu nadarmo dovolávali se, odpraveni jsou 5. srpna všickni pravým násilím.
2: Trest byl exemplární a bleskový.
1: Tady bude pořádek. Nebo?
2: 10 kutnohorských havířů bylo vyvedeno z Poděbradského zámku, kde byli vězněni a vyslýcháni útrpným právem a byli odsouzeni na smrt.
1: Šli na ní bosí v bílých popravních rubáších.
2: Přešli most přes Labe, minuli výsku jménem Kluk, a došli na místo v Lukách mezi obcí Polabeckou a Klukovskou.
1: Stála tam stará hruška a ještě starší dub.
2: U toho dubu se průvod zarazil a z koně se rozkřikl poděbradský hejtman Nakata, který se vzhledem ke své profesi jmenoval poněkud nepřípadně Kolouch.
3: Spravuj!
0: Když měl někdo spravovat, tak to znamenalo popravovat.
1: Bože Otče, kterýž víš a znáš jednoho každého křivdu, rač rosu nebeskou seslati, ať obmyje tuto naši nevinnou krev.
0: Jestli se odsouzenci v skutku takto modlili, nevíme, ale Alois Jirásek to ve svých pověstech doby křesťanské aspoň tvrdí.
1: Nebudu spravovati.
0: To měl být hlas kata Koloucha.
2: Krvavou práci dostal na starost kat, náhradník, jménem Sochor.
3: První poklekl Šimon, starší, pod jednou z mocných větví rozložitého dubu. Vznášela se nad ním jako baldachín. Jeho zelenavým přísvitem bleskl se katův meč. Prout krve vysoko vystříkl a skropil, ba zalil dubovou větev tak, že z ní jakoby po lijavém dešti rudé krůpěje hojně krápaly. Po Šimonovi klekl Pruša, mladší jeho bratr, pak Černý, pak Opat a bratr jeho, všech 10, jeden po druhém. Když poslední klesl bez ducha do trávy, ukázal se náhle na jasném nebi mráček a ten se úžasně šířil a rostl, až vyrostl v ohromnou černavu, jež zatáhla všecko nebe. Z temna mraků zahřímalo jako božího hněvu hlas. Vichřice vjela rázem do starého dubu, do hrušky, zalomcovala jejich větvemi, až se jejich haluze zmítaly a prudko se rozšuměly. Lid na stínadle vzpomněl na modlitbu nebohých havířů, jež sotva dozněla. Křižoval se strachy domů utíkal a všichni vyděšeně opakovali.
1: Boží soud, Boží soud, Bůh je vyslyšel, těch nevinných hlasů vyslyšel.
3: Sotvaže mrtvé havíře do vykopané jámy zahrabali, strhl se déšť, hrozný, lijavý déšť. Hejtman sám, jak na zámek ujížděl, sklouzl se v bráně s koněm a povalil se na zem. Lijavec šuměl celý den, celou noc a zase den a noc a tak bez ustání 9 dní a 9 nocí. V jednom neustále, až přeschlé potoky se rozvodnily v řeky, až proudy vod strhaly pole a vymleli rokle kolem Poděbrat a hor Kutných.
2: Další dva odsouzení horníci, Holý Želvův a Ondřej Němec, byli popraveni na křivoklátě.
1: Stejný osud čekal i třetího, Víta Krchňavého, ale on se mu vyhnul. Když proběhly dvě popravy, podařilo se mu přetrhnout pouta, kata omráčil kamenem a utekl do lesů.
2: Už o pouhý měsíc později se konala revize procesu.
3: Král Vladislav, jenž byl také králem uherským, vrátiv se z Uher zase do Čech, doslechl se od spravedlivých lidí pravdu o tom poděbradském soudě. Jakmile přijel na hory Kutné, kdež se ve Vlašském dvoře zdržoval, obeslal i hned poděbradského hejtmana Oňka Kamenického, vyslechl jej přísně i báňské úředníky. Také Vít Krchňavý, jenž jediný se zachránil, byl před soud povolán, aby vydal svědectví, jak páni z horníky nakládali. Oněk Kamenický Stopic a také jiní úředníci byli na skřipec nataženi, neboť tvrdě zapírali. A tu pan královský hejtman trápení nevydržel. Zemřel na mučení. Také všechny ostatní, kteří měli účastenství v jeho zločinech, stihl spravedlivý trest. Hory však od té ukrutné popravy nevinných havířů nešly za mnoho let a téměř na mizinu scházely. Na Stínadle pak, kde havíři skonali, stala se podivuhodná věc. Na dubě, pod kterým se ta poprava stala, rostly od té doby žaludy divného, neobyčejného tvaru. Měli podobu havířské kápě. Rostly však jenom na jedné haluzi toho dubu, na té, kterou krev popravených postříkala a která od té doby měla zardělé listy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.